mapy, batohu nebo kola, ale jaký je záměr církve. Řekl to do jednoduchého poslání. Jděte, získejte mi učedníky, učte to, co jsem vám přikázal. My se někdy v církvi scházíme, chceme být spolu a to je potřebné, dobré. A také k tomuto scházení zveme své přátele. Říkáme, přijďte, buďte s náma, budeme všichni spolu. Ale je záměr církve být spolu? Ježíš řekl, jděte, ne seďte nebo volejte lidi k sezení, ale jděte za nimi, buďte v pohybu. Jan 14:6. Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Ježíš je cestou. Následováním Krista je o tom, že podnikáme nějakou cestu. Nikdo nepřichází k Otci, než skrze Ježíše. Je to zase o pohybu. A tak záměrem církve není jenom být, nebo není jenom scházet se, nebo není jenom být spolu, ale být v pohybu. Jděte ke všem národům, vstupte do všech kultur, buďte součástí kultury. Nevytvářejte svoji vlastní subkulturu, svoje ghetto, svoji sociální bublinu, ale buďte schopni vkročit do jiných sociálních bublin. V minulosti jedna církev v Praze se jmenovala Ta cesta, protože záměrem křesťana je následovat Ježíše, přicházet k Otci skrze Ježíše. Je to o pohybu, je to o cestě. A také záměrem církve není jenom být spolu, sedět, scházet se, volat lidi za námi, ale jít za nimi, vstoupit do jejich světa, do jejich života, do jejich kultury. Jak už o mě možná víte, chovám ovečky. Někdy ovečky převážím, taky převážím jabka, převážím dřevo. Teď si před 14 dny můj nejstarší Filip pořídil včely. Začal chovat včely a tak zvažuju při tom všem převážení věcí a také při tom, že často zašpiním auto, že bych si koupil čtyřkolku. Hodně to zvažuju, už rok a půl na ní šetřím a teď jsem ve fázi, kdy začínám vybírat. Dívám se na typy, na ceny, na dodavatele, na servis a přemýšlím vážně nad jednou věcí, že si připlatím 13 000 a to je za posilovač řízení. A protože jednak bych chtěl, aby čtyřkolku někdy mohli taky řídit moje děti a bez posilovače to řízení je těžké. Když ale čtyřkolka jede, tak tam posilovač skoro nepotřebujete, protože když je něco v pohybu, řídí se to daleko lépe. Jsme církev, která je v pohybu, nebo je naše řízení těžké a tuhé? Ještě jednou začátek toho textu. Matouš 28:19. Jděte ke všem národům a získejte mi učedníky. Získejte mi učedníky. Záměr církve není jenom být, scházet se, ale být v pohybu, být součástí dění, nevytvářet jenom svůj vlastní svět. Diakonie ve Vsetíně zřizuje nový kurz nebo novou školu. Je to biblický leadership. Vytvořili koncepci, mají tam velmi známé učitele, osobnosti a teď jsou ve fázi, kdy hledají studenty. Spustili propagaci, dělají nábor studentů, přijímání studentů. Druhá věc v záměru církve je nejenom být v pohybu, to je ten první záměr, ale druhý záměr je získat učedníky, studenty, žáky. Ne získat křesťany a spořádané a slušné, ale získat Ježíšovi studenty. To může pro někoho možná znít tak zjednodušeně nebo až vulgárně, ale křesťanství není o tom být jenom křesťan, který někam chodí a tam sedí a chová se slušně a spořádaně. Ale křesťanství je o tom být studentem Ježíše Krista. Jděte ke všem národům, získejte mi učedníky a učte všechno, co jsem přikázal. Křesťanství, křesťan, záměr křesťan a záměr církve je být inspirovaný Ježíšem, učit se od něho, učit se jeho učení. Pracuji ve správní radě Křesťanské akademie mladých a mám tam jednoho nového kolegu, který se jmenuje Martin Penc. O Martinovi jsem toho hodně slyšel, vím, že to je schopný člověk, že to hodně dokázal, ale když jsem ho potkal, tak mě jedna věc překvapila. Překvapila mě jeho intonace
a jeho gesta a taky formulace některých vět

měl jsem pocit, že slyším a vidím ještě někoho jiného. Měl jsem trošku pocit, že slyším a vidím Martina Moldána, biskupa apoštolské církve. Martin Moldán je pastor církve, kde vyrůstal Martin Pence. A Martin Pence, mám pocit, že dneska je asistent Martina Moldána. A Martin Pence vyrostl vedle Martina Moldána. Martin Moldán je pro něho nejenom přítel nebo vedoucí, ale možná taky v něčem vzor. A je zajímavé, že když vidím Martina Pence, jako bych v té intonaci, v těch gestech, v některých formulacích slyším Martina Moldána. A asi jste to už někdy zažili v rodině, ve firmě, v církvi, že někdo někoho inspiruje a pozná se to i na intonaci, gestech a taky na názorech nebo na přístupu k některým věcem. Nevím, když lidé vidí nás, křesťany, jestli můžou slyšet intonaci Ježíše nebo gesta, ale je z nás cítit učení Ježíše Krista, hodnoty Ježíše Krista, jsme inspirováni Kristem. Mám dojem, minimálně z toho prostředí, ve kterém jsem vyrostl já, že jsme to učení o Ježíši Kristu smrskli jenom na to, že Ježíš zemřel, byl vzkříšen, zemřel za naše hříchy a my jsme v něm zachráněni. Ale tohle je o dílu Ježíše Krista. Ale ne o učení. Myslím si, že co se týká učení Ježíše Krista, tak máme dva úžasné zdroje. Ten první, to jsou příběhy o tom, co Ježíš dělal, o jeho životě. A když je čteme nově a oděláme si brýle toho, jak už jsme to viděli a znali a jak nám o tom někdo povídal, tak můžeme vidět neskutečné, strhující, poučné a inspirativní příběhy. No a pak je tam ještě druhý zdroj, jsou to zase příběhy a to jsou příběhy, které Ježíš povídal a to jsou podobenství. Mám pocit, jako bych byl na začátku své křesťanské cesty, protože je mi 48 let, jsem skoro od malička křesťanem, ale až dnes začínám objevovat krásu podobenství a krásu a inspirativnost příběhů o tom, co Ježíš zažil, co dělal, jak se k věcem stavil a co učil. A tak si uvědomuju, že záměr křesťanství není být někde na místě, sedět, scházet se. To je taky dobré a je to potřebné. Ale církev je tady o tom, aby byla v pohybu a křesťanství je o tom jít za Ježíšem a být jím inspirovaný. Matouš 28, 18 až 20. Ježíš přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. No osobně, když se dívám na válku na Ukrajině, na válečné zvěrstva, tak přemýšlím, zda je to pravda, zda je Ježíši Kristu dána veškerá moc. Protože sami v životě někdy zažíváme bezmoc a také vyčerpání ze všech trápení, starostí a povinností. A na závěr ještě jedna silná věc. Já jsem s vámi po všechny dny. Boží přítomnost, to je něco, o co se někdy tak snažíme zažívat přítomnost Boha. Modlíme se, uctíváme, snažíme se žít svatě. Jsou to dvě významné věci. To, že Ježíši Kristu je dána veškerá moc na nebi i na zemi a to, že Boží přítomnost může být v každý čas na každém místě s náma. Ale možná je to s ničím spojené. Záměr církve je být v pohybu, vstupovat do aktuálního dění, přinášet dobré zprávy a také být studenty Ježíše Krista, být Ježíšem Kristem inspirování. A možná ta Boží přítomnost a moc se uskutečňuje a projevuje i skrze církev, která je v pohybu. A tak mám pro nás cvičení pro příští týden. Co je ta moje cesta, kdy já jsem inspirovaný Ježíšovými příběhy? Do čeho já můžu vstoupit? Kam já můžu jít? A to je z dnešního dílu všechno. Petr Hůš vás zdraví z pořadu Klika. Pokud si chcete poslechnout znovu tenhle pořad nebo některý z předešlých, tak buď to můžete najít na podcastových serverech nebo v archivu Rádia 7. A já už se od mikrofonu z Rádia 7 loučím, mějte se pěkně a třeba zase příští týden.

0: V relaci Nejen chlebem se během následujících 5 týdnů dostaneme s kazatelem Jaroslavem Pokorným do Ježíšovy školy. První zastavení nabídneme ve čtvrtek, tedy dnes 2. července od 10:45.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

jedno vlážně stržený rad. Pomalu scházely mi síly, tak snad si zajdu do zahrad. Pro žádný vůně, jenom tak. Spoustu snů už jsem zapadl. Některý padli v pravou chvíli a v jiný jsem už nedoufal. Pak zasáhnul mě blesk. Děkuju Bohu, že jsem spad. Tohle je možná chybnej krok. Napínám plachty, vítr sílí, vracím se o pár věků zpět. Možná ne navždy, ale teď. Spoustu snů už jsem zabalil a trochu plakal, jak se kvílí. Snad zoufale jsem nekoukal, než zasáhnul mě blesk. Děkuju Bohu, že jsem spadl.

copak se dnes podává. Šílenství dávno jsem ohledal, léta jsem marně vyčkával, než zasáhnul mě blesk. Děkuju Bohu za svůj hlad. Otisky liští moje malá smrt a všechno kolem, co jsem nikdy nedal. Proč přicházejí zázraky později, než jsem čekal? Spoustu snů už jsem zabalil, jak dárky.

V zástavě poleknutí pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky plné medu. Vidíš, jak pomalu se šeří, jak ožívají břehy, převleč mi prosím košily, ještě teď před večeří.

Milé ženě prostřít, nanosí na cínové míso, dost pochutinek pro tři, vyrovná do řad na podnosy. Naber si tedy směle ta nejdražší z jídel a povykládej, co jsi viděl.

Viděl jsem cirkus nití a promočené stropy, i slunce, které svítí na klece s lidoopy. Viděl jsem zrezivělým kopím probodené bytí, viděl jsem beránka a za ním černé stopy. Viděl jsem jeho bílé sliny na vlněné dece, viděl jsem pěnu, jak se točí na přehrazené řece. Viděl jsem slepce, jak hledá holí jiné světy. Viděl jsem zemi a na ní rostou divné květy. Viděl jsem svoje oči z hlíny, jak lačně na ně civí. Viděl jsem na hladině stín i děti, jak se diví. Viděl jsem slovo ve svých ústech, překousnuté

zástavě poleknutí. Pukneš kralou pledu, povolí Blanka a já se rozpomenu. Potápky vynoří se, za nimi neonové rybky a ze sluneční strany připlavou loďky.

Vítejte, milí přátelé dobré hudby na rozhlasových vlnách. Dnešní omáž, neboli pocta, je mi potěšením i z toho důvodu, že, ač s mírným zpožděním, jde o poctu živému hudebníkovi, a to živému nadmíru a hodně dlouho aktivně. 28. května 1956 se totiž ve Warrenu v Ohio narodil Jerry Douglas. Ono to jméno je zkratkou a navíc spousta jeho muzikantských přátel ho zná pod přezdívkou Flex. Gerard Calvin Douglas je, dalo by se říci, živoucí legendou hry na dobro a lap steel, dnes už také výjimečný hudební producent. Zcela oprávněně je považován za nejlepšího hráče na dobro v současné akustické hudbě. Nebudeme se omezovat jenom na bluegrass, ačkoliv převážnou většinu dnešních ukázek budou tvořit bluegrassové skladby, takže řekněme v akustické hudbě, a rozhodně je tím nejslavnějším a nejplodnějším. Je celkem 14-násobným držitelem ceny Grammy, je přezdíván také Master Dobro. Mimochodem těch nominací bylo přes 30, takže naprosto jedinečná osobnost. Nejenom, že prošel spoustou kapel, mnohé si budeme za chvíli jmenovat, ale kromě 14, dal by se říct, solových alb nebo alb jeho vlastních sestav, se jako sideman, tvůrce, producent, ale především aktivní hráč podílel na dalších neuvěřitelných 16 stech. Takže opravdu plodný, vynikající umělec a hlavně učinil dobro opravdu kultovním nástrojem pro akustickou hudbu. Začali jsme vlastně symbolem jeho přezdívky Flexology, což byla skladba, kterou nahrál na album Everything is Gonna Work Out Fine z roku 1987. Z téhož alba uslyšíme i druhou ukázku,

Tak to se nám představil Jerry Douglas. Přezdívka Flex znamená v doslovném překladu stát se tekutým, ztekutět, ale je to míněno jako, že neustále proměnlivý, pružný, tekoucí, v tom smyslu přizpůsobivý. Vyrůstal pochopitelně v hudební rodině. Jeho otec hrál na kytaru v bluegrassové kapele West Virginia Travelers. V 8 letech šel na koncert Fleta and Scruggse a poprvé viděl hráče na dobro Joshe Gravese. Tehdy se rozhodl, že dobro bude jeho životním nástrojem. Na střední škole, což je docela paradoxní, byl atletickou hvězdou. V 15 letech se připojil ke své první kapele West Virginia Travelers, které hrál jeho otec, a později téhož roku mu byla nabídnuta spolupráce u Country Gentleman, tedy v 15 letech. Odmítl dokončit studium, ale v létě 73 u nich krátce hostoval a setkal se s Ricky Skeksem, který se stal jedním z jeho nejlepších přátel a dlouholetým souputníkem na pódiích. 74 se tedy ve svých 18 definitivně připojil ke Country Gentleman. Co říkám definitivně, byla tam pauza. V roce 75 se právě s Ricky Skeksem připojil ke kapele J.D. Crowa The New South. V roce 77 s týmž spoluhráčem založil jednu z dalších kultovních skupin Boone Creek, která se ovšem rozpadla, když Ricky Skeks dostal lano od Emilu Harris. V roce 78 se pak znovu dočasně připojil ke Country Gentleman. Jak jsme si řekli, jeho první solový projekt se jmenoval Fluxology a vyšel v roce 79. V roce 80 se připojil k rodinné kapele The Whites a 89 vydal album Fluxedo. V roce 86 odešel od The Whites a začal pracovat na svém solovém albu Slide Rule, ze kterého jsme slyšeli právě dvě ukázky. 90. léta byla, dalo by se říci, špičkovým obdobím jeho práce. Kromě solových alb vytvořil velice pozoruhodné seskupení, které albem The Great Dobro Sessions, které sám produkoval, vytvořil vlastně takové sdružení hráčů na dobro a poctu historickým hráčům. Toto album, které vyšlo v roce 1995, se stalo instrumentálním albem roku i událostí roku v cenách IBMA. My si z něho poslechneme skladbu Bailey Flecka, který na albu také hraje, Birdland, a dále projekt Jerryho Douglase, Eblin Girl.

Kdybychom měli připomenout jenom spolupráce, kterými prošel Jerry Douglas, tak by to bylo na 2 až 3 pokračování Čaje do páté. Tak jenom ty nejzajímavější, Garth Brooks, Ray Charles, Eric Clapton, Fish, zase klasika country, Dolly Parton, pak Paul Simon, Mumford and Sons, Cap Mo, Ricky Skaggs, Elvis Costello, Tommy Emmanuel, Molly Tuttle, James Turtle. Je pozoruhodností, kdo z vás zná vynikající film O Brother, Where Are You, Bratřičku, kde jsi, tak vytvořil soundtrack, v té době už hrál s Alison Krauss a Union Station, která na albu zpívala a kapela tam hrála. Zpíval tam Dan Timinsky, tu hlavní titulní postavu, a samozřejmě Alison. A on sám vlastně velice dobře ukázal, jak může dobro být nikoli jenom solovým nástrojem, ale také nádherně sloužit. Vytvořil další řadu příležitostných sestav. Svůj vlastní Jerry Douglas Band, The Earls of Leicester. Ale jeho vlastně dominantní kapelou je do dnes Union Station, s Alison Krauss je vlastně trvale na cestách. Těch pozoruhodností, které vlastně ukazují jeho velikost, tak do roku 21 byl 32krát nominován na Grammy a 14 jich získal. Je desetinásobným držitelem ceny Dobro Player of the Year od IBMA, tedy Mezinárodní bluegrassové asociace. V roce 2008 byl jmenován rezidenčním umělcem pro síň slávy a muzeum country hudby. My si teď pustíme další pozoruhodnou sestavu, které se mihnul, a to byla sestava The Dreadful Snakes. Už to, že někdo pojmenuje kapelu Strašlivý hadi, tak napovídá, že šlo o projekt s velkým nadhledem. A tvořil ho kromě Jerry Douglase Bela Fleck, Blaine Spruce, Pat Enright, Roland White a Mark Embry. My si poslechneme 3 ukázky, z nichž zejména tu první budou dobře znát bluegrassoví příznivci z Čech a Moravy. Skladba se jmenuje Who's That Knocking at My Door? A my dobře známe v podání a s textem Roberta Křesťana jako Kdo to obchází můj dům. Dále to bude klasika Sally Ann a živá skladba In Despair.

Posloucháte Čaj do pátek, věnovaný dnes jubilantovi, takřka neuvěřitelnému sedmdesátníkovi, hráči na dobro Jerry Douglasovi. Není žádné významné kapely v country, bluegrassu a nejenom v nich, který by na dobro nezahrál nebo nezahostoval Jerry Douglas. Jeho samotná soulová alba jsou samozřejmě vynikající, pozoruhodná. Poslední vydal v roce 2024 a nese název The Set. Pravda je, že dálo by se říci velice dozrává a kromě ovšem seriózních projektů, tak dneska vytahuju spíš takové ty mimo a přesto velice ceněné, když si vybíral za spoluhráče jedinečné osobnosti nejenom bluegrassu a country, ale vůbec nadžánrových umělců a tvořil s nimi pozoruhodné věci. Jedno z těch velmi ceněných alb, zase nominované na Grammy, bylo Skip, Hop and Wobble, vydané v roce 1994, které vytvořila trojice Jerry Douglas, Russ Barnberg a Edgar Meyer a zahostoval si tam další Jerryho oblíbenec Sam Bush. Z tohoto alba uslyšíme píseň The Travels of Mr. Hallett, cesty Mr. Alta, a snad vůbec nejslavnější skladbu, ačkoliv je to tradicionál, tak v typické úpravě, kterou vytvořila tato trojice a nese název Big Skyota.

Ty nadžánrové spolupráce jsou pro Jerryho Douglase typické. Už v roce 2010 nahrál první z několika společných alb se slavným keltským houslistou Elim Bainem v rámci jeho série Transatlantic Sessions. Douglas spolupracoval se skladatelem Janem Kačmarkem na soundtracku k filmu Get Low z roku 2012. Vydal solové precizní ambiciozní album Traveler, nahrané v Nashvilleu, New Orleans, New Yorku a v jeho britském městě Branbury s hostujícími umělci, jako byl Paul Simon, Eric Clapton, Alison Krauss, Dr. John a Mumford and Sons. V roce 2014 vyšlo první album jeho skupiny Earls of Leicester, kterou Douglas sestavil podle svých představ, aby vzdal hold hudbě svých největších vlivů, tedy Lestra Fleta a Earla Scruggse a kapele Foggy Mountain Boys. Hostující v této sestavě se objevuje poměrně často Tim O'Brien, Johnny Warren nebo Barry Bales. Jerry Douglas Band debutoval v roce 2017 albem What If, který je směsicí bluegrassu a post-bapu. Takže je vidět, že opravdu jeho žánrové rozkročení je obvyklé. My skončíme jako úplně poslední věcí typickou skladbu, která patří do repertoáru všech bluegrassových kapel. Je to instrumentálka Shady Grove, kterou Jerry Douglas nahrál na album I Am a Pilgrim, které v roce 2023 vyšlo jako pocta ke svým narozeninám Doku Watsonovi. To je z dnešního Čaje do páté vše. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bradfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo žen.

0: tedy,
1: i když celý bledý,
0: nemůžu se dívat na to,
1: jak ti jiní říkají zlato,
0: i přes všechny pády,
1: řeš si na prsou hady.

0: Pojďme si jenom říct, co všechno se změnilo.
1: A na jaké půdě jsme se teda ocitli teďka, v té současné chvíli?
0: Všechno se změnilo. Já jsem tedy zklamán v řadě ohledů.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 1. července. Milí posluchači, Řím navštívila delegace ekumenického patriarchátu v čele s chalcedonským metropolitou Emanuelem Adamakisem. V pondělí 29. června se delegace zúčastnila slavnostní bohoslužby při svátku svatých apoštolů Petra a Pavla a poté v úterý 30. června byla přijata na audienci u svatého otce a následně vedla rozhovory s dikasteriem pro podporu jednoty křesťanů. Promluvu papeže Lva 14. k delegaci vám přinášíme v plném znění. Seznámíme vás také s obsahem dopisu, v němž svatý otec v pondělí apeloval na lefébristy, aby se nedopouštěli schizmatického jednání tím, že vysvětí 4 nové biskupy bez papežského mandátu. Navzdory tomu dnes dopoledne ke svěcení došlo ve švýcarském Écône. Lampedusa se připravuje přivítat papeže Lva 14., který 4. července navštíví ostrov, jenž je symbolem pohostinnosti ve Středomoří. Ke konci pořadu uslyšíte několik krátkých zpráv z Vatikánu. Přejeme příjemný poslech.
1: Your Eminence and dear brothers in Christ, I am very pleased to meet you following our celebration yesterday of the solemnity of Saints Peter and Paul, the patron saints of this church in Rome.
0: Vaše eminence, drazí bratři v Kristu, velice mě těší, že se s vámi mohu setkat, poté, co jsme včera společně oslavili svátek apoštolů Petra a Pavla, patronů této církve sídlící v Římě. Vaše přítomnost mezi námi je vyjádřením bratrské blízkosti sesterské církve v Konstantinopoli a jejího pastýře a představitele, jeho svatosti Bartoloměje, ekumenického patriarchy. Jemu a všem členům svatého synodu jsem velice vděčen za to, že se vás rozhodli vyslat do Říma, aby mohla pokračovat tradice vzájemných návštěv při příležitosti svátku patronů našich církví.
1: In a particular way, I vividly remember participating last year in the feast of Saint Andrew.
0: Stále v sobě chovám živou vzpomínku na mou osobní účast při oslavách svatého Ondřeje v patriarchálním chrámu svatého Jiří ve Fanaru, loni 30. listopadu. S radostí a úctou vzpomínám na setkání s jeho svatostí Bartolomějem, při nich jsme mohli prohloubit naše vzájemné přátelství a sdílet své náhledy na nejrůznější otázky, především na společnou touhu pokračovat po cestě k plné jednotě mezi všemi křesťany.
1: In this regard, the commemoration of the 1700th anniversary of the First Council of Nicaea.
0: V této souvislosti chci zmínit připomínku 1700. výročí prvního Nicejského koncilu, která se konala v předvečer svátku svatého Ondřeje v Izniku na základě pozvání patriarchy Bartoloměje a s účastí představitelů dalších církví a církevních společenství. Tato událost představovala výmluvné svědectví již existujícího společenství mezi všemi, kdo sdílejí víru v Boha, Otce všech lidí, a vyznávají Pána a Božího Syna Ježíše Krista i Svatého Ducha, který nás inspiruje a vede k plnosti pravdy a jednoty. Ve světle této pamětihodné události se jeví jako evidentní, že by se mělo nicejské vyznání stát základem a referenčním bodem tohoto procesu, v němž poslouží jako model pravé jednoty v legitimní různost obraz jednoty v Trojici a Trojice v jednotě. Kéž se po cestě k oslavě 2. tisíciletí vykoupení v roce 2033 vydáme spolu se všemi křesťanskými vyznáními světa a kéž na ní objevíme dar a povolání k tomu, abychom byli svědky zmrtvých vstalého. V éře charakteristické válkami a rostoucí polarizací i kulturními a sociálními rozděleními jsou křesťané smíření mezi sebou, navzájem a svorní ve vyznání jediné víry, povoláni být věrohodným znamením míru a pokoje, podílet se rozhodujícím způsobem v tomto nasazení spolu se všemi lidmi dobré vůle. V současné situaci je ve skutečnosti v sázce nejen věrohodnost křesťanského hlásání, ale i sama budoucnost lidstva. Požadavek na větší spolupráci mezi křesťany tváří v tvář dnešním výzvám, jako jsou mír, správné užívání nových technologií či péče o stvoření vychází ze samotného evangelia Ježíše Krista. Zodpovědnost za život a důstojnost každé lidské bytosti, počínajíc od těch nejmenších a nejpotřebnějších, je určujícím kritériem pro naši přítomnost i budoucnost.
1: Your eminence, dear brothers,
0: Eminence, drazí bratři, znovu vám z celého srdce děkuji za tuto návštěvu, stejně jako pro vaše osobní nasazení i úsilí ekumenického patriarchátu o svatou záležitost jednoty křesťanů. Chci vás ujistit o své modlitbě na přímluvu svatých apoštolů Petra a Ondřeje, bratrů podle těla i ve víře, a prosím Boha, našeho Otce, aby nás vždy provázel svým požehnáním. Děkuji vám. To byla promluva papeže Leva XIV. K delegaci ekumenického patriarchátu v úterý 30. června.

Jak v uplynulých dnech oznámil při setkání s novináři v Castel Gandolfu, papež Lev zaslal kněžskému bratrstvu svatého Pia X. Poslední apel, v němž žádá, aby nepřistupovalo k svěcení 4 nových biskupů bez papežského mandátu, které bylo naplánováno na dopoledne 1. července ve švýcarském Ekon. S otcovským srdcem se na vás chci obrátit, píše Lev 14. a vaším prostřednictvím na biskupy, kněze, seminaristy a věřící spojené s kněžským bratrstvem svatého Pia X. s vědomím odpovědnosti, kterou mi pán svěřil jako nástupci apoštola Petra. Církev uznává oddanost liturgickému životu, nasazení v kněžské formaci, apoštolskou horlivost a touhu po věrnosti tradici, které charakterizují mnohé lidi a komunity spojené s tímto bratrstvem. To bylo důvodem pozornosti a schovývavosti, kterou vám moji předchůdci neustále projevovali. V tomto duchu a naplněn křesťanskou láskou, pokračuje papež, vás prosím a z celého srdce žádám, změňte směr svých kroků. Vyzývám vás, abyste pečlivě zvážili duchovní dobro věřících, neboť schizmatický čin, kterého byste se dopustili, by je připravil o řádné a v některých případech dokonce platné přijímání svátostí, které milují a v níž hledají své posvěcení. Církev, stojí dále v papežském listu psaném ve francouzštině a adresovaném generálnímu představenému bratrstva Donu Davidu Paliaránimu, je připravena k cestě dialogu a porozumění, kterou Duch Svatý může umožnit a učinit plodnou. Modlím se za vás, neboť trhat Kristovu bezešvou tuniku je hřích mimořádné závažnosti. Ať pán osvítí vaše svědomí a probudí vaše srdce. Na základě autority, kterou jsem obdržel od Krista, s bolestí v srdci, ale stále plný naděje, cítím povinnost požádat vás, abyste upustili od svého záměru a svěřuji tyto úmysly neposkvrněnému srdci Panny Marie, Matky Dobré rady. Navzdory této papežově výzvě k nedovolenému svěcení nových biskupů došlo dnes dopoledne ve švýcarském Ekon. Oficiální reakce Vatikánu se očekává v nejbližších dnech. Lampedusa se připravuje přivítat papeže Lva 14., který 4. července navštíví ostrov, jenž je symbolem pohostinnosti ve Středomoří. Toto setkání s hlubokým duchovním a lidským rozměrem představuje podle starosty Filipa Manína kontinuitu poselství, které vyslal papež František během své historické návštěvy v roce 2013. Pro starostu, s nímž vatikánská média hovořila, zůstává Lampedusa přední linií lidskosti. Ostrov prostřednictvím památníku Brána Evropy, který schlíží směrem k Africe, neustále připomíná, jak ty, jimž se podařilo bezpečně dosáhnout pevniny, tak tisíce lidí, kteří ztratili život při pokusu překonat Středozemní moře za vidinou lepší budoucnosti. Zde také působí italský Červený kříž, jenž od 1. června 2023 oficiálně převzal správu hotspotu, kterým od té doby prošlo celkem více než 182 tisíc migrantů. Během prvních hodin jejich pobytu na ostrově poskytují zdejší pracovníci první pomoc a pomáhají s identifikací těm, kteří jsou často zdevastovaní vyčerpávajícími cestami za novým životem. Právě v září roku 2023 dorazil na ostrov rekordní počet 12,5 tisíce lidí během jediného dne. A po celé léto hotspot hostil v průměru 3000 osob každý den. Ti lidé sem často přicházejí a vůbec netuší, kde se vlastně nacházejí, vysvětluje ředitel hotspotu Imad Dalil pro Vatikán News. Ze všeho nejdříve lidé hledají možnost připojení k Wi-Fi. Potřebují zavolat, poslat zprávu a dát vědět svým rodinám a blízkým, že přežili. Snažíme se každému poskytnout tu nejlepší možnou péči, přičemž naprosto klíčová je psychologická podpora, zdůrazňuje ředitel, který se ujal vedení hotspotu před 3 roky. Další zprávy. Svatý otec včera publikoval výroční zprávu Fondu svatopetrského haléře za rok 2025.
dosáhly 57,6 milionů eur, přičemž největší podíl solidarity pochází z diecézí ve Spojených státech, Itálii a Brazílii. Finanční prostředky směřovaly jak na podporu celosvětového apoštolského poslání svatého otce, tak na přímou humanitární pomoc. Spojené státy, ze kterých pochází 26,1% z celkového objemu darů, Itálie a Brazílie jsou zeměmi, odkud přichází nejvíce prostředků. Financováno bylo celkem 252 projektů v 74 zemích, především v Africe, Asii a Evropě. V Evropě byla poskytnuta stipendia na papežských univerzitách kněžím, seminaristům a řeholníkům z Afriky, Latinské Ameriky a Asie. Dále byla poskytnuta humanitární pomoc na podporu ukrajinského obyvatelstva, ale i dalším lidem, kteří byli zasaženi katastrofami a válkami. V portiku Vatikánské baziliky byla umístěna nová pamětní deska se jmény všech 149 papežů, kteří jsou v tomto chrámu pohřbeni od počátku křesťanství. Nová deska je vyrobena z karárského mramoru a je replikou desky, kterou najdeme v předsálí zákristie. Originál je těžko přístupný a mohou si jej prohlédnout pouze poutníci navštěvující muzeum. Proto bylo rozhodnuto o umístění její kopie na místo přístupné všem návštěvníkům, tedy do portiku před svatou bránou. Deska byla odhalena v předvečer svátku svatých apoštolů Petra a Pavla u příležitosti mimořádné konzistoře, která se konala ve dnech 26. a 27. června a v jubilejním roce 400. výročí vysvěcení baziliky svatého Petra. Další žena byla jmenována do vysoké pozice prefekta v římské kurii. Lev XIV. Pověřil vedením dikasteria pro integrální lidský rozvoj jeho dosavadní sekretářku salesiánskou sestru Alessandru Smerilli. V úřadu vystřídá kardinála Michaela Černého. Vedle prefektky Smerilli byl jmenován pro prefektem kardinál Baggio. Sekretářem dikasteria se stal monsignor Josef Barlaš, mladý kanonista slovenského původu. Argentinský kněz Lucio Ruiz, který od roku 2015 dosud působil jako sekretář dikasteria pro komunikaci, byl včera papežem oficiálně jmenován sekretářem dikasteria pro charitativní službu, které je běžně známo jako apoštolská almužna, tedy charitativní křídlo pastoračních aktivit a humanitárních projektů svatého otce. Úřadu se ujme 1. září 2026. Jsem plně šťastný, že mohu následovat pána kamkoliv, kam nás povolá, řekl v rozloučení se zaměstnanci dosavadního působiště.

To byly zprávy z Vatikánu dne 1. července 2026. Od mikrofonu se loučí David Válka. Laudetur Jesus Christus.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Milí přátelé, všimli jste si toho, jak zvláštně u nás v České republice začíná červenec? Na jednu stranu krásně, přináší prázdniny, dovolené, cestování, koupání. Na druhou stranu začíná drsně. Předchází mu totiž červen, kdy si zvláště v jeho druhé části měsíce června připomínáme úmrtí nevinných. Heliodora Píky, Milady Horákové, vypálení lidic, vyhlazení ležáků a další. Krása stvoření versus zlo, které my lidé dokážeme rozpoutat. No, a aby to nebylo málo, sotva červenec začne, jsou zde další dvě výročí. Konstantin s Metodějem a mistr Jan Hus. Pěkně vedle sebe ta výročí máme. Jedno oslovuje více římské katolíky, druhé více evangelíky. Obě jsou významná pro všechny a samozřejmě i pro ty, kdo se k žádné církvi nehlásí. Je proto dobře, že ta výročí jdou obě vedle sebe, společnou cestou, stejným směrem. Takže když už ta červencová výročí máme, nechme se jimi inspirovat k touze po dobrém životě, touze po vzdělání, touze po spravedlnosti a pravdě. Jsme křesťanské rádio a vyznáváme, že pravda nespočívá v nás a našich slovech, ale že spočívá v živém Kristu. Však Hus píše, usilujte spíše stíhat i křivdy, které Bohu se dějí, než ty, které se dějí vám. Neboť v tom právě celý svět bloudí, že lidé smrtelní více křivdu vlastní, než křivdu proti Bohu stíhati touží. A tuto cestu Antikrist dobře dláždí. Především pak nám, kněžím, kteří chceme, aby ustanovení lidská přesněji zachovávána byla, než slovo Boží. Tolik Hus. Takže krásy prázdnin a ruku v ruce s nimi Konstantin, Metoděj a Hus. No, nevím, co z toho plyne, ale hlavou mě vrtá, že něco asi přece jen. Možná vděčnost? Vše dobré, milí posluchači, vám přeje Daniel Ženatý.

Krátce po 6. hodině máte naladěný Proglas ve čtvrtek 2. července a od mikrofonu vám dobré ráno přeje Natálie Fajtová. V katolické církvi je památka apoštola pomořanských Slovanů svatého Oty, bamberského biskupa z 12. století. A v občanském kalendáři je jméno Patricie, jméno pochází z latiny a znamená patricijská, urozená nebo šlechtická. Patricím k dnešnímu svátku blahopřejeme. Na Proglasu nás v tuto chvíli čeká ranní modlitba. Nejprve se pojďme začíst do dnešního evangelia.

9. kapitoly podle Matouše. Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města. A hle, přinášeli mu ochrnulého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnulému: buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy. Někteří z učitelů zákona se však pomyslili: ten člověk se rouhá. Protože Ježíš poznal jejich myšlenky, řekl: proč smýšlíte špatně ve svém srdci? Vždyť co je snadnější říci: odpouštějí se ti hříchy, nebo říci: vstaň a choď? Abyste však věděli, že syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy, řekl ochrnulému: vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů. A on vstal a odešel domů. Když to zástupy viděli, zmocnila se jich bázeň a velebili Boha, že dal takovou moc lidem.

0: A v tuto chvíli se k nám můžete přepojit v modlitbě ranní chval. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Michal.
0: Prožíváme čtvrtek 13. týdne v mezidobí a texty pro tento den najdeme od strany 978, v novějším vydání breviáře od strany 978 a ve starším od strany 873. 873.

0: tvé dobroty líbeznost, každé jitro hřeje, v tobě mám pravou radost, ty jsi má naděje.
1: Probuď mě z ospalosti, živote můj milý, k obnovení čilosti popřej ducha síly. Čistou rosou nebeskou sladkého učení, Kriste, svlažuj duši mou na cestě k spasení.
0: Dobrotou svou navštiv mě, spasiteli milý, ať se celé srdce mé v tobě tak posílí. Bych z rozkoší nebeských cítil potěšení a hledal jen v nich samých své obveselení.
1: Zůstaneš-li mým světlem, Jezu, má radosti, pak ve věčném světle tvém pozdější žalosti mě svou krásou ozdobíš, v ní budu plesati a že mi dobře činíš, tobě děkovati. Probuď se, má duše, probuď se, citaro a harfo.
0: Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, neboť k tobě se utíká má duše.
1: Uchyluji se do stínu tvých křídel, dokud se nepřežene zkáza.
0: Volám k svrchovanému Bohu, k Bohu, který mi prokazuje dobro.
1: Ať zasáhne z nebe a zachrání mě, ať zahanbí ty, kteří se na mě sápou, ať Bůh sešle svou milost a věrnost.
0: Uléhám uprostřed lvů, kteří lačně požírají lidi.
1: Jejich zuby jsou kopí a šípy a jejich jazyk naostřený meč.
0: Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože. Nad celou zemí nech tě tvá sláva.
1: Léčku připravili mým nohám, skrušili mou duši.
0: Vykopali přede mnou jámu, ať do ní spadnou.
1: Plné důvěry je mé srdce, Bože. Plné důvěry je mé srdce. Budu zpívat a hrát.
0: Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo. Chci vzbudit jitřenku.
1: Budu tě chválit mezi národy, pane. Budu tě oslavovat mezi pohany.
0: Protože tvá milost je veliká až k nebi. Tvá věrnost až do oblak.
1: Ukaž se ve své vznešenosti na nebesích, Bože. Nad celou zemí nech tě tvá sláva.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Probuď se, má duše, probuď se, citero a harfo.
1: Můj lid se nasytí mým dobrodiním, pravý Hospodin.
0: Slyšte, pohané, Hospodinovo slovo. Zvěstujte ho na ostrovech v dáli.
1: Řekněte, zhromáždí Izraele ten, kdo ho rozptýlil, bude nad ním bdít jako pastýř nad svým stádem.
0: Vykoupí Hospodin Jakuba a vysvobodí ho z ruky mocnějšího.
1: Přijdou a budou jásat nahoře Sionu, těšit se budou z Hospodinových dobrodiní.
0: Z obilí vína a oleje, z mláďat bravu a skotu.
1: Jejich duše bude jak zavlažovaná zahrada, nebudou už víc strádat.
0: Tehdy se rozveselí v tanci Pana, zaradují se jinoši a starci.
1: Proměním jejich nářek v jásot, útěchu a radost jim vlejí po jejich smutku a můj lid se nasytí mým dobrodiním.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Můj lid se nasytí mým dobrodiním, pravý Hospodin.
1: Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály v městě našeho Boha.
0: Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály v městě našeho Boha.
1: Jeho hora, jeho svatá hora, ten slavný pahorek, je radostí celé země.
0: Hora Sion, to tajemné sídlo Boží, je městem velikého krále.

0: Bůh se ukázal v jejich pevnostech jako jistá ochrana.
1: Neboť hle, sešli se králové, spolu učinili útok.
0: Jen se však podívali, užasli, ve zděšení prchli.
1: Hrůza je tam zachvátila, křeč jak ženu, která rodí.
0: Jako když východní vítr rozbíjí taršíšské lodi.
1: Jak jsme to slýchali, tak jsme to viděli v městě Hospodina zástupů.
0: V městě našeho Boha. Bůh mu dává věčné trvání.
1: Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě.
0: Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země.
1: Tvá pravice oplývá spravedlností, ať se raduje Sionská hora.
0: Ať jásají judská města nad tvými rozsudky.
1: Jděte kolem Sionu, obejděte jej, spočítejte jeho věže.
0: Všimněte si jeho hradeb, prohlédněte jeho paláce.
1: Abyste mohli vyprávět příštím pokolením, tak veliký je Bůh.
0: Bůh náš na věky, navždy. On bude naším vůdcem.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Hospodin je veliký, velmi je hodný chvály v městě našeho Boha. Tak praví Hospodin, mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou. Jaký dům byste mi mohli vystavět, jaké místo pro můj odpočinek? Vždyť přece to všechno učinila má ruka, mně to všechno patří, praví Hospodin. Na koho zhlédnu? Jen na pokorného, duchem zkroušeného, plného úcty před mými slovy.

0: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine.
1: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine.
0: Tvé příkazy chci zachovávat, vyslyš mě, Hospodine. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Volám z celého srdce, vyslyš mě, Hospodine. Slušme Hospodinu zbožně a spravedlivě. On nás vysvobodí z rukou našich nepřátel.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid. Zbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida, jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků. Zachránil nás od nepřátel, z rukou všech, kdo nás nenávidí. Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi, že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobozeni z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života. A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu. Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů. Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti. Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Služme Hospodinu zbožně a spravedlivě, on nás vysvobodí z rukou našich nepřátel. Děkujme Kristu, že nám dopřál světlo tohoto dne, a volejme k němu. Pane, požehnej nám a posvěť nás.
1: Dal ses v oběť za naše hříchy.
0: Přijme naše dnešní úmysly a předsevzetí.
1: Potěšuješ naše oči darem nového světla.
0: Vzejdi jako jitřenka v našich srdcích.
1: Pomoz nám, ať jsme dnes ke všem trpěliví.
0: Neboť ty jsi k nám trpělivý a plný slitování.
1: Učiň, Pane, ať dnes poznáme tvé milosrdenství.
0: A radost z tebe, ať je naše síla.
1: Pane, požehnej nám a posvěť nás.
0: A připojme modlitbu Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Všemohoucí věčný Bože, tvá církev tě od rána až do večera po celý den chválí. Vyslyš naše pokorné prosby. Zažeň z našeho srdce temnoty hříchu a přiveď nás k pravému světlu, k našemu Pánu Ježíši Kristu. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
1: Amen.

0: Ve čtvrtek po 13. neděli v mezidobí je první čtení hodinky četby z druhé knihy Samuelovy, přenesení archy do Jeruzaléma. V těch dnech David shromáždil opět vybrané mužstvo z Izraele, 3000 mužů. Potom se David vypravil a odešel s veškerým vybraným lidem, který byl s ním, do judského Bálu, aby dopravili boží archu, která se jmenuje podle jména pána zástupů, sedícího na ní na cherubech. Položili ji na nový vůz a vezli ji z domu Abinadaba, který byl v Gabaje. Oza pak a Ahio, synové Abinadabovi, řídili tento vůz. Když ji tedy vzali z domu Abinadaba, který opatroval archu boží v Gabaje, Ahio šel před archou. David pak a všechen lid izraelský hrál před pánem a tančil s veškerou silou a zpívali za doprovodu citer, harf, bubnů, zvonků a cymbálů. Když přišli k Nachonovu humnu, vstáhl Oza ruku na boží archu a zadržel ji, neboť býci klopítali a nachýlili ji. Tu vzplanul pánův hněv proti Ozovi a zasáhl ho pro tu opovážlivost, takže tam u boží archy umřel. David byl velmi zarmoucen, že pán zasáhl Ozu, a tomu místu bylo dáno jméno Zabití Ozy až do dneška. David toho dne dostal strach z pána a řekl, jak by mohla boží archa přijít ke mně. Proto nechtěl David dopravit archu do Davidova města, ale dal ji dopravit do domu Obededoma, Geťana. Boží archa zůstala v domě Geťana Obededoma 3 měsíce. A pán žehnal Obededomovi i celému jeho domu. Když bylo králi Davidovi oznámeno, že pán žehná pro boží archu Obededomovi a všemu, co jest jeho, vypravil se tam David a přivedl boží archu s Jásotem z Obededomova domu do Davidova města. David měl sebou 7 zborů a bíčka k oběti. Když nosiči boží archy popošli 6 kroků, obětoval býka a berana. A David tančil před pánem vší silou opásán lněným efodem. Tak doprovázel David a celý Izraelův dům archu Hospodinovu s jásotem a zvukem pozounů. Když přinesli boží archu do Davidova města, dívala se Saulova dcera Michol z okna a viděla krále Davida, jak tančí a poskakuje před pánem, a v srdci jím pohrdla. Přinesli tedy Hospodinovu archu a položili ji na její místo doprostřed stánku, který David pro ni zřídil. Potom David přinesl před Hospodinem celopaly a pokojné oběti. Když David skončil s obětováním celopalů a pokojných obětí, požehnal lid ve jménu Hospodina zástupů. Podělil pak všechen lid, celé množství Izraele, muže i ženy, každému dal chlebovou placku, koláč z datlí a koláč z hrozinek. Potom odešel všechen lid do svého domova. Když se David vracel, aby dal požehnání svému domu, vyšla Davidovi naproti Saulova dcera Michol a řekla, jak slavný byl dnes král izraelský, když se obnažil před služkami svých služebníků, jak se obnažuje šašek. David řekl Michol, před pánem, který mě vyvolil před tvým otcem a před celým jeho domem a který mě ustanovil knížetem nad božím lidem v Izraeli, budu hrát a ještě více se ponižovat než tentokrát. A budu opovržený v tvých očích, ale u služek, o kterých jsi mluvila, budu tím slavnější. A Saulova dcera Michol nedostala syna až do dne její smrti.
1: V rámci duchovního slova jsme naslouchali prvnímu čtení ze čtvrtka 13. týdne v mezidobí, četl Igor Dostálek.

Je půl sedmé, čtvrtek 2. července a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. V katolické církvi je památka apoštola pomořanských Slovanů svatého Oty, bamberského biskupa z 12. století. 105 let je na věčnosti farář z Vytčena v Setínsku Alois Pozbyl. Střelba v Babicích na Třebíčsku právě před 75 lety připravila o život trojici funkcionářů Národního výboru. Vedla k jedněm z nejtvrdších represálí komunistické moci. Mířile proti oponentům režimu, konkrétně sedlákům a katolické církvi. V takzvaném babickém případu totalitní justice odsoudila více než 100 lidí, 11 k trestu smrti. Na popraviště poslala i tři katolické kněze, Františka Pařila a blahoslavené Jana Bulu a Václava Drbolu. Před 65 lety opustil tento svět americký prozaik a publicista s Nobelovou cenou Ernest Hemingway. Padesátiny slaví bývalý hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa a bronzový olympionik Tomáš Vokoun. 86 let se dožívá zakladatel vězeňské duchovenské péče a někdejší hlavní kaplan vězeňské služby, duchovní Českobratrské církve evangelické a písničkář Bohdan Pivoňka, signatář Charty 77. 97. narozeniny slaví italský kněz, pedagog, psycholog a spisovatel Salesián Pino Pellegrino, autor příběhů pro osvěžení duše. A svátek má Patricie. Jméno z latiny znamená patricijská, urozená, šlechtická. Patricím k dnešnímu svátku blahopřejeme. A jaké bude počasí? Bude většinou polojasno, ráno ojedinělé mlhy, v jeho východní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě ojedinělé slabý déšť. Během dne se zejména na horách s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat a nejvýše naměříme teploty mezi 22 a 26 stupni Celsia. Na jižní Moravě může být až 29 a v 1000 metrech na horách kolem 17. Tolik o počasí. Na Proglasu nás čeká půl hodinka ranního hudebního proudu a od 7. hodiny nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus. Potom se můžete těšit na hudební kompas v 7.45. Představí se nám švédský kontrabasista a violončelista Lars Danielsson a jeho album Ekomir. V 8 hodin opět nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9. hodiny na stole je téma. Dnes bude vysíláno živě se senátorem a dlouholetým starostou Uherského Hradiště Josefem Bazalou si bude povídat Martin Holík. To je tady výhled na čtvrteční ráno s Proglasem. Teď nám budou zpívat herci divadla Husa na provázku Kohoutek raní.

9 minut po půl sedmé jsou tu očekávané události s datem 2. červenec 2026. Varhanní festival Orgánum Olomoucenses zahájí v Olomouckém kostele svatého Mořice. Z koncert Vladimíra Roubala zazní hudba Bacha, Claire Rambota i autorské skladby interpreta. Na letošní první prázdninové chvály jste zváni do kostela Všech svatých v plzeňské čtvrti Roudná. Do centra na Fialce v Říčanech u Prahy se přesune putovní interaktivní výstava a hra Poznej Evropu. Expozice představuje evropské země, jejich kulturu, tradice a zajímavosti. A pokračuje festival okolo Třeboně. Dnešní program nabídne komentovanou prohlídku výstavy k 35 letům akce nebo koncert mladých talentů z Pavel Šporcl Academy. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: V Jihlavě nově opravili ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný, který připomíná někdejší těžbu stříbra. Rovněž je zprůchodněná a o třetinu prodloužená odvodňovací štola. V její původní části jsou vidět i vysekané kapsy na uložení hornických lampiček. Do štoly se ale zájemce kvůli bezpečnosti dostanou jen při komentovaných prohlídkách. Více náměstek primátora Radek Popelka.
2: Pro běžné návštěvníky v podstatě od teď bude přístupné i to schodiště, takže se dostanou až na dno ohlubně, v podstatě k ústí šachty, ale ta vlastní odvodňovací štola bude uzavřená, ta nemůže být průchozí, protože tam hrozí i nějaké nebezpečí úrazu, je tam potřeba helma, je tam potřeba baterka, je tam potřeba nějaký průvodce, takže tam budou nějaké komentované prohlídky, které se budou muset nastavit. Čekají nás ještě takové ty papírové války jako provozní řády a nutné věci okolo bezpečnosti práce.
1: Celkové náklady na postupné odkrytí a zajištění historického důlného díla byly podle náměstka okolo 5,5 milionu korun. Z části je zaplatil stát.

kdy ses to narodil maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky. To, že pár bláznů se opilo mocí, světlo a tma se smíchaly do šedé, slunce se skrylo

kdy ses to narodil maličký. A co tě v životě čeká? Ty si tu spíš a cumláš si prstíčky.

moc bych ti přát, ty náš maličký, aby ses probudil do lepší doby, aby si vyrůstal v míru a bezpečí.

0: Návštěvníci kláštera Plasy po několikaleté pauze včera znovu navštívili výběrový prohlídkový okruh. Jeho trasa vede do budovy spojující část starého královského paláce, barokních sýpek, patrové gotické kaple a hodinové věže. Klášter, který už několik let pokračuje v rozsáhlých postupných rekonstrukcích, dokončil první etapu opravy sýpky a věže. V níž je jeden z největších hodinových strojů v Česku, řekl kastelán Pavel Duchoň.
1: Otvírá se znovu hodinová věž s patrovými gotickými kaplemi. Znovu zpřístupníme prostory, které už naši návštěvníci znají. Je to krátký okruh, přibližně půlhodinový, do patrové gotické kaple svatého Václava, svaté Maří Magdaleny a nahoru do hodinové věže k hodinovému stroji z roku 1686. Hodinový stroj na plaské hodinové věži na sýpce je unikátní tím, že to je jeden z největších hodinových strojů, který v Čechách máme. No a jeho specifikum je to, že denně ručně natahován naším hodinářem. Takže on tam musí vystoupat přes 100 schodů a vytáhnout závaží, které váží přes 607 kg, výšky 10 metrů.
0: S opravami třípatrové barokní sýpky s hodinovou věží začaly v Plasích před 3 lety. Kromě toho projekt zahrnoval ještě opravu altánu. Památkáři jsou nyní připraveni pokračovat s další etapou oprav, která by měla zahrnovat interiéry a gotickou kapli uvnitř sýpky.

0: Blíží se 7. hodina a to přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Tošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
2: 7 hodin a ve čtvrtek 2. července začíná živé vysílání ranního Plusu a do nového dne vás vítají Daniela Vrbová
3: a Martina Mašková.
1: Český rozhlas Plus.
3: A nejdřív nabízím výběr z námětů první hodiny. Rusko v noci opakovaně útočilo na Kyjev, zemřelo nejméně 10 lidí, desítky dalších byly zraněny. Jak jsou na tom po dnešní noci další ukrajinská města?
2: Německý kancléř Friedrich Merz vyslovil přání, aby Severoatlantická aliance byla evropštější. Lze takový posun čekat na summitu NATO v Ankaře?
3: Ministerstvo zdravotnictví zjednodušilo hygienická pravidla pro dětské tábory. Co musí nadále táborový vedoucí zajistit?
4: Už není naším cílem, aby ten stát byl v tomhle tom jednoznačně direktivní, aby říkal, kolik umyvadel tam musí být, kolik sprch tam musí být.
2: Zprávy dnes připravuje Ondřej Látal.
5: Dobré čtvrteční ráno. Rusko raketami a bezpilotními letadly opět masivně zaútočilo na Kyjev. Podle tamní radnice přišlo o život nejméně 10 lidí a zraněných je přes 50.
6: Rakety a útočné drony nebo jejich úlomky zasáhly Kyjev na 28 místech. Většinou šlo o bytové domy nebo objekty civilní infrastruktury, uvedla na sociálních sítích městská vojenská správa. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko napsal, že v Darnickém obvodu zřejmě balistická raketa trefila 9podlažní dům a částečně ho zničila. V Ševčenkovském obvodu byl podle Klička zasažený hotel, který začal hořet, a také stanice záchranky. Mezi zraněnými je 5 lékařů, zdravotníků a řidičů. Útok na Kyjev pokračoval i ráno a komplikoval práci záchranářů. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
5: Detaily chystá naše zahraniční redakce. Uslyšíte je v ranním Plusu hned po zprávách. Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Ta by měla pokračovat v debatě o nové koncepci výstavby armády. Po posledním zasedání Bezpečnostní rady uvedl prezident Pavel, že je důležité, aby armáda věděla, s čím může v následujících letech počítat.
7: Armáda musí mít přehled minimálně na dekádu, s čím se asi tak dá počítat a jaké cíle má plánovat. Potřebuje od vlády naprosto jasné zadání, včetně finančního rámce.
5: Prezident možná bude chtít opět řešit nadcházející summit NATO v turecké Ankaře. Od předběžného opatření ústavního soudu, který nařídil vládě, aby hlavu státu doakreditovala, se totiž s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO neviděl. O schůzku přitom žádal, ale předseda vlády ji odmítl. Asi 1000 firem dostalo odklad na podání daňového přiznání. Původně ho měli odevzdat už 1. července. Finanční správa ale lhůtu prodloužila kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele. Některé firmy tak budou moct daňové přiznání podat až na konci září.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: V tropickém Pacifiku nastal klimatický jev El Niño. Oznámila to novozélandská výzkumná organizace Earth Science. Zároveň varovala před intenzivními dopady na počasí na Novém Zélandu v nadcházejících měsících. Na některých místech se očekávají velké výkyvy teplot. Letošní El Niño přitom může patřit mezi ty nejsilnější v moderní historii. Před Novým Zélandem výskyt tohoto meteorologického jevu oznámili taky Austrálie, Japonsko a nebo Spojené státy. El Niño je spojované především se zvyšováním teploty v Tichém oceánu, ovlivňuje ale počasí na celém světě. Alžírsko dnes volí novou dolní komoru parlamentu. Moc v zemi, která patří k významným dodavatelům zemního plynu do Evropy, ale drží armáda a prezident. Kvůli dodávkám plynu se do Alžírska letos chystá i český premiér Andrej Babiš z ANO.
8: Než volby teď lidi v hlavním městě Alžíru zajímá fotbal. Alžírsko se na mistrovství světa probojovalo do vyřazovací části a v noci bude hrát proti Švýcarsku. Parlamentní volby otestují nálady v alžírské společnosti po velkých protestech v roce 2019, kvůli kterým po 20 letech ve funkci rezignoval tehdejší prezident. Většina lidí, se kterými se dávám ve městě do řeči, dnes do volebních místností zamířit neplánuje. Účast v parlamentních volbách před 5 lety byla historicky nízká, zhruba 23%. Z Alžíru Jana Karasová, Český rozhlas.
5: Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus, je čtvrtek 2. července. Umělé klouby by v sobě mohly mít i léčivou složku. Odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické vyvíjejí 3D implantáty na míru, které budou mít třeba protizánětlivé účinky. Zatím hledají nejvhodnější materiály, které propojí léčiva s titanovými implantáty.
9: Zrovna tiskneme model kolene. Dokážeme přesně napodobit strukturu lidské kosti.
10: Chválí nejmodernější typ kovové 3D tiskárny Jiří Kubásek z Vysoké školy chemicko-technologické. Právě porézní struktury kloubních náhrad mohou podle vedoucího výzkumu Dalibora Vojtěcha fungovat jako zásobník léčiv. Už mají první vzorky.
11: Jsou na tom sírany, fosforečnany, to podporuje i vrůstání lidské kosti. Je tam trochu stříbra, aby to mělo antibakteriální účinek a je tam antibiotikum.
10: Léčivé kloubní implantáty vyvíjejí vědci ve spolupráci s Motolskou nemocnicí. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: 7 hodin, téměř 6 minut, čas na dopravu v Ranním plusu. Na D1 na příjezdu do Brna ve směru z Prahy se jede pomalu od Ostrovačic z kilometru 175 až do Brna. Do omezení u sjezdu na Bratislavu naberete asi 30 minut navíc. V Praze dopravu výrazně komplikuje oprava k Belské ulice. Projíždí se obousměrně jenom jedním pruhem. Kolony jsou z dálnice D8 od Zdib a taky z Černého mostu. Zdržení vždy asi na půl hodiny. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště je omezení a kolona od Středokluk z 5. kilometru, zdržení asi 20 minut. A na silnici 3 z Benešova do Prahy se jede pomalu od Senohráb až k nájezdu na D1, tam se zdržíte 15 minut. Dobře dojeďte. Čtvrtek bude většinou polojasný, teď ráno ojediněle mlhy. V jihovýchodní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě ojediněle se slabým deštěm. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Teploty přes den 22 až 26, na jižní Moravě až 29 stupňů, na horách naměří většinou kolem 17. A vát má slabý, místy mírný, severozápadní až severní vítr. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
12: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Vyšťáru nad Sázavou vznikla nová letní Santýnyho stezka. Architekt období baroka Jan Blažej Santýny se právě v této oblasti nejvíce angažoval. 40-kilometrová cesta propojí jeho jednotlivé stavby, včetně poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Tamní kastelán Ondřej Vobejda dodává.
2: Začíná se nebo končí, záleží samozřejmě na každém moderním poutníkovi na Zelené hoře. Poutním kostele svatého Jana Nepomuckého, vše památka, která je zapsaná na seznamu světového dědictví UNESCO. A když už jsme ve Žďáru, tak by určitě stálo za to navštívit zámek, respektive areál bývalého kláštera, kde se vlastně nachází bazilika na nebestoupení Panny Marie a svatého Mikuláše, budovy prelatury, konventu. Všechno to jsou vlastně stavby, které jsou nějakým způsobem spojené právě se Santýnym. Poměrně významnou stopou je taky takový nedaleký dolní zbytov, jehož vlastně půdorys je koncipován, ten původní, jako odkaz na Boží Trojici. Pokud se potom vydáme ze Žďáru dál, tak navštívíme takové spíše venkovštější stavby, které se všechny nacházejí na bývalém žďárském panství. To znamená kostely Obyčtově, kostel navštívení Panny Marie, navržený ve tvaru želvy, asi to přímo jakoby odkazuje na mariánský kult. Potom můžeme pokračovat třeba do Zvole, do kostela svatého Václava. Tam je půdorys kostela založený na motivu řeckého kříže. Zapomenout určitě nemůžeme ani na Bobrovou, kostel svatého Petra a Pavla, kde vlastně Santýny provedl barokní přestavbu toho staršího kostela. A specifikem té stavby byla vlastně změna orientace hlavní osy kostela. A poslední stavbou, kterou vlastně tady na trase najdeme, která tady není už církevní, ale je to původní panská hospoda v Ostrově nad Poslavou, jejíž půdorys vlastně tvoří písmeno B, což je odkaz na iniciály opata Václava Vejmluvy, který byl Santýnyho hlavním mecenášem.
1: Santýnyho architektura je v evropském kontextu velmi výjimečná, míní Ondřej Vobejda.
2: Do určité míry vytvořil takový jakoby specifický sloh, který se dneska dá označit jako barokní gotika, který vlastně sám o sobě není jenom nějakým mechanickým spojením dvou historických epoch, ale v podstatě takovou syntézou, kdy vlastně ta barokní dynamika, iluze, ní využívají nějaké gotické konstrukční principy. V té Santýnyho architektuře často najdeme různé průniky těles, to znamená, že základem těch jeho půdorysů nejsou jednoduché obdelníky, kříže, ale spíš nějaké složité průniky kružnic, elip. Santýny zároveň hodně pracuje se světlem. Třeba okna jsou často navržená tak, aby z toho pohledu vlastně toho diváka, který stojí uprostřed kostela nebo důležitého bodu, nebyla vůbec vidět, případně dopadala na nějaká místa, ten naopak zdůrazňuje jiné prvky, které v kontextu té stavby jsou. Zároveň vlastně světlo je tady brané jako takový symbol, v podstatě teologický význam takové jakoby božské přítomnosti. No a samozřejmě v Santýnyho stavbách často najdeme různé odkazy na číselnou symboliku.
1: Nápad na putování mezi památkami není nový. Všechny zmíněné obce byly propojené už na začátku 18. století.
2: Ten, kdo to spojil, tak byl právě Vejmluva a Santýny. Nicméně, samozřejmě postupně z tohleto upadlo, zvlášť potom se zrušením cisterciáckého kláštera, takže nový jakoby poput tak vznikl jednak ve žďárské farnosti a jednak také díky vlastně spolupráci s destinační společností Koruna Vysočiny.
1: Tolik od kastelána kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře Ondřeje Vobejdy.

0: Muzeum v přírodě Zubrnice užívá přes letní prázdniny aktivitami z cyklu Jak se dříve. Návštěvníci se mohou těšit na dobové ukázky různorodých činností. Tuto sobotu věnuje muzeum dětem. Přiblíží, jak se hráli a vyplňovali svůj volný čas v první polovině minulého století.
1: Jedná se o tematické víkendy pro návštěvníky, aby vlastně klasické prohlídky měly nějakým způsobem oživené. Si u nás budete moci vyzkoušet, jak se dříve hrálo. To znamená, že si zahrajete nějaké hry, vyzkoušíte si to, pak budeme pokračovat další víkend tím, jak se dříve barvilo přírodninami. A každý ten víkend je vlastně nějak tematicky zaměřený a takhle to půjde až do září.
0: Zhrnula Kateřina Suchanová, etnoložka z Muzea v přírodě Zubrnice.

nikdy neměl důvod klít, i svoji práci dělal rád, měl to, co chlap jen může chtít, co chlapům léta můžou dát, zasadit strom, postavit dům, bejt spokojený, mít ženu a syna a prostřený stůl, bejt spokojený. Ne, že by občas nebral víc, třeba tu jachtu, co má šéf, s ní projet pláže z pohlednic, pak už jen víno, ženy zpěv, ale zasadil strom, to

taky měl smůlu, má i dluh. A doma není pořád mír a býval větší dobrodruh. Víc bylo plánů, času i sil, ale zasadil strom, postavil dům, byl spokojený. Měl ženu a syna a prostřenej stůl byl.

0: V sobotu vystoupí v Mladé Boleslavi country skupina s více než 50letou dráhou Poutníci. V areálu Michalovská Putná zazní od 19 hodin největší hity, ale i skladby z nového alba, potvrdil kapelník Poutníků Jiří Karaspola.
1: My poslední roky jezdíme s pořadem, kterému říkáme přes 50 let v country, protože tato kapela letos začala svou 56. sezonu. A během toho koncertu zazní jak ty slavné písničky poutnické od Roberta Křesťana, jako jsou skladby Panenka, Napsal se jméno svý na zdi, Až uslyším hvízdání. A tak zazní i novinky v dlouholetém poutnickém repertoáru, hlavně z našeho posledního CDčka z roku 2020, které se jmenuje Stíny na střechách, takže to bude takový pelmel.

0: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je tu 7:30 s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a pěkné čtvrteční ráno přeje Natálie Fajtová. Je 2. července. Katolické církve památka apoštola pomořanských Slovanů svatého Oty, bamberského biskupa z 12. století. Připomínáme i 120. výročí narození zachránce československých Židů ve válečné Itálii, novináře Karla Weiricha, vatikánského korespondenta ČTK. Odešel v roce 1981. 105 let je na věčnosti farář z Vytčena v Setínsku Alois Pozbyl. Střelba v Babicích na Třebíčsku právě před 75 lety připravila o život trojici funkcionářů Národního výboru. Vedla k jedněm z nejtvrdších represálií komunistické moci. Mířile proti oponentům režimu, konkrétně sedlákům a katolické církvi. V takzvaném babickém případu totalitní justice odsoudila více než 100 lidí, 11 k trestu smrti. Na popraviště poslala i 3 katolické kněze. Františka Pařela a blahoslavené Jana Bulu a Václava Drbolu. Padesátiny slaví bývalý hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa a bronzový olympionik Tomáš Vokoun. 86 let se dožívá zakladatel vězeňské duchovenské péče a někdejší hlavní kaplan vězeňské služby, duchovní Českobratrské církve evangelické a písničkář Bohdan Pivoňka, signatář Charty 77. 97. narozeniny slaví italský kněz, pedagog, psycholog a spisovatel Salesián Pino Pellegrino, autor příběhů pro osvěžení duše. A svátek slaví Patricie. Jméno z latiny znamená patricijská, urozená, šlechtická. Tak nositelkám jména Patricie blahopřejeme k dnešnímu svátku. A jaké bude počasí, většinou polojasno, ráno ojediněle se mohou vyskytnout mlhy. V jeho východní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě ojediněle slabý déšť. Během dne se zejména na horách s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 29 a v 1000 metrech na horách kolem 17. Tolik o počasí. Na Proglasu nás v následujícím čase čeká ranní hudební kompas, konkrétně v 7:45. Představí se nám švédský kontrabasista a violončelista Lars Danielsson s jeho novým albem Ekomir. V 8:00 nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9:00 pořad Na stole je téma. Dnes bude vysílán živě se senátorem a dlouholetým starostou Uherského Hradiště Josefem Bazalem. Si bude povídat Martin Holík. To je výhled na ráno s Proglasem. Teď si pustíme Slunečnici. Zpívá Daša, na saxofon doprovází Felix Slováček.

0: Ona se poměrně rychle rozneslo. Barokní doba vnímala kopie obrazů, že mají podobnou moc jako originály a pasovská Madonna byla považovaná v té době za obraz zázračný. Do skoku začali chodit poutníci a začalo jich tam chodit tolik, že nakonec nezbylo, než vedle kaple postavit dnešní poutní kostel, který je z roku 1745 a o který se dneska staráme. Kostel zůstal stát, jenom ta vesnice, která byla okolo 60. letech podlehla demolici kvůli ochrannému pásmu Šutické přehrady na pitnou vodu, takže dneska uprostřed svahu jenom ten krásný veliký dvouvěžový barokní kostel.
1: Letošní sezónu zde zahajují putování po Skokovské stezce, což je cesta propojující klášter v Teple a Skoky, pokračuje Linhardt.
0: Poutníci se poledne zajdou v teplském klášteře a dva dny z kopí skokovského obrazu budou putovat až do Skoku, tam přijdou v sobotu v podvečer a večer v sobotu bude následovat Noc světel, což je večer modliteb se zpěvy z francouzské komunity Teze, podání improvizovaného sboru, podání improvizovaného orchestru, kostel je osvětlen množstvím svíček a potom v neděli následuje skokovská pouť, to je taková jako hlavní pouť ve Skokách, je to tradičně česko-německá pouť. Navazuje to na barokní datum svátku navštívení Panny Marie, jemuž je také zasvěcen skokovský kostel.
1: Cyklus Živé Skoky tradičně nabídne řadu různorodých koncertů.
0: Vystoupím tam i já, jakožto písničkář, s Jiřím Štěpánkem a Jaromírem Honzákem. Představíme nové album Šénou. Bude se konat o něco později představení festivalu Procházky uměním. Vystoupí kapela Barok Unlimited. V srpnu potom se objeví mezi námi písničkářka Romana Janotová. Koncem srpna československé duo Hmlisto se svým novým albem Samoty. Na konci srpna kalenský soubor Gemini Musicales nám představí kně Adama Michny z Otrdovic a Živé Skoky končí 5. září prodejní vernisáží listů z Gasthausu. V této chvíli máme připravený projekt rekonstrukce kostela a máme připravený taky projekt výstavby shopova hostince bývalého poslední, aby která ve Skokách zůstala stát. Rekonstrukce by měla směřovat vytvoření určitého zázemí pro poutníky, v podstatě takového poutního domu. Co se týče rekonstrukce kostela, první kroky už některé jsme zahájili, nicméně ta budoucnost všech těch prací bude taky záviset na majiteli objektu, kterým je kolonie premonstrátů v Teple.
1: Dodává místopředseda spolku Pod střechou a dramaturg cyklu Živé Skoky Petr Linhardt.

0: Přiblížila se 45. minuta po 7. hodině a to je čas na ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Dnes si představíme album Ekomir. Nahrála je skupina Libereto v čele se švédským kontrabasistou a violončelistou Larsem Danielsnem. Na úvod si poslechneme titulní skladbu.

Představujeme si album Ekomir, pátou nahrávku projektu Libereto, v němž švédský kontrabasista a violončelista Lars Danielsson už řadu let spolupracuje s britským kytaristou Johnem Perichelem, francouzsko-martinickým pianistou Gregorem Privátem a švédským bubeníkem Magnusem Estremem. Soubor na albu kombinuje jazz s prvky klasické hudby a severského folkloru a soustředí se především na melodii, atmosféru a komorní souhru. Název alba Ekomir je Daniel s novým novotvarem. Slovo echo odkazuje ke zvuku a rezonanci, zatímco staroseverské mir znamená močál nebo bažinu. Danielsson tím chtěl vyjádřit hudbu vycházející z hlubokého nitra člověka. Album vzniklo ve spolupráci dlouholetých hudebních partnerů, kteří spolu hrají už více než 15 let a právě vzájemná důvěra a citlivá souhra patří k největším přednostem souboru. Tvorbu Larše Danielssona charakterizuje schopnost spojovat jazzovou improvizaci s melodickou přístupností a s inspirací klasickou hudbou. Kritici často upozorňují na to, že i složitější hudební myšlenky dokáže podat velmi přirozeně a srozumitelně. Na albu Ekomir hostují také trumpetista Arve Henkinsen nebo hráč na fléty Magnus Lindgren. Budeme poslouchat ještě skladby Something She Said a Glore.

0: Hrál nám švédský kontrabasista Lars Danielsson se skupinou Libereto. Dnes odpoledne si v hudebním kompasu představíme šansoniérku Danu Chytilovou. Zítra ráno si představíme kanadskou skupinu The McDates a zítra odpoledne sáhneme po novém albu písničkáře a někdejšího vítěze Porty Aleše Petržely. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: A teď už zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: Je tu 8. hodina, posloucháte nadále čtvrteční Ranní Plus datem 2. července. Dobrý den, přeji Martina Mašková
3: a Daniela Brbová.
4: Český rozhlas Plus.
3: A tady jsou naše témata. Prezident Petr Pavel se dnes zúčastní Bezpečnostní rady státu. Kromě koncepce armády se tam bude řešit zřejmě i složení delegace na summit NATO v Ankaře.
5: Objevují se informace, že prezidentská kancelář požadovala 35 míst pro delegaci. Je to naprostý nesmysl. My jsme požadovali 7 lidí.
2: Žena, která upozornila na to, že se na velvyslanectví v Maroku kupčí s českými vizy, uspěla u soudu, co v té souvislosti soud uložil jejímu bývalému zaměstnavateli, ministerstvu zahraničí.
3: A jak může vypadat a komu může sloužit online mateřská školka? Její otevření chystají ve Vlčnově na Uhersko-Hradišťsku. Co se od ní čeká?
2: Nejdřív si poslechněte zprávy, dnes o ně pečuje Ondřej Látal.
6: Přeju dobré ráno. Ministerstvo zahraničí rozšířilo delegaci prezidenta Petra Pavla na nadcházející summit NATO v Ankaře. Akreditovalo mu víc zaměstnanců kanceláře. Serveru Seznam zprávy to řekl mluvčí hradu Daniel Drake. Resort původně prezidentovi zredukoval jeho delegaci a jmenovitě určil, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle Drakea už taky prezident dostal od vlády mandát, který pro Ankaru schválila. Ten určuje hlavní priority, ze kterých má delegace na summitu vycházet. K přerušené debatě o nové koncepci výstavby armády do roku 2040 se právě vrací Bezpečnostní rada státu. Ta má zatím několik variant podle růstu výdajů na obranu. Potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů.
7: Vláda to ještě neschvalovala. My jsme viděli právě na té Bezpečnostní radě státu nějaké drafty, nějaké varianty, jak by to mohlo vypadat. Bylo to tam podrobeno poměrně široké diskuzi, což je určitě dobře, a ministerstvo obrany na tom dále pracuje.
6: Bezpečnostní rada chce projednat i další body, které nestihla před 2 týdny. Zasedání se znovu zúčastní i prezident Petr Pavel. Chystáme podrobnosti hned po zprávách v Ranním Plusu. Stát za letošní půlrok vybral na daních 789 miliard 300 milionů korun. Je to meziročně o 5% víc. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem, nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mest i vyšší útraty domácností.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Americký prezident Donald Trump neprodlouží obchodní dohodu s Kanadou a Mexikem. Obě země jsou přitom pro Spojené státy nejdůležitějšími obchodními partnery a dohromady tvoří třetinu jejich celého zahraničního obchodu.
8: Obchodní dohodu s Mexikem a Kanadou podepsal sám Trump ve svém prvním mandátu. Teď ji ale k 1. červenci odmítl obnovit. Bílý dům to zdůvodňuje obchodním deficitem s oběma sousedy. Trump řekl, že Spojené státy od Kanady a Mexika nic nepotřebují. A jsou tu naopak tyto dvě země, které podle amerického prezidenta potřebují všechno od Spojených států. Dohoda podle amerického zástupce pro obchod Jamesa Greera prozatím platí dál. Jednání ale budou pokračovat odděleně. S Mexikem se další kolo rozhovorů chystá ve 3. červencovém týdnu. S Kanadou jednání zatím ani nezačala. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: V Dněpropetrovské oblasti Ukrajiny otevřeli školní kryt, který za pouhé 3 měsíce postavila česká firma. Bunkr bude sloužit jako podzemní učebna pro 120 dětí v době častých leteckých poplachů.
9: Pilotní projekt školního krytu postavila česká firma Promstál vedle frontové linie v Nikopolském okrese Dnipropetrovské oblasti, vysvětluje šéf společnosti Petr Stibor.
10: Náklady se pohybují celkově kolem 13 milionů. Vláda České republiky darovala prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí řádově 10 milionů korun. Ukrajinská strana přispěla, řekněme, 1 milionem korun. A naše firma věnovala okolo 2 milionů korun celkových nákladů.
9: Děti z tohoto regionu tak po prázdninách poprvé po 4 letech války půjdou do kamenné školy. Z Dnipropetrovské oblasti Martin Dorazín, Český rozhlas.
6: V Berlíně se dnes budou udělovat ceny Evropského patentového úřadu pro vynálezce roku. Poprvé je v soutěži taky zástupce z Česka. Jedním z finalistů je šéf-konstruktér liberecké firmy Elmarko Jan Čmelík a jeho tým.
11: Jsme byli nominováni z technologií NanoSpider, která vyrábí nanovlákna.
9: Vysvětlil Jan Čmelík, podle kterého účast v soutěži pomůže zvýšit povědomí o technologii, ale taky o Česku. Evropský patentový úřad uděluje cenu od roku 2006 za inovace, které podle něj přispívají k technologickému pokroku a řešení problémů společnosti. Finalistů je 12, o vítězi rozhodne porota. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
6: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Asi 1000 českých firem nemusí letos podat daňové přiznání do 1. července, jak nařizuje zákon. Kvůli rozsáhlým problémům při zavádění jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatele jim finanční správa povolila až 3měsíční odklad, říká Jan Bonaventura, daňový poradce a jednatel poradenské společnosti Bradford Consulting.
12: Finanční správa vydala v minulém týdnu metodickou informaci, na základě níž budou finanční úřady v zásadě automaticky povolovat prodloužení lhůt pro podání daňového přiznání k dani z příjmu, pokud ten subjekt byl postižen administrativou spojenou s jednotným měsíčním hlášením zaměstnavatele.
6: Karlovarský filmový festival si připomněl 80 let od prvního ročníku. Ten původně začínal v Mariánských Lázních. V tamním městském divadle proto uvedli speciální projekci.
13: Vracíme se k té tradici, kdy vlastně festival fungoval tak, že v Mariánských Lázních byla premiéra a Mariánci ti to viděli až další den.
14: Plný sál městského divadla přivítal moderátor Marek Eben. Ten si přizval na pódium také Krištofa Muchu, výkonného ředitele karlovarské přehlídky.
15: My jsme v loňském roce, když zemřel Jiří Bartoška, dělali jsme jeho výstavu, tak spousta lidí chodilo za námi a říkali, že je stejně skvělé, že Jiří Bartoška založil ten karlovarský festival. A my jsme si uvědomili, že tady je velká mezera. My jsme říkali, ten festival tady je od roku 1946 a je potřeba si to připomenout.
14: Oslavy 80 let od prvního ročníku filmové přehlídky budou pokračovat v Mariánských Lázních až do neděle. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
6: Čerstvá doprava v Radním Plusu. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196 je nové omezení, kolona je od Ostrovačic z kilometru 178. Zdržení teď asi půl hodiny. V Praze dopravu výrazně komplikuje opravák Belské ulice, projíždí se obousměrně vždy jenom jedním pruhem. V omezení už byla i nehoda, té odklizená, kolony jsou z D8 od Zdib a taky z Černého mostu. Zdržení vždy asi na 30 minut. A na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště je omezení, kolona je od Středokluk z 5. kilometru, tam se zdržíte 20 minut. Dobře, dojeďte.

Čím víc ti lžu, tím větší je to pravda. Čím víc toho pohřbíš, tím větší je to sranda. A čím víc srandy, tím větší přijde smutek. Jenom víc a víc a víc keců a skutek utek.

12 minut po 8 hodině jsou tu očekávané události s datem 2. července 2026. Varhaní festival Organum Olomoucensis zahájí v olomouckém kostele svatého Mořice koncert Vladimíra Roubala. Zazní hudba Bacha, Claire Rambota i autorské skladby interpreta. Úvodní koncert Českého varhaního festivalu chystají v děčínském kostele Povýšení svatého kříže. Představí se varhaník Ondřej Valenta. A v Teplicích nad Metují startuje festival Varhaní léto 2026. Tamní kostel svatého Vavřince rozezní hudba varhaníka Ladislava Šikuta a zpěv sopranistky Hany Hlaváčkové. Na letošní první prázdninové chvály jste zváni do kostela Všech svatých v plzeňské čtvrti Roudná. Součástí kongresu světové bohemistiky v Praze bude večer s jednou z nejuznávanějších současných britských spisovatelek Helen O'Yeamy. Do centra na Fiálce v Říčanech u Prahy se přesune putovní interaktivní výstava a hra Poznej Evropu. Expozice představuje evropské země, jejich kulturu, tradice a zajímavosti. Město Kopřivnice zahájí prázdninový projekt Někdo ven, který je určen pro děti a mládež, které nechtějí trávit čas doma a rády by se seznámili s vrstevníky. Organizátoři slibují pestrý program plný sportu, zábavy i netradičních aktivit. Pokračuje festival Okolo Třeboně. Dnešní program nabídne komentovanou prohlídku výstavy k 35 letům akce nebo koncert mladých talentů z Pavel Šporcl Academy. A ve Lvové, části města Jabloné v Podještědí, začíná řezbářský festival. 7 profesionálních řezbářů bude přímo před zraky návštěvníků tvořit dřevěné sochy a zároveň soupeřit o nejlepší dílo. Tolik z očekávaných událostí.

0: Vlas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: S příchodem letních prázdnin se v českých a moravských diecézích tradičně mění působiště kněží. Personální změny vstoupily v platnost včera a týkají se farářů, kaplanů i dalších duchovních. Například v Ostravsko-Opavské diecézi se noví faráři ujmají služby v 7 farnostech. Jednou ze změn je přesun děkana Pavla Kuchaře z Dolního Benešova do Hlučína. Dosavadní hlučínský farář Petr Rak odešel do Šenova u Ostravy a novým farářem v Dolním Benešově se stává páter Petr Okapal. Změny jsou také v Orlové a Vendrini, kde si svá působiště vyměnili Rafal Vala a Artur Kimak. V souvislosti s rozvojem duchovní péče v nemocnicích odešel Jan Vojnár z farnosti do Bratice a jako farní vikář v Českém Těšíně vykonává službu nemocničního kaplana v Moravskoslezské nemocnici Třinec. Do Dobratic tak opět dojíždí kněz z Dobré Marek Kozák. K některým přesunům došlo také na základě rozhodnutí řeholních představených. Personální změny v Ostravsko-Opavské diecézi proto oznamují palotýni a saleziáni.

0: Pod názvem To podstatné se děje mimochodem vystavil sklářský sochař a designer Ronnie Plesl asi polovinu děl ze své kolekce. Zahrnuje především umění předních současných tuzemských výtvarníků. V pražské galerii Magnus Art jsou k vidění také Pleslovy reliéfy na téma benátských zrcadel. Svou sbírku začal jako student.
1: Když jsem prodal svou jednu z prvních soch, tak jsem šel po Staramáku, tam byla taková nějaká zvláštní galerie a tam byla Vasarelyho serigrafie a já jsem si ji koupil za strašný peníze tenkrát, pro mě jako pro studenta. A to byl vlastně jedno z prvních věcí, tahle Vasarelyho serigrafie. A potom jsem si řekl, když vydělám nějaký peníze, tak vždycky budu něco kupovat a to u toho jsem...
0: Veřejnost může výstavu v hlavním městě vidět do 15. srpna.

Mše svatá za donátory a na jejich úmysly se včera konala v brněnské katedrále svatých Petra a Pavla. Program pro dárce zapojené do projektu Donátor nabídl také možnost uctít ostatky blahoslavených Jana Buly a Václava Drboli, navštívit v kryptě výstavu s názvem Stopy františkánské rodiny v Brně nebo vystoupit do věží katedrály. Fond Donátor funguje ve více českých a moravských diecézích a umožňuje věřícím i dalším dárcům finančně přispívat na provoz farností a na zajištění mest kněží.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci. Za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Je 8:30, čtvrtek 2. července a dobré ráno s Proglasem vám od mikrofonu přeje Natálie Fajtová. V katolické církvi je památka apoštola pomořanských Slovanů svatého Oty, bamberského biskupa z 12. století. Připomínáme i 120. výročí narození zachránce československých židů ve válečné Itálii, novináře Karla Weiricha, vatikánského korespondenta ČTK. Odešel roku 1981. Střelba v Babicích na Třebíčsku právě před 75 lety připravila o život trojici funkcionářů Národního výboru. Vedla k jedním z nejtvrdších represálií komunistické moci. Mířily proti oponentům režimu, konkrétně sedlákům a katolické církvi. V takzvaném babickém případu totalitní justice odsoudila více než 100 lidí, 11 k trestu smrti. Na popraviště poslala i tři katolické kněze, Františka Pařila a blahoslavené Jana Bulu a Václava Drbolu. Před 65 lety opustil tento svět americký prozaik a publicista s Nobelovou cenou Ernest Hemingway. Padesátiny dnes slaví bývalý hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa a bronzový olympionik Tomáš Vokoun. 86 let se dožívá zakladatel vězeňské duchovenské péče a někdejší hlavní kaplan vězeňské služby, duchovní Českobratrské církve evangelické a písničkář Bohdan Pivoňka, signatář Charty 77. 97. narozeniny slaví italský kněz, pedagog, psycholog a spisovatel Salesián Pino Pellegrino, autor příběhu pro osvěžení duše. A dnešní oslavenkyní je Patricie. Jméno z latiny znamená patricijská, urozená, šlechtická. Tak nositelkám jména Patricie blahopřejeme k dnešnímu svátku. Nyní krátce k počasí. Bude většinou polojasno, ráno ojediněle s mlhami. V jeho východní polovině území bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě ojediněle slabý déšť. Během dne se zejména na horách s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Večer bude v severozápadní polovině území oblačno. Přibývat. Nejvyšší denní teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 29 a v tisíce metrech na horách bude kolem 17 stupňů. Tolik o počasí. Na Proglasu nás ještě čeká půl hodinka ranního hudebního proudu. Od 9. hodiny nabízíme pořad Na stole je téma. Dnes bude vysílán živě se senátorem a dlouholetým starostou Uherského Hradiště Josefem Bazalou si bude povídat Martin Holík. V 10 hodin přeladíme na zprávy Českého rozhlasu Plus, potom nás čeká relace Rádia 7 v 10 hodin a 15 minut nejen chlebem. Od 10:30 vysíláme Voničku pro milovníky dechovky a od 11. hodiny čteme na pokračování. Uslyšíme 13. část novely Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové. Číst nám budou Jiří Miroslav Valoušek a Kristýna Kubačková. To je tedy výhled na ráno a dopoledne s Proglasem. Vydáme se na tu cestu dlouhou. To je píseň, kterou si teď pustíme. Zpívat budou Jitka Molavcová a Jiří Suchý. Doprovází orchestr divadla Semafor.

dverách, kde se žal schovává do almary. Jo, tam jsem vejval král a tam se vrátím zase a budu zpívat song o nejkrásnějším čase, kdy

0: zas ten krásně zatracený čas. Tak pojďme spolu hledat ten lokál ještě dnes, kam chodívá si sedat
1: ten, kdo potřebuje jazz.
0: Ano, tak pojďme spolu hledat zapomenutý čas a lokál, kam chodívá sedat si

0: Letošní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který proběhne od zítřka do příští soboty, přivítá dvě známé herecké osobnosti. Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografie převezme americký herec a držitel dvou Oscarů Dustin Hoffman. Umělecký ředitel festivalu Karel Och přiznal, že o jeho návštěvu usilovali dlouho a potěšil ho i Hoffmanův osobní zájem o program.
1: Přijede do Karlových Varů poprvé a samozřejmě snažili jsme se o jeho návštěvu dlouhá léta, nicméně hvězdy tak zářivé a takové velikosti tráví hodně času prací a samozřejmě mezi prací i s rodinou a my jsme velmi potěšeni, když někdo tak velký a významný souhlasí a ještě se podílí na výběru filmu. Nestává se často, že by někdo takhle úžasný sám řekl, jaký film chce, a to se stalo v případě Dustina Hoffmana. On k naší velké radosti zvolil zásadní film začátku jeho kariéry, ve který byl poprvé nominován na Oscara, a sice Absolvent Michaela Nicholse.
0: Stejné prestižní ocenění si při zahájení festivalu převezme také francouzská herečka Juliette Binochová. Držitelka Oscara či Césara navíc v Karlových Varech osobně uvede vybrané snímky.
1: Já měl tu nádhernou příležitost se s ní potkat na hodinu v Lyonu a povídat se s ní nejen o jejím filmu, ale i o filmech, které bych chtěla, se kterými by souhlasila vlastně s uvedením v Karlových Varech, a shodli jsme se na filmech dvou režisérů, které měla nesmírně ráda, Křištof Kieślowski, vlastně Tři barvy modrá a Basquiat Rostami Věrná kopie.
0: Říká umělecký ředitel Karlovarského filmového festivalu Karel Och. Diváci se v rámci pocty této francouzské herečce mohou těšit také na snímky Tři barvy, modrá nebo Věrná kopie.

nad rychlostí tvých nohou časně svět. Já gratuluji, to bych nedovedl, i prohry umějí brát.

0: každý se pomílí, od špatných lidí uteč na míli, od špatných lidí uteč na míli.
1: Jednou z hlavních dominant města České Budějovice je Černá věž spolu s katedrálou svatého Mikuláše. Tento chrám prošel v roce 2013 velmi významnou rekonstrukcí interiéru a nyní skončily také dvouleté opravy jeho exteriéru. U této příležitosti se zde zítra koná slavnostní koncert, na kterém vystoupí budějovický rodák, houslista Pavel Šporcl s varhaníkem Karlem Ochozkou. Bližší informace sdělil pro Glasu děkan katedrály svatého Mikuláše Zdeněk Mareš.
2: Součástí té rozsáhlé opravy, která byla finančně podpořena z Fondu Evropské unie a z Fondu Ministerstva pro místní rozvoj, na které se potom samozřejmě připojili celá řada dalších dárců, spočívala v opravě střechy nad presbytářem a celého pláště kostela.
1: Zítřejší koncert začne ve 21 hodin a po jeho skončení bude celá katedrála slavnostně nasvícena.

0: Město Kopřivnice dnes zahájí prázdninový projekt Někdo ven. Je určen pro děti a mládež, které nechtějí trávit čas doma a rádi by se seznámili s vrstevníky. Nabídne pestrý program plný sportu, zábavy i netradičních aktivit. Karolína Talajková z Kopřivnické radnice vysvětluje.
1: Je to série 9 pestrých akcí, které nabízí mladým lidem možnost aktivně trávit volný čas, poznat nové kamarády a zažít spoustu zajímavých aktivit. Projekt klade důraz na aktivní zapojení mladých lidí, nejen jako účastníků, ale i jako spolutvůrců programu. Organizuje ho město Kopřivnice ve spolupráci s místními spolky, sportovními kluby a aktivními mladými lidmi. Jeho cílem je vlastně podpořit zdravý životní styl, rozvoj dovedností a komunitní sounáležitost mladé generace. Akce pravidelně probíhají každý čtvrtek a program je opravdu pestrý. Od sportovních až po zábavné a odpočinkové aktivity. Návštěvníci si mohou například vyrazit na cyklistickou výšku, na hrad Hukvaldy, zahrát si dodgeball, paintball nebo vyrazit na noční pochod. Celý projekt pak tradičně uzavírá závěrečná party. Letošní ročník navíc přináší i dvě novinky. První novinka proběhne ve čtvrtek 9. července a to odpoledne inspirované Japonskem. Účastníci si budou moci vyzkoušet workshop kreslení ve stylu mangy, skládání origami a čekají je také sportovní i relaxační aktivity. A druhá novinka přijde o týden později, a to 16. července, kdy se program přesune k Větřkovické přehradě. Tam místní vodáci připraví pro děti akční hru, která propojí aktivity na vodě i na souši. Veškeré aktuální informace a detailní rozpis akcí jsou průběžně zveřejňovány na facebookovém profilu projektu.
0: Uzavírá za město Kopřivnice Karolína Talajková.

0: Dobré pozdní ráno, milí posluchači, pokud nás posloucháte v premiérovém vysílání a naživo v cyklu pořadu Na stole je téma. Dneska je na stole téma rozhovor s Jožkou Bazalou, senátorem. Vítej, Jožko.
1: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
0: A tak jak bývá zvykem, tak nejprve si tě představíme jako člověka z regionu, kde se hodně tancuje, hodně pěstuje folklor. A také nebudeme moci zapomenout na tvoje dlouholeté působení právě místní. Takže pojďme na to. Jaký ty máš vztah ve folkloru?
1: Tak určitě kladný, protože jsem v tom vyrůstal od malička, ale když už vzpomínal jsi ten region, tak já bych chtěl říct, také se tam i pracuje. Ale že tam jenom netancujeme a nespíváme, ale představte si to, kromě toho modlení se tam také i pracuje, to znamená, je to region, který je bohatý na zemědělství samozřejmě a taky na strojní výrobu, protože jsou tam letecké fabriky, jako bývalý Mesid a také bývalý Letkunovice.
0: Ano, a to je tam teďka myslím vzkvétá, že už je to lepší, protože tam byly to obytiště Rusko, dneska už se to podařilo, myslím, přesměrovat ten aircraft Industries, nebo jak se to jmenuje.
1: Ano, je to tak. Bylo tam teď z hodou okolností den otevřených dveří, slavili 90 let svého trvání, takže byla možnost se tam potkat s bývalýma zaměstnancama, spoluzaměstnancama, s kterýma tam člověk nějakým způsobem pracoval, protože já jsem v tom leteckém průmyslu pracoval asi 22 let, což je, není malé období a samozřejmě mnozí jsme zestárli, tak jsme se tak poznávali, jestli si to ty, nejsi to ty.
0: A jako ta letadla v tom muzeu.
1: Jako ta letadla v tom muzeu, ale v každém případě to bylo příjemné a na druhé straně člověk má radost z toho, že ta fabrika nějakým způsobem funguje, dostává zakázky postupně, spíš v současné době a to je všude, mají nedostatek zaměstnanců a odborníků, protože jednak je ta práce přesná, ale také to nýtování je těžká práce, jako to prostě není nic jednoduchého a není mnoho lidí, kteří by se do toho za každou cenu hrnuli, takže to je potřeba nějakým způsobem zdůraznit, ale v každém případě je to dneska moderně vybavená továrna, která myslím si, že má prostor a bude záležet, jestli se jí podaří samozřejmě splnit všechny ty závazky, které v současné době má.
0: Možná pro vzdálenější posluchače zmíníme takovou přece jenom zvláštnost, jo? Protože to je jakýsi život souměstí, takže Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice, to je poměrně hodně obyvatel, ale jsou tam vlastně samostatné správy těchto míst. Jak se spolupracuje takhle municipalitám?
1: Ano, je to tak. Tak porevolučně, nebo před revolucí, v 90. roce, to bylo jedno velké Uherské Hradiště, které se skládalo z několika těch místních částí, ať už je to Mařetice, ať už jsou to Jarošov, Míkovice, Derfla a podobně. A vlastně, jak v tu chvíli přišla svoboda, tak se jaksi rozhodli lidé, jak v Kunovicích, tak ve Starém Městě vyhlásit referenda. Ty referenda proběhly tak, že se má to město osamostatnit a vznikly tam dvě samosprávy, nejdříve Uherské Hradiště a potom obce Kunovice a Staré Město, které později potom i Kunovice byly povýšeny na město, ve Staré Město konkrétně v roce 97, za okolností, kdy přišly povodně do Uherského Hradiště nebo vůbec na Moravu jako takovou, takže vlastně potom byly povýšeny na města. A já, protože jsem bývalý představitelem Starého Města, tak můžu říct, že ta spolupráce nakonec byla velmi fajn, tak jak na druhé straně jsme byli strašení, že nepoteče voda, že nebude jezdit po ulička a podobně. To všechno z toho se nic nestalo a dneska si troufnu říct, že obě dvě ty samostatné obce nebo města, Kunovice i Staré Město, rostou do krásy. Je to poznat, že vlastně v tu chvíli ti lidé můžou rozhodovat sami o sebe, o své samosprávě, volí si své představitele. Tak si myslím, že tam je pokrok obrovský, ale samozřejmě férové říct je také v Uherském Hradišti, jako jo. Ať jsme féroví. A ta spolupráce mezi jednotlivýma starostama, po případě starostkama, i v Kunovicích byla paní starostkama Ivana Majíčková, tak ta spolupráce byla vždycky dobrá, vždycky na vysoké úrovni. A co bylo potřeba, tak jsme vždycky dokázali tahnout za jeden provaz, a to třeba i v rámci třeba Zlínského kraje nebo potom té státní správy.
0: No a to bylo zajímavé, že teda některé ty části svůj vlastní kostel vždycky měly a jeden, který vysloveně chyběl, tak byl právě ve Starém Městě. A ještě než se k tomu dostaneme, tak řeknu, ty jsi byl tedy místostarostou od kdy do kdy.
1: Jestli můžu takhle, tak já jsem se vyučil leto v Konovicích jako nástrojař, tak jsem šel na vojnu, po vojně jsem si udělal střední průmyslovou školu a pracoval jsem v technologii přípravků, to znamená zrovna v období, kdy se v letu vyvíjela takzvaná 610, protože ta 410 je pro 19 cestujících a ta 610, která vlastně to byla velká, měla to být velká naděje, jaksi k budoucnosti letu Kunovice, tak byla pro 40 cestujících. A první vzlet měla v prosinci v roce 1988, to znamená rok před revolucí a především byla teda určena pro sovětský trh a trh Varšavské smlouvy. Bohužel potom, bohužel přišla revoluce a najednou se rozpadl ten východní trh jako takový, což znamenalo, že je potřeba certifikovat to letadlo i pro západní normy jako takové a to se úplně nepodařilo, takže ta 610 jaksi vlastně zůstal na vývoji, udělalo se pár kusů, některé, většina z nich teda skončila, takže jsou někde v muzeích, popřípadě jsou rozřezány a v tom Starém Městě v Kovostýlu, jak přijíždíte, tak tam vlastně stojí na podstavci 610 vlastně to první letadlo, které vzlo, které jaksi mělo být velkou nadějí. A já když jsem nastupoval v uvozovkách z té dělnické profese do technologie, tak vlastně probíhala vývoj toho, té 610 jako takové. Takže to je k tomu. Jaká byla ta další otázka?
0: No, vlastně na tu účast.
1: Rozumím. No a takže já jsem 20 let pracoval v letu a potom v roce 1998, když se blížily komunální volby, tak jsem byl osloven, protože jsem vedl ještě i folklorní soubor Dolina ve Starém Městě, tak jsem byl osloven, jestli bych nešel na kandidátku v té době Lidovců, KDU, ČSL. No a dostal jsem se do zastupitelstva v roce 1998. V roce 2000, když František Slavík za čtyřkoalicí kandidoval na hejtmana, tak jsem byl osloven, jestli bych, když by se tam dostal jako na toho hejtmana, tak jestli bych nešel na starostu, protože se to takto předpokládalo. No a tam v tom roce 2000 jsem nebyl úspěšný.

0: až do roku 2020, kdy jsem kandidoval na senátora a vlastně od té doby jsem senátorem a starostování jsem se vzdal. Byl jsem ještě 2 roky potom místostarostou a teď v současné době, kromě zastupitelstva Zlínského kraje, tak jsem ještě i radní na městě nebo ve Starém městě. Člena rady města.
1: Jak pomáhají tady tyhle ty zkušenosti nabrané v municipalitě, teda v tom nižším stupni, právě pro práci senátora? Čili celoplošné.
0: Rozumím. Je to velmi významné. Na druhé straně jsou to 2 rozdílné světy.
1: Aha.
0: Protože ta obec nebo město má k dispozici nějaký rozpočet, má svůj nějaký majetek a má taky své nějaké povinnosti. To znamená, když to řeknu, péče o mateřské školy, základní školy, péče o komunikace, o svoz odpadu, odpadové hospodářství. A zkrátka, jestli máte k tomu nějaký rozpočet, je to potom samozřejmě na kulturní akce, na sportovní záležitosti a tak dále. A tak dále. Když potom jdete v uvozovkách do té Prahy, tak tam k dispozici jako senátoři žádný rozpočet nemáte, ale děláte tu legislativu. To znamená, děláte to, jakým způsobem třeba výběrová řízení se mají dělat, jakým způsobem se má zacházet s majetkem. To znamená, že se pokud chce město, dávám příklad, prodat nějaký majetek, kusek zahrádky nebo nějaký pozemek, tak ho musí zveřejnit, dostat ještě dopředu zveřejnit, tak, aby se to všichni dozvěděli a podobně. A to je to, co vlastně není úplně vidět. A vlastně, aby to bylo právoplatné, přehnaně řečeno, ten prodej toho majetku, tak aby ta obec dělala to, co udělala, to, a samospráva to, co dělat má. A obrácení máme dohlížet zase na to, aby, a tvoříme vlastně ty procesy, které takto mají být. To jsem řekl jenom jeden z příkladů. Takže to, v tomto směru je to velký rozdíl a nemáte k tomu ani moc finančních prostředků, myslím, v rámci toho, abyste o sobě dal takto vědět, to je jedna věc. A druhá věc, to, jestli jsme to vlastně udělali dobře, se dozvídáte až po čase.
1: Jo,
0: to znamená, a proto lidé třeba jsou nikdy nespokojení, že jsme někoho zapomněli, ne, co jsme opomněli, nebo obráceně, že to nedává systém. Přestože to prochází různým připomínkovým řízením, tak tohle je právě věc, která, to je ten velký rozdíl, ta samospráva, ať už je to na obcích, na městech, popřípadě na velkých městech, nebo i na krajích, jako v rámci kraje, tak tam jsou přesně jasně dané pravidla, když to my jsme ti, kteří připravují ty procesy jako takové a schvalujeme ty procesy, popřípadě děláme změny zákona.
1: No, pojďme teda teď ještě právě do Starého města, do té zkušenosti právě toho starosty. A já se zeptám na spolupráci s církví, protože myslím, že každý v této zemi ví, že na velmi pamětihodném místě, cyrilometodějském, promodleném, vlastně vyrostl až jako k nevíře, jo? Protože ten rozměr, ta velikost a to všechno, ten záměr je velikánský. Tak vyrostl chrám Ducha Svatého z pera pana architekta Ivo Grobevšeka ze Slovinska a tam asi nějaká ta spolupráce byla docela viditelná.
0: Ano, byla, přemýšlím, odkud začít, tak asi to Staré město, když se řekne Staré město, tak je to z největší pravděpodobnosti podle archeologů původní centrum Velké Moravy a samozřejmě kolem dokola, ať už to je Metoděva výše na Uherském Hradišti a částečně celé to Staré město, které je v tom prostoru jako takovém, tak podle archeologických nálezů se zdá, že by to mohlo být centrum Moravy a z toho také potom vycházela ta architektura jako taková s tím, že ten kostel se chtěl ve Starém městě stavit do hrozně dlouhá léta. Jako jo, a buď na to nebyly finanční prostředky, nebo se musela napřed farnost vydělit z farnosti Uherské Hradiště. Až to všechno proběhlo, tak potom přišel trošku jiný režim, který tomu nepřál a vlastně vznikl tam spolek svatého Michaela, který měl za úkol výstavu toho kostela jako takového a vlastně až porevolučně se našla síla, vůle, která nejdříve se hledalo v tom Starém městě, kde postavit ten kostel, najít ten prostor a nakonec se tam našel prostor v rámci památníku Velké Moravy, jeho blízkého prostoru a vlastně tam se potom rozhodlo

0: město a farnost, že se ten kostel vystaví s tím, že jsou to dva kostely, jeden to je původní z té do Velké Moravy a ten nový kostel svatého Ducha, když jsme k tomu měli výstavu, takzvaný Dialog věků, který měl jaksi připomínat pořád tu velkomoravskou historii. A k tomu Ivo Goropevšekovi je potřeba říci, že tenkrát byl doporučen jako člověk, který má postavený nebo postavil, byl autorem toho kostela v Mariboru, velmi podobného, který je i ve Starém Městě. My jsme se tam měli několikrát podívat na to, zda je velký, malý a tak dále, tak dále. A vlastně Ivo Goropevšek byl také žákem Plečníka, který v Praze upravoval chrám svatého Víta, celý ten prostor jako takový. Takže jak si tam ta odbornost tam jednoznačně byla. A myslím si, že ten kostel je skutečně objemný, když to řeknu takhle z toho. Na druhé straně, když jste potom uvnitř, tak to tak zdaleka nepůsobí. A jestli můžu, tak je to vlastně kruhovitého rázu. Ano. Což znamená jaksi nekonečno, když bych to takhle z toho řekl, posazen na 12 sloupech jako 12 apoštolech spojeným Ducha Svatého a přesto dané jakože roucho, to znamená lehká střecha. Takže to je prostě symbol toho kostela jako takového. A vlastně jsou tam potom dvě věže symbolizující Cyrila Metoděje. To je celá vlastně taková, jak kdyby symbolika, jestli můžu, ale vy jste se mě ptali na tu spolupráci, jakým způsobem to mohlo
1: být. Já jsem tě totiž například viděl každý rok na tom velehradském koncertě, který Hradiště a Nuro Pavlice a vždycky si tam zval nějaké milé hosty. Jo. Takže vlastně i ten výtěžek z toho, jo, že to byl vlastně ten do detailu, my vám přispějeme takhle, ale ještě přispějeme a podpoříme ten koncert, který byl každoročně.
0: To byl velkomoravský koncert ve Starém Městě. Jako, a pořád stále je, on pořád pokračuje. Ano. Já jsem tenkrát co by starosta oslovil Jiřího, ale kdy už to trošičku vypadalo, že by to mohl být kostel. Myslím si, že to bylo někde v roce 2011. Zaprosím, neberte mě za slovo, myslím, že to nějak bylo. Kdy vlastně na staveništi, kde jsme posekali kopřivy a postavili jak pódium, tak postavili lavice a vlastně proběhl první velkomoravský koncert, která tam hrála Spiritual Quintet a vlastně výtěžek z toho byl věnován tomu kostelu. Je potřeba říci, že po Starém Městě probíhaly pravidelně sbírky, kdy lidé chodili dům od domu a přiznaje řečeno žádali na kostel a nebylo to ani pro ně jednoduché, mnohým se to prostě nelíbilo. To byla první věc, to znamená vůbec umožnění té sbírky, aby to město povolilo, musel to povolovat dokonce i Zlínský kraj. První věc. Druhá věc, naspořené prostředky, které byly, tak byly skoro a v dobrém slova smyslu utopeno v těch pilotech, které tam ten kostel je postavený na pilotech, na tom jsou teprve ty sloupy, včetně věží kostela svatého Ducha. Je potřeba říct, že je to železobetonová konstrukce. Takže nějaké brigády tam také nebyly možné, takže to museli pokud možno dělat i odborné firmy, které na to prostě měly prostor. No a pak šlo o to, aby to město nějakým způsobem přispělo. A to tenkrát hodně záleželo na otci Miroslavu a stále to na něm záleží, protože ty finanční prostředky byly nemalé, no a teď šlo o to, jakým způsobem k tomu přispěje město a víme sami dobře, že zastupitelé řeknou, sami máme málo. takže takhle přesto se to podařilo. Podařilo se udělat jakási dohody, že jsme tam byli schopni přispět každý rok 2 miliony korun. Ten kostel se začal stavět.
1: To není málo teda.
0: Na to městečko, které má 6,5 tisíce, nebo v té době skoro 6,800 obyvatel, dobře to říkám, tak vlastně najít v tom rozpočtu ty finanční prostředky, když bylo potřeba dělat chodníky, kanalizace, vodovody a podobně, přesto se podařilo udělat jakási dohoda, nakonec proto hlasovala většina zastupitelů, že jsme, dá se říct, po 8 let tam byli schopni dávat tyto finanční prostředky a vlastně ta farnost věděla, a teď to štědrost těch lidí, že je schopná ještě vybrat další 3 miliony korun, to znamená, dá se říct, že každý rok bylo k dispozici nějakých 5-6 milionů korun a vlastně takto se etapovala postupně ta výstavba a tak, jak tam lidé potom postupně přijížděli na ten velkomoravský koncert, kdy na tom prvním byl dokonce i Petr Pithart, jako bývalý předseda Senátu, už tenkrát ne, ale jako bývalý předseda, tak to přijel podpořit a přijeli to podpořit i jiní, dejme tomu představitelé, poslanci, senátoři, nějakým způsobem se to dařilo propagovat. Hradič sám je jaksi významné těleso, které je v čele s Jiřím Pavlicou, které jak si k tomu pomáhalo, taky svojí přítomností, svojí propagací. A Jiří to ještě vždycky uváděl, že to nestavíme jenom pro sebe, že to stavíme pro tu budoucí generaci. A vlastně v roce 2014 ten kostel byl jaksi otevřen, byl posvěcen, ne požehnán, ale posvěcen, s tím, že vlastně my jsme potom měli ještě to štěstí, protože město vždycky říkalo, my uděláme to okolí. No, ale najednou farnost přišla s tím, že už to skoro bude a teď jakým způsobem to okolí, tak jsme potom hledali samozřejmě finanční prostředky, evropské finanční prostředky a dneska je z toho krásný komplex, podle mého názoru. Je tam bývalý jezuitský sklep, je jeden z mála křížových sklepů na Moravě, někde z roku 1620.
1: Mohu říct, že to je asi jediný chrám v republice, kde je výtah, který může tedy zmáčknete správné tlačítko, svět přímo z kostela do sklepa jezuitského.
0: Ještě tam výtah není, jenom je to naplánované, takže stále je tam 200 schodů nahoru, já jsem to počítal, jedna věž je teda udělaná jako výhlídka, to zase bylo trošičku na můj popud, kdy jsme jezdili v uvozovkách po Itálii a podobně a uvědomili jsme si, že spousta těch věží kostela je dána k dispozici. Ten původní projekt s tím nepočítal, že by to mohla být vyhlídková terasa jako taková, tak Ivo Goropešek tam udělal změnu a vlastně ty vyhlídkové věže se, ta jedna z věží se stala teda jako, že vyhlídková, jde se přímo z jezuitského sklepa. My tam máme, jako město tam má informační centrum a vlastně je možnost jak do toho jezuitského sklepa, tak do těch věží, do té jedné z věží se jít podívat po schodech nahoru, podívat se do toho okolí. No a nám se potom podařilo udělat to náměstíčko, ono je tam, dokonce jsou tam dvě náměstí, takzvané horní náměstí a spodní náměstí. To horní náměstí je vlastně vstup do památníku Velké Moravy a Cyrilometodického centra, dneska nově postaveného do kostela svatého Ducha. Když po to sedíte dole, tak je tam vlastně dneska udělané náměstí, na kterém se do budoucna plánuje pevné pódium, které bude sloužit ke koncertům a hlavně celou dobu jsme povídali o tom, že chceme mít centrální náměstí v Starém Městě. Protože to nikdy nebylo. Vždycky to byla jenom průjezdná obec nebo průjezdná dědina, nazvěte si to, jak chcete. A vlastně tím, že se ten kostel, dejme tomu, otevřel veřejnosti, město najednou mohlo dobudovat i to ostatní zázemí jako takové. A dneska se tam ořádají koncerty, velikonoční jarmarky, vánoční jarmarky a tak dále, a tak dále. Mikuláši, samozřejmě na Slovácku hody, to je potřeba jaksi zdůraznit, krátké jasně, je to dneska otevřené jakýsi způsobem centrum, ještě samozřejmě není dobudováno, protože teď čekáme na ty okolní obyvatele, kteří tam prostě postaví možná nějaké hotely, nějaké zázemí, bytové zázemí a tak dále.
1: Ale vidím, že ten plán je jen o málo menší než barcelonská Sagrada Familia. Takže zatím času dost.
0: Děkuji. Kostel byl teďka v minulém roce byl vysvěcen, takže už je to skutečně se vším všudy. Tu architekturu nebo tu výzdobu tam dělali Oliva
1: a pan Ivonová.
0: Ivonová, přesně tak.
1: Ano.
0: Otmar Oliva, nebo se Otmar Oliva,
1: velikrátský. No tak my jsme vlastně Maribor poznali právě skrze Otmara Olivu, který zase tam dělal tu výzdobu těch základních věcí. Ano.
0: Já chci říct jenom jednu věc. Investorem celé té záležitosti byla farnost a strašně moc na taky záleželo nejenom, když to řeknu, na představitelích města, ale samozřejmě na tom hlavním správci farnosti, to byl Miroslav Suchomel, který v uvozovkách to dával všechno nějakým způsobem dohromady, modlil se za to a hlavně se snažil tak, aby jsme pokud možno dokázali vycházet se všema těma lidma ve Starém Městě jako obyvatelama. To bylo strašně moc důležité. Není jenom o tom, že to vystavíte a postavíte, ale tak, aby to přijmuli i ti občané, protože těch jaksi k toho hanění tam bylo celkem hodně, ale zvládli jsme to. Myslím si, že jsme to zvládli. Dneska už to lidé prostě aspoň z mého pohledu berou jako jakousi automatickou věc, že to takto, tak to má být. Město tam pořádá spoustu akcí a nějakým způsobem i ten památník Velké Moravě navštěvován. To znamená, dneska přehnaně řečeno návštěva Velehradu jako takového, jde na to duchovno, tak potom přechází do toho Staroměsta, nebo obráceně do Staroměsta, jde do kostela svatého Ducha, na památník Velké Moravy a potom na Velehrad.
1: Tady tu kapitolu možná uzavřeme mým konstatováním, že otec Mirek, můj kolega, to dělal systémem Lotrandu a Zobejda, ubrečela jsem ho. Takže on opravdu svou povahou a svojí odvahou vlastně ty lidi přesvědčoval takovým osobním nasazením. Takže moc krát děkuji za tohleto svědectví. A jenom na závěr se zeptám, kolik ještě zbývá třeba na úvěru?
0: Nemám přesnou informaci. My jsme nejdříve šli, že to bylo financováno Komerční bankou a farnost zručila. A vím, že pak se to nějak přeúvěrovalo, že teďka farnost ručí arcibiskupství olomouckém. Na to říkám dobře, protože nejsem už teďka v detailu, ale ještě tam bude asi nějakých 6 milionů korun. Zhruba jako, jo.
1: Ale
0: zdaleka není ještě dostavěno. Ještě se mají dávat zvonice, teď je tam udělaný Velkomoravský kříž, teď se tam dokonce v kopuli dělá, by byla, protože tam teplo, protože to skleněný kostel, tak je to v těchto horkách, je to jak kdyby ve skleníku, tak jak je kopule, tak bude otvíravá, tak aby ten vzduch nějakým způsobem cirkuloval a podobně. Ale v každém případě jako je tam radost si sednout. To myslím hezky, protože on je jaksi kruhový, tím pádem na sebe vzájemně trošku jako vidíme. Je to trasovité, to znamená, je to po jednotlivých schodech jako dáno, takže si myslím si, že ten zážitek, kdo jaksi je věřící a potřebuje tu víru jako takovou, potřebuje to slovo Boží, tak si myslím si, že tam ten prožitek je skutečně silný, kor ještě v podání otce Miroslava.
1: Tak my teď obrátíme list, poprosíme o předělovou píseň, která nás navodí už na další strunu z tvých dovedností a vztahů, a to je folklor.

0: Hovoříme se senátorem Josefem Bazalou, hovoříme v cyklu pořadu Na stole je téma. My jsme, Joško, dobře probrali možná takové ty místní věci, které jsou ale ohromně zajímavé, já myslím, pro všechny, nejenom pro lidi bydlící teda v tom trojměstí, dneska bychom řekli.
1: Souměstí.
0: Já jsem mimochodem byl právě při těch hrůzách těch prvních povodní, takže umím si představit tenkrát, jak to bylo, protože to bylo setkání mládeže a my jsme vlastně jeli mnoha těm účastníkům říct, že se nemají kam vrátit, protože ještě voda z jejich domů neopadla a v lepším případě ty domy ještě stojí.
1: To je ještě jedno velké samostatné téma, kdyby nechtěli do toho zabrousit,
0: ale teďka půjdeme právě k folkloru. Ty jsi od malička, protože jsi v tomhletom kraji, kde se dobře pěstuje tradice. A takže jsi byl sám aktivní. Mluv.
1: No tak nějak mě to bylo dáno a skutečností je, že rodiče chodili do Orla, tatínek do Sokolu v Babicích, maminka do Orla v Uštěnovicích. A jednak tam sportovali a druhá věc je, že tatínek byl celkem solidní tanečník, jako takového lidového tance.
0: Takže synek měl vzor.
1: A ty moje jakési začátky a prvky byly tak, že ve Starém městě je tradice vyhrávání Josefom. Aha. Chodí dechovka. Aha. A v den, kdy Josefové 19. března mají svátek, tak obchází jednotlivé Josefy, kteří v tom té obci nebo městě bydlí a chodí jim vyhrávat. A je potřeba si uvědomit, já jsem se narodil v roce 1960 a v tom někde v roce 65-66 těch Josefů bylo po té obci hrozné množství, protože každý druhý byl Josef nebo Jan. Takže chodila ta dechovka i k nám, teda zavítali s tím, protože soused z jedné strany byl Josef a naproti byl Josef, tak říkali, tak půjdeme i vedle, protože navíc tatínek byl řezník, tak ho všichni znali. Tak se zastavili u nás a vlastně tam já jsem poprvé začal cifrovat, jako při té návštěvě. Aha. No a potom, když přišel věk do 6. třídy, tak jsme začali chodit do Dolinečky, do 9. třídy, tak jsem tancoval v dětském souboru Dolinečka ve Starém městě. No a když potom přišly ty roky studentské, tak jsem byl pozván do Velkého souboru Dolina v roce 1975. Začal chodit do Doliny jako takové soubor, který tam v současné době oslavuje 70. výročí svého založení. 70. výročí svého založení, to znamená v roce 1956 vlastně. Jeden z prvních tanců, které byl, tak byl samozřejmě slovácký verbuňk. Pak jsem šel na vojnu. A měl jsem velké štěstí, protože jsem hledal, kde bych mohl někde i na té vojně tancovat. Já jsem se dostal do Liptovského Mikuláše, tam byla vysoká vojenská škola protivzdušné obrany a spojaři tam sídlili podobně a shodou okolností tam studenti měli založený nebo zakládali folklorní soubor. Nazvali ho Vách, protože Liptovským Mikulášem teče řeka Vách a ten soubor tam funguje, představte si to dodnes. Protože tam vždycky i na tom Slovensku a v Liptovském Mikuláši byl velice dobrý dětský soubor Dumbier. Takže potom po našem odchodu tam začali chodit i ti místní, když to řeknu, tanečníci a podobně. Takže ten soubor dodneska nějakým způsobem je aktivní, jezdí po různých festivalech, byli dokonce ve Strážnici. No a vlastně při tom založení, tak já jsem se tam dostal na vojnu. No a když jsem se vrátil, tak v roce 81 z vojny, tak jsem byl jako tanečníkem toho souboru Dolina a v roce 1986 na Strážnickém festivalu vyhlásili obnovenou soutěž ve slováckém verbuňku. Tak jsme se přihlásili, byli tam chlapci z Hradištěnu, z Kunovianu a z celého okolí, z celého Slovácka, vlastně tak, jak tu soutěž známe dodnes, ale protože když to řeknu, etnografové a muzikologové přesně nevěděli, jak se ten verbuňk vyvíjí, v jakém bude stavu. Takže vlastně i ten první ročník byl takové zkušební kola, teď to myslím v dobrém slova smyslu, že se vlastně hledalo, jak ten verbuňk je zachován, jak se udržel v těch jednotlivých folklorních souborech a podobně. No já jsem měl to štěstí, že jsem skončil na druhém místě. Mm-hmm. Pak přišel další rok 7 zase na druhém místě, 88 na druhém místě, 89 taky na druhém místě. Vždycky mě porazili kluci z Podluží, konkrétně Ruda Tuček, který to třikrát vyhrál.
2: To si teda dovolil hodně,
1: ale já jsem se potom říkal, tak když už nemám na to první místo, tak jsem ten další ročník v roce 90 nešel do soutěže. A porosti se tady, co se děje?
2: Kde je?
1: No a tak jsem řekl, když, neříkal jsem nic, zavolali mě, abych dělal asistenta poroty, takže někdy v roce 92 jsem se stal asistentem poroty a potom, nevím, po 2 letech nebo po 3 letech jsem se stal jako členem poroty, strážnicí. A byl přitom založen také sbor lektorů a znalců slováckého verbuňku. A Karel Pavlištík, který byl jedním z těch obnovitelů a hlavním tahonem Jan Krist a Jan Miroslav Krist a Karel Pavlištík, tak si potom přál, abych se stál předsedou toho sboru lektorů. Takže ještě mám tu funkci, že jsem předsedou sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku, který pracuje při Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici. A vlastně všichni ti chlapci, kteří tancují ten slovácký verbuň, tak mají někde ten úkol, aby také rozvíjeli ten verbuň, chodili učit a podobně. Takže a my se tam vždycky scházíme jednou, dvakrát do roka, jednak porota samotná, která je ve Strážnici určená. A obráceně znalci si děláme své poznatky, jako jo, to znamená, kam se ten verbuň vyvíjí, jestli jsou zachovávány všechny ty regionální styly, které je potřeba, a tak dále, tak dále. A ještě teda jedna věc, a už dám zase prostor na nějaké otázky, postupně vlastně vznikly také regionální kola. A vlastně my, kteří jsme z těch regionů, tak jsme se stali garantama těch regionálních kol, to znamená na Podluží, ve Strážnici, v Lipově, nebo na Horňácku, na Uhersko-Brodsku, na Kyjovsku, na Hanáckém Slovácku, na Brněnsku. A vlastně napřed se odehrávají ty regionální kola a kluci z nich postupují potom do Strážnice s tím, že ten vítěz toho regionální kola postupuje přímo do finále a dalších 5 chlapců postupuje do předkola, protože dopoledne bývá předkolo a odpoledne bývá ve Strážnici finále. Které je jakýsi vyvrcholením té soutěže jako takového a vlastně vyvrcholení toho snažení. Ale já bych možná ještě jednu věc řekl. Ten verbuň a národopiscům a etnografům a vůbec lidí, kteří jsou, jim nejde ani tak o tu soutěž. Jim jde o to, aby pokud možno v souborech se cifrovalo, aby se ten verbuň udržoval jako živé tradici. To znamená, aby se tancoval především na hodech, popřípadě na fašancích, na různých dožínkách nebo jakýchkoliv národopisných slavnostech. A byla to pokud možno živá kultura. Jako. To znamená, nemusí všichni vítězit, ale aby pokud možno chlapce, které to zajímá, chodí do folklorních souborů nebo dělají jenom hodové chasy. Dobré slova smyslu, jenom hodové chasy. Nesmírně důležité, aby se ten verbuň udržoval.
0: Takže tady jsi teda zasadil hlubší brázdu, než bych si myslel, takže pro mě je to objevné. Takže vy jste byli vlastně docela podstatným prvkem pro ten děj, který potom nastal, a to je úspěšný zápis do nehmotného dědictví při UNESCO.
1: A pokud se dobře pamatuje, tak to bylo v roce 2005 a zase Jan Miroslav Krist, Karel Pavlištík ještě a pracovníci Národního ústavu lidové kultury, myslím si, že Honza Blahušek, byli ti, kteří připravovali v vozovkách materiály k tomu, aby ten verbuň byl zapsán a to se podařilo.
0: A tam se muselo právě hodně dokazovat, že to je živé.
1: A to
0: jste vlastně živili. A vlastně
1: tam šlo tam vlastně 6 nebo 7 kazes těch jednotlivých regionů. Nejenom soutěže jako takové, ale že se ten verbuň v těch jednotlivých regionech zachovává právě u těch jaksi národopisných slavností nebo folklorních tradic, jak jsem už jmenoval, jak svobody a podobně. Jestli můžu jenom ještě k té Strážnici a obnovené soutěži. Já jsem záměr řekl obnovené soutěží, protože ta soutěž probíhala i v 50. letech minulého století. Ale protože chlapci slováčtí byli jak páví a nechtěli uznat, že někdo je druhý nebo třetí, tak tam docházelo i někdy těžkým výměnám, tak Strážnický festival to radši zrušil tu soutěž. A proto se mluví v tom roce 86 o obnovené soutěži. A měli z toho taky strach, jaký budeme my, kteří tam půjdeme do té soutěže. tak to udělali tak, že tam dali pokud možno opravdu lidi fundované, kteří mají jednak tituly, vzdělání, něco mají za sebou, profesionální tanečníci třeba Československého státního souboru písně a tanců v té době a tak dále, tak dále. Zkrátka jasně tak, aby když poroci řeknou, toto je první, toto je druhý, toto je třetí, tak aby jsme se náhodou mezi sebou nebyli.
0: No, já nemohu se nezeptat, bude to teď zabroušení do takové aktuální situace, tak ty jsi seděl vlastně jako předseda poroty právě při té soutěži, když navštívil letošní festival právě pan ministr zahraničních věcí.
1: No, já přemýšlím, jestli mohu dělat reklamu.
0: Aha, takhle, dobře, rozumím.
1: Myslím si, že to bylo na Facebookích popsáno, na různých tiskových zprávách, já jsem se k tomu několikrát vyjádřil, zkrátka jasně to bylo nevhodné a to základní, co chci říci, bylo to spontánní, bylo to to, jak to lidé cítili a vnímali, jak ti politici vystupují v jiných příležitostech, kdy je lidé vidí, jedna věc, druhá věc, ten Verbund je skutečně jakýsi svátek a tam na nějaké politické projevy nebo vůbec nějaké
0: vůbec
1: tam prostor není. Jako, já tam sedím jako senátor už několik let a nikdo se ani nespomene, že jsem nějaký senátor. Prostě tam jsem jeden z řady těch poroců, kteří tam sedí.
0: Ano.
1: Ti lidé, kteří na folklor chodí, tak vidí, kdo jsem, znají mě a víc k tomu není potřeba, ani jak si dále říkat. A myslím si, že k tomu vše potřebné bylo řečeno. Bylo to za mě nevhodné.
0: Dobře, děkuju. My teď zabrousím ještě do jedné malé podrobnosti, kterou možná málo kdo ví. A totiž na Jižní Moravě je známá svým svatým životem matka Vojtěcha Antonína Hasmandová, pochována ve Znojmě na Hradišti. A já na ní mám ještě takovou tichou vzpomínku právě také, protože my jsme se jeli dívat, kde bychom mohli vystavět vysílač pro Glasu a právě on byl ve věži svatého Hipolita právě na Hradišti. A ona má k tobě vztah, ty k ní máš vztah.
1: No ano, je to tak, protože to byla teta mojí maminky, Toníčka Hasmandová, sestra Vojtěcha, představená, která byla v 50. letech perzekuovaná, byla zavřená a pak teda jaksi se dostala znovu do řádu a sloužila. S tím, že mojí maminky sestra byla taky řádová sestra Marie Vojtěšková, Leonka, jako řádově nazvaná. A takže to byla jedna rodina a oni vždycky dostávali jaksi dovolenou, možná na týdenní, že měli možnost jet ke svým rodičům. Tak se scházeli vlastně u té mojí babičky Marie Huštěnovicích a tam samozřejmě ona pocházela asi šesti dětí, myslím tam moje babička Marie a byli tam ještě další a vlastně přijížděli z té své služby do těch rodných Huštěnovic a to vlastně zase moje tety si prostě udělali čas ten týden, jak si neexistovala rodina, pravidelně odpoledne po práci jezdívali k té mojí babičce, tam sedávali a povídali si o historii, o životě, jaký prožili, jaký byli, jakým způsobem získali víru, jakým způsobem prožívali tyto jednak dětství, jednak i současnou situaci. V té době to nebylo nic jednoduché, protože byla normalizace a tak dále, tak dále. V 50. letech byli církevní představitelé perzekuováni, zavírání a tak dále, tak dále. Když se ve Starém Městě pořádali hody a chtělo se jít do kostela, tak se šlo tajně, aby to pokud možno nikdo nevěděl a tak dále, tak zpátky ještě k té sestře představené Vojtěše a ona tam potom samozřejmě, tam probíhaly modlitby a všechny ty události, které jsou a hlavně si povídali o životě, povídali si o dětech, o vnoučatech a tak dále a tak dále a vůbec o tom životě jako takové. Bylo to velmi příjemné a vzpomínám na to jako dodnes na věc, kdy zase ta rodina držela pohromadě, přestože jaksi oni byli ve světě, protože sloužili v řádech a jedno s druhým, ale prostě měli ten týden pro tu svoji rodinu, pro tu svoji rodnou obec, pro to svoje rodné místo a vlastně všichni ti ty neteře se tam scházeli vzájemně a povídali a bylo to z mého pohledu a z dnešního světa velmi silné.
0: To je obdivodná vzpomínka, to je určitě také pro mnohé z nás objevné. Já teď půjdu od toho lidského obrázku kandidáta na pokračování v Senátu k těm technickým věcem, o co ty se vlastně staráš. Máš to tady vypsáno, já to dokonce takhle, jak to je, přečtu. Obchvat souměstí, Staré Město, Uherské Hradiště, Kunovice, napojení na D55, to v podstatě téměř už je naše. Dokončení protipovodňového opatření Uherského Hradiště, to je běh na dlouhou trať, předpokládám. Ochrana pitné vody v Uherském Ostrohu pro Jižní Moravu, obce Hornácka před těžbou. Rychlejší a kvalitnější dopravní napojení celého regionu. Cyklostezka podél Baťova kanálu. A teď tady třeba ochrana vlastnických práv k zemědělské půdě, to by bylo asi na samostatný rozhovor, že to není jenom tak. Kvalitní novela stavebního zákona, jeho digitalizace, zlepšení možností dostupného bydlení a pracovní příležitosti na Slovácku a spolupráci podnikatelů. Jak se ti daří? Jaký máš pocity z toho, jak říkal, že je to opravdu odlišný svět, ten Senát, oproti tady té municipalitě a práce na místě?
1: Asi by stálo za to napřed představit trošku ten region, jestli můžu, protože Senát je 81 senátorů, 81 obvodů a ten náš senátní obvod 81 s názvem Uhersko Hradišťko, Veselsko a Hornácko se vlastně nachází na té slovenské hranici v dobrém slova smyslu a pokud víte, že je dálnice mezi Babicem a Moravským Pískem, tak to je vlastně ten můj senátní obvod, který se skládá z těch jednotlivých obcí, jako je Huštěnovice, Jelubí, Velehrad, Salaš, všechny obce pod Buchlovem, dále potom Polešovice, Ořechovice, Ořechov Vážaný, Tučapí, Moravský Písek a teď to jde do Veselí nad Moravou plus obce Hornácká, Velká nad Veličkou, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, Tasov, Kuželov, Strání, jsme zpátky zase a vracíme se zpátky, Horní Němčí, Dolní Němčí, Ostrovská Nová Ves, Hluk a z Hluku už se potom dostáváme pomaličky do Kunovice, Kněžpole, a jsme vlastně v tom souměstí Staré Město, Uherské Hradiště, Kunovice. No a já v těch, dejme tomu, svých materiálech vlastně chci popsat to, co mě zajímá, to, co je prostě pro ty obce jako důležité a významné samozřejmě. Oni dneska bojují ani ne tak možná s rozpočtama, jak bojují s tím, že nemají lékaře, že nemají pediatry, nemají, dejme tomu, dostatek učitelů, anebo obráceně nemají třeba napojení dostatečné na ty centrální města jako takové. Takže za mě jaksi nejdůležitější je se dobudování té dálnice z Olomouce do Břeclaví, aby to napojení prostě na ten svět bylo jednoznačně rychlejší a to samozřejmě také potom odlehčí, co se týká dopravy těm jednotlivým městům a já vím, že už tento úsek dálnice, který v současné době funguje, tak nesmírně odlehčil Babicům, nesmírně odlehčil Huštěnovicům a už také v Kunovicích a dál v Ostrovské Nové Vsi a Uherském Ostrohu. Zkrátka jasně je to poznat, že tam něco takového bylo vybudováno.
0: A my Brňáci se těšíme, protože to křížení D1, D2, tam ubude prostě tento provoz.
1: To je jedna věc. Druhá věc, vzpomínali jsme tady někdy na začátku povodně 97, kdy vlastně dejme tomu část těch povodní protipovodňových opatření je zbudováno, ale některá část ještě není. A když byly minulém roce po jaksi zvýšená voda na Moravě, tak se znovu přemýšlelo na tým, jestli Uherského Hradiška nemocnice se má evakuovat nebo to udrží. Jako jo. A když si představíme, že je to 20 let po povodních, tak by to chtělo už dokončit. Já vím, že se na tom pracuje, ale to je moje role, aby se na to člověk vyptával nějakým způsobem o tom debatoval s jednotlivýma ministrama, především s ministerskýma úředníkama, kteří jsou tam, dejme tomu, dlouhodobě, aby se ta věc nějakým způsobem dokončila, dotáhla do konce. Hodně se mluví teďka v rámci toho stavebního řízení i o, dejme tomu, jak kdyby těžebných prostorech jako takových. A já v tom regionu třeba mám Uherský Ostrov, kde je zdroj pitné vody, a ten, když by se měl kdyby těžit materiál, protože jsou tam štěrkopísky, tak by mohli také nějakým způsobem spadnout voda ve studních a lidé by neměli dostatek vody. Takže to jsou, dejme tomu, důležité témata, které je potřeba sledovat, zjistit, kam se to posune dál. Samozřejmě jsem si vědom toho, že tak je potřeba z něčeho stavět. Když chceme stavět dálnice a stavět vysokorychlostní tratě, tak to jsou věci, které z mého pohledu jaksi jsou důležité, aby člověk nějakým způsobem zastupoval ten region jako takový a dával si na to pokud možno pozor. Je tam vzpomenutá i ta cyklostezka, která by napojila Horňácko v rámci při Veličce jako takové. Vím, že obce nad tím nějakým způsobem pracují, ale zase tam je jaksi dominantní povodí Moravy, s kterým je potřeba komunikovat, jakým způsobem tam a prostě tu cyklostezku protáhnout, protože zase by to, je to dostupné pro turistický ruch. A ten turistický ruch je důležitý zase v tom, že on přináší nějakým způsobem finanční prostředky, protože když jedeme na dovolenou, když už se vydáme, že jedeme na dovolenou, tak většinou chceme poznat ten kraj a chceme tam na druhé straně taky trošku užít života. To znamená, jak si využít toho pekaře, využít toho prodejce, který tam prostě nabízí chleba, který tam nabízí ubytování, který tam nabízí víno a podobně. Takže to jsou všechno věci, které nějakým způsobem člověk monitoruje a podobně. Já ještě, jestli můžu, tak jak jezdím po těch starostech, tak vidím, co se kde buduje. V Uštěnovicích udělané nové náměstí, v Polešovicích se buduje nové hřiště, nová tribuna. Ve Veselí nad Moravou je udělaných několik kruhových křižovatek, nové náměstí je tam krásně zbudováno.
0: Jezdí on tudy.
1: A tak dále. To znamená, troufnu si říct, že v každé obci vím, kde co starosta buduje, co potřebuje, jakým způsobem se o to stará, anebo obráceně na to získává dotace. Protože
0: a rozumíte
1: si. Byty dotace je trošku sprosté slovo. Na druhé straně je to jakýsi prostor, jak vylepšit rozpočet té obce a oni mohli zbudovat něco, co prostě je smysluplného, nebo to, na co by neměli dostatek finančních prostředků. Je tam taky prostor i v rámci, dejme tomu nějakým způsobem, hospodaření s vodou, to znamená tak, aby mohli dělat vsakovací parkoviště, aby, dejme tomu, jak si pokud možno zadrželi tu vodu a ví, jak je v dnešní době, nebo v toto období, jaké jsou horká, jak vlastně všichni čekáme, kdy konečně zaprší a zase nesmí moc, aby nám to všechno nespláchlo a podobně. Takže to všechno jsou věci, které člověk nějakým způsobem se snaží řešit a obráceně potom to nějakým způsobem taky projednávat. Buď to promítnout do těch zákonů jako takových, nebo do různých nařízení, anebo obráceně pomocí sehnat finanční prostředky, anebo když už se podaří sehnat a je tam třeba někde nějaká chyba, tak jestli je to skutečně tak závažné, že třeba ne všechny finanční prostředky přijdou, dejme tomu celé, které byly slíbené.
0: Já možná k tomu slovu dotace, protože jsou tady některé názory, že dotace by vůbec neměly existovat. Já to považuji za naprosto pošetilé, protože to je vlastně jenom o to, že teď se soustředíme na to, abychom to udělali tady, abyste to měli hotové a příště půjdeme sem, čili je to víceméně přerozdělování, které si každý i doma v rodině dělá, takže nejde o to, že dostanu od někoho něco a ono se potom zapráší a už z toho není nic. Jo. Takže řekl bych, že každá rozumná země právě umí moudře rozdělovat ty věci tak, aby žádná oblast nezaostala a aby to rostlo tak nějak stejnoměrně, že? Tak přátelé, to byl pěkný hovor, já jsem za něj moc rád a děkuju za všechnu tu práci v Senátu a mám dojem, že tady se u tebe spojuje hodně taková ta zkušenost, že když přijdeš za tím starostou, tak on ví, že z tohle to všechno prožil, že byl na stejné lodi leta a že víš, jaké okruhy problémů se musí řešit, aby se došlo ke šťastnému výsledku.
1: Jestli můžu, já trošku se vrátím k tomu starostování a děkuji za ten postřeh, že to takto vnímáte, protože já jsem byl také, když jsem starostoval jsem asi 14 let, tak jsem byl také předsedou mikrorajonu Staroměstsko. To je 19 obcí, kde jsme se pravidelně scházeli a vzájemně si nějakým způsobem sdělovali své myšlenky, své potřeby a to, co by jsme pro ten region byli schopni udělat, anebo jsme také psali třeba na Zlínský kraj, aby nám pomohli někde s nějakou dopravní obsluhou, aby tam byl zaveden autobus a podobně. To jsou všechno, co ti starostové řeší a já když za něma jezdím, tak vždycky se zeptám, napřed, kolik je vás obyvatel, jaký máte rozpočet, to jsou první dvě věci, které mě zajímají a teďka také debatujeme o tom, kdy oni třeba chtějí někde opravit kulturní dům a jakým způsobem, protože tak, jak jezdím, tak vidím, že všady je někde kulturní dům, někde potřebuji ještě dobudovat kuchyň nebo nějakou dětskou skupinu. To je dneska velké téma, protože asi jsem o tom mluvil taky na začátku, že není dostatek pracovních sil. No a na druhé straně maminky s dětmi by některé už rádi šly do zaměstnání, ale potřebují tak, aby měli jistotu, že o ty děti bude postaráno, že prostě budou zabezpečeny, oni můžou trochu také budovat kariéru a vlastně vychovávat děti, což my všichni potřebujeme, protože potřebujeme, aby pokud možno ty rodiny byly zabezpečeny a to se trochu dostávám k dostupnému bydlení. A to dostupné bydlení z mého pohledu nejlépe dokáže zabezpečit právě ta samospráva, která bude přesně cílit pro ty mladé lidi, které to potřebuje, dokáže tam také udržet rozumný nájem, tak aby na to ti lidé dosáhli a částečně, aby se také mohli odrazit a potom si třeba pořídit něco nového nebo něco co, na co dosáhnou. To si myslím, že je moc důležité. No a s čím tady bojujeme, a to bojujeme všichni, vy v Brně ne, promiňte, protože naše děti, které jak si skončí střední školu, mnohé odchází na vysoké školy, do Brna, do Olomouce, do Prahy, některé do zahraničí a najednou se nám nechtějí vracet domů na tu naši Moravu. Jako, a to je velká škoda a proto je potřeba vytvořit podmínky, aby pokud možno pro ně bylo zajímavé bydlet, dejme tomu, ve vlastním, pokud možno tam, kde se narodili, tam, kde jaksi mají své kořeny a dejme tomu, měli to zaměstnání i mimo ten domov jako takový, což dneska právě ty dálnice, vysokorychlostní tratě a popřípadě i ty home office by mohly umožnit a tím pádem nemusí Brno se rozrůstat kolem dokola a hledat nové příležitosti. Tak to je takový můj pohled, vnímám to takhle, že je to nesmírně důležité, protože ta populace konkrétně v Zlínském kraji a vůbec na venkově skutečně stárne a jednak i ten úbytek nových narozených dětí a úbytek, nebo lépe řečeno úbytek lidí, kteří zůstávají mimo ten svůj domov je teda rapidní a velký.
0: Já jsem jménem Brňanů a jménem dostředivé síly Brněnska omlouvám. Ano, protože jsem si toho vědom. Máme tady, ano, paní hnedka vedle tady sedí, tady jsou Uherského Brodu.
1: Ne, je to tak prostě.
0: Koukej se, vrát domů. Je to tam potřeba, je to krásný kraj a já jsem čtvrtinový Valašskou kloboučák, jako jo, po dědečkovi, takže jako mám krásný vztah i tady k této části. A tak toto byl, milí přátelé, rozhovor s Josefem Bazalou, senátorem. Dozvěděli jsme se vlastně, jaké by člověk měl mít předpoklady, aby mohl dělat od těch malých věcí, jako je zastupitel, až po velké věci, jako je senátor, jaký je mezi tím třeba rozdíl, jak být aktivním člověkem, jak být věřícím. A to všechno tedy na příkladu Josefa Bazaly, kterému děkuji moc za tento rozhovor a přeji hodně sil, hodně zdraví a hodně tady toho elánu, který stále je v tobě vidět, Jožko. Všechno dobré, díky.
1: Děkuji moc a já také přeji všem posluchačům hlavně pevné zdraví, protože to je to nejdůležitější a ať se vám daří. Děkuji moc za pozvání a za příjemný rozhovor.
0: Hovořil Martin Holík.

0: Podpořte vznik pořadu na Radiu Proglas.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovska.sms.cz.

0: A s blížící se 10. hodinou nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Se loučí Lukáš Matoška.
2: Dobré dopoledne, 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Bezpečnostní rada státu projednává nové koncepce výstavby armády. Stát v prvním pololetí vybral na daních o 5% víc než loni. Americký prezident Trump neobnovil obchodní dohodu s Mexikem a Kanadou, nejdůležitějšími ekonomickými partnery Spojených států. Naladili jste si zprávy Plusu? Zdraví vás Ondřej Látal. Přerušené debatě o nové koncepci výstavby armády do roku 2040 se vrátila Bezpečnostní rada státu. Ta má zatím několik variant podle růstu výdajů na obranu. Potvrdil to ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů.
4: Vláda to ještě neschvalovala. My jsme viděli právě na té Bezpečnostní radě státu nějaké drafty, nějaké varianty, jak by to mohlo vypadat. Bylo to tam podrobeno poměrně široké diskuzi, což je určitě dobře, a ministerstvo obrany na tom dále pracuje.
2: Bezpečnostní rada chce projednat i další body, které nestihla před 2 týdny. Zasedání znovu účastní i prezident Petr Pavel. Stát za letošní půlrok vybral na daních 789 miliard 300 milionů korun. Meziročně je to o 5% víc. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem. Nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavní růst mest i vyšší útraty domácností.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Americký prezident Donald Trump neprodlouží obchodní dohodu s Kanadou a Mexikem. Obě země jsou přitom pro Spojené státy nejdůležitějšími obchodními partnery a dohromady tvoří třetinu jejich celého zahraničního obchodu.
5: Obchodní dohodu s Mexikem a Kanadou podepsal sám Trump ve svém prvním mandátu. Teď ji ale k 1. červenci odmítl obnovit. Bílý dům to zdůvodňuje obchodním deficitem s oběma sousedy. Trump řekl, že Spojené státy od Kanady a Mexika nic nepotřebují. A jsou tu naopak tyto dvě země, které podle amerického prezidenta potřebují všechno od Spojených států. Dohoda podle amerického zástupce pro obchod Jamesa Greera prozatím platí dál. Jednání ale budou pokračovat odděleně. S Mexikem se další kolo rozhovorů chystá ve 3. červencovém týdnu. S Kanadou jednání zatím ani nezačala. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: V tropickém Pacifiku nastal klimatický jev El Niño. Oznámila to novozélandská výzkumná organizace Earth Sciences. Zároveň varovala před intenzivními dopady na počasí na Novém Zélandu v nadcházejících měsících. Na některých místech se očekávají velké výkyvy teplot. Letošní El Niño přitom může patřit mezi ty nejsilnější v moderní historii. Na dálnici D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolona začíná u sjezdu na Kývalku na kilometru 182, pokračuje pak až do omezení na kilometru 196 u sjezdu na Bratislavu. Zdržení celkově 20 minut. Na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova u letiště na 2. kilometru pracují silničáři. Zdržení od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru je na 20 minut. Na D8 silný provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem, zpomaluje se u Zdib, zdržení pak do omezení v Kbelské ulici na 10 minut. Dobře dojďte. Dnes bude většinou polojasno, v jeho východní polovině území zpočátku oblačno až zataženo, na východě ojediněle se slabým deštěm, večer bude v severozápadní polovině území oblačnosti přibývat, teploty 22 až 26, na jižní Moravě až 29 stupňů. To byly zprávy, tady je...
6: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.
1: A 15 minut po 10. hodině už nabízíme relaci Rádia 7.

Vážení posluchači, jmenuji se Jaroslav Pokorný a v současnosti jsem kazatelem ve sboru Církve bratrské v Opavě. Už půl roku spolu procházíme Božím slovem, zaznamenaným v Bibli, a snažíme se mu porozumět a nechat ho mluvit do života nás, lidí 21. století. Zkuste si připomenout nějakého člověka, který pro vás je nebo byl v životě opravdu důležitý, s kterým vás spojuje významný vztah. Máte? A teď si vzpomeňte, jak to začalo. Na vaše první setkání. Případně na vaše setkání, kde poprvé přeskočila určitá jiskra blízkosti, přátelství či lásky. Je to pro vás silná a podstatná vzpomínka, že? Když s mou manželkou vedeme manželské večery, nikdy nevynecháme příběh našeho prvního setkání, které trvalo asi 8 hodin a kde jsme oba prožili při sdílení našich životů pocit zvláštní vzájemné blízkosti. Dodnes si pamatujeme, v kolik hodin jsme se tehdy sešli a v kolik jsme se rozloučili. Něco podobného prožili někteří lidé, když se poprvé setkali s Ježíšem. Vypráví o tom například jedna z biblických knih Nového zákona, Janovo evangelium, hned v první kapitole, verších 35 až 42. Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl: hle, Beránek Boží. Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. Co hledáte? Zeptal se jich. Řekli mu: rabi, což se překládá učiteli, kde bydlíš? Pojďte se podívat, odpověděl jim. A tak se šli podívat, kde bydlí, a toho dne už u něj zůstali. Bylo to kolem 4. odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten jako první nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu: našli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus, a přivedl ho k Ježíši. Ježíš se na něj podíval a řekl: ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfa, což se překládá Petr. S Ježíšem se zde setkávají tři pozdější apoštolové, tedy lidé z nejbližšího kruhu Ježíšových přátel a spolupracovníků. Byli to Ondřej, jeho bratr Šimon Petr a jeden nejmenovaný muž, o kterém se téměř všichni bibličtí odborníci domnívají, že jde o autora tohoto evangelia Jana. Všichni tři slyšeli svědectví o Ježíši, dva od Jana Křtitele, Šimon od svého bratra Ondřeje. Toto svědectví v nich probudilo touhu po větším poznání Ježíše, nejen jeho učení, ale jeho osoby a života. Při setkání s Ježíšem prožili silnou osobní zkušenost s ním a uvěřili v něj. Ale to byl jen začátek příběhu. Kousek dál, na začátku 2. kapitoly Janova evangelia, se o nich poprvé mluví jako o Ježíšových učednících. Nebyli to jen Ježíšovi příznivci nebo vyznavači nové víry, ale jeho učedníci. Lidé mající s Ježíšem vztah, lidé žijící pod jeho autoritou a vedením. Na základě Bible pevně věřím, že nejde prohlubovat vztah s Ježíšem a zároveň nebýt jeho učedníkem. A právě o tom, co to znamená být Ježíšovým učedníkem, budeme tento měsíc přemýšlet. Aby se někdo stal Ježíšovým učedníkem, musí splnit určité podmínky. Jedno z míst v Novém zákoně, které se tomuto tématu věnuje, nacházíme v Lukášově evangeliu ve 14. kapitole, verších 25 až 35. Šli s ním veliké zástupy lidí. Ježíš se obrátil a řekl jim: kdo chce přijít ke mně, ale nepřestane lpět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž
a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem. Když někdo z vás bude chtít postavit věž, nesedne si nejdříve, aby spočítal náklad, zda má na její dokončení. Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl stavbu dokončit, všichni okolo by se mu posmívali. Tenhle člověk začal stavět a nemohl to dokončit. A nebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda může z 10 000 čelit tomu, kdo proti němu táhne z 20 000. Jinak totiž k němu pošle poselstvo, dokud bude ještě daleko, a bude vyjednávat o míru. Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem. Sůl je dobrá, kdyby však i sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nehodí se do země ani do hnoje, musí se vyhodit. Kdo má uši k slyšení, slyš. Ježíš zde mluví o dvou nárocích na učedníky, potom vykresluje dva obrazy a celou věc zhrnuje. První nárok se týká postoje učedníka k blízkým lidem. Na první poslech to asi zní velmi drsně, zvláště v doslovném překladu, jako by měl Kristův učedník všechny lidi, včetně svých blízkých, nenávidět. Ale to samozřejmě není skutečný význam Ježíšova požadavku. I ze srovnání s dalšími biblickými texty vyplývá, že tu jde o otázku prvního místa. Učedník nemá své blízké nenávidět, ale nemá je klást před svého mistra Ježíše. Nemá si ošklivit lidi, ale má si ošklivit mít kteréhokoliv člověka ve svém srdci na prvním místě a nemít na tomto místě Ježíše. Druhý nárok je o postoj k životu, o životním stylu. Kdybychom se zeptali běžných lidí, co je účelem lidského života, možná bychom slyšeli takovéto odpovědi. Bavit se, naplnit své potřeby a přání, získat úspěch a moc, mít uspokojující rodinné vztahy a podobně. Ježíšův učedník má však nést svůj kříž. To v oné době znamenalo jít jako odsouzenec vstříc smrti. Obdobný text, avšak trochu rozvinutý v Matoušově evangeliu, dává nesení kříže do souvislosti se ztrácením své duše, tedy života kvůli Ježíši. Jde o umírání své sebestřednosti. Učedník nesoucí svůj kříž vyjadřuje svou úplnou podřízenost Kristu. Oba dva nároky se doplňují. Kristův učedník nemá mít na prvním místě druhé lidi, ani sebe sama, ale toho, který jej zachránil, daroval mu život a vede jej, tedy Ježíše Krista, svého pána. Ježíš poté, co přednesl kandidátům na učednictví své nároky, dvěma obrazy tyto nároky odůvodňuje. Prvním obrazem je stavba a hlavním důrazem je výzva mít zdroje na dokončení stavby. A tak můžeme v kontextu Ježíšovy řeči rozumět, že splnění těch dvou nároků jsou potřebným nákladem proto, abychom jako Kristovi učedníci úspěšně dokončili stavbu našeho života. Jinými slovy, abychom dozráli, došli do cíle. Druhým obrazem je válka a jde zde o schopnost utkat se s protivníkem. Na základě tohoto podobenství je naplnění oněch dvou nároků naší výzbrojí, abychom obstáli v životních zápasech. Ježíš pak celou svou řeč shrnuje a říká, že jeho učedník má být schopen opustit, rozloučit se se vším, co mu náleží, co má k dispozici, a to proto, aby on byl k dispozici svému pánu Ježíši Kristu. Závěrečný obraz soli ukazuje, že tyto opravdu velké nároky na Ježíšovy učedníky nejsou určeny jen pro nějaké duchovní velikány, ale je to nutná cena pravdivého života v Božím království. Právě tak jako slanost je nutnou charakteristikou každé opravdové soli. Milí přátelé, v obou obrazech,
které Ježíš ve své zmiňované řeči použil, se mluví o člověku, který si napřed sedne, aby spočítal nebo rozvážil, zda se může pustit do stavby či do boje s protivníkem. Udělejte si teď nebo někdy později takový čas, kdy se posadíte a budete přemýšlet nad několika otázkami. Který člověk je pro mne nejdůležitější? Pokud jsem věřící, neobsazuje tento člověk aspoň někdy první místo v mém životě na místo Krista? Co považuji za hlavní účel svého života? Dosáhnout svých cílů, něco velkého prožít, být velký a důležitý, mít hezké manželství a rodinu? Nebo něco jiného? O co v žádném případě nechci přijít? Co všechno jsem ochotný investovat do vztahu s Ježíšem a do růstu jeho království? Stojí mi to za to být Ježíšovým učedníkem? Ať už odpovíme jakkoliv, klíčové je být ve svých odpovědích upřímný a zároveň toužit se k Ježíši více přiblížit. A on nás bude posouvat správným směrem. A to přeji sobě i vám.

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí: Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u čtvrteční voničky pro milovníky dechovky. Chystá se další řada prázdninových a dovolenkových hudebních akcí. Ta nejbližší na pozítří, tedy na sobotu 4. července do Jehnědna v Jihočeském kraji, kde v místním víceúčelovém areálu od 13 hodin proběhne dechovkový festival. Pozvání přijali muzikanti z jižních Čech, dechové hudby Dubňanka, Vrchovanka, Motýlek a Záhorjenka. Předprodej vstupenek na akci zajišťuje infocentrum v Albrechticích nad Vltavou. Dechová hudba Dubňanka nám hraje také v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech.

Už naši dědové vyprávěli nám, že Vrbice a Velké Bílovice se od nepaměti zvaly na hody a nikdo z nich si nepamatuje, že by se mezi sebou pobili. Na vozech a s namašlenýma koněma výjíždějí na Sólo, kde jim starci hned zavdávají to nejlepší červené. Jako hosté mají první Sólo se stárkama překrásných krojama. Vydržte, rodáci z obou dědin, v této krásnej tradici.

Osvětová beseda Ratíškovice ve spolupráci s obcí pořádají 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka. Proběhne v neděli 12. července v areálu FK Baníku Ratíškovice. Program moderovaný Dagmarkama Zbělíkovou a Karlem Hegnerem začíná úderem 11. hodiny dopoledne a představí se na něm dechové hudby Sebraňáci, Záhumenka, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, muzikanti Ladislava Prudíka, Drietomanka, Žadoviáci, Stříbrňanka a hosté z Holandska, kapela Západská. Festival se uskuteční v rámci oslav 885. výročí první písemné zmínky o obci Ratíškovice.

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel. Tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on.
0: Zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: 13. část.

0: V zimě zapadá slunce za Polanskými horami brzy po třetí hodině a oni sem dospěli již za soumraku. Před stavením na kraji vsi řekla Hanele:
1: Dej zastavit zde, Ivo. Burkalo má pro koně místo, u nás je v konírně dříví. A nechci, aby se lidé dívali, kdo to jede. Cizí rolničky se ve vsi poznají a je to jen 20 minut.
0: A zas se jí těžce vdechlo. Schodili kupy kožichů a vystoupili. Hanele ohrnula límec pláště. Procházeli mimo první chýše vsi.
1: Ta cesta se ti tak líbila a nechtěla jsem ti ji kazit,
0: řekla za chvíli.
1: Nechala jsem si to až sem. Mnoho jsem o tom ovšem dnes v noci přemýšlela. Chceš to tak? Bude to tak. Nerozumím tomu úplně ani dnes, ale něco jsem za toho čtvrt roku před pochopila. Snad to musí být, řekla tvá maminka. Jsi jako oni jako ty. Neustoupíte nikdo, protože myslíte, že by se zbořil svět. Já jsem mezi vámi a mně bude nejtíž. Nevím, co bude. Snad mě odvedou z domu a ty mě zde už neuvidíš. Není mnoho míst, kam mě mohou schovat. Snad k Abrahamovičovům, snad ke Kahanovům, sotva do mikve. Mimo Polanu jen k sestrám. Nezapomínej, že jsem první. A to, co činím, že se v Polaně ještě nestalo. Budu se bránit jen tolik, kolik bude nezbytné. Nalezl bys mě snadno. Ale nehledej. Vše bys tím jen stížil. Ale hlavní věc. Nedělej poplachy. Děj se, co děj. Přijdu za tebou sama. Zítra, za týden, za rok. Třeba busa. Peníze na cestu mám schovány.
0: Kráčeli kolem Fuxova domu. Umrzlá cesta pod jejich kroky zvonila, začínal padat drobný sníh.
1: Často jsem si v Ostravě myslívala, není-li vše, co dnes podnikáme, zbytečné, když je naděje tak malá, vlastně žádná, a zda by nebylo lépe oznámit písemně už sňatek. Ne, je to lépe takhle. Třeba se rozloučit. Je slušné vypravit pohřeb, jen aby nebyl příliš hlučný.
0: Šli kolem zšeřelého Kacova dvorku a domnívala-li se, kdy Hanele, představujíc si tuto chvíli, že se jí rozbuší srdce, mýlila se. Ani si neuvědomila, že jej míjejí. Blížili se k Šafarovu domu, velkému a schátralému, který se rýsoval v šeru večera a padajícího sněhu.
1: Dědečkův dům.
0: Neřekla mu o tom, ani když už byli před ním. Jen se zastavila a křečovitě mu stiskla ruku.
1: Miláčku, neopouštěj mě.
0: Ne z jejího klidného hlasu, jen podle milostného slova, kterým ho nazvala poprvé, mohl vystihnout ti velikost její úzkosti. A již vyběhla po třech starých mlýnských kamenech, které zde byly místo schodů, na pavlač. Energicky otevřela dveře do kuchyně. Ivo Karadžič šel za ní. Neviděl leč šero a v něm červeně svítící otvory kamnových dvířek, ale Hanele přistoupila k jakémusi neurčitému stínu.
1: To jsem já, maminko.
0: A splynula s ním, zřejmě obětím. Tatínku. Tatínku. Rozjásala se maminka.
1: To je pan Karadžič.
0: Od někud přišel otec. Na podání jeho ruky bylo cítit, jak je v rozpacích. Maminka rozsvěcovala loučkou zapálenou v kamnech petrolejovou lampičku. Roztřásly se jí ruce a nemohla to dokázati.
1: Rozžehla za ní Hanele.
0: Žlutý plamínek v šeru skomírajícího dne jí připomněl časné jitro před čtvrt rokem, kdy odtud odjížděla. Při prvním zablesknutí světla se tváře obou rodičů obrátily k hostu. Matčiny oči se rozzářily a ústa se přívětivě usmívala. Ale otcovi zraky zůstaly na ženichovi lpěti. A otcova tvář se pomalu rozšiřovala a ještě více a ještě trochu a jeho ústa také a jeho oči, hle.

0: srdce teď Josef Šafar přinášel na dlaních Ivovi Karadžičovi. Buďte mi vítán. A tiskl oběma rukama ruku hostovu a jeho tvář se smála. Vítám vás, pane Karadžiči. A strašné jméno, které mu způsobilo tolik starostí, zaznělo najednou známě a příjemně. Hlupák Pinchas, hlupák on a moudrá jeho žena. Radostně se na ní obrátil a oba, rozumějíce si, se na sebe usmáli. A šel ještě jednou k Hanele, jako by ani ji nebyl, přivítal. Vítám tě, Hanele. Vítám tě, dceruško. Nemám vám dát co k večeři, vykřikla najednou zoufale maminka. Ivo Karadžič požádal Hanele, než se zšeří úplně, aby mu ukázala dům, o kterém od ní tolik slyšel. A Hanele, tušíc, že ani ona, ani on se už nikdy nebudou moci poradovat i z příbytku jejího mládí, mu ukazovala pustou krčmu a krám přes tatínkovi námitky, vodila ho poloprázdnými pokoji, kde se houpala prkna, prohlížela s ním dvůr s ťapkami od drůbeže, teď zasněženými, kolny a hospodářská stavení.
1: Ne, do sadu s ním nešla.
0: Na ten měla vzpomínky příliš nepěkné. Vypadalo to opravdu jako loučení, kdy všechny předměty podivně oživují, kdy se s nimi laskáme a chce se nám pohladit je ne-li dlaní, alespoň pohledem. Otec, který si tuto zevrubnou prohlídku vysvětloval po svém a s trochou neklidu chodil s nimi, se usmíval. Snažil se býti co nejpřívětivější. Měl potřebu stále se dotýkati zeťova rukávu a marně přemýšleje, čím by se mohl pochlubiti, vypravoval o slávě dědečkově. Hanele byla co chvíli volána matkou do kuchyně, kde zběžně a ne dosti ochotně.
1: Na tom nejméně záleží, maminko, myslila si.
0: Odpovídala na rozčilené otázky. Je bohat? Nebude chtít věno? Je hodný? Je z dobré rodiny? Žijí ještě rodiče? A zase se vracela na dvůr do sypkého sněžení, aby mohla milenci v šeru stisknout paži. Nebo v chlévě poškrabujíc brinduši mezi rohy a s hlavou mazlivě položenou na jejím krku, říci lhostejně, jako by mu něco vysvětlovala.
1: Zbožňuji vás, miláčku.
0: Nebo zavírajíc na vráteň stodolu.
1: Postřehl jste, miláčku, že vás zbožňuji.
0: A on pochopil, že volí před otcem takové knižní výrazy proto, že Josef Šafar tolik česky nerozumí. Pak večeřeli v dědečkově pokojíku, jehož dveře vedou do krčmy. Čaj, smažená vejce, kousek barchesu od šábesu již poněkud tvrdého a matka byla velmi nešťastná, že nemůže jiného poskytnouti hostu, na kterého tolik let čekala v stálé úzkosti, že snad nepřijde. Hanele byla roztržitá a stále neklidnější. Za to Ivo Karadžič byl pln naděje, vesel, vyprávěl o Ostravě a cestě slovenském, žertoval a maminka jim byla stále nadšenější. Ale otec, třeba že se blaženě usmíval, poslouchal poněkud nepozorně. Tušil, že ho ještě dnes, snad již za chvíli, čeká nepříjemný rozhovor. Mýlil se jen o jeho obsahu. Hanele nesnesla napětí chvíle. Nemohla již.
1: Ať se to rozhodne hned.
0: Když dopili čaj a matka se chystala přinést nový, vstala a pravila:
1: Pojď, maminko, Ivo si má s tatínkem co povídat.
0: Zbledla. Pohleděla na Iva. Také maminka se na něho úpěnlivě podívala. Odešli. Ivo Karadžič si zapálil cigaretu. Maličko

0: Jirko se usmíval. Jistě, dohodnou se. Také zde je přec Evropa. Hanele vám snad psala, pane Šafare, že ji mám rád a že zamýšlím požádat vás o její ruku. Ale dříve než tak učiním, byl bych rád, aby byly některé věci objasněny. Vlastně, aby byla vysvětlena jedna věc. Srdce Josefa Šafara se dostalo do drobného víření. Můj milý pane, pravil a hlas se mu úzkostlivě chvěl. Nevím, zda vám Hana vypravovala o našem neštěstí. Dával jsem dcerám velká věna. Hanele za dnešních poměrů velké věno dáti nemohu. Ale je to už má jediná dcera. A vše, co mám, a vše, co snad jednou budu mít, vím, pane Šafare, že Hanička nemá věno. Nežádám je. Nepotřebuji ho. Vydělám dosti, abych slušně uživil rodinu. S tím si starosti nedělejte.
1: Jaký to člověk? Karadžič, Karadžič, Karadžič. Jaký to nádherný člověk?
0: Nitro Josefa Šafara jásalo. Padala z něho poslední tíha, která na něm ještě zbyla.
1: Jaký to den? A kdo mohl očekávat, že takový v životě ještě přijde? Máte asi mou dceru velice rád.
0: Také obličej Josefa Šafara jásal. A tváří v tvář takovému štěstí nenalézal v sobě Ivo Karadžič dosti odvahy a váhal.
1: Ovšem, že mám vaši dceru velice rád, říkal těm zářícím očím a usmívajícím se ústům. Jinak bych přec neprosil o její ruku.
0: Seděli naproti sobě. Mezi nimi byl bílý ubrus a šálky. Ivo Karadžič na misku jednoho z nich nervózně oklepával popel cigarety. Musí to být, říkal si. Dohodnou se přec. A pravil. O něco jiného mi jde, pane Šafare. Co já pokládám za věc nicotnou, ale na co vy byste se mohl dívat jinak. Hanele mi tvrdí, že se neshodneme. Nevěřím tomu. Musíme se dorozumět a dorozumíme se. Nejsem Žid, pane Šafare. Oči starého muže vystupovaly z důlků.
1: Nerozumím vám, milý pane,
0: šeptal. Nejsem Žid, pane Šafare. Z obličeje starého muže pomalu mizela všechna barva a z očí všechen lesk. Pomalu se chopil oběma rukama desky stolu. Pomalu vstával. Stál, opíraje se dlaněmi o stůl, kýval se dopředu, dozadu a jeho mrtvé oči utkvívaly v prázdnu, nic nevnímajíce. A opakoval jako tehdy v Praze Hanele.
1: Vy nejste Žid?
0: Ne.
1: Jste pokřtěn?
0: Znělo to, jako by z hrdla přitištěného. Jsem bez vyznání.
1: Promiňte mi, neumím příliš dobře česky. Znamená to, že nevěříte v našeho jediného Boha?
0: Tak.
1: To je ještě horší, můj pane.
0: A Josef Šafar, tak pomalu, jak prve vstal, teď usedával. Chopil se za hlavu. Mlčel. Rána, která ho srazila z takové výšky, byla příliš náhlá.
1: tep jeho života umdléval a chtělo se mu zemřít.
0: Ale co zde pak pohledáváte, můj pane?
1: Zašeptal.
0: Jakou tu mají váhu všechny pádné důkazy pronesené s takovou přesvědčivostí na stech přednáškách, schůzích a táborech? A který z nich zde nabude alespoň tolik platnosti, aby byl s porozuměním vyslechnut? Ten o Bohu, fikci nedokonalé lidské mysli, která nedovede pochopit podstatu času a prostoru a pomáhá si tím, že si místo jedné hádanky dává druhou? Či ten o společenském vývoji, o východu, kde v jednoduchých podmínkách pomysl Boha má ještě účel a snad i oprávněnost, a o západu, kde Bůh zemřel a byl vystřídán božstvy novými? Nebo budou snad působit i důkazy přírodovědné a přednáška o výběru druhů? Nebo historické s poučením o vzniku Bible a mýtu? O stvoření Jehovy z bohů asyrských, babylonských, egyptských a jeho dějných proměnách? Či má užívat důvodů zcela primitivních a otázek trochu nehorázných, jako kdo udělal Boha? Odkud měl Kain ženu? Jak mohl Noé vzít do archy brouka Majku, byla-li potopa na podzim, a pavoučka babí leťáka byla-li na jaře? Nebo snad bude lépe dovolávat se otcovských citů a prosit, aby nebylo ničeno štěstí dvou lidí jen pro představu, pro pouhé nic, pro páru a dým? Či se utíkati k ubohostem? Ves se nedoví, že nejsem Žid? Nikdo nikdy se to nedoví? Ach, Ivo Karadžič se nepamatuje, jakých všech důvodů použil, zatímco zde Josef Šafar seděl s očima umrlýma, se spánky v dlaních a s prsty zabořenými do řídkých šedivých vlasů. Poslouchal ho? Či ho vůbec neslyšel? Spustil záclony očních víček a ucpal si měkostí laloučků uši? Hlava starého muže pomalu klesala níž a níže, až se dotkla čelem u brusu. Ale vstyčil ji, jako by se za svou slabost styděl. Narovnal se a namáhavě pravil.
2: Promiňte mi, prosím, můj pane, přijdu za okamžik.
1: Šel krčmou do kuchyně. Tam večeřel gazda Dvůjlo. Vstoupil do pokoje, na stole hořela jen svíčka. Hanele stála u okna, jsouc týlem podepřena o jeho rám, a nehybně hleděla před sebe na hranu stropu a protější stěny. Uplakaná matka seděla u stolu. Bylo zřejmé, že je také zde jasno. Otec se jal prudce přecházeti z rohu do rohu. Při každém druhém kroku se zvysoka plácal do stehen. Nepromluvil slova. Poběhal místností a zas vyrazil ven. V dědečkově pokojíku ho očekával Ivo Karadžič. Jaký nesmysl to všechno, myslil si. Šel mu v ústrety. Pane Šafare, pravil, napřahuje proti němu dlaně. Pane Šafare, pro nic. Dejte mi, Hanele. Nebudete toho nikdy litovat. Starý muž se teď usadil na židli vedle Iva Karadžiče, kde prve seděla dívka. Hleděl mu upřeně do tváře. Jeho výraz byl nekonečně smutný. Hleďte, můj milý pane, pravil. Říkáte, že nejste Žid. Mýlíte se.
0: Vaši rodiče, budiš jim pokoj, byli Židé. Můj pane, také vy jste Žid, ať chcete či nechcete. Jste Žid, i když se rouháte a nevěříte v Boha, a vašeho židovství vás nemůže zbavit žádný spolek a žádný křest. Měl byste děkovat, že je tomu tak, že zůstáváte princem královským se všemi právy, jaká nemá nikdo jiný, ani na tomto, ani na onom světě. Ale nevěříte v Boha. Hele, můj pane, podával jste žíznícímu sklenici pramenité vody a když po ní lačně natahoval ruce, vzal jste mu ji od úst a rozbil jste ji. Vraťte se k Izraeli, můj sladký pane. Pak vám dám své dítě, ze srdce vám je dám. Budu vám žehnati nejmocnějšími požehnáními. Budu vás milovati, budu nejšťastnějším člověkem v Polaně. Budu jásati a slaviti vítězství nad svými nepřáteli. Ach, kdybyste věděl, co to pro mne znamená. Ivo Karadžič uvažoval. Bylo mu starého muže líto. Je mi těžko vás pochopit, řekl. Nevím, proč mrtví a proč malomocný chceli si vaše dcera vzíti slušného člověka. Ale rozumím vám tak, že by vám pak bylo nepříjemné žíti mezi zdejšími fanatiky. Dobře. Nabízím vám východisko a činím to velmi upřímně. Prodejte, co je zde vašeho a přestěhujte se k nám do Ostravy. Budete moci ještě pracovat a všem nám bude dobře. Také Haničce bude veseleji. Budu vám dobrým zetěm a nebudete nikdy litovat. Hanelin otec mírně zavrtěl hlavou. Děkuji vám velice, můj pane. Ale neučiním to. Ivo Karadžič se mračil, přemýšleje. Pravil jste, že jsem nikdy nepřestal býti Židem, řekl. Co tedy znamená vraťte se k Izraeli? Také formálně, můj pane. A vztahoval k jeho tváři dlaně, jako by ho chtěl prosit a hladit zároveň. Pak bude vše dobré. Och, och, pak bude vše dobré, krásné, krásné, dobré, krásné, dobré. Ivo Karadžič viděl, jak se starci zalévají oči slzami. Ivo Karadžič byl dojat, ale svraštil obočí. Byl jsem připraven na tuto výzvu, pane Šafare, a bál jsem se jí. Pro Hanele učiním vše. Toto jediné nemohu. Starcova hlava pomalu přikyvovala, jakoby na souhlas. Je to vaše poslední slovo? Šeptal. V této věci poslední, pane Šafare. Hlava starého muže pomalu kývala. Pak vstal a odešel. Byl venku dlouho. Míjeli 5 minuty. Ivo Karadžič čekal. Minulo 15:45. Mračil se. Zapaloval si cigarety, zas je odkládal a čajové misky byly plny nedopalků. Vstal a také on začal přecházet místností. Proč nejde? Pohlédl na hodinky. Půl hodiny? Jímal ho strach o Hanele, stával se neklidným. Konečně bylo slyšet Josefa Šafara v krčmě. Ivo Karadžič usedl, očekávaje jeho příchodu. Ale Josef Šafar nešel. Co se děje? Ivo Karadžič otevřel do krčmy dveře. Ve tmě tam svítila malá svíčka. Hanelin otec jakoby něco rovnal na nálevním stole, ale nic tu k rovnání nebylo a zřejmě se tak jen tvářil. Neobrátil se.
2: Pane Šafare, klidně se vstyčil. Přejete si, můj pane? Řekl to zdvořile jako k hostu, kterému snad má ještě nalíti. Ivo Karadžič postoupil o dva kroky. Z dědečkova pokoje sem otevřenými dveřmi proudili světlo a kouř. Místnost nabývala zvláštní barvy a vůně. Pane Šafare, rád bych mluvil s Hanele.
0: Asi to nebude možné. Hanele už spí.

0: To bylo čtení na pokračování O smutných očích Hany Karadžičové.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
3: Je toho tolik, co je navždy dávno pryč. Zavře se hladina, rozplynou páry. Tajemně dýchá čas, ten tichý ranhojič. A občas zašeptá, že už jsem starý. Tajemně dýchá čas, ten tichý ranhojič.

0: Jednou z hlavních dominant města České Budějovice je Černá věž spolu s katedrálou svatého Mikuláše. Tento chrám prošel v roce 2013 velmi významnou rekonstrukcí interiéru a nyní skončily také dvouleté opravy jeho exteriéru. U této příležitosti se zde zítra, tedy 3. července, koná slavnostní koncert, na kterém vystoupí budějovický rodák, houslista Pavel Šporcl s varhaníkem Karlem Ochozkou. Bližší informace sdělil Proglasu děkan katedrály svatého Mikuláše Zdeněk Mareš.
1: Součástí té rozsáhlé opravy, která byla finančně podpořena z Fondu Evropské unie a z Fondu Ministerstva pro místní rozvoj, na které se potom samozřejmě připojili celá řada dalších dárců, spočívala v opravě střechy nad presbytářem a celého pláště kostela.
0: Zítřejší koncert začne ve 21 hodin a po jeho skončení bude celá katedrála slavnostně nasvícena.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci, za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

0: klášteře sester Boromejek v městě Albrechticích se chystá duchovní cvičení pro dívky od 16 do 30 let. Konat se bude od 26. do 31. července a povede ho otec Marek Poláčik. Sestra Vincenta Kořínková nám toto setkání a jeho program představí více.
1: Mám tady pozvánku pro dívky od 16 do 30 let na duchovní cvičení. To téma jsme vybrali vnitřní objev Božího daru, protože jsme si vědomi, že v každém člověku je velký Boží dar a je dobré ho nějak snažit se objevit. Právě tento týden chceme nabídnout děvčatům, aby mohli přijít do kláštera k nám, kdy budou přednášky, mše svatá, ticho, adorace, možnost ke zpovědi, k duchovním rozhovorům. Chceme vytvořit děvčatům prostor ticha, aby mohli právě vnímat Boha, sebe, své nitro, své srdce, aby věděli, co pro ně Pán Bůh chce do budoucna. Tato nabídka je právě určená pro mládež, aby mohli se během toho roku zastavit, načerpat, naslouchat Bohu a tak i se připravit na ten nový školní rok nebo pracovní čas.
2: Pravici dám si na srdce, levou rukou budu zpívat. V rytmu, kterým srdce tepe, o tom, jak je velkolepé na tebe se zblízka dívat. Na tebe zblízka pohledět a pak po letmém políbení. V rytmu, kterým srdce bije,

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: A mám 11 hodin a 52 minut. Za 8 minut bude poledne 2. července. Máme čtvrtek 2. července 2026.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.

Milí přátelé, všimli jste si toho, jak zvláštně u nás v České republice začíná červenec? Na jednu stranu krásně, přináší prázdniny, dovolené, cestování, koupání. Na druhou stranu začíná drsně. Předchází mu totiž červen, kdy si zvláště v jeho druhé části měsíce června připomínáme úmrtí nevinných. Heliodora Píky, Milady Horákové, vypálení lidic, vyhlazení ležáků a další. Krása stvoření versus zlo, které my lidé dokážeme rozpoutat. No, a aby to nebylo málo, sotva červenec začne, jsou zde další dvě výročí. Konstantin s Metodějem a mistr Jan Hus. Pěkně vedle sebe ta výročí máme. Jedno oslovuje více římské katolíky, druhé více evangelíky. Obě jsou významná pro všechny a samozřejmě i pro ty, kdo se k žádné církvi nehlásí. Je proto dobře, že ta výročí jdou obě vedle sebe, společnou cestou, stejným směrem. Takže když už ta červencová výročí máme, nechme se jimi inspirovat k touze po dobrém životě, touze po vzdělání, touze po spravedlnosti a pravdě. Jsme křesťanské rádio a vyznáváme, že pravda nespočívá v nás a našich slovech, ale že spočívá v živém Kristu. Však Hus píše, usilujte spíše stíhati křivdy, které Bohu se dějí, než ty, které se dějí vám. Neboť v tom právě celý svět bloudí, že lidé smrtelní více křivdu vlastní, než křivdu proti Bohu stíhati touží. A tuto cestu Antikrist dobře dláždí. Především pak nám, kněžím, kteří chceme, aby ustanovení lidská přesněji zachovávána byla, než slovo Boží. Tolik Hus. Takže krásy prázdnin a ruku v ruce s nimi Konstantin, Metoděj a Hus. No, nevím, co z toho plyne, ale hlavou mě vrtá, že něco asi přece jen. Možná vděčnost? Vše dobré, milí posluchači, vám přeje Daniel Ženatý.

0: Přejeme dobré poledne z kaple Ducha Svatého v Proglasu. I při dnešní polední modlitbě myslíme na poutníky ze svatého Kopečka na Velehrad a na obce, kterými procházejí, tedy Lukoveček a Štípu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii.
1: A ona počala z Ducha Svatého.
2: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Maria řekla, jsem služebnice Páně.
1: Ať se mi stane podle tvého slova. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: A slovo se stalo tělem.
1: A přebýval mezi námi. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
1: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
1: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení skrze Krista našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
1: a světlo věčné nad tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: A připojíme modlitbu ke svatému Františkovi. Svatý Františku, náš bratře, ty, který jsi před 800 lety šel vstříc sestře smrti jako smířený člověk, přimlouvej se za nás u Pána. Ty, který jsi v ukřižovaném u svatého Damiana našel pravý pokoj, nauč nás hledat v něm pramen veškerého smíření, jež boří všechny zdi. Ty, který jsi neozbrojený překročil hranice války a neporozumění, dej nám odvahu stavět mosty tam, kde svět staví hranice. V této době sužované konflikty a rozdělením pros, abychom se stávali tvůrci pokoje, neozbrojenými a odzbrojujícími svědky pokoje, jenž pochází od Krista. Amen. Svatý Otto, všichni svatí a světice Boží,
1: orodujte za nás.
3: Pán s vámi. Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
3: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Máme téměř 5 minut popolední, čtvrtek 2. července a přichází čas na odpolední hudební siestu. Jako první opus můžete vyslechnout koncert pro hoboj a orchestr číslo 1 F-dur opus 37 Františka Vincence Kramáře. Symfonický orchestr Českého rozhlasu řídí Stanislav Bogunia a sólový hoboj interpretuje Zdeněk Rys.

Tak to byl koncert pro hoboj a orchestr číslo 1 F-dur opus 37 Františka Vincence Kramáře. Následuje symfonie číslo 86 D-dur Josefa Haydna. Symfonia Mikuláše Esterházyho Budapešť je řízena Bélou Drahošem.

0: Skončila symfonie číslo 86 D-dur Josefa Haydna. Symfonii Mikuláše Esterházyho Budapešť řídil Béla Drahos.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

0: Máme 12 hodin a 59 minut. Za pár okamžiků bude 13 hodin a my budeme přebírat zpravodajství Českého rozhlasu Plus. Ale zatím posloucháte Radio Proglas.
1: Z díla Johanna Sebastiana Bacha se zachovalo 200 nádherných duchovních kantát. Dirigent Helmut Rilling je nejen každou neděli se svými stuttgartskými soubory provozoval, ale také všechny natočil. Každé úterý po 6:30 večer vysíláme jednu z nich.
2: Český rozhlas Plus.
3: Stát v prvním pololetí vybral na daních o 5% víc než loni. Německá koalice se dohodla před prázdninami na několika klíčových reformách. Podle kancléře Merce postaví zemi na nohy. A soud v Přerově poslal do vězení trojici zlodějů, kteří ukradli kabely na železničním koridoru. Zprávy a Martin Matějka. Stát za letošní půl rok vybral na daních 789 miliard a 300 milionů korun. A to je meziročně o 5% víc, vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem. Nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. A podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mest i vyšší útraty domácností. Německá vládní koalice se po více než 7-hodinovém jednání v noci na dnešek shodla na několika důležitých reformách. Chce jimi nastartovat německou ekonomiku, která už 2 roky stagnuje, ale taky vylepšit vlastní reputaci. S vládou bylo v průzkumu ARD z minulého měsíce spokojených jen 12% respondentů.
4: My chceme Deutschland wieder flott kriegen.
5: Cílem je postavit Německo na nohy a dostat ho do formy, řekl dnes po koaličním jednání v Berlíně kancléř Friedrich Merz. Vládní strany se dohodly například, že sníží daně nízkopříjmovým skupinám a rodinám s dětmi. To chtějí kompenzovat vyšším zdaněním bohatých. Snížit se má byrokratická zátěž firem. Zaměstnanci budou potřebovat lékařem podepsanou neschopenku už v první den nemoci. Sociální demokracie prosadila návrh na založení státního podniku pro bytovou výstavbu. Tím chce mimo jiné otupit volání po vyvlastňování velkých bytových koncernů před zářijovými volbami v Berlíně. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Za listopadovou krádež měděných kabelů na železničním koridoru u Jezernice na Přerovsku půjde trojice mužů do vězení. Rozhodlo o tom dnes přerovský soud. Vyměřili jim nepodmíněné tresty v rozmezí od 1 roku a 3 měsíců do 3,5 roku. Předseda senátu Jan Rektor jim dále uložil nahradit způsobenou škodu. Krádež kabelů zkomplikovala na několik hodin dopravu na páteřní trati mezi Prahou a Ostravou.
6: Všichni obžalovaní byli uznáni vinnými v souladu s podanou obžalobou. Obžalovaným byly uloženy nepodmíněné tresty odnětí svobody, a to zejména s ohledem na výraznou společenskou škodlivost spáchaného činu.
3: Rozsudek není pravomocný, žalobce i všichni obžalovaní si ponechali lhůtu na odvolání. Na D1 z Brna ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Ostrovačice. Na 171. kilometru zasahují u nehody 3 osobních aut a kamionu. Projíždí se pouze stoupacím pruhem a kolona se táhne od 176. kilometru. Na dálnici D1 z Prahy ve směru do Brna opatrně u sjezdu na Tasov. Na 155. kilometru se objíždí do kolony kamionu v pravém pruhu. Ta se nesouvisle táhne až do Brna. Na 196. kilometr místy se zastavují i osobní auta v levém pruhu. Na Pražském okruhu směrem na letiště se srazil kamion s osobním autem za sjezdem na Barrandov na 16. kilometru. Už se je podařilo odklidit stranou, kolona od Lochkovského tunelu se dává do pohybu. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je většinou polojasné s kupovitou oblačností a na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 27, na jižní Moravě měří až 30 stupňů Celsia. Tolik zprávy, na řadě je pořad, jak to vidí.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

sluníčko poměrně živě. Chvíli jsme se tím bavili a já se neumím smát. Směju se jenom tak bránicí, jak mě učil můj otec. Ten přesně určil hranici a já se neumím smát. Vždycky se předvedl.

co někde upadli na zem. Chvíli jsme se tomu divili a já se neumím smát. Jednou si otevřu hospodu

vždycky se před dveřma zouvám, pečlivě hlídám svůj sklad, vědomě před váma couvám, já se neumím smát. Pak ještě přijdou

0: Letošní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který proběhne od zítřka do příští soboty, tedy od 3. do 11. července, přivítá dvě známé herecké osobnosti. Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme americký herec a držitel dvou Oscarů Dustin Hoffman. Umělecký ředitel festivalu Karel Och přiznal, že o jeho návštěvu usilovali dlouho a potěšil ho i Hoffmanův osobní zájem o program.
1: Přijede do Karlových Varů poprvé a samozřejmě snažili jsme se o jeho návštěvu dlouhá léta, nicméně hvězdy tak zářivé a takové velikosti tráví hodně času prací a samozřejmě mezi prací i s rodinou a my jsme velmi potěšeni, když někdo tak velký a významný souhlasí a ještě se podílí na výběru filmu. Nestává se často, že by někdo takhle úžasný sám řekl, jaký film chce, a to se stalo v případě Dustina Hoffmana. On k naší velké radosti zvolil zásadní film začátku jeho kariéry, ve který byl poprvé nominován na Oscara, a sice Absolvent Michaela Nicholse.
0: Stejné prestižní ocenění si při zahájení festivalu převezme také francouzská herečka Juliette Binochová. Držitelka Oscara či Césara navíc v Karlových Varech osobně uvede vybrané snímky.
1: Já měl tu nádhernou příležitost se s ní potkat na hodinu v Lyonu a povídat se s ní nejen o jejím filmu, ale i o filmech, které bych chtěla, se kterými by souhlasila vlastně s uvedením v Karlových Varech, a shodli jsme se na filmech dvou režisérů, které měla nesmírně ráda, Křištof Kieślowski, a sice Tři barvy modrá, a Baskia Rostami Věrná kopie.
0: Říká umělecký ředitel Karlovarského filmového festivalu Karel Och. Diváci se v rámci pocty této francouzské herečce mohou těšit také na snímky Tři barvy, modrá nebo Věrná kopie.

věříš. Obrazy pletnou, to ty mizíš z nich. Je vůbec někdo, kdo pochopí tvůj hřích? Někdo nad námi pochopí.

0: 13 hodin a 23 minut, za 7 minut bude půl druhé, máme 2. července, čtvrtek 2. července. Ve švýcarském středisku Ekon se uskutečnilo biskupské svěcení 4 kněží kněžského bratrstva svatého Pia X., které proběhlo bez mandátu svatého stolce. Dikastérium pro nauku víry následně potvrdilo, že oba světitelé i nově vysvěcení biskupové tímto činem upadli do exkomunikace Laté sentencie, tedy do samočinného vyloučení z církevního společenství. Kontext události a důvody, které k tomuto kroku vedly i přes předchozí varování ze strany papeže Lva XIV., přiblížil ve vysílání Proglasu pater Zdeněk Držčka.
1: Velmi pravděpodobně je to otázka posledních let vývoje v tom kněžském bratrstvu, protože v roce 2018 byl zvolen nový představený Davide Pagliarani, který už pochází z druhé generace odchovanců tohoto kněžského bratrstva. Zdá se, že zastává tvrdší linii, protože za pontifikátu papeže Benedikta se pokoušeli původní biskupové vysvěcení roku 1988 najít aspoň určitou míru shody. A můžeme si vzpomenout, že v roce 2009 rozhodl papež Benedikt, že z těchto 4 exkomunikovaných biskupů ta exkomunikace bude sňata. Jenže proti tomuto rozhodnutí hledat společnou řeč s papežem, s Římem, s Vatikánem se objevila opozice i v rámci onoho kněžského bratrstva. Například biskup Williamson se postavil zásadně proti jakýmkoliv snahám a dokonce se pak od vlastního bratrstva oddělil, respektive byl z ní přímo vyloučen. A nebyl jediný. Takže dost možná v posledních letech bratrstvo svatého 50. začalo zastávat tvrdší linii a je pro ně nepřijatelné jakékoliv ústupky vůči přímo vůči papeži, vůči Vatikánu udělat.
0: Současný právní stav navazuje na situaci z roku 1988, kdy k obdobnému svěcení bez papežského schválení došlo poprvé. Oficiální vysvětlující poznámka vatikánského dikastéria specifikuje, že aktuální krok představuje delikt schizmatu s přímými kanonickými důsledky. Ty se dotýkají jak samotných duchovních, tak laických věřících, kteří se k hnutí formálně hlásí. Konkrétní dopady na platnost udělovaných svátostí popisuje Zdeněk Držtka.
1: Jsou svátosti, které jsou vázány přímo na kněžské či jiné svěcení a jsou svátosti, které jsou vázány na pověření církví. Podle nauky církve křtít může každý člověk, případně nebezpečí života i nepokřtěný nevěřící. Slavit eucharistii může pouze vysvěcený kněz. Slavit svátost smíření, tedy udělovat rozhřešení ve svátosti smíření, smí vysvěcený kněz, který má k tomu pověření od církve. Pokud toto pověření chybí, je samotná zpověď neplatná. Tedy to rozhřešení je neplatné. Proto člověk, který požádá duchovního z řad kněžského bratrstva svatého 50. o zpověď o svátost smíření, je tímto předem varován, že tato zpověď nebude platná. A stejně tak, co se týče manželství. Katoličtí křesťané jsou už od Tridentského koncilu, to znamená od 16. století nejpozději, vázání povinností uzavřít manželství před řádným zástupcem církve, tedy se řádným pověřením, pokud je takový zástupce církve dosažitelný. Opět duchovní kněžského bratrstva svatého 50. toto pověření nemají. Proto manželství uzavírané před těmito duchovními není platné.
0: Vatikánský dekret výslovně uvádí, že svátost smíření udělovaná kněžími bratrstva svatého 50. je z hlediska církevního práva neplatná a stejný status mají i sňatky, u nichž tyto duchovní asistují. Dokument Dikastéria pro nauku víry zároveň zmiňuje možnost návratu do plného společenství s římskokatolickou církví. Pater Zdeněk Držtka dále vysvětluje, jakým způsobem mohou jednotliví dotčení kněží či laici tento právní status řešit.
1: Můžeme předpokládat, že bude postup stejný jako v případě jiných potenciálních exkomunikací, jejich snětí je vyhrazeno papeži, respektive svatému stolci. A papež to delegaci standardně předává takzvané apoštolské penitenciárii. Čili dotyčný člověk se obrátí prostřednictvím svého biskupa na apoštolskou penitenciárii a požádá o snětí této exkomunikace. Předpokládám, ale to je jenom můj osobní předpoklad, tento postup bude spojen s určitým vyznáním víry a jednoty církve s nějakým formálním aktem, prohlášením, že dotyčný člověk uznává autoritu církve, uznává autoritu papeže, legitimitu papeže, legitimitu a závaznost učení papežů, koncilů, vůbec učitelského úřadu církve.
0: K právním a pastoračním souvislostem biskupského svěcení ve švýcarském Ekon se ve vysílání vyjádřil pater Zdeněk Držtka.
2: měsíc si nasadil

až do dna přečetli na pořád spolu. Komu se poštěstí vyhnout se rozcestí,

měsíc si nasadil pletenou čepici, slunce se odívá v smuteční masku. Čas se nám ochladil, ticho je v ulici, kde kdysi u piva.

odešlo někam do Říma a psal se týden minus první. Maria matka usíná a bylo jaro, svátky byly v tom městě poblíž jezera. Beránky dávno vykoupili pro krutou

pospěš, už ho vedou. Chátra se blahem pomine. Tvé vlasy mají barvu šedou. Přikryje rouškou před synem. I nejlepší chlap hostí hada. S nevinou vždycky chodí hřích. V bankovních domech dneska

naposled hladíš mrtvý tělo, máš v prstech jeho podobu, který pak mámě by se chtěl vystrojit syna do hrobu. O jeho šaty v kostky hrály, tvým slzám budou rozumět matky, co syny vychovali.

0: Kardinálové pocházející z Polska a Ukrajiny spolu s hlavou ukrajinské řecko-katolické církve arcibiskupem Svatoslavem Ševčukem vydali v Římě společné prohlášení s názvem Společný hlas k polsko-ukrajinským vztahům. Dokument reaguje na aktuální nárůst napětí mezi oběma státy, které vyvolaly politické spory o interpretaci historických událostí z období druhé světové války. Konkrétně jde o polské protesty proti záměrům ukrajinské strany exhumovat ostatky Stepana Bandery a pojmenovat jedno z operačních středisek ukrajinských sil po takzvaných hrdinech UPA. Tato organizace je v Polsku spojována s etnickými čistkami na polském obyvatelstvu ve Volyni a východní Galicii v letech 1943 až 1945. Dále pokračuje redaktorka Lenka Pekařová.
1: Signatáři ve výzvě upozorňují, že současné nezhody přicházejí v době, kdy Ukrajina nadále čelí válečnému konfliktu a Polsko vykazuje vysokou míru solidarity s ukrajinskými uprchlíky. Duchovní představitelé zdůrazňují, že proces usmíření je klíčový pro věrohodnost křesťanského svědectví obou národů a vyzývají k odmítnutí jazyka nepřátelství. V závěru společného prohlášení, které přímo navazuje na odkaz svatého Jana Pavla II. A apely papeže Lva XIV. Píší, že evangelium, kterému věříme, nás učí, že lékem na hřích je odpuštění a že hranicí, kterou Bůh postavil zlu, je milosrdenství. Poláky a Ukrajince spojuje příliš mnoho společného na to, aby dovolili ztratit dědictví budované po desetiletí dialogu, vzájemného odpuštění a smíření. Vzývají proto všechny, aby upustili od prosazování partikulárních vizí minulosti a mysleli v termínech obecného dobra.
0: Tolik od naší redaktorky Lenky Pekařové.
2: Co by se stalo, kdybych ti tenkrát v tichu dvou peřin rovnou řek? Nemá to cenu, jsme každý jiná, ponorná loď na jiné řek. Nikdy bych neznal, naše děti měli jinou ženu, její svět. Sázel bych jednu proti tvým pěti, ze srdce trhal šípy vět. Jenomže Bože,

co by se stalo, kdybych té noci zahlédl stichlé anděli, jak ve své němé posunkové řeči sunou, co říct mi nesmějí. Neměl bych v sobě zhoubu a sílu příběhu, který pomíjí. Ticho a oheň, něhu a síru,

zástupy bichů, tam v lesní tichu skloukají kříže na míru. Zástupy bichů, tam v lesní tichu skloukají kříže na míru.

Prožíváme čtvrtek, 2. červenec 2026. V katolické církvi je památka apoštola pomořanských Slovanů svatého Oty Bamberského, biskupa z 12. století. Před 230 lety se narodil německý vynálezce, návrhář a výrobce nábytku z ohýbaného dřeva Michael Tonet. Původem z Bopardu v Porýní usadil se na Moravě, kde založil v Koryčanech a v Bystřici pod Hostýnem továrny na nábytek z ohýbaného dřeva. Připomínáme i z té 20. výročí narození zachránce československých židů ve válečné Itálii novináře Karla Weiricha, vatikánského korespondenta ČTK. Odešel roku 1981. A před 65 lety opustil tento svět americký prozaik a publicista s Nobelovou cenou Ernest Hemingway.

Zažíváme čtvrtek, 2. červenec 2026. Padesátiny slaví bývalý hokejový brankář, dvojnásobný mistr světa a bronzový olympionik Tomáš Vokoun. 86 let se dožívá zakladatel vězeňské duchovenské péče a někdejší hlavní kaplan vězeňské služby, duchovní Českobratrské církve evangelické a písničkář Bohdan Pivoňka, signatář Charty 77. 97. narozeniny slaví italský kněz, pedagog, psycholog a spisovatel salesián Pino Pellegrino, autor příběhů pro osvěžení duše. No a svátek má Patricie. Jméno z latiny znamená patricijská, urozená, šlechtická.

0: Týden zaměřený na obnovu a prohloubení partnerských i rodinných vztahů mohou manželé, manželské páry prožít v Kroměříži, na Velehradě, v Blatné, ve Strážnici nebo ve Vranově u Brna. Program nabídne témata, jako jsou manželská krize, komunikace či budování zdravého sebevědomí. Více o setkáních přiblíží za organizátory Lenka Řezníčková.
1: Ten celý týden je provázený různými přednáškami, ale spíš to nejsou klasické přednášky, jako byste mohli čekat od nějakých psychologů, ale jsou to spíš svědectví lidí, vlastně páry, který jezdí roky už na tato setkání, tak přímo se sdílejí o jejich životě na různá témata. A po těchto přednáškách vždycky bývá skupinka, kde jsou 3 až 4 páry maximálně, kde se společně baví nad tím daným tématem, dostanou k tomu úkolový list, nad ním společně diskutují. Některé věci si probírají i sami v páru, dílejí se pouze s tím, co vlastně chtějí, a je to opravdu na nich a na jejich svobodě. Pro mě osobně jsou manželský setkání takovou roční údržbou toho našeho vztahu. Je to něco, co mi dodává novou sílu, nový náhled na věci, na komunikaci mezi náma, a dává nám tu takovou šťávu do toho našeho manželství. Termíny můžete najít na stránkách manželská.setkání.org, kde najdete přímo pozvánku na kroměřížské setkání, ale v kolonce ostatní kurzy můžete najít i další termíny. Takže vás srdečně zveme.
0: Říká za pořadatele Lenka Řezníčková. Součástí projektu je také podcast přenášející rozhovory s účastníky manželských setkání.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: A právě bylo 14 hodin. Máme 2. července, čtvrtek, 2.7., 14 hodin. A s tímto časem přichází čas na hudební kompas. Zpěvačka Dana Chytilová vydala album s názvem V mladé duši spoutaná. Nabízí na něm jednak výběr šanzonu z repertoáru Hany Hegerové, jednak několik dalších skladeb v podobném stylu. My si jako první ukázku poslechneme píseň Můžeš křičet, můžeš se smát. Jedná se o duet s Alexem McBeatem.

když večer co večer doprovází. Tě do tvých peřin seznám přání bez hlavých, najdeš cestu zaplavenou hrází. Kolovrat slov, co kdyby jednou zastal.

Zpěvačka Dana Chytilová na svém novém albu V mladé duši spoutaná vsadila na šanzony. Vybrala si několik slavných písní z repertoáru Hany Hegerové a k ním přidala nové autorské skladby, které vznikly přímo pro ni. Nové písně na poetiku šanzonů navazují a v nich najdeme osobní výpověď, silné emoce a důraz na kvalitní texty. Zpěvačka se tedy nesnaží o pouhou rekonstrukci už známých skladeb, ale i o živé pokračování šanzonové tradice. Přináší vlastní interpretační pohled, který staví na osobním prožitku, komorním hudebním doprovodu a respektu k původním písním. Z repertoáru Hany Hegerové zazní píseň Čerešně. Poté to bude nová píseň Jsem v mladé duši spoutaná. Jejíž autorkou je Lenka Marková.

a dé duši spoutaná. K poslechu hudebního kompasu vás pozveme opět zítra před 8 ráno a budeme se věnovat kanadské skupině The McDays.

0: Jánské Lázně budou od 12. do 18. července dějištěm ekumenického setkání na téma nápravy světa jako společné úsilí Boha a lidí. Odehraje se v rekreačním středisku Českobratrské církve evangelické Sola Fide. Podrobnosti má náš redaktor v kraji Martin Weisbauer.
1: Týdenní program propojí výklad biblických textů s debatami o budoucnosti církví, postavení žen nebo politické situaci ve světě. Součástí budou také filmy, výstava, výlet a ekumenická bohoslužba. Otevře se prostor, ve kterém se křesťané z různých církví společně budou věnovat biblickým textům, výzvám současného světa a umělecké tvorbě. Cílem podle organizátorů není pouze udržování jednotlivých církevních tradic, ale také hledání podoby křesťanského života v přítomné době.

0: Bylo 14 hodin a 30 minut, bylo 14:30, máme 2. července, čtvrtek, 2. července. V Jihlavě nově upravili ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Hrudný, která připomíná někdejší těžbu stříbra. Rovněž je zprůchodněná a o třetinu prodloužená odvodňovací štola. V její původní části jsou vidět i vysekané kapsy na uložení hornických lampiček. Do štoly se ale zájemci kvůli bezpečnosti dostanou jen při komentovaných prohlídkách. Více náměstek primátora Radek Popelka.
1: Pro běžné návštěvníky v podstatě od teď bude přístupné i to schodiště, takže se dostanou až na dno ohlubně, v podstatě k ústí šachty, ale ta vlastní odvodňovací štola bude uzavřená, ta nemůže být průchozí, protože tam hrozí i nějaké nebezpečí úrazu, je tam potřeba helma, je tam potřeba baterka, je tam potřeba nějaký průvodce, takže tam budou nějaké komentované prohlídky, které se budou muset nastavit. Čekají nás ještě takové ty papírové války jako provozní řády a nutné věci okolo bezpečnosti práce.
0: Celkové náklady na postupné odkrytí a zajištění historického důlního díla byly podle náměstka okolo 5,5 milionu korun. Z části je zaplatil stát.

0: Návštěvníci kláštera Plasy po několikaleté pauze včera, tedy 1. července, znovu navštívili výběrový prohlídkový okruh. Jeho trasa vede do budovy spojující část starého královského paláce, barokních sýpek, patrové gotické kaple a hodinové věže. Klášter, který už několik let pokračuje v rozsáhlých postupných rekonstrukcích, dokončil první etapu opravy sýpky a věže, v níž je jeden z největších hodinových strojů v Česku, řekl kastelán Pavel Duchoň.
1: Otvírá se znovu hodinová věž s patrovými gotickými kaplemi. Znovu zpřístupníme prostory, které už naši návštěvníci znají. Je to krátký okruh, přibližně půlhodinový, do patrové gotické kaple svatého Václava, svaté Máří Magdaleny a nahoru do hodinové věže k hodinovému stroji z roku 1686. Hodinový stroj na plaské hodinové věži na sýpce je unikátní tím, že to je jeden z největších hodinových strojů, který v Čechách máme. No a jeho specifikum je to, že denně ručně natahován naším hodinářem. Takže on tam musí vystoupat přes 100 schodů a vytáhnout závaží, které váží přes 607 kg, výšky 10 metrů.
0: S opravami třípatrové barokní sýpky s hodinovou věží začaly v Plasích před 3 lety. Kromě toho projekt zahrnoval ještě opravu altánu. Památkáři jsou nyní připraveni pokračovat s další etapou oprav, která by měla zahrnout interiéry a gotickou kapli uvnitř sýpky.

0: to podložené, že Zemi plocha je podložená.
1: A je podložené, že Zemi plocha. Ja sa vás nepýtam, je to podložené, boli ste vo vesmíre? Vy ste neboli, ja tiež nie, neviem.
2: Dnes blbci mají den, není vůbec potřeba jít ven. Jde o nový svátek OSN, do kalendáře už byl zanesen.

Mám podivný pocit, že jich zas nějak více prosperují vlevo.

0: A nyní přebíráme s laskavým souhlasem zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: Je 15 hodin. Dobré odpoledne ve čtvrtek 2. července přeje Lucie Vopálenská.
2: Český rozhlas Plus.
1: Od ničivého zemětřesení v jihoamerické Venezuele už uplynul víc než týden, ovšem stále se ještě nacházejí přeživší. Ve Španělsku se znovu otevřel spor kolem takzvaného zákona o vnucích. Ten by umožnil potomkům lidí, kteří kdysi uprchli, třeba před režimem diktátora Franka, zažádat o španělské občanství. A němečtí, křesťanští a sociální demokraté dnes učinili významný krok. Lídři těchto koaličních stran se dohodli na reformách. Nejen o tom bude řeč v této půlhodině po zprávách Martina Matějky.
3: Ministerstvo zahraničí vyhovělo prezidentovi Petru Pavlovi. Na nadcházející summit NATO v Turecku si bude moct vzít víc lidí z kanceláře hradu. Rezort už prezidentovi taky poslal mandát pro summit.
4: Ministerstvo původně delegaci prezidenta zmenšilo a jmenovitě určilo, kdo bude její součástí. To Pavel označil za bezprecedentní a požadoval změnu. Podle mluvčího hradu Vojtěcha Šeligy jde od rezortu o částečný ústupek.
5: Oceňujeme, že ministerstvo zahraničních věcí alespoň částečně vyhovělo žádosti kanceláře prezidenta republiky. Upravilo složení delegace na summit NATO a poskytlo k tomu mandát vlády.
4: O účasti prezidenta Fankaře rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Premiér Andrej Babiš z ANO už Pavla ale několikrát vyzval, aby na summit i tak nejezdil. Naposledy to zopakoval dnes v rozhovoru pro deník CZ.
6: Je to vláda, která rozhoduje a která má samozřejmě v gesci zahraniční a bezpečnostní politiku. Pan prezident na tyhle věci nemá vliv.
4: Summit Fankaře bude 7. a 8. července. Anna Millerová, Český rozhlas.
3: Ruské útoky v noci na dnešek zabily v ukrajinském Kyjevě nejméně 13 lidí. Po dalších obětech pátrají záchranáři v troskách. Rusko vyslalo na ukrajinské hlavní město na 70 raket a skoro 500 dronů. Zasáhly hlavně obytné domy a civilní infrastrukturu. Podle kyjevské radnice je zraněných asi 100 lidí.
7: Záběry z ruského vzdušného úderu se na sociálních sítích objevovaly od půlnoci až do rána, kdy se nad Kyjevem vznášely sloupy kouře. Některé požáry se doteď nepodařilo uhasit. Dopady raket a dronů nebo jejich trosek úřady hlásily z více než 30 lokalit v několika městských částech a šlo hlavně o obytné domy. Před chystaným masivním útokem varoval obyvatele Ukrajiny prezident Volodymyr Zelenský, který se do Kyjeva spěšně vrátil z evropského summitu v Irsku. Na ruských sociálních sítích se objevily záběry hořící rafinérie společnosti Lukoil Ukstova v Nižněgorodské oblasti, kterou zasáhly ukrajinské drony. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
3: Vláda pomůže českým firmám s jejich podnikáním na Ukrajině. České televizi to pojednání s představiteli kabinetu řekl viceprezident ukrajinsko-české obchodní komory Richard Benda. Zástupce firem na úřadu vlády přijal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle Bendy by se na pomoci podnikatelům měla podílet Národní rozvojová banka.
8: Pan ministr Havlíček se zasadí osobně o to, aby Národní rozvojová banka konečně mohla plnit svoje, řekněme tomu, závazky ve smyslu poskytování garancí za aktivity českých firm na Ukrajině.
3: Vicepremiér Havlíček zároveň připravuje podnikatelskou misi na Ukrajinu. Její součástí má být i setkání s tamními vládními činiteli.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Americký prezident Donald Trump neprodlouží obchodní dohodu s Kanadou a Mexikem. Obě země jsou přitom pro Spojené státy nejdůležitějšími obchodními partnery a dohromady tvoří třetinu jejich celého zahraničního obchodu.
9: Obchodní dohodu s Mexikem a Kanadou podepsal sám Trump ve svém prvním mandátu. Teď ji ale k 1. červenci odmítl obnovit. Bílý dům to zdůvodňuje obchodním deficitem s oběma sousedy. Trump řekl, že Spojené státy od Kanady a Mexika nic nepotřebují. A jsou tu naopak tyto dvě země, které podle amerického prezidenta potřebují všechno od Spojených států. Dohoda podle amerického zástupce pro obchod Jamesa Greera prozatím platí dál. Jednání ale budou pokračovat odděleně. S Mexikem se další kolo rozhovorů chystá ve 3. červencovém týdnu, s Kanadou jednání zatím ani nezačala. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Cenové stropy na paliva zítra vzrostou o desítky haléřů. Vyplývá to z informací na webu ministerstva financí. Benzín zdraží o 29 haléřů. Litr bude zítra stát nejvíc 40 korun a 93 haléřů. Za naftu zaplatí řidiči v Česku zítra nejvíc 37 korun a 1 haléř. Oproti dnešku je to o 27 haléřů víc. Ceny paliv chce vláda určovat nejméně do 19. července. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. A voda na Radavě, na Orlíku a u Černé v Pošumaví na Lipně je znovu vhodná ke koupání. Ukázali to mimořádné odběry jihočeských hygieniků. Odborníci je provedli jen na třech problematických lokalitách. Na Podolsku, na Orlíku sice hygienici zrušili zákaz koupání, voda tam ale zůstává zdravotně riziková. Pokračuje ředitelka krajských hygieniků Kvetoslava Kotrbová.
10: U veřejného tábořiště Podolsko na Orlíku je podle aktuálního rozboru voda nevhodná ke koupání, je překročena hodnota sinic, chlorofilu a vodního květu a snížená je také průhlednost. K dnešnímu dni jsme zde odvolali dočasný zákaz koupání.
3: Středočeským záchranářům na Slapské přehradě začal pomáhat nový člun s moderní přístrojovou i zdravotnickou technikou. Jeho pořízení vyšlo na 5,8 milionů korun. Uvnitř je stejně vybavený jako sanitka. Záchranáři tak mají i na vodě k dispozici umělou plicní ventilaci, defibrilátor nebo léky. Loni měla záchranná služba na Slapech 76 výjezdů. Jaké případy řeší nejčastěji, řekl záchranář Tomáš Stronček.
11: Převážně se jedná o alergické reakce, o úrazy a samozřejmě teď byl víkend, kdy bylo extrémní teplo a byly tady bohužel i dva případy tonutí, bohužel s jedním případem utonutí.
3: Dosavadní záchranářský člun, který na Slapech sloužil 2 roky, se přesune na Orlickou přehradu. A turisté v Orlických horách mohou nově využívat útulnu u obce Sněžné. Vznikla na stezce Bílé lišky v lokalitě U Smrku a poskytne zázemí především dálkovým turistům nebo rodinám s dětmi. Obec za její vybudování zaplatila 200 tisíc korun.
12: Útulna stojí nedaleko stezky Česka, odkud chce obec přilákat více návštěvníků. Místo vybrala také proto, že v této lokalitě lidé často přespávali ve stanech. Nový přístřešek nabízí možnost legálního přenocování přímo na trase a vejde se do něj nejméně 5 lidí. Podle vedení obce má nová útulna rozšířit turistickou infrastrukturu a zpříjemnit pobyt návštěvníkům Orlických hor. Ze Sněžného v Orlických horách Jiří Hofmán, Český rozhlas.
3: Na D1 z Brna ve směru do Prahy už skončilo omezení na 168. kilometru. Kolona ze 188. kilometru se tak dává pomalu do pohybu. Na Pražském okruhu ve směru na D1 se zastavuje u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. Fronta pokračuje až k Ořechu na 19. kilometr. Zdržení je asi 30 minut. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Zítra čekáme polojasno s kupovitou oblačností, na horách se s malou pravděpodobností vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27. Tolik zprávy Martina Matějky.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Muzeum v přírodě Zubrnice ožívá přes letní prázdniny aktivitami z cyklu Jak se dříve. Návštěvníci se mohou těšit na dobové ukázky různorodých činností. Tuto sobotu, 4.7., věnuje muzeum dětem. Přiblíží, jak si hráli a vyplňovali svůj volný čas v první polovině minulého století.
1: Jedná se o tematické víkendy pro návštěvníky, aby vlastně klasické prohlídky měly nějakým způsobem oživené. Si u nás budete moci vyzkoušet, jak se dříve hrálo. To znamená, že si zahrajete nějaké hry, vyzkoušíte si to, pak budeme pokračovat další víkend tím, jak se dříve barvilo přírodninami. A každý ten víkend je vlastně nějak tematicky zaměřený a takhle to půjde až do září.
0: Pro Proglas shrnula Kateřina Suchanová, etnoložka z muzea v přírodě Zubrnice.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Už od 21. června jsou na cestě desítky cyklistů, kteří v rámci letošní cyklopoutě jedou ze Svaté hory u Příbrami až do francouzských Alp. Do svého cíle poutního místa La Saletta dorazí sice až v sobotu, ale už teď mají v nohách stovky kilometrů napříč Německem, Rakouskem či Švýcarskem. Na telefonu teď máme hlavního pořadatele výpravy Víta Tomaštíka. Vítejte na Vlnách pro glasu, slyšíme se?
1: Slyšíme se, dobrý den vám, dobrý všem den. Posluchačům. A hned vás na úvod opravím. My dnes máme poslední etapu a do La Salety dorazíme už dnes.
0: Výborně, tak to vám blahopřeji. Takže já tady mám první otázku a tak samozřejmě tu musím eliminovat, že jsem měl informaci, že dorazíte do La Salety až v sobotu. Ale jste na cestě stejně už tak 12 týden, že? Takže kde, ano, teď zhruba, kde teď zhruba jste, jak daleko to teda ještě máte do cíle? Je kousíček, nebo?
1: Dneska se, teď se aktuálně nacházíme v městečku Lamour a jsme asi 25 kilometrů od města Korps, kde začíná stoupání na La Saletu. Takže jsme zhruba stoupání na La Saletu nějaký zhruba 16 kilometrů, takže počítám s tím, že do hodinky a půl začneme stoupat.
0: Kolik cyklistů letos celou tu náročnou trasu absolvuje a jak se ujala netradiční posila v podobě dvou kněží, kteří jdou s vámi?
1: 11 letos 44. Někteří už bohužel museli opustit náš peloton, ať už z pracovních důvodů, rodinných důvodů nebo i díky, řekněme, vyčerpání, protože to horko bylo skutečně poměrně velké. A posilu v podobě kněží nevnímáme nějak mimořádně, protože tito kněží s náma jezdí pravidelně. Takže tito dva kněží v podstatě s náma absolvují už aspoň 15. pouť.
0: Ano. Když se ohlédnete za dosavadním průběhem cesty, co nejzajímavějšího jste zažili a jak se perete s náročnými horskými podmínkami nebo letním vedrem?
1: Tak pereme se samozřejmě statečně, ale každý, kdo sem jede, tak s tím počítá. V zásadě, když jsem říkal, že nás jede letos 44, tak zhruba těch 30 účastníků je pravidelných, takže jezdí každým rokem a vědí, do čeho jdou, takže může se samozřejmě stát, že jeden rok je horko, druhý rok je třeba nějak deštivějíc, ale letos to skutečně vyšlo, že jedeme skoro v největším horku, jaké tady za poslední léta bylo. A pereme se prostě, nedá se nic jiného dělat. Víme, že ráno, když se probudíte, tak víte, že večer musíte být o 100 kilometrů dál a musíte se tam dostat.
0: Nechci to zakřiknout, ale myslím, že se berete velmi úspěšně, když už máte cíl na dohled prakticky. Cyklopouť má i svůj hluboký duchovní rozměr. S jakými hlavními úmysly jste na cestu vyráželi a co pro vás osobně tato pouť znamená?
1: Nemyslím si, že máme nějaký jednotný společný úmysl. Jedeme spíš tak každý, že putuje sám za sebe. A já v rámci té organizace jsem samozřejmě vnímal už v roce 2000, nebo jinak řeknu, my jsme v roce 2015 putovali po Francii. Měli jsme čtyřletý cyklus, kdy jsme v roce 2014 zahájili cyklopouť na 4 roky, z jejich konec byl ve Fatimě v roce 2017. V květnu jsme doputovali na 13. května jsme předoputovali do Fatimy a v roce 2014 jsme měli etapu z francouzského druhého nejvýznamnějšího poutního místa Vézely do Lourdes. A v rámci tady této trasy jsme zavítali už i do La Salety a tehdy v podstatě bylo rozhodnuto, že jednou se stane La Saleta cílovou destinací naší cyklopoutě. Je to nádherné místo v horách, v klidu, bez nějakých komerčních velkých obchodů a je to krásné místo prostě, plné duchovní síly.
0: Ano. Ještě otázka. Víte, v jaké je nadmořské výšce La Saleta je? Co vás ještě čeká?
1: Vy jste říkal, neřekl,
0: vy jste říkal že vás čeká jakoby ještě poměrně větší výstup?
1: V podstatě vám můžu říct, že máme nějakých 40 km do cíle a máme nastoupat 1350 metrů. Mm-hmm. Jestli to tak nějak stačí. Jednoduché to nebude, ale zvládneme to.
0: Tak to byl Vít Tomaštík, hlavní pořadatel cyklopoutě, která v těchto dnech míří do francouzské La Salette. Děkujeme, přejeme spoustu sil do závěrečných kilometrů a šťastný dojezd do cíle. Naslyšenou, pěkný den.
1: Taky moc děkuji. Naslyšenou.

0: Ilustrace japonské umělkyně Nanako Ishida návštěvníci uvidí v kostele zjevení páně zvaném Cyrilka ve velehradském poutním areálu. Vznikly pro novou knihu Petra Hudce Legenda o snu, inspirovanou událostmi z dějin Moravy. Michála Lužová za organizátory přibližuje propojení japonského umění s příběhem knihy.
1: Tady se to vlastně krásně spojuje, protože Velehrad se staví do pozice propojení východu a západu. Právě ta japonská umělkyně vystudovala tady v Bratislavě a v Čechách a právě propojuje krásně japonskou kaligrafii s právě středověkou iluminací a ilustrací, ale zároveň působí velmi současně a navazuje na současnou grafiku.
0: Kniha Petra Hudce vypráví o pohnutých událostech z roku 1421, kdy byl velehradský klášter vypálen moravskými husity. Pokračuje Michála Lužová.
1: Je to knížka, která je vlastně poutavě napsaná proto, aby přiblížila tento příběh širší veřejnosti. Není úplně určená pro malé děti, ale spíš pro dospívající a dospělé. Knížku vydává Matice Velehradská. Pokud by měli návštěvníci výstavy zájem, bude dostupná na infocentrum Velehrad anebo přes internet právě přes stránky Matice Velehradské.
0: Já jen dodám, že výstava potrvá do 30. září.

lince v kuchyni spadla dvě vajíčka. Přišlo to ke mně tak, jak když pes zamlaská. Bože však pomozí, vždyť je tak maličká. Všechna tvá dobrota závisí na láskách. Opatro výše se Jaroslav s Marií zamýšlí nad tím vším, jak věci rozdělí. Kde svůj žal utopí, kde jim teď nalijí. Snad dole v bufetu mají i v neděli.

pes čeká zas na kosti, jak žebrák, který už svou cestu pochopil. Někdy i v čekáních mohou být radosti, schované jak špendlík, co trčí spod klopy.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Máme 15 hodin a 57 minut. Za 3 minutky budou 4 hodiny odpoledne 2. července, čtvrtek 2. července a od mikrofonu Rádia Proglas vám krásný zbytek dne přeje Martin Novotný.

0: nyní již nastal čas na hitparádu Rádia Proglas.
1: Vítejte u poslechu 15. 29. kola hitparády na Proglasu. Pořad pro vás připravil a od mikrofonu příjemný poslech přeje Milan Tesař. Uslyšíte 12 soutěžních písní, ale také na vás čekají informace z hudebního světa nebo anketa spojená s odměnou. Zvuk a střih hitparády má na starosti Roman Kabelka. Žebříček písní vytváříte svým hlasováním vy, naši posluchači. Než si zopakujeme pravidla hlasování, pustíme si první píseň. Bude to duo Pavla Boučková a Petr Novotný. A píseň Usnul jste ode mne vzdálený z alba Nedolomím.

0: Pavla Boučková vystoupila před 10 lety u nás na Proglasu v duu s pianistou Jiřím Michálkem. Po jeho smrti začala spolupracovat s Petrem Novotným, vyhledávaným studiovým i koncertním hudebníkem, mimo jiné dlouholetým členem skupiny Žalman a spol. Společně natočili album Nedolomím, z kterého jsme poslouchali na 12. místě hitparády píseň Usnul jste ode mne vzdálený. Pokud chcete hrát s námi, vyberte si prosím z hitparády 3 písně. Jedné udělte 3 body, jedné 2 a jedné 1 bod. Na 11. místě nasazují houslistku a zpěvačku Veru Linhartovou. Budeme poslouchat její letošní singl s názvem Každá další.
1: Nejsem štěstí tvého strojem, ani příběh na první dojem, nejsem sen, co ti patří.

I dnes pro vás mám tipy na nová alba. Producent a hudebník Floex pracuje na novince s názvem Directors. Polský jazzový houslista Adam Baldych vydá v srpnu nové album Endless a šansoniérka Dana Chytilová vydala album s názvem V mladé duši spoutaná. Králová je pětičlenná ženská skupina, která zpívá ve slovenštině a češtině. Na 10. místo nasazují její aktuální singl s názvem Miznúca.

0: Anketní otázka z minulého kola se týkala zmrzliny. Posluchač Vratislav napsal, jakou mám rád zmrzlinu. V tom dnešním dalším tropickém dnu, chvíli popolední, přišel do dílny haly jeden pán a přinesl nám v tašce pro každého zabalenou zmrzlinu, takže nejradši mám nečekanou. Já děkuji za odpověď. Nečekaný je možná i pád skupiny Mňau Mňau Band z prvního místa na deváté. Po šesti kolech také kapele měníme píseň. Ta nová se jmenuje Kánoe.
1: Na kajaku plul jsem kránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očím houře v pololehu, cvakl jsem tou kánohehu, nahmatat tě kolem pasu poprvé jsem sněl. Vždy jsem toužil po manželce, co ve vodě dýše měl, se sanice mi neohějnou touhou trkotá. Vytáhnout tě švihem ze dna, pomohla mi sama se dna, půjdem spolu čarodějnou cestou života.

0: Papuchalk, papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
0: papuchalk,
1: papuchalk,
2: papuchalk,
0: papuchalk,
1: papuchalk.
3: Zvu vás na koncerty. Skupina Bonsai číslo 3 zahraje 3. července v Červené Lhotě na Jindřichohradecku, 24. července u rozhledny Libín u Prachatic a 25. července v Boršově nad Vltavou. Písničkář Fanda Holí s brazilskou hudebnicí Paulou Nocari vystoupí v neděli 5. července ve Volyni. Skupina Jen tak tak má 5. července koncert v Třeboni, 16. července ve Veselí nad Lužnicí a 18. července v Českém Krumlově. Kontrabasista Tomáš Liška se skupinou Invisible World zahraje 21. července na jazzovém festivalu v Českých Budějovicích, 3. srpna na prázdninách v Telči a 4. srpna v Praze v Jazzdoku. V Šumperku bude mít 23. července koncert skupina Vlny. Dvoudenní folklorní festival F-Scéna se koná v Brně na Biskupském dvoře 23. a 24. července. První večer bude mít podtitul Celovečerní smršť tanců a druhý Od pramenů k moři. Folkové prázdniny budou probíhat od 25. července do 1. srpna v Náměšti nad Oslavou. Letos na festivalu vystoupí například Bára Zmeková, Dorota Barová, Jiří Pavlica s Hradišťanem, Jiří Slavík, Kanazové orchestra z Burkiny Faso Lucky Mary, anglicko-irské duo The Breath, Vladimír Javorský a další. Písničkář Jan Řepka vystoupí 1. srpna v Praze na Kampě v rámci Švýcarského dne. Součástí festivalu Maraton hudby Brno budou klubové koncerty v kabinetu Mus. V pátek 7. srpna zde vystoupí Beata Bocek nebo Tereza Richtrová a v sobotu 8. srpna Dead Dog Legacy, Band of Hejsek a Kolektivní halucinace. Americká skupina Snarky Papy vystoupí 13. září v brněnském Sono centru. Festival Jamfest se bude konat v Šumperku 23. října. Vystoupí na něm například David Koller nebo Buty. Australský kytarový virtuos Tommy Emmanuel bude mít 12. listopadu koncert na výstavišti Flora v Olomouci. Písně Zuzany Navarové v podání Ivy Marešové, skupiny Razam a Filharmonie Hradec Králové budou znít 14. listopadu v Nové spirále v Praze. Pokračujeme 8. místem Roman Dostál a Dita Zangeová Holá a píseň Samota.

0: Posluchač Honza napsal, ty vedra mi v práci dávají docela zabrat, tak jsem rád, když si doma zalezu k ventilátoru. Po dlouhé době jsem si koupil citronový sorbet a v tom vedru byl osvěžující, i když byl docela dost kyselý. Když jsem byl ještě kluk, tak jsme občas dělali domácí zmrzlinu, většinou jahodovou. V dětství jsem měl rád ruskou zmrzlinu nebo polárkový sníh a někdy jsme si s chutí dali mraženou ovocnou dřeň, která se prodávala ve velkých plastových hracích kostkách. Polárkový dort nebo točenou zmrzlinu jsem moc nemusel, to spíš tu kopečkovou. Dneska se dají koupit kvalitní zmrzliny, občas se i dnes dám zlákat kvalitní kopečkovou zmrzlinou, ale zmrzliny bývají většinou i dost sladké, takže sice člověka schladí, ale pak mívám žízeň. Není nadpřírodní cukr, tak když jsou velká vedra, dám si raději kousek vychlazeného, zralého, krásně červeného melounu. Já děkuji Honzovi za inspiraci a posílám vám na 7. místě píseň s názvem Ten. Marek and the Celadons.
1: Ten, co se s nikým nesnese, a bez zábran nacpe se na večírek jen prozvané, dere se do společnosti.

zvu na další koncerty. Tomáš Průša Band zahraje 8. července v Písku, 14. července v Café Práh v Brně a 18. července v Konstantinových Lázních. V amfiteátru na Kraví hoře v Brně vystoupí 9. července skupina Progress 2, 14. července Dan Barta a Illustratosphere, 16. července Hanna a Petr Ulrichovi a Javory a 27. července Jiří Pavlica s Hradišťanem. Festival Žalmanův folkový Kyjov se uskuteční v Kyjově 10. července. Vystoupí na něm skupina Zkusme to, Robert Křesťan s druhou trávou a Žalman a spol. V Potočné u Jindřichova Hradce se 11. července koná 0. ročník festivalu Krampach Fest. Účinkují Sekvoj, The Folks, Mňau Mňau Band, Hluboké nedorozumění, Jen tak tak a další. Festival Colors of Ostrava bude probíhat od 15. do 18. července. Vystoupí na něm například 21 Pilots, Moby, LP, Good Times Only, IMT Smile, Kateřina Marie Tichá, Lenka Dusilová, Pokáč, Rozálie a mnoho dalších. Na hradě Špilberku v Brně má 16. července koncert Igor Orozovič. Festival Ozvěny prázdnin se koná 17. a 18. července na hradě Orlík u Humpolce. Účinkují například Taxmeni, FT Prim, Čtyři zdi, Show Fl Show, Slávek Janoušek, Vojta Kyďák Tomáško, Ališi nebo Načarej. V rámci folkového léta v Brně Řečkovicích se 19. července představí Bratři Ebenové, 20. července Epidemie, 21. července Kamelot, 22. Folk Team, 23. Robert Křesťan a druhá tráva a 24. července Tomáš Linka a Přímá Linka. O prázdninách se bude hrát také na náměstí Svobody v Brně. Třeba 23. července tam můžete slyšet skupinu FT Prim, 24. července Hazafele a 27. července Lehkou nohu. Festival hudby na zámku Dobříš se bude konat od 6. do 9. srpna. Vystoupí na něm například pěvkyně Eva Urbanová, Kateřina Marie Tichá nebo houslista Jaroslav Svěcený. Křesťanský festival United se bude konat ve Vsetíně od 20. do 22. srpna. Vystoupí na něm například Altar Poetry, Godzone, Jana Zibalová, Spotlight, Heart of Worship a další. Dostali jsme se k 6. místu Hrdza a Vretienko.

Přišel čas vyhlásit další anketu. V hitparádě boduje, pokud tedy nevypadla, píseň s textem Michala Horáčka Ukázal na mě, která pojednává o povolání celníka a později apoštola a evangelisty Matouše. Já vždy oceňuji, když jednotlivé postavy z té řady 12 apoštolů dostanou konkrétní rysy tváře a emoce. Ostatně výborně se to povedlo v americkém seriálu Chosen, kde opravdu každý z apoštolů má vlastní příběh a vlastní osobnost a i ti nejméně známí jsou víc než pouhý prvek ve výčtu. A tak mě zajímá, ať už seriál Chosen znáte nebo ne, který je váš oblíbený apoštol a proč právě on. Já musím říct, že právě díky zmíněnému seriálu jsem si velmi oblíbil Matouše, který je tam líčen jako sympaťák s autistickými rysy. Ale o Matoušovi ještě později, teď tu máme páté místo skupinu Za koncem a píseň Řeka.

Nejraději mám zmrzlinu vanilkovou a točenou, napsal posluchač Hubert. Než uvedu další píseň, rád se také do ankety zapojím. Sice v poslední době sladkosti omezuji, ale v nedávných horkých dnech, zvlášť když jsem minulý víkend trávil ve vedrech na venkovní akci v Ostravě, jsem zmrzlině neodolal a dal jsem si jak svou dlouhodobě oblíbenou jahodovou, tak třeba příchuť slaný karamel, kterou mám také rád. Po 6 kolech měníme píseň Petru Linhartovi z alba Autobus do Sudet, které obsahuje starší raritní nahrávky a vyšlo jako příloha stejnojmenné knihy, nasazuji skladbu Město Is.

To byl Petr Linhart na čtvrtém místě. Mimochodem s Petrem máme natočené dva rozhovory. Jeden o knize Autobus do Sudet a jeden o novém albu Šénau. Oba vám nabídneme během prázdnin. Z vás, kdo jste se zapojili do naší zmrzlinové ankety, jsem vylosoval posluchače Petra, který napsal: nejraději mám zmrzlinu v Chorvatsku, a to konkrétně jogurt i šumsko voče, neboli jogurtovou s lesním ovocem, která je hutná a příchuť jí dodává nakyslou osvěžující chuť. V Česku je jeden kopeček asi třetinový a ještě mě pobaví, jak zmrzlinář tře nabíracími kleštěmi o nádobu tak, aby zmrzliny do kornoutku dal co nejméně. Ze všech hlasujících jsem vylosoval a odměním Mirka Mišuna. I jemu gratuluji. Třetí místo Folk Team a Velký vůz.

0: ztratil svůj řád.
1: Posluchačka Růžena napsala, pokud jde o zmrzlinu, dávám přednost kopečkové. Mám ráda například jogurtovou nebo se slaným karamelem. Jednou jsem ochutnala také mátovou a byla dobrá. Domácí zmrzlinu jsem zatím dělat nezkoušela. Já děkuji všem, kdo jste se do ankety zapojili, za vaše tipy. Druhé místo Markéta Irglová a Nameless Children.

0: co pro vás chystáme v rámci pořadu Jak se vám líbí. V pondělí 6. července to bude letos už druhá pozvánka na folkové prázdniny do Náměště nad Oslavou. V úterý vám nabídneme rozhovor s herečkou a zpěvačkou Terezou Richtrovou. Maďarského flétnistu Šomu Šalamona si představíme ve středu večer a ve čtvrtek vám nabídneme rozhovor s kapelou Good Times Only. Všechny tyto pořady začínají v 19.15. V pořadu Slyšte lidé vás 4. července večer pozveme na hudební výlet do Kanady. Do tohoto kola hitparády neprošli Žamboši, My tři a vy a Selin Bossy. Vítězem se stává Ivo Viktorin s textařem Michalem Horáčkem a píseň o evangelistovi Matoušovi Ukázal na mě.
1: Bylo to v předjaří, zanech ty zbytky zimy. Seděl jsem u stolu se sobě podobnými. Byli jsme plkali,

Vzal jsem a opustil labirint bludných kruhů. Jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost díky jemu nečekaně.

0: jako by nebylo, o čem se nevypráví.
1: Tolik tedy vítězná píseň 15. 29. kola hitparády na Proglasu. Zhudebněná báseň Michala Horáčka ze sbírky Pozemský prach a Boží dech. Zpíval Ivo Viktorín. Na závěr pár zpráv. Cenu Proglasu za krásu slova na festivalu Slunovrat obdržela písničkářka Květach. Rozhovor s ní vám nabídneme v září. Vítězem 60. ročníku festivalu Porta se stala skupina Tabásek a Partia, která mimochodem na Proglasu hrála živě před 10 lety. A autorskou Portu vyhrála skupina Nebestebe, která u nás vystoupila den po Portě v pondělí 29. června. Záznam najdete na našem YouTube kanálu. Tady je přehled soutěžních písní.

0: 12. místo Pavla Boučková a Petr Novotný, Usnul jste ode mne vzdálený.
1: Nechci být pro vás jen cosi, na cestě trablemi poseté.

0: Tak řekni.
1: Páté místo, řeka a za koncem.
0: Nevidím a neslyším, chůně se mi ztrácejí a taky zapomínám na to, jak mi chutnáš.
1: Čtyřka, Petr Linhart a nově nasazená archivní píseň Město Is.

0: letíme do noci, do nebytí.
1: Třetí příčka, skupina Folk Team. Velký vůz.

0: jako člen skupiny 12 dobrodruhů pohřbili bezradnost.
1: Jednička Ivo Viktorin s textem Michala Horáčka Ukázal na mě.

0: Uzávěrka pro vaše hlasy je ve středu v poledne. Vyberte si 3 písně, jedné dejte 3, jedné 2 a jedné 1 bod. Pište na adresu hitparada@proglas.cz nebo hlasujte přes formulář, který najdete na webu hudbaproglas.cz/hitparada. Pořad připravil a od mikrofonu se loučí Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka.
1: A blíží se nám 17. hodina a také zprávy, které přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy. Bezpečnostní rada státu jednala o nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Vicepremiér Havlíček připravuje podnikatelskou misi na Ukrajinu, její termín neupřesnil. A po 8 dnech od zemětřesení se záchranářům ve Venezuele podařilo z trosek vyprostit živého člověka. Zprávy a Martin Matějka. Členové Bezpečnostní rady státu se dnes opět na svém zasedání věnovali nové koncepci výstavby armády do roku 2040. Debatu ale znovu nedokončili. Podle vicepremiéra Karla Havlíčka z hnutí ANO je důvodem mimo jiné i to, že teprve včera do funkce nastoupil nový náčelník generálního štábu. Miroslav Hlaváč se přitom na přípravě koncepce podílel, jak připomíná bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS.
3: Ten problém může být v tom, že u té koncepce se jednak řeší samozřejmě nějaké seznamy, modernizace, personál, ale také se řeší, kde se na to ty finanční prostředky vezmou. A tady tedy podle informací, které mám já, tak je ta debata právě o tom, že by to mělo být směřováno k těm 5%, respektive 3,5% a 1,5%.
2: Jednání Bezpečnostní rady se právě kvůli otázkám bezpečnosti a obrany účastnil i prezident Petr Pavel. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO chystá podnikatelskou misi na Ukrajinu. Její součástí by mělo být i setkání s představiteli tamní vlády. Havlíček to řekl po jednání se zástupci českých firem, které na Ukrajině působí. Termín cesty podle něj zatím není jasný. Dnešní schůze se zúčastnil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle Havlíčka se s podnikateli domluvili taky na posílení úřadů, které budou podporovat vzájemný obchod a investice.
4: V dané chvíli je to na hraně vůbec toho, aby se to dalo zvládnout, spíše je to poddimenzované. Shodli jsme se, že musíme posílit Lvov a současně, že ještě zvážíme se neposílit Kyjev. Tak to je jedna věc. Druhá věc, která je nesmírně důležitá, musí se rychle dotáhnout programy takzvané finanční nástroje, zejména pro investice na Ukrajině.
2: Tuzemské firmy nejčastěji na Ukrajině působí v obranném průmyslu, strojírenství nebo energetice. 8 dní po zemětřesení ve Venezuele vyprostili záchranáři z trosek živého muže. Hernána Gila se podařilo zachránit po více než 100 hodinách práce. Se zavaleným mužem se záchranářům předtím povedlo spojit přes dlouhou sondu s kamerou a mikrofonem. Skrze ní mu taky doručovali vodu a výživu. S osvobozením pomáhali týmy z Venezuely, Chile, Kostariky, Salvadoru, Mexika, Portugalska a Spojených států. Chilský hasič pro server BBC dříve popsal záchrannou operaci jako bezpochyby nejsložitější a technicky nejnáročnější, jakou kdy musel zvládnout.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Jeho česká část dálnice D3 bude hotová v polovině příštího roku. Termín dnes potvrdili zástupci ředitelství silnic a dálnic. Úsek mezi na Židli a Dolním Dvořištěm bude v provozu už na konci července. Práce se tam podařilo o měsíc urychlit. Podle Adama Kolouška z ředitelství silnic a dálnic bude zbývat dokončení úseku mezi na Židli a Kaplicí nádražím.
6: Část z něj zprovozníme ještě v letošním roce. V listopadu letošního roku by mělo jít do provozu prvních 6 kilometrů, a to je úsek mezi Kaplicí nádražím a Kaplicí. Zbylých 6 kilometrů nám zůstane na příští rok a měli bychom zprovozňovat celý ten jihočeský úsek dálnice D3 v létě příštího roku.
2: Bez elektrického proudu zůstává část obyvatel Rentířova na Jihlavsku. Obec ve středu odpoledne zasáhly silné bouřky, při kterých podle meteorologů pravděpodobně udeřil i takzvaný downburst. Jev popisují jako velmi silný propad studeného vzduchu. Popadené stromy a větve poničily několik střechy plot mateřské školy. Pokračuje bezpartajní zastupitel obce Radek Pavlíček.
7: Tam u té školky se udělalo opatření takové, aby to nikoho neohrožovalo, ale vzhledem k tomu, že ty lípy jsou obrovský, takže se hledá i firma, která by to dřevo dokázala zpracovat, rozřezat a odtahnout a zpřístupnit samozřejmě zase přístup těm lidem, kteří jsou toho tím dotčený.
2: Na příjezdu do Prahy po D8 s Ústí nad Labem se popojíždí od 3. kilometru přes Cínoveckou až do Kbelské. Tam se projíždí omezením pouze jedním pruhem. V obou směrech zdržení asi 20 minut. Navíc jsou zavřeny sjezdy na Letňany, Proseka, Kbely. Plné jsou proto Mladoboleslavská, Kolbenova, Prosecká a taky Liberecká. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekáme polojasno s kupovitou oblačeností, nejvyšší páteční teploty 20 až 24, na jihu Moravy naměří až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy, teď začíná pořad 20 minut Radiožurnálu.
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
9: Po ulici jde reper a má na krku kříž. Zastaví ho kněz, co to máš na krku, víš? Reper řekne, respekt kam, to znamená Ježíš. A jestli víš,

0: nad rychlostí tvých nohou časně svět. Já gratuluji, to bych nedovedl.
1: Za 5-5.
2: Za 5-5. Dozvědět se víc.
1: Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Vysoká míra stresu, vysoká míra rizika a vysoká míra profesionality. To všechno se pojí s válečným zpravodajstvím. Neméně v těch vzácných případech, kdy o ním válečným zpravodajem je žena. Dnes se za 5-5 sešly hned dvě neohrožené novinářky, které s nesmírným nasazením a současně hlubokou lidskostí informují v České televizi nejen o válce na Ukrajině. Dario Stomatová a Báro Maxová. Mám velkou radost, že jste přišli, že jste právě obě v Česku a našli jste si čas. Vítejte.
3: Děkujeme moc za pozvání.
4: Hezký den, díky za pozvání.
1: Za 5-5 s Hanou Šarfovou. Sedíme v centru jarní Prahy. Je pro vás válka na Ukrajině daleko anebo blízko?
3: No pro mě je stále blízko, protože tím, že se střídáme ob měsíc, takže mám polovinu života tady a polovinu života tam. Takže mám pořád pocit, že nic nestíhám. Když jsem tady, tak mě to táhne zpátky na Ukrajinu a když jsem na Ukrajině, tak se mi stýská po domově. Ale třeba teď minule, když jsme se vraceli, tak jakmile jsme překročili hranici, byli jsme už v Polsku, tak jsme se tak s Honzou Širkrem, kameramanem, oba zastiskli, že vlastně se nám bude stýskat ten měsíc, protože ta práce není jenom o tom, že tam pracujeme, fungujeme, reportujeme, ale o tom, že tam máme spoustu kamarádů, známých a už to překlenulo tu hranici toho, že to je jenom práce.
1: Je to dvojí život.
3: Je to dvojí život.
1: A ty, Báro?
4: Za mě je taky určitě pořád blízko. Já sice na Ukrajinu jezdím tak intenzivně jako Daria, většinou se tam dostanu jednou za čtvrt roku, ale ať už profesně, tak to musím stále sledovat tu situaci, tak samozřejmě taky už tam mám za ty skoro dva roky, co jsem tam začala jezdit, hodně známých, se kterými jsem často v kontaktu, protože jsou to často lidé, kteří se pohybují blízko fronty, tak abych věděla, jestli jsou v pořádku. Samozřejmě každý ten návrat není jednoduchý, takže se s myšlenkama do toho neustále vracím, zvláště když vidím zpravodajství o Ukrajině. A i všeobecně málo lidí si to uvědomuje, samozřejmě už jsou všichni unavení z toho, že ta válka trvá daleko, dlouho, ale je to blízko a rozhoduje se tam o tom, jak bude vypadat jednou Evropa, takže je to válka, která je blízko.
1: Víte ještě, kolik času jste tam strávili, Báro? Nebo už to nepočítáte?
4: Já jsem to nikdy přesně nepočítala, ale byla jsem na Ukrajině dosud pětkrát. Vždy jsem tam trávila 3 až 4 týdny, takže to budou zhruba 4 měsíce až 5 měsíců.
3: No, já bych to musela spočítat, ale myslím, že možná dohromady za ty 2 roky a něco by to mohl být rok zhruba.
1: Když jste z Ukrajiny začínali pravidelně informovat, tušili jste, že to takhle potrvá, Dario?
3: Tehdy, když to začalo, tak jsme se všichni říkali, že to asi nebude věc jednoho dne nebo týdne. Když se to vyvíjelo a čím více se to vyvíjelo různými způsoby, tak tím jasnější bylo, že to nebude jen tak, že to neskončí rychle.

0: neuvěřitelný exodus, hlavně žen a dětí, tak mi v tu situaci vlastně došlo, že to není něco, co lze brát na lehkou váhu, co by mělo brzo skončit, protože ta panika, ten chaos, který tam byl, tak bylo naprosto evidentní, že je to situace, která tady dlouho na tomto kontinentu vůbec nebyla. A čím víc na Ukrajinu jezdím, tím mě víc dochází, že skutečně ta situace se neustále zhoršuje a myslím si, že bohužel ten konflikt bude trvat dlouho a není z něj zatím moc situace ven a já jsem možná už velký pesimista, ale obávám se, že ten konec nebude úplně dobrý.
1: Dario, ty jsi zažila ten děsivý okamžik, kdy se z hrozby stala válka přímo na místě na Ukrajině v Charkově. Byl to současně moment, kdy se stala válečnou zpravodajkou?
2: No, dlouho jsem na tohle značení asi možná i vnitřně odmítala, protože nevím nějak, jako, není to něco, po čem člověk touží, když dělá novinařinu, není to něco, k čemu jsem šla a vůbec jsem se nemyslela, že zažiju v 21. století podobný konflikt a že z něj budu vlastně i reportovat.
1: Je to něco, co se prostě stalo?
2: Je to něco, co se prostě stalo. Tehdy toho 24. nebyla vůbec myšlenka na to, že se něco mění u mě, ale spíše o tom, že se něco mění v té zemi a že je to závažné a že musíme zůstat reportovat. Takže vlastně možná i ta práce mě často zachraňovala před tím uvědoměním si toho, co se vlastně děje. Protože jsme museli ukazovat, a dělali jsme to v podstatě způsobem, který byl nejjednodušší a nejvhodnější. A to bylo něco ve smyslu jako videoblog. Jezdívali jsme na místa, vyjeli jsme z hotelu, rychle jsme potočili maximálně 20 minut na místě, protože to bylo nebezpečné tam zůstávat delší dobu. Odjeli jsme zase do hotelu, takže tak toto bylo každý den a každý den se to měnilo v jednu chvíli. To bylo, myslím, 27. února. Tam došlo k tomu, že Rusové pronikli přímo do města, takže jsme celý den seděli na hotelu. Tehdy jsme vyšli na dvorek, tam vlastně jsme měli auto schovaný v tom dvorku, vedle toho domu a Honza slyšel střelbu, tak jsme se šli podívat k tomu plotu. Teď jsem to taky slyšela, teď mu říkám, nechoď tam, on tam jde, že jo, s tím telefonem, aby to natočil. Teď vidí, že ukrajinské jednotky už jsou rozpoloženy u nedaleké benzínky, to znamená, že Rusové opravdu skutečně v menších jednotkách pronikli do toho města. Teď se mě ptá, nebo já jsem se ho tehdy zeptala asi na logickou otázku, co budeme dělat, když nás obsadí, protože se dalo očekávat, že by mohli proniknout i do hotelu. A on mi říká, no budeme čekat, až se přežene ta první vlna a až do města přijdou už ti velitelé, kteří budou rozhodovat o tom, co se bude dít s náma. Protože bylo nebezpečné třeba v tu chvíli, kdy tam proniknou ty jednotky, tak páchají ta největší zvěrstva.
1: Tehdy ještě nebyly informace o Buči.
2: Nebyly, přesně. Tehdy ještě nebyly informace o Buči, nikdo nevěděl, co se bude dít, takže ty první dny války byly dost šílené na to, aby si člověk uvědomoval vlastně, co se s ním děje.
1: Takže až postupem času si začala uvědomovat to riziko, které na sebe bereš.
2: Přesně tak.
1: Báro, ty se z téhle úloze v rámci zahraniční redakce České televize ocitla také postupem času nebo později. Jak ses o tom rozhodovala ty? Já si pamatuju okamžik, kdy kameraman Vojta Hynek říkal, mohli by jezdit i holky. Kdy tedy pro tebe přišlo tohle rozhodnutí, že se připojíš k českotelevizním reportérům, kteří se začali na Ukrajině po určitých časových úsecích střídat?
0: Ono to vyplynulo asi se hodně z té situace. Já, jak jsem řekla na počátku války, jsem byla na polsko-ukrajinských hranicích, takže už tehdy jsem se k tomu tématu trochu dostala tím, že ta práce je psychicky náročná, tak bylo jasné, že tam bude muset rotovat více novinářů a tím do toho začali se dostávat další reportéři a vlastně potom, co jsme se o té situaci začali bavit s Jakubem Santo, s Michalem Kubelem, tak padlo asi zhruba po 5-6 měsících toho konfliktu, že bych se do toho měla dostat taky. A já jsem asi moc o tom nepřemýšlela, jestli ano nebo ne. Spíš vlastně hned jsem si řekla, že tam jet musím, protože já si nechci být teď patetická moc, ale asi použiju to, co mi řekl jeden dobrovolník, se kterým se natáčela na Ukrajině v Záporožské oblasti. A byl to dobrovolník, který převážel těla mrtvých vojáků z fronty do Márnice. Bylo to hodně silné natáčení. Jeli jsme s ním v autě, které měl bohužel zrovna naložený těly padlých vojáků a já jsem se optala, proč to dělá, že to je strašně náročný, jak to zvládá, jak se s tím vyrovnává. Mě říkal, že už ty mrtvá těla ani nepočítá, že to počítat nechce, ale říkal mi, že to bude dělat dál, protože až jednou ta válka skončí, že každý se bude muset ptát,

0: na to, co pro to udělal, co během té války dělal. A já si myslím, že každý novinář, který dělá zahraniční zpravodajství, něco tak zásadního se děje, tak, že se taky pak musí jednou ptát, co dělal. A pro mě je zcela logický, jako člověk, který se zabývá zahraniční politikou, zahraniční situací, abych tam jednoduše jela.
1: Co ti na to řekli tví blízcí?
0: Moji rodiče úplně skáčou radostí z toho. Kamarádi jsou mě přirozeně bojí, asi kolegové. A když jsem byla poprvé na Ukrajinu, tak jsem musela posílat pravidelně SMSky Michalu Kubalovi, že žiju, protože asi tím, že jsem byla i první žena v rámci České televize, která se tam jakoby vydala, protože Dára tehdy ještě u nás nebyla, tak se ke mně všichni chovali hrozně ochranitelsky a báli se, aby se mi něco nestalo. Já sama jsem přirozeně měla strach, protože už jsem tu situaci sledovala. Já jsem tam poprvé v prosinci roku 2022, takže to, co se dělo v Buči, to, co se dělo u fronty, už bylo známé a myslím si, že brát to na lehkou váhu, nemít strach, to je strašně lehkovážný. Myslím si, že každý novinář, který do takových zón jezdí, tak si moc musí dobře uvědomit, že každý krok, který tam udělá, tak může mít vážný dopady.
1: Já se vás vždycky bojím. Dario, co tvoji blízcí, jak berou tvoji práci, jak se s tím vyrovnávají?
2: No, mý blízcí neměli moc na výběr, tím, že jsme tam měli ještě v době, kdy konflikt nebyl, kdy válka nebyla, tak tehdy se k tomu jenom schylovalo. A no, hodně špatně to nesou. Hodně špatně, ale vědí, že je potřeba mi důvěřovat. A myslím, že postupem času se to trošku sklidnilo. Poslední cesta pro ně byla hodně těžká, protože po otevření fronty na severovýchodě a v Charkovské oblasti, tak jsme dělali vojenská témata, jezdili jsme hodně blízko k linii dotyku. Takže v tomhle případě mi máma i táta neustále volali a psali, tak už byste měli odjet. Nebuďte v Charkově. Pro mě je to těžké, já se jim snažím vysvětlit, že když na mě budou takto tlačit, tak mi to vůbec nepomáhá. Co se týče toho psychického momentu, tak je to strašně tíživé, takže se snažím jim vysvětlovat, že vím, co dělám. I když se to úplně nemusí zdát, protože z dálky to působení těch novinářů vypadá jinak. Samozřejmě já to znám třeba i od kamarádů. Když tam máme kamarády, něco tam někde bouchne, je nějaký útok, tak já jim hned píšu, jste v pořádku. I když si sama uvědomuji, že když já jsem na Ukrajině, tak mám jasný přehled o tom, kde se co stalo. A když se to stalo v tom městě, tak já se nemusím nacházet blízko toho. Nemusím to ani slyšet v tom městě, protože to je velké město. Takže se snažím jim vysvětlovat, že jsem v pořádku, že kdyby se něco dělo, tak dám vědět, nebo že upozorním na to, že jedeme někam na nebezpečné místo, aby měli aspoň o tom přehled.
1: V zahraničním zpravodajství se člověk setká s nejrůznějšími situacemi, živelními katastrofami, nepokoji, vším možným, ale to válečné zpravodajství je opravdu specifické. Připravovali jste se na ně nějak speciálně? Existují kurzy přežití, všechno možné, ale vás připravil tak trochu život sám, je to tak? Dario?
2: Myslím si, že život sám, tak my jsme před Ukrajinou dělali taková témata, která taky nebyla úplně bezpečná, jako třeba protesty v Minsku, v Bělorusku. Tam zase byly jiné hrozby, ale to jsme taky zvládli. Potom jsme mapovali migrační trasu z iráckého Kurdistánu, tam jsme taky fungovali. Dokonce potom, když jsme letěli do Minsku, byli jsme řádně akreditovaní, tak nás už do země nepustili, takže jsme strávili 16 hodin zadržovací místnosti na letišti, takže to sice pro mou práci mi to bylo tehdy velmi líto, že nejsem schopná, že mi nedovolí reportovat.
1: Nemůžeš dělat nic.
2: Nemůžu dělat nic, ale pamatuju si, že potom, když jsme přiletěli zpátky do Turecka, tak mi Honza říká, vůbec to neber takhle špatně. Je to zkušenost, je to dobrá zkušenost, máš to za sebou, teď aspoň víš, jaký to je. Tak jsem si říkala, tak dobrý. Potom jsme taky reportovali z tornád na Moravě, takže tam asi emočně to bylo nejblíž tomu, co potom vidíte ve válce, kdy ti lidé přicházejí o všechno, nejenom o své blízké, ale o své majetky. Takže to mi asi pomohlo nejvíc přiblížit se k tomu, vlastně, co jsme potom dělali na Ukrajině.
1: Ale přece jen ono je dobré v krizových regionech znát určité strategie, čemu se vyhnout, kam jít, kam nejít, kde je větší riziko zranění a tak dále, jak rozlišit míru nebezpečí, Báro, jak ty si čerpala informace, konzultovala si třeba zkušené kolegy?
0: Já určitě jsem měla poprvé na Ukrajinu a teď, když se tam neustále vracím, tak samozřejmě jsem se svými zkušenějšími kolegy, ať už je to právě Michal Kubal nebo Jakub Santo, tak jsem se s nima o té realitě bavila, protože oni tam sami byli jako váleční zpravodajové ještě přede mnou. Ale když jsem na Ukrajině, tak samozřejmě musím spolíhat do určité míry sama na sebe a jak si ty informace sehnat nějak sama v tom ohledu. Já mám několik kontaktů na fixery, který mě pomáhají, kteří mají velice dobré kontakty v armádě, takže v podstatě já nikdy nejedu, ačkoliv už jsem byla kolikrát velice blízko frontové, ale nikdy nejedu nikam naslepo. A když bych věděla, jaká je tam situace, samozřejmě on je to nepředvídatelné, může se stát absolutně cokoliv, ale snažím se vždycky mít co nejvíc informací od lidí, kteří tam jsou trvale a nenechávat něco na lehkou váhu určitě.
1: Co ještě člověk potřebuje? Napadá mě třeba jazykové vybavení. To je obtížná věc, ne? Protože s ukrajinštinou, myslím, do zahraniční redakce donedávna nikdo nepřišel. Teď už máme kolegy rodilé mluvčí, myslím. Ale stačí ruština, která je vlastně problematická svým zatížením? Dario?
2: Mně ruština stačí. Je pravda, že na východě je to jiné než potom na západě. Často jsem se setkávala s tím, že když jsem začala mluvit rusky, tak mi říkali, proč mluvíš rusky, proč nemluvíš ukrajinsky, tak se snažím vysvětlit, že jsem původem z Kazachstánu, že jsem rodila vlastně ruskojazyčná, že ukrajinsky nemluvím, i když rozumím, tak jsou potom takové jako narážky lehké, ale zase to vždycky překleneme a vedeme ten rozhovor. Vlastně jim vždycky říkám respondentům, jestli chcete mluvit ukrajinsky, mluvte ukrajinsky, já vám rozumím, a jestli chcete mluvit rusky, můžete mluvit rusky, je to zcela na vás. Samozřejmě, pokud vám na kameru mluví úředník nebo voják, tak radši mluví ukrajinsky. A občas třeba jsem se setkala i s tím, že ti lidé se sami vlastně cenzurují, že sami vlastně si řeknou, tak dobrý, nebudu na tu kameru mluvit rusky, aby mi někdo něco neřekl, aby se něco někam nedostalo, tak radši využiju tu ukrajinštinu, když jim třeba není úplně vrozená, nebo to nevnímají tak, že by mluvili třeba doma ukrajinsky, ale mluví rusky, ale snaží se.
1: Před mnoha lety mé kamarádky ze studijní stáže, které pocházely z Ukrajiny, většinou zcela plně přecházely mezi ukrajinštinou a ruštinou. Dnes už je tam ten nános momentální situace. A ty, Báro, jak se domluvíš s lidmi?
0: Já jsem byla do té situace dost hozena, protože já mluvím anglicky a francouzsky, a když třeba jsem studovala první ročník na žurnalistice, tak to byl rok 2014, když byla anexe Krymu. Nikdy mě v té době nenapadlo, že bych měla do toho, co z toho vlastně bohužel vzešlo, tak že bych do toho byla já nikdy jako novinář zapojená. Já jsem vůbec nečekala, že bych nikdy na Ukrajinu nebo vůbec do postsovětského prostoru jezdila, a začala jsem s ruštinou až v době, kdy jsem začala na Ukrajinu jezdit, protože to je samozřejmě naprostá nutnost, ale jako určitě tam vnímám ten rozdíl, to, co jsi ty zmiňovala, nebo co zmiňovala Daria, mezi ukrajinštinou a ruštinou. Je bohužel prostě momentálně teď se Ukrajina dělí, dá se říct, trochu na dvě skupiny Ukrajinců, kteří mluví rusky, a ti, kteří mluví ukrajinsky, a vyvolává to často velké problémy. Já jsem třeba natáčela s jednou ženou z Chersonu, která utekla pak do Lvova, a říkala mi, kde v Chersonu se většinou mluví hlavně rusky, tak ona mi tvrdila, že třeba ve Lvově, že její děti jsou šikanovaný, protože mluví rusky a nemluví ukrajinsky, jestli nemůžou najít kamarády. Například, když jsem točila s jednou psycholožkou, která pracuje s ženami, které byly bohužel znásilněny například ruskou armádou, tak mi říkala, že se tam bohužel stává to, že pokud to byly ženy, které mluvili třeba rusky, tak že někteří lidé o nich říkají, že to zasloužili, protože mluvili stejným jazykem jako ruská armáda. Takže je to tam problém, a tím, že já jsem se začala vlastně učit teď teprve poslední dva roky, tak jak na Ukrajinu jezdím, tak musím říct, že se mi ukrajinština s ruštinou začíná trochu míchat, protože jsem nikdy v tom jazyce nebyla předtím, a teď tu ukrajinštinu vnímám velice často od těch respondentů, zároveň mám v učebnici ruštinu a jednoduše se mi to občas plete. Takže
2: já bych možná ještě dodala, že se to týká nejenom třeba na Ukrajině, lidí na Ukrajině, ale moje kamarádka, která je z Oděsy, má holčičku 7letou, ta chodí do první třídy tady v Česku, tak i ta se tady setkává s tou segregací, kdy se i v rámci třídy třeba ti ukrajinští, ukrajinskojazyční a ruskojazyční děti vlastně mezi sebou úplně nechápou a vznikají různé konflikty. Takže to není něco, co je jenom na Ukrajině, ale co se přenáší vlastně i sem k nám do Česka.
1: Válka rozděluje až absurdním způsobem. Přátelíme se s rodinou, která uprchla z Charkova, a ta vyprávěla, že když začalo bombardování, volali to v šoku svým kamarádům do Ruska a tím řekli, že lžou, že se u nich přece nic neděje. Jak často vy narážíte na takhle absurdní situace? Setkáváte se s odmítáním vaší práce? Že vám někdo řekne do očí, ale vždyť je to lež? Dario.
2: Na Ukrajině jsem zažila naprosto stejnou situaci, kdy tam taky bylo to, že my jsme vlastně byli v Sokolovu, tam jsme přespávali a bavili jsme se o tom, že oni chytají ruskou televizi, že se dívají. Takže my jsme se vlastně v Sokolovu na Ukrajině v době těch největších hrůz, co se děly kolem Charkova, jsme se dívali na projev ruského prezidenta Vladimira Putina. A pak jsme vlastně díky tomu zabředli ke konverzaci, kdy ty lidi, u kterých jsme byli, mají příbuzenstvo v Rusku. A říkala to samé, že vlastně posílali fotografie přes WhatsApp a že ta rodina vždycky tvrdila, ale nám nic nedošlo, my o ničem nevíme. U vás se nic neděje, je to v pořádku, my vás osvobozujeme. To je právě ono. Co se týče Česka, tak taky jsem se setkala s odmítáním od různých lidí, mý kamarádi v mém věku, kteří třeba taky jsou nějakým způsobem zpřízněni s Ruskem nebo s Ukrajinou, tak jedna moje kamarádka měla ten samý problém se svými rodiči, kdy ti rodiči tvrdili, že Rusko vlastně osvobozuje, že nedělá nic špatného, a ta moje kamarádka jim říkala, ale ne, teď Rusko napadlo Ukrajinu. Takže tam došlo vlastně k tomu rozkolu v rámci té rodiny, kdy se třeba s některým příbuzenstvem přímo v Rusku přestala kvůli tomu bavit.
1: Přichází tyhle reakce i tady v České republice, Báru?
0: Určitě asi taková poslední zkušenost nebo poslední zážitek. Teď, když 2 týdny zpátky byl v Praze summit NATO ministrů zahraničí, tak já jsem měla externí moderaci z Hradčanského náměstí, kam nám chodili poslanci na rozhovory i senátoři, a v jeden okamžik vedle našeho studia byla proruská demonstrace. Takřka celé vysílání, kde jsme si vyslechli jakoby s celým štábem docela velké nadávky a pohrdání, popírání naší práce i tím popírání toho, co se na Ukrajině děje. Je to něco, s čím se setkávám pravidelně, setkávám se s tím na sociálních sítích, bohužel se s tím setkávám někdy i v přímém okolí. Je to tak a bojím se, že se s tím nedá nic dělat. Já tu práci samozřejmě dělám z toho důvodu, i abych dokázala to, že ta situace na Ukrajině není jednoduchá, že se o ní musí bavit. Je to naše práce jakožto novinářů, přinášet ty informace, ať už z frontové linie, a jenom odtamtud, i z jednotlivých měst, které jsou ať už blízko nebo daleko od fronty, aby se jednoduše ukázalo, že dezinformace, které teď šíří se o Ukrajině, takže nejsou pravdivé.
1: Dezinformace jsou, řekla bych, stále větším problémem. Jak to dělat? Jak je možné ve válce ověřovat některé informace? Dario, jak se potýkáte s problémem, pokud přímo na místě nejste a musíte o něčem referovat?
2: To je právě něco, co třeba i navážu na to, co říkala Bára, že tito lidé, tito odmítači, popírači, pokud to jsou třeba lidi adekvátní, kteří jsou schopni i slyšet nějakou tu naši reakci, opozici nebo cokoliv, tak je potřeba jim vysvětlovat, že my na Ukrajinu nejezdíme jako ukrajinští novináři, my nejsme propaganda ukrajinská, což je právě velký problém. Protože někteří lidé to nechápou. My jezdíme na Ukrajinu, abychom byli kritičtí nejenom k tomu, co se děje, ale vlastně i k Ukrajině samotné, protože i na Ukrajině se dějí věci, se kterými třeba by většina nesouhlasila. Takže se snažíme ukazovat Ukrajinu ze všech stránek. O tom třeba je i knížka Zápasící Ukrajina. Že to není jenom zápas s nepřítelem, s Ruskem, ale je to zápas i s vlastními problémy, které na Ukrajině jsou, což se největší věc, o které se mluví často, je právě korupce. Nebo potom i některé situace, které se dějí v samotné ukrajinské armádě. Takže to je něco, co my se snažíme ukazovat, protože nemáme bohužel možnost jezdit na druhou stranu, jako tomu bylo v roce 2014, kdy novináři jednoduše přejížděli od ukrajinské strany na separatistickou stranu, mohli reportovat z obou stran, ukazovat, co je tady, co je tam. Ale my to dělat nemůžeme. Právě proto se snažíme zajistit vlastně ten druhý pohled, protože mám i občas pocit, že u nás se ukazovala ta situace na Ukrajině trošku s růžovýma brýlama, že jsme se dívali na to trochu z jedné perspektivy, ale potom, když se bavíte s civilním obyvatelstvem Ukrajiny, tak narážíte na to, že jsou často oni sami velmi, velmi kritičtí, což si myslím, že je naprosto úžasný znak toho, že ta země je demokratická a že ti lidé se nebojí projevovat svůj názor, když s něčím nesouhlasí, co se děje u nich a co mohou ovlivnit. To je naprosto skvělý základ k tomu, aby Ukrajina vlastně šla tou západní cestou a vyvíjela se v rámci demokracie. A to mě trošku potom mrzí, když nás někdo obvinuje třeba z toho, že jsme jednostranní nebo že reportujeme na podporu Ukrajiny. To není pravda. My si můžeme dovolit být právě objektivní. A na základě těch kontaktů, které máme velmi rozšířené, tak si můžeme i právě ověřovat tyto informace. Takže když někdo něco řekne, tak já se můžu zeptat druhého kontaktu. A je to tak, nebo si o tom myslíte něco jiného? A takhle my se snažíme fungovat, protože samozřejmě ano, kdyby jsme spoléhali jenom na to, co říká ukrajinská vláda, tak ukrajinská vláda často neříká úplně to, co se reálně děje. Takže
1: jako každá jiná
2: jako
1: vláda.
2: Každá jiná, přesně.
1: K tomu může mít sklon.
2: Přesně, takže díky tomu, že máme přímo kontakty u jednotek, tak já se třeba zeptám, no a vy si myslíte, že obranná linie v Charkovské oblasti byla vytvořena na 100%, jak tvrdí ukrajinská vláda? A oni mi potom řeknou, no, tak vy sami vidíte, že tady jezdí bagry a kopou obranné linie už v době, kdy tady čelíme ruskému vpádu ze severu. Takže taková vlastně situace a snažíme se maximálně zjišťovat ty informace přímo od těch lidí, kteří jsou na místě.
1: Zmínila si novou knihu Zápasící Ukrajina, která je mimo jiné o lidských setkáních uprostřed války. A obě spoluautorky, Daria Stomatová a Barbora Maxová, nás teď vezmou sebou do děje příběhů, které v knize zachytili. Nová kniha zahraničních zpravodajek a zpravodajů České televize o válce na Ukrajině vychází opět zhruba po roce. Zdá se, že to je dobrá a špatná zpráva zároveň, tedy dobrý počin, ale také smutný, protože válka stále trvá. Vidíte to podobně, Báru?
0: My jsme se o tom bavili s ostatními kolegy, s Davidem Miřijovským, s Andreasem Papadopoulosem, s Honzou Řápkem, ať všichni zmíníme, s Vojtou Hennigem, kteří tu knihu psali se mnou a s Dariou, tak se vždycky shodneme na jedné věci, že už doufáme, že nebude třetí díl, že už to psát nechceme. Už jsme to tady zmínili, všichni jsme doufali, že ta válka nebude tak dlouho trvat, bohužel je to asi běh na hodně dlouhou trati ještě. Ta knížka, kterou jsme dali dohromady, tak už to tady nastínila Daria, je dost zásadní v tom, že zatímco ten první díl, který vydávali naši kolegové, tak ten nějak chronologicky se snažil popsat tu válku, první rok války, den po dni. My jsme tentokrát si každý vybral jedno téma, které nějak Ukrajina nezvládá, nějaký problém, se kterým právě zápasí, a snažíme se nahlížet na Ukrajinu velice kriticky, abychom dokázali i to, jenom že země jako taková nebojuje právě s ruskou armádou, ale bojuje ve velké míře sama se sebou. A pravděpodobně ten boj bude ještě mnohem náročnější i než s ruskou armádou.
1: O čem ta kniha je, nakonec zjistí čtenáři sami, ale teď si tu dovolme ocitovat dvě pasáže z textu, který jste pro knihu napsali, a poprosím vás o komentář. Barbora Maxová, Uloupená budoucnost.
0: Oksana Lebedenková, zahalená v černém, teplém, prošívaném kabátu a stuhlá nervozitou, čekala na ulici s očima upřenýma před sebe. I když celé město zahalila hustá mlha, soustředně se stále dívala do dálky, jako by chtěla zrakem něco probodnout. Zdálo se, že si vůbec nevšímá okolního ruchu města ani přítomnosti novinářů. Ničím zásadním nevyčnívala. Na první pohled se nelišila od milionů dalších ukrajinských žen. Prošla si ale tím, co žádná jiná žena nechce nikdy v životě zažít. 11letou Oksaninu dceru Jevu unesli do země, která jejich domov napadla. Teď se dívka měla ke své matce po neúnavném boji konečně každou chvíli vrátit.
1: Báro, tenhle příběh, který si právě vyprávěla a v knize podrobně vyprávíš, dopadl dobře, na rozdíl od 10 000 dalších, viď?
0: O nemožných těch dětí ještě víc. Teď momentálně se mluví, nebo ukrajinské úřady tvrdí, že těch dětí bylo zhruba 20 000. Nicméně to
1: 20 000 zavlečených dětí do Ruska.
0: Přesně tak. Nicméně mluví se, že těch dětí může být i několik set tisíc, protože řada z nich jsou zavlečeny z okupovaných částí a momentálně ukrajinské úřady neví vždy přesně, co se na těch okupovaných částech děje, ať už je to například v Doněcké oblasti, ať už to bylo v Chersonské oblasti, nebo na počátku války, teď už Charkovská oblast byla pak osvobozná, teď se tam zase zhoršuje ta situace, ale jednoduše ve válečném chaosu přesné číslo je strašně těžké zjistit a ten boj o děti, já jsem to pojmenovala uloupená budoucnost, protože ruská armáda nebo Rusko teď nebojuje jenom na frontě, ale snaží se vymyslet další způsoby, jak si Ukrajinu podrobit. A tím, že odvleče ukrajinské děti, už jsou na to řada důkazů ze strany mezinárodních a humanitárních organizací a umisťuje je do převýchovných táborů, do speciálních center, kde se snaží převychovat v Rusy, tak tím, že se vymaže ta nejmladší generace, tak to je v podstatě ten nejjednodušší způsob, jak tu zemi zničit. Bohužel to tak je.
1: Je v tom systematičnost? Nebo je to produkt chaosu?
0: Čím dál tím víc vychází najevo, že je to velice promyšlený systém, který nevznikl teď s rokem 2022, ale když jsem se bavila s různými humanitárními pracovníky, tak vám řeknou, že už první děti byly zavlečeny do Ruska nebo na Krym právě na počátku roku, nebo na počátku celé té situace, která začala v roce 2014, anexí Krymu. Takže už je to něco, co trvá mnohem delší dobu, než o tom všichni vědí. Samozřejmě teď s tou velkou invazí, která začala v roce 2022, tak to začalo nabývat úplně jiných rozměrů. Ten počet dětí se výrazně zvýšil a ano, má to systém. Vznikají jednotlivé sirotčince, různé ústavy, kam jsou děti umisťovány. Když jsem se o tom bavila právě s humanitárním pracovníky, který tam jezdí do toho Ruska, což je hlavně ten zásadní problém, proč o tom vůbec píšu. To velké množství dětí, které tam je, tak Ukrajina je není schopná dostat zpátky. Momentálně Ukrajina nejedná s ruskou vládou. Takže to vypadá tak, že každý rodič pro své dítě musí dojet do toho Ruska sám za doprovodu humanitární organizace, jinak to dítě se nemůže vrátit. A když jsem se právě s humanitárním pracovníky o tom bavila, tak vám řeknou, že ty děti podstupují hodiny ruského jazyka, nemůžou mluvit rusky, ukrajinsky, jim to zakazováno, chodí na hodiny ruské literatury, ruského dějepisu, jednoduše se v nich snaží potlačit všechno, co je ukrajinské a to, co je bohužel ještě asi horší a možná mě to nahání až mráz, musím říct, takže už se velice otevřeně mluví o tom, že celá řada teenagerů, chlapců, tak podstupují různé vojenské výcviky a pak se vrací na Ukrajinu na straně ruské armády.
1: To je asi to nejabsurdnější. Snaží se tak Rusko zalátat taky vlastní demografickou krizi a výhledy na dramatický pokles počtu obyvatel?
0: Určitě to je jeden z dalších faktorů celého toho, co se ohledně deportovaných dětí do Ruska děje. Samozřejmě je to způsob, jak si podrobit Ukrajinu, ale samozřejmě je to i způsob, jak se vyrovnat s tou situací v Rusku. Ten způsob, jakým vede Rusko válku, tím, že jim nezáleží vůbec na lidském životě, ten způsob vedení války je výrazně jiný, než jsme zvyklí v rámci Severoatlantické aliance, tak samozřejmě ten počet obětí na ruské straně je velký samozřejmě na ukrajinské straně. A to, že se snaží s tou situací nějak vyrovnat, tak samozřejmě deportace ukrajinských dětí může být i tou cestou.
1: Tahle tvá kapitola, Báru, je hlavně o ženách. Naopak o mužích ve válce je kapitola Darje Stomatové s názvem Dezertér. A rovnou vyslovuji omluvu za jadrné, ale za to autentické vyjadřování citovaného vojáka. Darja Stomatová, Dezertér.
2: Když se po dlouhé době vrátíš z fronty, civilní život ti připadá jako džungle. Nevyznáš se, děsíš se zvuku, sedneš si doma na zadek a jenom nepatřičně čumíš. Nevíš, co máš dělat. Uslyšíš zvuk kamazu na ulici a hned se ti všechno uvnitř hrůzou sevře. Jsi úplně mimo, totálně, fakt mimo. Na frontě je všechno jiné. Víš, co dělat, víš, co čekat, víš, jak máš reagovat. Je to tam všechno naprosto jednoduché. Musíš se prostě neposrat a zkusit to přežít. Když jsem v Charkově, začne se mi rychle po válce stýskat. Lidi tady řeší s prominutím strašné sračky a ty si přitom okamžitě uvědomuješ, že tvůj život na frontě je mnohem důležitější.
1: Takhle si, Dario, citovala vojáka a kamaráda Sašu. Vzniká na Ukrajině ztracená generace? Tak jak to Evropa poznala ve velkém třeba po první světové válce, kdy celá generace mužů nebyla po návratu ze zákopů schopna normálního života, trpěla posttraumatickou stresovou poruchou a tak dále.
2: Myslím si, že určitě vzniká něco jako ztracená generace, protože já to vidím na tom Sašovi. A proč jsem si vybrala Sašu, je to, že ho znám od samého začátku invaze. Takže jsem sledovala jeho putování, jeho příběh, ten vývoj jeho života od samého začátku a můžu za něj zaručit, že to není člověk, který by odmítal třeba jít do bojů z nějakého hlediska toho, že třeba by se bál nebo že by, nevím, nechtěl.
1: On začal jako dobrovolník, ale skončil jako někdo roušce odejít z armády, je to tak?
2: Ano, je to tak. On v podstatě v jednu chvíli zjistil, že fungování ukrajinské armády má svoje problémy a že to není úplně růžové a že to je věta, kterou možná bych asi vlastně i uvedla, o čem ta kapitola je, kdy řekl, že jsem v jednu chvíli zjistil, že nepřítele mám nejenom před sebou, ale vlastně i za sebou. To, že on měl problémy, měl velmi závažné zdravotní problémy, které mu v podstatě znemožňovaly fungovat stejně jako fungují jiní vojáci a vlastně i jeho tým, jeho bratři ve zbraní mu říkali, nechoď na první linii, protože my nevíme, jak budeš reagovat. Mně vlastně se mu stávalo, že vypínal, že měl třeba zbraň v rukou a vypínal, vůbec nevěděl, co se kolem něj děje, což je velmi nebezpečné, protože může v podstatě napadnout i vlastní lidi, vlastní vojáky. No, ale armáda, jeho velení mu řeklo, dej si pilulku a běž. A to je právě ten problém, že ta armáda vůbec nereflektovala, že má zdravotní problémy, které musí řešit a musel vlastně všechno řešit sám, bez pomoci kohokoliv. A tím, že je voják, tak by musel dostat doporučení, aby se obrátil na lékaře, který by to řešili. On toto doporučení sice dostal, ale řešilo se to stylem, tady máš pilulku a běž. Takže on tím pádem navštěvoval soukromé kliniky, které stály velké peníze, aby se mohl nějakým způsobem dát dokupy. No a nakonec to nevydržel. A když jeho jednotku rozpustili, protože tam z nich zbylo asi 200 lidí, to byla velká jednotka, velká brigáda, zhruba 700 lidí a 200 jich zbylo, tak se rozhodlo, že prostě nevstoupí do jiné jednotky, protože měl jít sloužit do 93. brigády.
1: Zároveň je tu ten konec toho citátu. Život na frontě je mnohem důležitější. Míváš jako reportérka podobné pocity, že lidé řeší v civilu hlouposti a že ten život na frontě je to důležité?
2: Velmi ostrý pocit, stejně jako měl Saša, jsem měla po těch prvních týdnech ve válce, od začátku invaze, vlastně když jsem se vrátila sem, tak to bylo, jako kdyby vám někdo dal najednou facku a vy si říkáte, ježišmarja, kde jste, co se s vámi děje a proč ty lidi řeší takové blbosti a vy vlastně víte, že ti lidé, které jste tam nechali na té Ukrajině, kteří jsou teď s prominutím fakt jako ve velmi špatné situaci a použila bych i sprosté slovo, protože to je liberální rádio, ale opravdu to tak je. Ale postupem času, čím víc tam jezdím, tak tím víc dokážu rozlišovat, že vlastně i tady tito lidé to nezažili. Oni nevědí, co se tam děje, nemají tu bezprostřední zkušenost, takže musím chápat to, že mají vlastní problémy, které musí řešit a ty problémy jsou pro ně stejně důležité jako ty mnohem horší problémy pro lidi na Ukrajině.
1: Přesto, když se vrátíte do Česka, jak to jde přepnout výhybku do běžného života, pracovního i soukromého? Jak to funguje, Báro?
0: Je to těžké. To, co říká Daria, tak já ji to můžu jenom podepsat jednoduše, když se vrátím z Ukrajiny, tak mně přijde tady všechno banální a teď třeba při posledním návratu, jsem byla teď na Ukrajině na druhé výročí počátku invaze, tak jsem s tímhletím pocitem bojovala relativně dlouho, asi měsíc jednoduše vrátit se sem, kde je klid, tady řada lidí samozřejmě nadává na situaci politickou, jak se všechno zdražuje a tak, ale pokud poznáte skutečně, jak vypadá válka, tak vám jakékoliv starosti tady přijdou absolutně absolutní lehkost proti tomu, co musí Ukrajinci zažívat každý den. A to, co mě se ještě stává asi jako novinářce, je to, že já jsem rozkročená asi mezi dvěma realitama, protože kromě toho, že velice často jezdím na Ukrajinu, tak já jezdím ještě často do Bruselu. V Bruselu teď, ať už na unijních summitech nebo na summitech NATO, se Ukrajina řeší jednoduše pořád. Je to hlavní téma, bezpečnostní téma, které je na stole neuvěřitelně často a bude stále častěji asi ještě dlouho. A pokud poslouchám už dva roky projevy různých státníků, které se moc nemění, které, když mluví o tom, že samozřejmě Ukrajina musí zůstat suverénním státem, že všichni podporují celistvost Ukrajiny. A pak tam na druhou stranu jedete znova a vidíte, jak ta realita té války skutečně vypadá. Řada těch politiků, kteří o tom mluví na těch summitech, tu realitu asi my jako novináři velice zblízka tak nepoznali, tak pro mě je to hrozně těžké se přepínat z Bruselu na Ukrajinu a zpátky, protože ty dvě reality do sebe strašně často narážejí.
2: Já mám to samé, že je to těžké se přepnout vlastně, když jste tam, tak fungujete stále na těch základních principech, je, že pracujete, takže scháníte, komunikujete a neřešíte nic jiného. Já třeba všechno, co řeším tady, tak odkládám na tu dobu, kdy vlastně se vrátím zpátky, ať už to jsou faktury nebo cokoliv. Takže vlastně potom po návratu sem řeším ty banality, které bych vlastně, nebo které řeší každý člověk asi každý měsíc.
1: A hodně se tu navrší mezi tím.
2: A hodně se to, přesně, hodně se to mezi tím navrší, takže já přijedu, mám týden, kdy se dávám dokupy, a vlastně řeším svoje resty a teprve potom nějakým způsobem funguju, jenže problém je, že tím, jak jsme tam ob měsíc, tak vždycky ta druhá polovina měsíce je vlastně o tom, že zase zařizuju něco, co budu dělat na Ukrajině. Takže je to, neustále jsem tam.
1: Ovlivňuje nějak vaši práci skutečnost, že jste ženy? Když pominu, že jste mezi reportéry na Ukrajině nejspíš v menšině. Otevírá to dveře do jiného prostředí? Vyvolává to třeba důvěru, ale zároveň zvyšuje to riziko? Dario?
2: Myslím si, že je skvělé, že ženy jsou ve válce a že reportují z války, protože nabízíme jiný pohled. Právě ta empatie a možná i ta větší důvěryhodnost, to myslím, že na Ukrajině funguje. Zase je tam potom opačný problém, kdy se i ze strany třeba těch vojáků setkávám s takovým tím ochranitelským pudem, kdy si pamatuju svůj první výjezd na frontu do zóny nula. Tehdy vypadala válka ještě jinak, nebyly tak aktivně využívány drony, takže vlastně to vypadalo úplně jinak a jeli jsme zhruba kilometr od ruských pozic, vlastně poslední ukrajinská pozice a za kilometr už byly Rusové. A to bylo u Lysne nad Charkovem. A jeli jsme tam s 92. brigádou a pamatuju si, že když jsem si nasadila helmu na místě, kde jsme se setkali, tak mi takhle na ní zaťukal velitel té brigády a říká: holčičko, vážně tam chceš jet? Já říkám: vážně tam chci jet. Já prostě chci to vidět, chci mluvit s vašimi vojáky, chci vědět, co se tam děje. A jeli jsme.
1: A ty, Báro, také ti ťukají na helmu. Mimochodem, kolik váží neprůstřelná vesta a helma dohromady? Protože ono to chce fyzičku.
0: Chce, určitě. Já ani nevím, kolik to váží, ale opravdu.
1: Ale hodně.
0: Ale opravdu hodně.
2: Že nějakých 20
0: kilo asi kilo je to tak. Je pravda, že jsem jednou rozvázala tkaníčka v Chersonu, kdy jsem byla v neprůstřelný vestě, jsem se k té tkaníčce ohla, jak jsem se nemohla dostat zpátky nahoru a nemohla jsem se zvednout. A docela jsem mi jako voják, který nás doprovázel, vysmál. Ale určitě to, co říká Daria, je pravda to, že jsme ženy, tak nám otevírá do jisté míry dveře k jiným tématům. Já myslím si, že třeba ta moje kapitola Zápasící Ukrajina je toho důkazem, když jsem natáčela s Marianou, s bývalou nebo paramedičkou, která bojovala v Mariupolu, byla vlastně v oclárnách Ilič a Jazovstal, kde se starala o civilisty, tak i vojáky. A ona na frontě zjistila, že je těhotná. Pak strávila několik měsíců, 6 měsíců, se domnívám, v ruském zajetí, protože padla bohužel do zajetí v Mariupolu. A žila tam v hrozných podmínkách, nebyla naštěstí nijak vystavena fyzickému násilí, ale byla vystavena psychickému teroru tím, že jí ruská armáda vyhrožovala, že jí to dítě jednou seberou, že jako Ukrajinka, jak ještě navíc ukrajinská vojačka, nemůže dítě vychovávat. A to, že když jsme se spolu bavili, tak si myslím, že asi, ačkoliv ještě sama dítě nemám a nejsem matkou, tak přece jenom já jako žena asi jí pochopím mnohem líp a jinak, než by to udělal muž, protože jednoduše muž asi, ačkoliv samozřejmě otcovství je taky důležitý, nebo velice důležitý a každý otec má strach o své dítě a ví, jaký je to pocit, kdyby se tomu dítě něco stalo, ale přece jenom těhotenství v tomto případě asi úplně muž tolik jako nemůže pochopit strach matky, která do sebe nosí dítě a které vyhrožují, že o to dítě pravděpodobně přijde. Takže samozřejmě v tomto ohledu to otevírá trochu jiná témata, které by třeba moji kolegové vůbec natáčeli. To, co říká Daria, taky jsem se setkala s ochranitelskými pudy ze strany vojáků, kdy velice často mi říkali, jestli se bojím, jestli tam opravdu chci, že jsem odvážná. Na druhou stranu i jsem se setkala ale s situací, kdy mě úplně ukrajinští vojáci nebrali, možná i proto, že jsem žena, byli překvapení z toho, co tam vlastně vůbec dělám, proč tam jezdím. A na druhou stranu musím říct, že se bohužel s tím setkávám i v českém prostředí od některých mužů, kdy dávají najevo určitě se snažím bagatelizovat, že já jako žena jezdím na Ukrajinu do války. Bohužel sexismus je součástí této společnosti. Já se s ním velice často setkávám a mě trochu mrzí vlastně, že já na ty otázky ráda odpovídám, jestli mě někdo ptá, jaký to je být ženou ve válce, ale já se na druhou stranu ptám, že je to ještě něco takového zvláštního pro tuhle tu společnost, že pořád musíme vést diskuzi, že některé profese jsou pro ženu vhodné a některé ne, protože si myslím, že žena může jezdit do války, jako může pilotovat letadlo. Myslím si, že už tato společnost měla pokročit natolik, aby to nebylo něco zvláštního.
2: Já jsem se, musím říct upřímně, nesetkala úplně tady s tím, ale možná jsme byli v takových situacích na Ukrajině, že by si možná ani muži jako nedokázali představit, že by to zažili. Takže v mém případě zatím dobrý.
1: Tento díl za 5.5 je u konce. Jeho hlavními hrdinkami byly tentokrát zahraniční zpravodajky České televize na Ukrajině Barbora Maxová a Daria Stomatová. Dario a Báro, moc děkuji za vaše vyprávění, postřehy a názory. Ať se ze všech cest vždy vracíte ve zdraví a v pořádku a díky, že nám přinášíte cenná svědectví přímo z místa dění. Všechno dobré.
0: Díky za pozvání.
2: Děkujeme.

Milí přátelé, všimli jste si toho, jak zvláštně u nás v České republice začíná červenec? Na jednu stranu krásně, přináší prázdniny, dovolené, cestování, koupání. Na druhou stranu začíná drsně. Předchází mu totiž červen, kdy si zvláště v jeho druhé části měsíce června připomínáme úmrtí nevinných. Heliodora Píky, Milady Horákové, vypálení lidic, vyhlazení ležáků a další. Krása stvoření versus zlo, které my lidé dokážeme rozpoutat. No, a aby to nebylo málo, sotva červenec začne, jsou zde další dvě výročí. Konstantin s Metodějem a mistr Jan Hus. Pěkně vedle sebe ta výročí máme. Jedno oslovuje více římské katolíky, druhé více evangelíky. Obě jsou významná pro všechny a samozřejmě i pro ty, kdo se k žádné církvi nehlásí. Je proto dobře, že ta výročí jdou obě vedle sebe společnou cestou, stejným směrem. Takže když už ta červencová výročí máme, nechme se jimi inspirovat k touze po dobrém životě, touze po vzdělání, touze po spravedlnosti a pravdě. Jsme křesťanské rádio a vyznáváme, že pravda nespočívá v nás a našich slovech, ale že spočívá v živém Kristu. Však Hus píše, usilujte spíše stíhat i křivdy, které Bohu se dějí, než ty, které se dějí vám. Neboť v tom právě celý svět bloudí, že lidé smrtelní více křivdu vlastní, než křivdu proti Bohu stíhati touží. A tuto cestu Antikrist dobře dláždí. Především pak nám, kněžím, kteří chceme, aby ustanovení lidská přesněji zachovávána byla, než slovo Boží. Tolik Hus. Takže krásy prázdnin a ruku v ruce s nimi Konstantin, Metoděj a Hus. No, nevím, co z toho plyne, ale hlavou mě vrtá, že něco asi přece jen. Možná vděčnost? Vše dobré, milí posluchači, vám přeje Daniel Ženatý.

Bylo 18 hodin a Proglas nabízí mši svatou, která bude dnes přenášena z kostela Panny Marie Sněžné v Praze. Bude celebrovat Jan Kapistrál Tomáš Gajdoš.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Ducha Svatého, ať je s vámi se všemi. Tak na této mši svaté chci tak na dálku také pozdravit posluchače Radia Proglas, i ty, kteří nás sledují na našem YouTube. A vy, přítomní i vzdálení, tak se můžeme zamyslet, jak jsme prožili den, co se u něm událo, co se nám víří v našich srdcích nebo hlavách. Tak to odevzdejme Pánu. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často řeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, aby se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty. Ty jsi nás přijal za vlastní a tím si nás učinil syny a dcerami světla. Ať v nás nenajde místo temnota bludů, ale ať v nás září světlo tvé pravdy. Skrze tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení z knihy proroka Amosa. Betelský kněz Amasiach vzkázal izraelskému králi Jerobeámovi. Amos štve proti tobě uprostřed izraelského domu. Země nemůže snést všechny jeho řeči. Tak totiž mluví Amos. Jerobeám zahyne mečem a Izrael bude vyhnán ze své země. Amasiach řekl také Amosovi. Vidoucí, seber se a uteč do judské země, tam se živ a tam prorokuj. V Betelu už prorokovat nesmíš, neboť zde je králova svatyně a říšský chrám. Amos odpověděl Amasiáhovi. Nejsem prorok ani prorocký učedník, jsem pastýř a pěstitel smokvoní. Hospodin mě vzal od stáda a řekl mi, jdi a prorokuj mému izraelskému lidu. Nyní slyš Hospodinovo slovo. Ty říkáš, neprorokuj proti Izraeli, neslintej na Izákův dům. Proto tak praví Hospodin. Tvá žena bude v městě nevěstkou, tvoji synové a tvé dcery padnou mečem, tvé pozemky budou rozděleny měřickým provazem, ty sám zemřeš v nečisté zemi. Izrael bude vyhnán ze své země. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán s vámi. Slova svaté evangelia podle Matouše. Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se na druhou stranu a přišel do svého města. A hle, přinášeli mu ochrnulého, ležícího na lůžku. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnulému, buď dobré mysli, synu, odpouštějí se ti hříchy. Někteří z učitelů zákona si však pomysleli, ten člověk se rouhá. Protože Ježíš poznal jejich myšlenky, řekl, proč smýšlíte špatně ve svém srdci? Vždyť co je snadnější říci, odpouštějí se ti hříchy, nebo říci, vstaň a choď. Aby se však věděli, že syn člověka má moc odpouštět na zemi hříchy, řekl ochrnulému, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů. A on vstal a odešel domů. Když to zástupy viděli, zmocnila se jich bázeň a velebili Boha, že dal takovou moc lidem. Slyšeli jsme slovo Boží. Známý psychiatr Max Kašparů často na svých besedách vzpomíná jedno téma, a to jsou konflikty. Dnes zase opět v evangeliu máme určitý druh konfliktu. Obviňování. Něčeho takové jako podmíněnosti lásky. Něco, co se týká, bych řekl, našich vztahů ve světě. A to může být manžel k manželce, nebo naopak rodič a děti, přítel, kamarád. Budeme jakoby na sebe nějak narážet. Jsou konflikty. Ale někdy to není o tom, že chci přece druhýho zdupat, ale o tom, že ho mám rád a chci někam posunout, nebo ho chci na něco upozornit. Ale vždycky záleží na tom tónu, který

Ježíš na to reaguje. Takže i my někdy můžeme být jako prostředníky tady tohohle právě. A ne očekávat jakoby od toho druhého. Protože co bych řekl, že by nějak člověk jako svazuje. Že vlastně nebudu schopný toho dostat nějakým způsobem. A dnes právě to člověk se rouhá. A Ježíš ale nečiní zázraky poprvé. Učinili už předtím mnoho. Některý jenom před apoštoly, některý jsou veřejné. Tak proč pochybují o jeho moci? A mě šlo dneska taky hlavou, když ti Pán odpustil, proč pochybuješ o jeho moci? Když vidíme potom na konci evangelia, že se ty lidé radovali, že Bůh dal takovou moc lidem. A Ježíš ji předal dál svým učedníkům. A máme tu milost, že můžeme stále slyšet ty slova. Jsou ti odpuštěný hříchy, můžeš být v pokoji. A to potom uzdravuje i nás, řekl bych i tělesně. Víme, jak je nám potom dobře, že jdeme ke svátosti smíření a někdy je nám tak jako fakt tak zle, až fyzicky, jako by to byla skoro nemoc. A potom uslyšíme ty slova a jsme uzdraveni z duší i tělem. Ty farizeové byli právě začleněni nebo v zajetí těch předpisů. Oni to furt někde dokázali pochopit. A stačilo se pouze otevřít Bohu. Vnímat Pána. Oni ho měli vedle sebe a furt o Ježíše nějak nevnímali, že on je ten svatý Izraele. A právě to je takové zajímavé, že Bůh nejedná podle našich podmínek. Nějakém to, že se jakoby člověk rouhá. On vždycky, to je jako je zajímavé, že Bůh jakoby upozaďuje sama sebe, vlastně Bůh jde někdy proti sama sebe, v tom, že vlastně by to měla být spravedlnost. V tom, to, co člověk občas dělá. A vidíme u Boha úplně co jiného. U něj vítězí láska a neustálý odpuštění. Bůh sama sebe jakoby nějak vnitřně upozadí, aby dal vniknout člověku. A to dnes Ježíš dělá s tím ochrnulým. Protože on stál a odešel. To byla velká věc. On nám stále navrací Ježíš naši důstojnost. A právě potom nemusím být vždycky úplně skvělý, nemusím dávat nějaké podmínky, nebo si zájemně nemusím dávat nějaké podmínky, jak to i Ježíš dnes neudělal. Úplně jednoduše začal. Boží láska je opravdu úžasná v tom, že je bezvýhradná. Je to vášnivá láska Boha k člověku, ke mně. Bohu je líto našich právě těžkých křížů, cítí s námi a chce nám pomoci. Akorát svobodně jakoby to přijmout a přijímáme to, tak se z toho i radujme a někdy si upamatovávejme na to, co pro nás Pán dělá. Když i do tohohle dáme, nebudeme dávat Bohu nějakou podmínku, já si přece, Pane Bože, nezasloužím tvé odpuštění. To je největší lež, kterou se nás zlý snaží nějakým způsobem zkazit vztah s Bohem. Tomuhle nevěřme. Dělejme to bez podmínky, v důvěře, že Pán nás opravdu má rád. Neboť jeho plán je vždycky dokonalejší.

0: Bratři a sestry, všichni potřebujeme pomoc našeho Pána Ježíše a proto prosme s důvěrou.
1: Modleme se za kněze, aby vždy ochotně a obětavě udělovali svátost smíření.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Modleme se za křesťany, kteří zanedbávají přijetí svatých svátostí, aby se pro zásluhy šlechetných lidí již brzy setkali s Kristem.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Modleme se za lékaře, aby si uvědomili, že zdravá duše usnadní i vyléčení těla.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Modleme se za lidi bezvládné, aby při svém těžkém postavení měli u sebe lidi obětavé.
0: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Prosme na úmysl této mše svaté za zemřelé prarodiče, rodiče, celou rodinu a nenarozené děti.
0: Prosíme tě, vyslyš nás. Pane, ty jsi všem rozdával své dary lásky a pokoje. Vyslyš naše modlitby a pomáhej nám, neboť ty žiješ a králuješ na věky věků.

Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci všemohoucím. Ty sám, Bože, působíš, že nám tvé svátosti přinášejí spásu. Dej, ať naše spoluúčast při jejich slavení odpovídá svatosti toho, na čem máme podíl, skrze Krista, našeho Pána.

Já to najdu. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdáváme díky Bohu našemu Otci. V pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on je jediný prostředník mezi námi a tebou. Ty jsi nám ho dal, abychom tě skrze něho chválili a abychom ti skrze něho děkovali. Bez něho není naše děkování tebe důstojné a je spasitelné jen skrze něho. V něm tě chválí nebe i země, v něm tě chválí všichni andělé a bez ustání volají.

Pravděj si, svatý Bože, jsi pramenem všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich, znovu ti zdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

tajemství víry, kdykoliv jíme tento chléb a kdykoliv pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, ve tí dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Levem, naším biskupem Stanislavem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, svým snoubencem svatým Josefem, se svatým Františkem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. S důvěrou se modleme k tomu, který nám odpouští. Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu. Ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle naplňuj pokojem a veď k jednotě, nebo ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem, pozdravením pokoje.

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi Bože má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učin si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

Modleme se. Bože, měli jsme účast na slavení Kristově oběti a jedli jsme z jejího ovoce. Ať se nám to stane zdrojem nové síly, bychom tě nikdy nepřestávali milovat a přinášeli trvalý užitek skrze Krista, našeho Pána. Tak máte vždycky radost, že vám Pán odpouští. Pán s vámi. Požehnej vás a ochraňuj všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

Máme 18 hodin a 38 minut, vy ladíte hudební sastavení, od mikrofonu zdraví Zdislava Horníková. Dnes zazní několik duchovních skladeb Georga Friedricha Händla, Johanna Sebastiana Bacha a Josefa Haydna. Nastudovali Gehrngel Kantorei Stuttgart, doprovází Stuttgart Karmorchester pod taktovkou Helmuta Rillinga.

Vyslechli jsme duchovní skladby Georga Friedricha Händla, Johanna Sebastiana Bacha a Josefa Haydna. Přednesli Gechinger Kantorei Stuttgart a zahráli Stuttgart Kammerorchester v čele s Helmutem Rillingem. Byla 7 hodin večer a to znamená, že začíná tradiční večerní zíváček. Já vás u něj děti vítám a těším se, že si spolu poslechneme nějakou pěknou pohádku.

Taky se někdy bojíte obyčejné tmy? A teď si představte, že byste měli být králem zvířat. O takové patálii budoucího krále zvířat vypráví dnešní poslední příběh z knížky Jak slon k chobotu přišel.

obojácném lvíčeti. V pradávných dobách, kdy se po afrických savanách proháněla mnohohlavá stáda pakoňů, zeber, žiraf, gazel i antilop, se stala příhoda, o které je naše pohádka. Savaně a všem jejím obyvatelům tenkrát vládl silný a udatný lev Páer se svojí družkou lvicí Elzou. Páer byl mocný a spravedlivý vládce. Všechna zvířata jej měla ráda a vždy se podrobila jeho moudrým rozhodnutím, která udržovala pořádek, klid a mír na celém území jeho afrického království. Jak Páer stárl, přemýšlel nad tím, koho zvolí svým nástupcem, až se jeho dny nachýlí a on bude starý a nemocný. Přemýšlel, až jednoho dne si uvědomil, že nejlepším nástupcem by byla jeho vlastní krev, syn. I Elza s jeho rozhodnutím souhlasila a za několik měsíců se Páerovi a Elze narodil krásný, zdravý syn. Lev i lvice svého syna Adama velmi milovali a byli na něj pyšní. Adam rychle rostl, sílil a učil se být nebojácným, uvážlivým a spravedlivým svým rodičům k radosti. Jen jedno jeho královské rodiče trápilo. Adam se velice bál tmy. Ten jeho strach ze tmy byl tak veliký, že vždycky po setmění se pevně přitiskl ke své lví matce, zapomněl na svoji statečnost a sílu a v jejím obětí zůstal až do rozednění. Tak plynul den za dnem, měsíc za měsícem a Adam se stále bál tmy, víc a víc.

0: Jednoho odpoledne se lvice Elza při lovu zatoulala příliš daleko od úkrytu v rozeklaném skalisku, kde na ní Adam čekal, a nestihla se do setmění vrátit zpátky. Adam se s přibývajícím šerem po západu slunce vydal svoji maminku hledat. Už se těšil, jak se k ní přitiskne, a tak bude spát až do samého rána. Ale co se nestalo? Adam skákal dolů ze skaliska z kamene na kámen, až byl úplně dole pod skalou na savaně. Sám. A všude kolem padala tma. Adam se zprvu polekal, co bude dělat. Tady sám a pod mě. Ale v zápětí uviděl skupinku malých neposedných zvířátek, surikat, jak hopkají travnatou savanou, chvíli hrabou, chvíli něco baští, chvíli si hrají a chvíli se zase hašteří. Adam byl rád, že v té tmě není sám, a vydal se za zvířátky. Ta ale najednou spozornila a než se Adam nadál, byla fuč. Všechny surikaty se totiž schovaly ve svých norách. Lvíček se smutně rozhlíží, už natahuje k pláči. A najednou, těsně před ním, vykoukne z nory střepatá hlavička a povídá: Ahoj, já jsem Kuli, jak se jmenuješ ty? Kuli byl neposedný surikatí kluk, stejně starý jako Adam a hrozně zvědavý. A hned pokračoval: Já tě znám, ty jsi lev. A vykulený Adam jen poslouchá. Já vím, měl bych se tě bát, protože jsi silný a statný lovec a mohl bys mě slupnout jako malinu. Ale já se nebojím, protože vidím, že ty se bojíš víc než já. A po chvílce ticha se Kuli ještě zeptal. A čeho se vůbec bojíš? Adam pomalé odmlce vyhrkl. Tmy. Kuli vyskočil na větší kámen, kterých bylo v okolí několik, a brebentí o 106. Tmy se bát nemusíš, ta jednomu nic neudělá. A bezstarostně skáče z kamene na kámen. Bát bych se měl já, jsem malý a zranitelný, ale ty jsi lev, ty jsi budoucí král, ty se bát nemusíš, ty se bát nemůžeš. A najednou Kuli zmizí do nory a z její hlouby se ještě ozve: Ty se bát nesmíš, budeš náš král, tak ahoj. Adam zaraženě hledí na noru a přemýšlí. To je divné. Kuli, takový malý kluk a nebojí se. Ano, vždyť já jsem budoucí král a nesmím se bát. Jak pak by to v savaně vypadalo, kdyby se král všech zvířat bál prach obyčejné tmy? A tu Adama vyruší z jeho úvah volání jeho lvích rodičů, kteří se vrací opožděně z lovu. Adam vyskočí a uhání nahoru po kamenech zpátky do skal za svými rodiči, ale už ví, že jednou bude silným, moudrým králem všech zvířat v savaně. A tma? Ta nic nedělá. Kdo by se jí bál?
1: Tímto příběhem jsme se rozloučili s knížkou Markéty Ciprové Jak slon k chobotu přišel, kterou vydalo nakladatelství Akcent. Četla vám ji Magda Hauserová. Od zítřka otevřeme pohádkový herbář od Fridy Pistoriusové. A nyní je čas na modlitbu. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milý Pane, chystám se ke spánku, ale chci ti ještě poděkovat za všechny chvíle, které dnešek přinesl. Díky, že jsi pořád se mnou. Velký dík ti patří za překvapení, která v sobě dnešek měl. Prosím tě, abych spánkem načerpal síly do nového krásného dne. Amen.

Pohádka je u konce, my jsme se už i pomodlili, ale to není ještě všechno. Pustíme si ještě dvě pěkné písničky, které snad vám se při nich bude dobře usínat. Budou to dneska písnička Slepíš pod koli a druhá potom Loudavá. Tak se prosím neloudejte, až půjdete do postýlky spát. Tak dobrou noc a ať vás blešky štípou celou noc.

0: Na Proglasu posloucháte pořad Jak se vám líbí, příjemný poslech přeje Janis Moras a já vítám svého dnešního hosta, kterým je Šahab Toluí. Šahabe, ahoj, vítej na Proglasu opět po čase.
1: Ahoj kamaráde, rád tě slyším a vidím a taky zdravím vašeho posluchače a diváku.
0: Já tebe taky rád opět potkávám po čase, jenom připomenu pro ty, kteří třeba neslyšeli ty naše dva předchozí rozhovory, připomenu, že jsi multiinstrumentalista, skladatel, zpěvák íránského původu, přes 20 let žijící v Praze, spojuješ perskou a španělskou hudbu do takzvaného žánru etnoflamenco nebo taky Persian Flamenco Fusion, řekněme. Ale dneska to vlastně bude z trochu jiné oblasti Jižní Evropy, protože ty si vydal nové album s velmi zajímavým názvem, který je v italštině a nechám ho říct tebe.
1: Ano, tak nový album se jmenuje Ci vediamo Goldoni. Je to podsta k Goldonimu. Pro mě to bylo velkou výzvu napsat tu hudbu pro Goldoniho Poprask na laguně nebo Le Barufe Chiozote v originálně zdění, která ta hudba byla původně napsána pro Vinohradského divadla. Právě po 30 letech, když se vrátila Poprask na laguně na jevišti, tak pro mě to bylo obrovskou výzvou. Takže potom o tom trošku více popovídáme, ten průběh napsaný taky pro mě byl zajímavý, ale byl celkem opravdu zajímavý projekt.
0: Určitě si budeme povídat, proč na italskou komedii oslovili právě iránského muzikanta, který žije v Česku a věnuje se hispánské hudbě. Pojďme si ale pustit první ukázku z této desky. Co bys tak navrhoval na začátek?
1: Tak já bych to vzal třeba hnedka první track, který je Rob Edinari, což znamená majetek, v podstatě rove znamená kostýmy, jo, jakoby, a dinári, jakoby peníze v tom sicilštině, v podstatě se říká rove dinári, to znamenalo majetek a peníze. To je takovou žárlivostí, jo, to je chlapa, který ženě říká, holce říká, ale jestli chceš se vdávat, tak si vdávej, kdybych chtěl se oženit, tak si bych našel lepší než ty, někdo, kdyby má majetky a má rodinu a má lepší krve, tak v podstatě je z lepší rodiny, něco takového. To je takovou žárlivostí, ale zajímavý, jak potom vyprávím, proč takovou strukturu má tahle skladba.

0: Dozněla úvodní skladba dnešního Jak se vám líbí na Proglasu. Hostem je Shahab Tolui, multiinstrumentalista, skladatel, zpěvák iránského původu. Žije dlouhodobě v Praze a napsal muziku k představení Karla Goldonyho, tedy k inscenaci komedie Karla Goldonyho Poprask na laguně pro divadlo na Vinohradech. To není poprvé, co ty jsi s divadlem na Vinohradech spolupracoval. Tou druhou inscenací, na které si spolupracoval s tímto divadlem, je Bernarda a dům Bernardy Alby, tak si zní správně přesně ten název, což tam, jestli se nepletu, dům Bernardy Alby je od Federico Garcia Lorky?
1: Je to tak.
0: Čili tam ta návaznost na to flamenko, řekněme, ještě nějaká je, ale proč režisér Juraj Deák oslovil právě tebe, abys napsal hudbu k italské komedii?
1: Tak Juraj je takový zajímavý režisér, který opravdu je hodně taky hned na počátku trošku zarazilo, jakože jsem trošku byl v šoku, protože znám Poprask na laguně, to v klasické podání. A proto, když jsem se podíval na pohled Juraje do toho divadla, tak to je docela odlišný od toho klasiky, kterou známe. Většinou, protože Carlo Goldoni byl známý tím, že v podstatě chtěl tu komedia dell'arte, která byla hodně elegantní a v tom byly maskarády a různé kostýmy, hodně byl v podstatě velkolepé, oddalit a z toho udělat komedie, která je pro obyčejné lidi, který je minimalistické a dá se to minimalistickým způsobem předvést na stage. Takže když jsem se na to podíval, vidím, že Juraj do toho vůbec neváhal do toho jít se satírou, do toho zamíchat takový ten český humor, do toho přidat takový zasahovat, ale zanechal ten hlavní příběh, tak ten příběh existuje pořád, v tom plynule běží, ale v tom je kousek toho českého touchu. V podstatě v tom slyšíš takové některé věci, které opravdu jsou hodně výrazně české a zároveň je to, jako ty herečky třeba nosí slunečné brejle, nevím, to follow třeba jezdí tomu říká koloberndu, takže takové věci, jako na koloběžku. Takže takové zajímavé věci v tom se dějí. A právě proto, když mě oslovili s tím, že napsat tu hudbu pro Poprask na laguně, takže jsem samozřejmě, když půjdete do budovy Vinohradského divadla, to je budova, která já normálně zdravím tu budovu pokaždý, když tam chci do té budovy vystoupit. To je taková kolik historie, tolik zajímavé, prostě nádherná budova. Tak první dojem člověka, když vystoupí do takové budovy, o takové historie a takovou v podstatě scenárie, takže začíná hnedka představivosti začíná být velkolepé. Tak moje první dojmy byly, že ta hudba musí být opravdu megalomanská, musí být orchestra, musí být tohle. Ale pak, když jsem už jako k tomu se vrácel, jako na tu zemi, na pozemí, začal jsem zase opravdu na to koukat reálně. Říkám, ne, to je příběh obyčejných lidí, obyčejných žárlivostí, obyčejné hádky, rybáření, malého městečka. A to opravdu musí z toho hudbu udělat hudbu čím minimalističtějším, tím lépe. Já nejsem hráč na mandolínu, tak samozřejmě strunný nástroj, který nejlépe vyjadřuje Itálii, takže je to mandola. Takže začal jsem se koupil jsem se i mandolu, začal jsem právě na to, a pak se vyprávím tu technologii, které jsem v tom používal. Ta mandola, kterou slyšíte, to není mandola, to je jako typ kytary, který zní jako mandola. Pro mě to prstoklady bylo mnohem blíž k mé ruce, než se naučit. Já jsem si představoval minimálně 2-3 měsíci budu potřebovat, abych jenom trošku zorientoval tu opravdové mandoly. Ale pak jsem napsal tu hudbu na základě toho, že Juraj opravdu v tom experimentuje a do toho a nebrání se satíru. Takže hlavně texty, které jsem používal v tomto albumu, je to taky velice zajímavý, protože to je dialekt italštiny, který možná pak o tom trošku povídáme víc.
0: Právě, to mě zajímá určitě, ale věřím, že posluchače taky zajímá další muzika, kterou si napsal. Tak pojďme teďka to naše povídání přerušit ukázkou další z tvého alba Ci vediamo Goldoni. tedy z hudby k inscenaci Poprask na laguně v divadle na Vinohradech. A potom bychom se dostali jednak samozřejmě k textům, ale jednak taky k tomu, co vlastně na tom albu je. Protože já prozradím, že to není jedna ku jedné vlastně soundtrack k té inscenaci, to, co na tom albu máme. Tak, pojďme si pustit, prosím tě, další ukázku, co bychom mohli si pustit jako druhou.
1: Třeba La Baldoria, asi bude třetí nebo čtvrtý, asi třetí track, bych řekl.
0: Tak, pojďme na ní.
1: La Baldoria znamená mejdán, party, fiesta.

0: To byla Labaldoria, tedy party nebo fiesta, jak říká můj dnešní host Shahab Ptolui, muzikant, skladatel, zpěvák iránského původu, který dlouhodobě žije v Praze a je mým aspoň hostem už po třetí na Proglasu. Dnes si na rozdíl od těch minulých rozhovorů nepředstavujeme jeho album, tedy autorské v tom smyslu, že by si tam hrál na fusetár a že bys vlastně psal texty ve svém rodném jazyce, ale je to trošku něco jiného, je to hudba, která zazněla aspoň částečně v inscenaci komedie Karla Goldonyho Poprask na laguně v divadle na Vinohradech, ale já jsem říkal před ukázkou, že to není úplně jedna ku jedné soundtrack. Jak to teda je, co vlastně na tom albu máme?
1: Tento album od začátku nebyl v plánu. Já jsem napsal tu hudbu vyloženě pro inscenaci Poprask na laguně pro Vinohradského divadla. Ale ty skladby začaly být tak zajímavé pro mě, protože jednak já pocházím úplně od jiného backgroundu. Tak já normálně říkám, že mám v krvi Perzi a v rukách mám flamenka. V Španělsku mám v rukách a Iránu v krvi. Takže právě tohle bylo tam, já s tím věkem v podstatě i v své hudbě. Cítím, že s čím jsem, někdo tomu nazývá věk, někdo tomu nazývá zkušenost, čímkoliv to je, čím jsem starší, tím dávám více svobodu té hudby, kterou hraju. I ve své hudbě už v dnešní době hodně experimentuji, i když jsem byl jako mladý strašně velký tyran hudební. Jo, takže strašně diktátor, že hudba musí být takhle, musí být takhle. A dneska prostě dávám tu svobodu, kterou myslím, že dávno si zasloužila. Takže a právě pro mě to bylo taky zajímavé, jak experimentovat úplně s něčím jiným. Takže jsem do toho šel a udělal. Ale ty skladby začaly být natolik přímočáre, tolik upřímné a zajímavé i pro mě, že často diváci v divadle po představení mě se ptali, kde mohou ty skladby poslouchat v celku. Ale v celku nebyly, byly fragmenty, protože hudba v divadle je fragmentární. Takže prostě byly kousíček sem, kousíček tam, něco se to zaspívám 10 vteřin, pak něco 20 vteřin, hrají mi nějaký kousek instrumentální ze stejné skladby. Ale ani nebyly kompletní skladby, byly fragmenty. A pak pro mě už začalo přemýšlet o tom, že musíme z toho dělat opravdu album. A pak byl ten další proces, sedět tomu dát hlavu a patu, čím to začínáš, čím to končíš. A takhle to se vznikl ten album. A právě na poctu Karla Goldonyho, to jsem nazýval Čevediamo Goldoni, v podstatě, že se uvidíme se Goldoni.
0: No a k těm textům teda, je to tak, že v té inscenaci zaznívaly instrumentální fragmenty a ty si vlastně tady ty části dal dohromady, včetně textů, až při tom nahrávání?
1: Ne, jsou fragmenty, kteří jsou v podstatě, já zpívám v divadle, jsou fragmenty, kde hrajeme instrumentální kousky, ale dalo se některé z nich dát dohromady a z nich dělat v podstatě celou skladbu. Ale to byla právě velká práce, největší práce v tom bylo z toho dělat jednu skladbu v celku. A tam jsou také skladby, které nezázní v divadle, protože na začátku jsem začal nabízet, navrhovat ty skladby režisérovi, panu Dákovi, posílat různé skladby a on z toho si vybíral dle nálady, třeba skladbu Non è la morte, la fin dell'amore. Je to jedna z těch skladeb, které já strašně moc mám rád, ale je hodně dramatická, je to v podstatě, není to pochodová, spíš pohřební skladba, bych řekl. A vůbec to nepasovalo tu do nálady této, ale tahle skladba tak se mi líbila, že jsem mu poslal. A jsem mu řekl, hele, taková melodie mi napadlo. A on říkal, že hele, to je strašně zajímavý, ale to je hodně melancholie. Jo, a nehodí se do nálady. Což má pravdu, ale za to můj kamarád, který je Siciliano, jako žije ze Sicílii, tak on říkal, že šábe, tohle může být tady jako hymna v tom Sicílii. Jo, opravdu říkal, že to je tak zajímavé a takové hlavně, že má hodně silný text. Takže ty skladby byly natolik zajímavé, že já jsem říkal, ne, to musí být album z toho. A pak začal jsem do toho dát tu formu toho alba, a až se vznikla tento album.
0: Tak já jsem zvědavý na to, jaké texty si vlastně bral, jak se ti zpívalo v těch různých dialektech, jak se ti vlastně vůbec zpívalo v jazyce, který ti není úplně blízký. No to je možná otázka, jak blízký ti je nebo není, ale k tomu se dostaneme po další ukázce z alba Ci vediamo Goldoni. Tak víš, co mě tak zaujalo? Že vlastně tam jsou, řekněme, tam je taková přehlídka jako různých těch typů skladeb, co známe asi z italské muziky, jako je tarantela, serenáta. Je tam bosanova, která je spíš typická pro latinskou americkou hudbu. Je tam nějaký valčík samozřejmě, ano, takový ten pěkný středomořský. Tak co bychom si dali tady, když jsem to tak vyjmenoval, tak co bys vybral?
1: Já bych zrovna dal to Non è la morte, la fin dell'amore. Smrt není konec lásky. Právě tohle je ta skladba, která je melancholická a nehodila se právě do toho divadla, ale v albumu myslím, že funguje dobře.
0: No a sem se hodí určitě.

0: Iránský multiinstrumentalista, skladatel, zpěvák je hostem dnešního Jak se vám líbí. Šahab Toluji už je po třetí mým hostem a na rozdíl těch minulých pořadů, jak jsem říkal, kde jsme si povídali o albech, která napsal tak jako primárně pro sebe, ale pak samozřejmě pro vás posluchače, tak tady si povídáme o albu, kde je muzika, kterou napsal pro divadelní komedii inscenace Karla Goldonyho Po prasku na laguně v divadle na Vinohradech. A pojďme tedy k těm textům. Ty tam i zpíváš na tom albu. Říkal jsi, že i zpíváš přímo na prknech divadla na Vinohradech, což byla jedna z věcí, která mě zajímala. Jestli vlastně ta muzika, už k těm textům se dostaneme, já to pořád prodlužuju, ale jestli ta muzika tam zaznívala z nahrávky, anebo si tam byl právě i naživo na jevišti?
1: Tam zpíváme vyloženě naživo, celý podstatě je vždycky naživo. Se mnou hraje Pablo Rulos ze Sevilly, je to španělský kytarista, který v divadle hrajeme veškeré skladby spolu. Ale tehle skladby, jako cokoliv slyšíte na tomto album, je v podstatě jsem já, všechno. Veškeré nástroje, veškeré, kromě bicí jsou vpravo, jako ten virbel na právě zrovna Non è la morte, la fin dell'amore. V podstatě je jediný nástroj, který je, nehrál jsem na to já, je virbel nebo snare. V tomto Non è la morte, la fin dell'amore, což můj hrál Petr Hader, můj bubeník z kapely, z mého tria. Ale zbytek, všechny ty vokály, veškeré, ten chorálu, co slyšíte, veškeré nástroje, všem jsem to já. Ale hlavně, že ten dialekt nebo ten jazyk, kterou jsem používal, já jsem prvé samozřejmě hnedka začal jsem, sáhnul jsem po všechny ty benátské texty, v podstatě, protože to je benátský příběh, tak jsem začal do toho se podívat, do ty knihy benátské, ale najednou jsem začal, dostal takový ten nápad trošku experimentovat, jak jsem říkal, vím, že se nebrání pan režisér tomu satíru, tak říkám, já taky budu používat něco, co není obvyklé, protože Itálie, každým koutku Itálie, jako Irán nebo Česko, každým koutku slyšíte nějaký jiný přízvuk, nějaký jiný, trošku jiný dialekt, tak ale Itálie tak samozřejmě mají i jazyky různý a mají různé dialekty samozřejmě. A benáština samozřejmě úplně to zní jinak než kalabština nebo sicilština je jiný než nápolština. Takže já jsem si našel jednu knihu, která je kniha z 18. století, ale zajímavost je, že to je kniha italského folku z 18. stoletího New Yorku. To je od komunita Itálů, kteří žili v Americe tehdy. Právě proto ta latinoamerický vliv občas tam slyší, protože tam byla velká komunita hispanoameričanů a španělé, kteří žili tehdy v New Yorku. A tahle ta komunita v podstatě vytvořila nějaký dialekt, který byl specifický pro New York. Pro italské New Yorkčané, kteří mluvili takovým jazykem, který většinou mohli mezi sebou pochopit. To je jedno, jestli Sicílie nebo na severu nebo z jihu, tak mohli vzájemně rozumět. A do toho ještě k tomu byly přidané samozřejmě určité vlivy ze španělské nebo hispanoamerické komunity a jejich chudbě v této komunitě. Takže právě jsem do toho šáhal občas jakoby jemným dotekem, občas trošku z latiny jsem si něco vypůjčil. A samozřejmě ten dialekt je přímo z toho 18. století, což je strašně zajímavé, když jsem to četl pro Italové, tak oni právě říkali, že to je zajímavé, tohle to zní severní, ale a pak jako o větu dál, a to zní už jižní. Takže, jo. Ale někteří jsou více sicilské, někteří jsou jako by trošku více, ale tam jsou ty vlivy od různé oblasti Itálie.
0: Když říkáš Sicílie a já jsem tady říkal ten valčík, tak já se tady dívám na skladbu, která se jmenuje a teď mi řekni, jak se to vyslovuje, jestli valcer siciliano nebo siciliano, jak to je?
1: Je to valcer siciliano.
0: Tak pojďme na to.
1: Pojďme na to.

0: Šahab Toluí je skladatel a zpěvák, kterého si spojíme spíše s flamenkem a nebo s íránskou hudbou a také s jeho vynálezem, s nástrojem, který si nechal vyrobit na míru, s trojkrkou kytarou, které se říká fusetár. Na ten si tedy nehrál tady v případě alba, které si představujeme dnes, protože album se jmenuje Ci vediamo Goldoni a jak už to několikrát dnes zaznělo, tak je to hudba, kterou si napsal pro inscenaci komedie Karla Goldoniho Poprask na laguně v divadle na Vinohradech. Ještě k těm textům, o kterých jsme mluvili před písničkou, mě by zajímalo teda, tak jak si to vyprávěl, tak jsem pochopil, že jsi vzal jako nějakou inspiraci, ale ty texty teda si napsal sám, anebo to jsou nějaké staré básně?
1: Z toho staré básní většinou jsou z 18. století, jsou z komunita Italů v New York City 18. století a právě proto tento dialekt je taková odlišná trošku než ta pravá italština. Mm-hmm. Ale zároveň ten rytmus je taky více do toho něco mezi to, samozřejmě válčiky jsou hodně čistě válci, samozřejmě tarantely jsou tarantely, ale jsem si vypůjčil trošku takový, že barvil jsem to občas tím pocitem latinoamerickým, kvůli tomu, že právě tehdy existovala velká komunita, latinoamerická komunita i v New Yorku a proto jsem se snažil tu si představovat, jak ta hudba by mohla znít.
0: Tak teď tomu už rozumím, teda jak je to s těmi texty a jak říkáš ty s tou muzikou, teda z čeho jsi vycházel? Jako přemýšlel jsi nad tím, aby to znělo italsky, nebo měl jsi předtím zkušenost třeba jako posluchač, nebo i jako hráč s, řekněme, italskou hudbou, teď co to je samozřejmě obrovská definice asi a je to velké téma, ale na čem jsi stavěl tu představu, nebo možná ve spolupráci s režisérem?
1: Já jsem toho v podstatě jediné, co jsem udělal, že vzal jsem ten scénář s sebou u Vltavy, tady Střeleckého ostrovu a pak seděl a koukal do vody a přečetl ten scénář. A to je prostě výsledkem, to je takové vltavsko-italské, vltavsko-benátské výsledek toho čtení u Vltavy. Ale ta voda samozřejmě v tom hrála velkou roli, protože bez té vody, já myslím, že určitě toho hudbu by napsal jinak. Bych nemohl tak sedět v obyváku a možná i bych mohl, ale myslím, že ta voda hrála velkou roli v tom, že napsal tu hudbu. Takže já mám to štěstí, že mám tady Středický ostrov hned vedle sebe, takže to bylo dobré místo se sedět a otevřít si scénáře a přečíst a si představit, jak ta hudba by mohla znít. A cokoliv mi připadalo nebo se zdalo ta hudba, tak tím, že já neumím noty, takže jedině jsem musel hnedka jako nějak si zaspívat do mobilu a pak toho doma už nahrát na kytaře a postupně z toho dělat skladbu.
0: Takže lagunu si neměl po ruce, ale Vltavu ano, takže šel si prostě k vodě, aby tě inspirovala k tomu, jak napsat muziku o komedii, která se odehrává někde u Benátské laguny. Tak jo, mě pořád láká dát tu tarantelu, takže bychom si ji pustili a pak bychom si ještě třeba řekli, kde se dá tato muzika slyšet naživo, kromě prken, která znamenají svět v divadle na Vinohradech.
1: Dobře.
0: Tak jo, tarantela.
1: Tak na tarantela.

0: Ještě pár minut bude hostem dnešního, jak se vám líbí, na Proglasu Shahab Toluyi, muzikant iránského původu, který dlouhodobě žije v Praze a mimo jiné tam napsal hudbu k inscenaci komedie Karla Goldoniho Poprask na laguně pro divadlo na Vinohradech. A právě, řekněme, fragmenty z této inscenace se staly potom písničkami, které vydal na albu nebo vydává na albu, ať už v CD podobě nebo na vinilu, či Vediamo Goldoni. A mě by zajímalo, Shahabe, jestli vlastně tyto písničky, když třeba některé nezazní ani v inscenaci nebo zazní v jiné podobě v té fragmentární, tak jestli mají posluchači možnost si je přece jenom poslechnout ještě jinak než na těch nahrávkách?
1: Tak já jsem z toho, protože, jak říkám, ta hudba hodně mě oslovila. A já jsem, čím jsem starší, tím více mám rád opravdu experimentovat i sebe hudbě hodně. Experimentuju v poslední době. Ale začal jsem s tím si uvažovat a dávám dohromady. Právě momentálně my zkoušíme na koncertní provedení stejného projektu. V podstatě, co slyšíte v těch nahrávkách, potom samozřejmě budeme mít i, máme i více skladeb, který potom bude možné slyšet taky při živých vystoupeních, který od června, asi koncem června už prakticky budeme připraveni ke koncertování, ta koncertní provedení toho. A pak bude v podstatě to něco jiného, jiná sestava než můj trio, ale to je sestava, který bude právě zahrát takové ty skladby při živých koncertech.
0: Tak prozraďme prosím tě ještě to datum křtu v Praze, kde teda představíš jednak tyto písnička, jednak i teda i svoje trio, tak to bude taková velmi pestrá akce.
1: No deska už je, my jsme to desku už vydali, myslím, že asi oficiálně už byla vydána asi před 3 dny nebo před 2 dny, ale budeme to křtít v Jazz Doku 26. června. Od 7 hodin v Jazz Doku budeme mít ten dvojí koncert, kde první polovině budeme hrát s Tomislavem s Bardoniem na kytaře a pravděpodobně s Pavlem Rulosem a taky s Carlo Zegarra Abanto na perkusy. Takže budeme zahrát první polovinu Ci vediamo Goldoni, skladby z této desky, budeme křtít desku a druhou polovinu pak zahrajeme se svojí rodinou tria, takže budeme druhou polovinu zahrajeme pak tu etnoflamenku naši.
0: Tak to je na závěr pozvánka. My předtáčíme, takže Shahab má ještě měsíc na to se připravovat na tuto pěknou akci, na kterou tedy zveme do Jazz Doku v Praze. Více najdete na webu Shahab, psáno shahab, shahab.toluyi.com a více také na sociálních sítích. Shahabe, já ti moc děkuju za to, že jsi byl naším hostem. Díky za parádní písničky a poprosím tě ještě na závěr o výběr té závěrečné.
1: Tak jeden z těch skladeb, kterou mám osobně hodně rád, je skladba Serenata della Spiaggia. Je to jakoby plážová serenata, takže tohle tu skladbu taky mám moc rád. Myslím, že na závěr by byla hezky.
0: Říká náš dnešní host, jak se vám líbí na Proglasu, Shahab Toluyi. Díky moc, díky i vám, že jste poslouchali. Od mikrofonu se loučí Janis Moras a těším se opět někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuji moc krát za pozvání a mějte se krásně.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Bylo 20 hodin a Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Vyřazení Karviné ze svých soutěží a počasí zítra bude polojasno na horách. Ojediněle přeháňky, večer se vyjasní a teploty až 27 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Vláda pomůže českým firmám s jejich podnikáním na Ukrajině. České televizi to pojednání s představiteli kabinetu řekl viceprezident ukrajinsko-české obchodní komory Richard Benda. Zástupce firem na úřadu vlády přijal premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Podle Bendy by se na pomoci podnikatelům měla podílet Národní rozvojová banka.
3: Pan ministr Havlíček se zasadí osobně o to, aby Národní rozvojová banka konečně mohla plnit svoje, řekněme tomu, závazky ve smyslu poskytování garancí za aktivity českých firm na Ukrajině.
1: Stát za letošní půl rok vybral na daních 789 miliard a 300 milionů korun, to je meziročně o 5% víc. Vyplývá to z údajů ministerstva financí. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu firem, nejvíc peněz ale státu tradičně přinesla daň z přidané hodnoty. Podle ministerstva vyššímu výběru daní pomohl hlavně růst mezd i vyšší útraty domácností. Čeští záchranáři se z Venezuely vrátí v neděli. Bezmála 70 členů USAR týmu a 8 pátracích psů se v zemi zasažené zemětřesením zapojilo do záchranných akcí. Podle velitele týmu Petra Vodičky je v tuto chvíli šance na záchranu dalších přeživších malá.
4: V tomto okamžiku je velmi, velmi nepravděpodobné, že by se tam nacházela nějaká živá osoba. Neustále počítáme s tím, že v sobotu dopoledne odletíme a v neděli během dopoledne se dostaneme zpátky do České republiky.
1: Do Venezuely přijeli pomáhat týmy z několika desítek zemí, některé z nich se taky už vracejí domů. Zemětřesení má aktuálně 2300 potvrzených obětí, pohřešují se ale desítky tisíc dalších lidí. Ve Vlčnově na Uherskohradišťsku spustili online školku. Cílem projektu je připravit předškoláky v domácím prostředí na vzdělávání na základní škole. Pedagogové po konzultacích s rodiči vytvoří pro každého žáka individuální program. Při online sezeních taky rodičům ukážou, jak s dětmi správně pracovat. Služba je určená pro tři cílové skupiny. Popisuje to vedoucí mateřské školy ve Vlčnově Marie Vaculová.
5: Jsou to děti, které mají nějaké psychické problémy a z těch psychických důvodů se nemohou účastnit na běžné vzdělávání. Nebo jsou to děti, které mají zdravotní problémy, třeba děti, které jsou vážně nemocné nebo jsou v remisi, kdy se prostě nemohou stýkat s ostatními dětmi. A nebo jsou to děti, jejich rodiče dlouhodobě pobývají v zahraničí.
6: Fotbalová Karviná si v příští sezóně evropské poháry nezahraje. Evropská fotbalová unie UEFA Slezský klub kvůli korupční aféře vyloučila ze svých soutěží. Poháry si nově zahraje Jablonec, který ve druhém předkole konferenční ligy narazí na chorvatský Varaždín. Viktoria Plzeň se představí ve čtvrtém předkole evropské ligy a Hradec Králové si zahraje druhé předkolo stejné soutěže proti norskému Tromsø. Tenistka Karolína Plíšková skončila ve druhém kole Wimbledonu po prohře s Polkou Švjontekovou. Marie Bousková naopak postoupila do třetího kola po výhře nad Italkou Grantovou. Teď hrají Linda Nosková, Jiří Lehečko a Jakub Menšík. Jejich zápasy sleduje Jaroslav Plašil.
7: Menšík Dimitrov 6-7, 2-3 a teď 40-30 při podání českého tenisty. Jiří Lehečka vede 2-0 na sety nad Slovákem Molčanem. 6-3, 6-2 a teď 3-2 s breakem servíruje Jiří Lehečka ve třetí sadě zápasu a Linda Nosková je na tom také dobře v duelu s Osoriovou z Kolumbie. Česká hráčka vede 4-1. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radio Žurnál.
8: Překážky na silnici 35 na Liberecku a nebezpečí na silnici 21 u Tachova. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy za sjezdem na Odry pokračuje odklízení následků nehody na kilometru 325 je zavřená už jen krajnice. Na silnici 35 z Turnova do Liberce pozorně za sjezdem na Paceřice. Na 38. kilometru jsou na vozovce cihly. Na D1 v Brně směr Ostrava stále ještě hustý provoz mezi exity 194 Mikulov a 196 Bratislava. Podle kamer většinou jedou pomalu všechny jízdní pruhy. Na Tachovskou silnici 21 u Nové Hospody a nájezdu na D5 do Rozvadova. Hlásíte zvěř.
9: K tomu před vesnicí Nová Hospoda kachny na obou směrech. Asi tak 100-150 kusů, ať tam jezdí pomalu lidi.
8: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme polojasno, na horách ojediněle přehánky, večer se pak vyjasní a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 27 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

si o tobě zdát. Uprostřed stínu hledám svou vinu, dám si o tobě zdát.

0: na Cvilíně. Ovšem v okolí Krnova se nachází celá řada farností, které se mohou v tom dobrém slova smyslu pochlubit krásnými unikátními kostely. Na zahradě farního úřadu v Zátoru nyní u mikrofonu vítám duchovního správce farnosti otce Pavla Obra. Chvála Kristu.
1: Na věk amen. Zdravím vás i posluchače.
0: Oče Pavle, neslavíte nějaké výročí?
1: V tuto chvíli asi ne, jako nějaké významné, ale v podstatě každou neděli si připomínám výročí naší spásy, takže asi...
0: Tuším, že pocházíte z Ostravy, protože vaše maminka dlouhá léta pracovala na telepáče. Jste tedy Ostravák?
1: Ano, jsem z Ostravy Poruby. Sice první 2-3 roky jsme bydleli v Havířově, ale pak většinu života jsem strávil vlastně v Ostravě Porubě.
0: To znamená, od malička jste ministroval?
1: Ne, vůbec ne. Já jsem v podstatě život v církvi začal objevovat až kolem 9-10 let, kdy moje prababička zemřela. A na jím pohřbu, vlastně, kdy jsem byl poprvé v kostele, dalo by se říct, tak jsem vnímal, že lidi, kteří tam plakali, tak jsem si říkal, proč, teď ona žije. Porodila, myslím, přes 12 dětí, 2 zemřeli na spavou nemoc. Komunisti jim zebrali statky, které vlastnili po dlouhá léta, starali se o ně. A tak jsem měl takové slovo, není možné, aby za to, co v životě prožila a udělala dobrého, nebyla odměněna. A to byla taková první myšlenka. Myslím si, že jsem to potom našel i u svatého Pavla někde. Tento citát, že jednou budeme odměněni za to dobré a spravedlivě potrestání za to, co dobré nebylo. Tak vlastně to byl můj začátek, kdy jsem začal chodit do náboženství v Ostravě Porubě a vlastně připravovat se na křest a svátostný život. To trvalo 3 roky. A po 3 letech jsem byl teda přijat do církve, pokřtěn a u svatého přijímání.
0: Duchovním správcem, farářem v Porubě tehdy byl monsignor Josef Gazda, tak to byl pro vás jistě velice velký, vzácný, úžasný vzor.
1: Se Josefa si velmi vážím, je to dobrý a poctivý kněz. Byly situace, které byly náročné, jak protože nás tam bylo hodně a bylo to i zároveň krásné společenství, kterého jsem mohl být součástí.
0: Povolání ke kněžství, to jste pocítil, no a tak potom přihláška do semináře, do Olomouce, už to šlo samo.
1: No, ne tak docela. V 7. třídě byl takový první impuls ze strany Boha, kdy se mě na základní škole nějaký spolužák nebo spolužačka zeptá, ty chceš být farářem? Říkám, když to bude chtít Bůh, tak proč ne? No jo, ale pak jsem začal špekulovat a to by znamenalo, že nebudu mít rodinu, nezasadím strom, nebudu mít barák a tak dále, jak to bývá. Tak jsem s tím tak vnitřně bojoval, zápasil. Vyučil jsem se vlastně automechanikem a potom provozní techniku a když jsem dostudoval, vlastně udělal jsem si maturitu. Tak jsem přišel za panem farářem a on mi řekl, jdi pracovat. A tím se mi tak jakoby na nějaký čas se rozpadl svět, ale v tom dobrém slova smyslu, že jsem začal pracovat a hledat vlastně i smysl, proč, co, jak, kdy, kde, tak jsem po 2 letech podal tu přihlášku do semináře a začal studovat vlastně teologii.
0: Vysvěcen jste byl tedy v roce, si to dobře počítám, 2018?
1: Ne tak docela. Ona to byla taková složitá cesta z mnoha důvodů, i co se týká rodiny. Po těch 6 letech, kdy jsem dostudoval, tak jsem se nenechal vysvětit, protože bylo potřeba některé věci ještě dořešit. 1 rok a 7 měsíců jsem pracoval v Centru pro zdravotně postižené v sociální oblasti jako lektor, osobní asistent a tak dál. A potom jsem z toho místa odešel a ještě jsem 1 rok byl jako pastorační asistent v přívozské farnosti otce Bohdana, tehdejšího exorcistu. A tam jsem se ještě v určitém ohledu formoval. A když jsem jednou snášel Betlém, oni tam mají takové živé figuríny, tak jsem se tak bavil s Bohem a říkám, co vlastně brání tomu, aby byl vysvěcený vlastně. A ten důvod byl kvůli strachu, kvůli toho, že nevím, co bych říkal lidem a že jsem sám hříšný a tak dál. A v tu chvíli se mého srdce dotkla taková láska, kterou jsem nikdy v životě nezažil. A ta zamilovaná

0: Nost boží a to potvrzení vlastně přišlo v ten daný moment, na čež jsem teda jak kdyby oslovil a podal žádost o vysvěcení. A tak tedy nakonec jsem byl vysvěcený na jáhna a moje první působiště jako jáhenské bylo pod otcem Josefem Maňákem ve Frýdku Místku, takže Místku.
1: No pod Josefem Maňákem také dobrá škola. Kaplanské místo bylo...
0: Moje první kaplanské místo bylo v Odrách. Byl jsem kaplanem pro mládež, kaplanem ve farnosti a kaplanem ještě pro tamnější školu. Bylo to velmi náročné období, 3 let, kdy jsem ještě dostudovával na Ostravské univerzitě. Ve vztahu to byl takový můj sen učit na učilišti nebo takhle předávat to, co jsem se sám třeba naučil nebo tak nějak osvojil si nějaké takové zručnostní věci. Tak vlastně výuku odborných předmětů na školách, to se podařilo dokončit až po 2 letech tamnějšího působení. Bohu díky, podařilo se.
1: Nasledovalo další kaplanské místo?
0: Ano, po 3 letech jsem byl povolán na tady Krnovsko. Tady jsem vlastně strávil 3 roky pod otcem Karlem Doležalem a působím tady na Krnovsku vlastně už, dalo by se říct, 6. rok, myslím.
1: My teď se nacházíme v blízkosti kostela Nejsvětější Trojice v Zátoru. Vy a Zátor. Taková změna z měst na poměrně malou, ale krásnou vesnici v Jeseníkách.
0: Když jsem tady poprvé přijel, tak jsem vnímal velký potenciál tohoto místa, jako místa, kde mohou lidé přijít, odpočinout si, načerpat sílu, jak po duchovní stránce, tak i po psychické, protože je tady opravdu moc krásné prostředí a takový klid. A k tomu bylo potřeba i trošku uspůsobit i ty obývací podmínky. A tak od počátku, první rok jsem tady nebydlel, protože jsem se pustil do velkých oprav. Tak v tomto ohledu to bylo náročné období, ale zároveň krásné, protože jsem tak mohl poznat i farnost, i když je tady málo oveček, které chodí do kostela. A je to takové to malé státce, o které se rád starám. A zároveň ale do té farnosti patří i ti, kteří nechodí, takže v tomto ohledu s těmi jsem se potom poznal až trošku později.
1: Já jsem se v nějakých pramenech dočetl, že původní kostel v Zátoru byl luteránský.
0: Do takové historie jsem se neměl čas pustit. Máme tady paní Karlčíkovou, ona je bývalá učitelka a o historii tady toho místa by vám řekla daleko víc než já. Nicméně vím, že tady je taková kaplička, nevím, jestli je to luteránská, ale evangelická je. A ta je tady kousek v poli. A tento kostel vystavili místní obyvatelé ještě. Byl tady původně dřevěný kostelík, takže z toho dřevěného kostelíka potom postavili zděný velký kostel.
1: My se v průběhu pořadu do toho kostela ještě půjdeme určitě podívat. Přiznám se, já jsem tady v životě nebyl. Říkáte malá farnost, pár oveček, ale on není jenom Zátor, o který se staráte. Těch farností je mnohem více, tak pochlubte se, co ještě.
0: Snažím se starat ještě o farnost v Lichnově, kde je kostel svatého Mikuláše. Tam chodí kolem 20 lidí na bohoslužby a potom jeden kostel, který během povodní byl vytopený, tak v Branticích. A tak tam se podařilo dokončit vlastně opravy střechy, které byly financovány v podstatě z dotací, když bych to tak řekl, nevím přesně. A vlastně ze strany i obce, velká spolupráce a podpora a taky biskupství. To jsou 3 takové věci, které vlastně pomohly. Teďka budeme tento rok nebo příští rok žádat na dokončení té krytiny střešní, že se tam dělaly všechny krovy a poté povodní, když se to osekalo, tak se naskytla možnost realizovat opravu elektroinstalací a tak dále, takže v tuto chvíli už 2. rok, tam teďka probíhají opravy ještě po povodních, že se dělají omítky a pokud budou nějaké finance ještě na výmalbu kostela a tak dále, tak se bude dál pokračovat v tomto. Tam sice farníků je, řekněme, kolem 5-6, těch, kteří chodí stále, Ale měl jsem velkou radost, že když byla brigáda úklidu kostela, tak jich přišlo třeba 30. Takže to bylo moc hezké a vnímám tam ze strany těch místních občanů taky podporu. Pak samozřejmě k tomu náleží ještě kapličky v Radimí, potom jedna kaplička v Nových Heřminovech a ještě spadá pod tento kraj vlastně Čaková.
1: Jeden z vašich kostelů je zasvěcen svatému Antoninovi, tak to mě zajímá. Antonín Paduánský, to je kde?
0: Ano, je to v maličké vesnici v Dubnici, která patří pod vlastně Lichnovskou farnost. Tento kostelíček je ve vlastnictví obce. Je moc krásný, protože jej teďka obec nově zrekonstruovala a tento rok, myslím, 14. budeme mít tam pouť, kde vlastně bude takové znovu otevření jak kdyby toho místa. A je v plánu, že se tam budou pořádat i různé koncerty anebo i jiné akce vlastně pro občany. Takže to je moc hezké, že se to obci podařilo.
1: Na Proglasu posloucháte radioreport natáčený ve farnosti Nejsvětější Trojice v Zátoru na Bruntálsku. U mikrofonu mám duchovního správce farnosti otce Pavla Obra. Oče Pavle, několikrát už tady zazněly povodně. Jedná se o povodně z roku 2024. Já jenom připomenu, že vaše farnosti se nacházejí v toku řeky Opavy. Nad námi nedaleko jsou Nové Heřminovy. Tam se uvažuje o stavbě té přehrady, která stále ještě není. Jak jste tady tedy prožili ty povodně? Tak Zátorský kostel je na kopci, ale takové Brantice, ty jsou v dolíku.
0: Jako pravdou je, že já jsem tady na kopci, že co se týká vlastně rozměru a týmu, který se vytvářel za chodu, tak vznikla velká a hluboká spolupráce s vedením obce. Z fary se vytvořilo takové zázemí pro ty, kteří byli postiženi povodní a v té první vlně tady přespávalo na faře kolem 23 lidí. Takže vlastně z fary se stalo v podstatě takové centrum pomoci, kdy jsme potom i díky charity, která tady dojížděla pravidelně a pomáhala mi udržovat tady čistotu, dováželi jídlo, věci, pomůcky, co byly potřeba, chodili k lidem pomáhat. Vytvořilo se něco tak krásného a velikého, za co fakt moc děkuju. A v tomto ohledu to, co bylo jakoby z mé strany zasaženo, tak byl vlastně kostel v Branticích. Voda vymlela část zdi opěrné a voda se dostala na hřbitov a potom i do kostela. Takže v této věci se podařilo velký kus práce a jsem za to vděčný. I když přišla ta povodeň, tak ta fara ještě nebyla v takovém stavu, že by byla schopna pojmout více lidí, ale v tom provizoriu si myslím, že se to podařilo zvládnout. A právě ve vztahu k tomu, ptal jste se na začátku nějaké výročí, tak bych možná zmínil výročí vlastně dokončení všech takových větších úprav vlastně fary. Ta fara bude připravená pro nejenom bydlení kněze, ale zároveň i pro pobyty, pro tábory, anebo rodiny s dětmi a jiné návštěvníky. Probíhají tady třeba v září adaptační pobyty pro školy, takže z toho mám velkou radost, že můžu tady být hostitelem těchto skupin a umožnit vlastně tady tento rozměr vlastně načerpání a obnovy těch sil. Takže teď přijede otec biskup na naši pouť k Nejsvětější Trojici a zároveň požehná to místo, aby sloužilo ke svému účelu vlastně, ke kterému byla ta vize, s kterou jsem se vlastně pustil do toho, aby to místo mohlo sloužit takto lidem.
1: A my se teď s otcem Pavlem Obrem půjdeme do kostela Nejsvětější Trojice v Zátoru podívat. Pojďte s námi.

0: s otcem Pavlem Obrem jsme vstoupili do kostela Nejsvětější Trojice v Zátoru. Poklekáme před svatostánkem. Velký a krásný kostel. Oče Pavle.
1: Ano, za to mohou obyvatelé, kteří byli vystěhováni vlastně po válce. Tady z místních obyvatel možná zbylo 5%, a tak vlastně ostatní se sem vlastně přistěhovali. Takže tady tohle je takové dědictví tehdejších předků spolu i s místní farou.
0: Na hlavním oltáři Nejsvětější Trojice.
1: Ano, je to tak. Jedna známá říkala, že je to jeden z krásných obrazů, kde Bůh Otec dává Pánu Ježíši takového placáka. Takže je to takové na pobavení. Ale jinak je to moc krásný kostel, mám ho rád.
0: Mně se teda líbí i kazatelna. Kážete z kazatelny?
1: Ne, myslím si, že ten čas už pominul. Stačí mi kázat od ambonu, kde je mikrofon, takže lidé mohou slyšet až ven, kde je taky reproduktor, třeba i kdyby přišli rodiče s dětmi a děti byly více hlučné, tak můžou jít ven a rodiče s nimi.
0: Nacházíme se v podstatě v Jeseníkách, to znamená, v zimě tady je opravdu zima jesenická. Jaká je tady zima?
1: Jako letos byla hodně dlouhá, vypínal jsem topení až skoro přes 14 dny, ale zároveň můžu říct, že na faře je vždycky teplo, protože topím plynem, jako chladněji tady je. Vyloženě moc sněhu nebylo, ale i tak bylo potřeba být v teple někdy.
0: Přecházíme napravo od presbytáře, tady visí veliký zvon. Můžete trošku cinknout, oče, snad to. No to je teda zvuk. Vy nemáte na věži zvony, vy je máte přímo v kostele.
1: Máme ten zvon právě tady dole, protože on je prasklý a kdyby se dál používal, tak by se rozpadl a mohl by ohrozit i v podstatě ti, kteří by byli dole. A je z roku 1597, to znamená 16. století, tak ho máme tady tak jakoby na památku a nahoře na věži tam je malý zvon, který odbíjí, stále je funkční, i když už bude potřeba nějaká oprava, ale to až se našetří.
0: Vracíme se do lodi kostela, vzadu, já nevím, je to dvoupatrový, třípatrový pavlač? A varhany na něm teda?
1: Dalo by se říct v podstatě přízemí, první patro, no druhé patro až nahoře u varhan, ano, je to tak. Tak vlastně v tomto ohledu je možné vyjít až nahoru. Když bývá noc kostelů, tak zpřístupňujeme i možnost podívat se na věž a z věže. A teďka letos se nám podařilo zprovoznit na webových stránkách, ale na stránkách místní obce vlastně kameru, díky které se můžete podívat na okolí Zátora, případně i na západ slunce. Myslím si, že by tam měl být vidět. Takže je to taková zajímavost. A ještě z další zajímavosti tady máme vlastně takové krabice, to vypadá, ale je to v podstatě stráž Božího hrobu, kterou je možné vlastně podsvítit. A na Velký pátek tímto způsobem se lidé můžou přijít pomodlit k Božímu hrobu a strávit s Ježíšem takový malý čas.
0: Kostel nádherný, varhany zdají se být v perfektním stavu. To by chtělo nějaký koncert tady třeba zorganizovat.
1: Ano, bývají tady koncerty, většinou vánoční, potom i takový velikonoční. A během roku, z posledních, co můžu říci, tak k nám zavítala muzika Bohemika a také rodina Wernerů v menším počtu. Ale teďka, co můžu už avizovat, tak nás čeká vánoční koncert a potom i na svatého Václava. A ten vánoční koncert, pokud se podaří, tak by měla přijet celá rodina Wernerů. Jsou to klavíristi, hrajou na také housle a zpěváci, takže bude se na co těšit. A v tomto ohledu musím poděkovat paní starostce, celé obci za podporu těchto umělců a zároveň taky i Jendu Modrovi, který se svým štábem, který učí na Opavské univerzitě režie, tak tady vždycky zavítají a ten koncert vlastně takto natočí. Takže v tomto ohledu tato umělecká věc v našem kostelíčku funguje a mám z toho velkou radost.
0: Oče Pavle, tady zřejmě až tak moc mládeže nebude. Říkal jste, tam chodí 5 lidí, tady 20 lidí na bohoslužby. Ale vy jste s mládeží v kontaktu stále, ne? Tady vy jste tak duchem zůstal v tom Krnově trošku.
1: Ano, je to pro mě taková i milost, protože se snažím pracovat s dětmi právě v Krnově jako spádové oblasti z celého okolí tady. A zrovna teďka tuto neděli jsme měli první svaté přijímání v Krnově 5 malých dětí, 1 klučinu a 4 děvčat. Takže to byla jedna velká taková událost a moc hezká, měl jsem z toho velkou radost. Zároveň teda učívám náboženství každou středu, vždycky odpoledne, od 1 do 4, 3 hodiny. První, druhá třída, 3. až 5. a potom 6. až 9. Tam se takhle starám o tyto děti. A potom každý pátek od 4 hodin až do mše svaté a potom společně prožíváme ten čas, že jdeme si někde zahrát, třeba na bowling, nebo se podívám na nějakou pohádku, když je škaredé počasí, nebo hrajeme nějaké hry, když je nás víc, tak vlastně je to tady tato péče. Naposled jsme měli tady přespávací akci na faře, pak jsme ještě zajeli do zoologické zahrady, něco jsme tady ještě natírali, nějaké třevníky nebo věci. Pojili jsme tu víkendovku jakoby práce, odpočinek, zábava, prostě všechno takové to, co vnímám, že je důležité, že ty děti potřebují, kde se vytváří to společenství kolem Boha a na co je možné potom, až budou starší, navázat. A potom ještě tedy jsem začal minulý rok s přípravou na biřmování, ale otevřel jsem vlastně tu výuku i pro všechny jako farníky, kteří chtějí se dozvídat nové věci o víře, o životě v církvi. Takže setkáváme se během školního roku, co 14 dní většinou, a jak to vyjde dle domluvy, tak se setkáváme tady na faře. Vždycky v neděli máme takovou školičku, dalo by se říct. Takže v tomto ohledu tyto přípravy jsou takto nastavené.
0: Když se řekne, že je někdo farářem tady v Zátoru, tak to zavání takovým, že tady není co dělat, ale podle toho, co jste všechno uvedl, tak vy se tady opravdu nenudíte. Přeji vám hodně darů Ducha Svatého, hodně síly v tom vašem nadšení, také stálou ochranu a pomoc Matky Boží Panny Marie a ať vám Pán Bůh žehná tady do dalších let v Zátoru a v kterékoliv jiné farnosti, kam vás ještě otec biskup pošle.
1: Děkuji mnohokrát, nicméně musím taky zmínit i to, že mnoho mých předchůdců tady odvedlo neskutečně práce. Otec Radim Zelonka, otec Marcel Kreisel, tak já jenom navazuju na to dobré, co oni tady tak kdyby rozvinuli a zaseli. Takže díky i za tento čas, taky i vám přeji, všem posluchačům, ať Duch Boží vane všude tam, kde je to potřeba a ať se projeví ta Boží milost tak, jak má.
0: Svarní zahrady v Zátoru u Krnova se loučí a při dalších pořadech Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

Bylo 21 hodin a v tuto chvíli pásmeme k modlitbě večerní chval. Dnes se s vámi bude modlit Ctislava a Pavel. A Pavel. Pojďme si nejprve připravit příslušné stránky z breviáře. Vy z vás, kteří používáte původní vydání, tak vše naleznete na straně 883. 883. Vy z vás, kteří používáte novější vydání, tak vše naleznete na straně 989. 989.

0: Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Aleluja. Vesele Bohu zpívejme, čest chválu mu vzdávejme. Moc i moudrost jeho znejme, srdcem ústy jej ctěme. Vidouce tvorstvo všeliké, k jeho cti chvále veliké, učiněné od něho.
1: Všemohoucí stvořiteli, předivné jsou skutky tvé, nebe, země, slavný králi, budiš ti chvála za ně. Člověku jasný rozum dal, by tvá díla dobrá poznal a chválil tě na věky.
0: Tím jsi ho nade vše stvoření, zde na zemi zvelebil, dal mu rozkoš utěšení, moudrostí ho ozdobil, myslel na něj od věčnosti, obdařil z ho svou milostí, o štědrosti nesmírná.
1: Hospodine, volal jsem k tobě a uzdravil z mě. Chci tě chválit na věky.
0: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť si mě vysvobodil. Nedopřál si, aby se nade mnou radovali moji nepřátelé.
1: Hospodine, můj Bože, volal jsem k tobě a uzdravil jsi mě.
0: Hospodine, z podsvětí si vyvedl mou duši. Zachoval jsi mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli.
1: Zpívejte Hospodinu jeho zbožní a vzdávejte díky jeho svatému jménu.
0: Vždyť jeho hněv trvá chvíli, ale jeho laskavost po celý život.
1: Z večera se uhostí pláč, zítra však jásot.
0: Řekl jsem ve své smělosti, nic už mě nepohne.
1: Hospodine, ve své přízni jsi mě obdařil mocí a ctí. Sotva jsi skryl svou tvář, padl jsem v zmatek.
0: K tobě volám, Hospodine. Pána prosím o smilování.
1: Jaký bude zisk z mé krve, když padnu do hrobu?
0: Budu tě chválit, prach. Bude hlásat tvou věrnost?
1: Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou. Pomoz mi, Hospodine.
0: Můj nářek si obrátil v tanec. Rozvázal s mou žínici, přepásal s ně radostí.
1: Aby ti zpívala má duše bez ustání. Hospodine můj Bože, chci tě chválit na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodine, volal jsem k tobě a uzdravil jsi mě. Chci tě chválit na věky.
1: Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu.
0: Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, jehož hřích je přikryt.
1: Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu, v jeho duši není klamu.
0: Dokud jsem mlčel, chřadly mi kosti v mých ustavičných nářcích.
1: Vždyť dnem i nocí mě tížila tvá ruka. Má síla se stravovala jako za letních veder.
0: Vyznal jsem se ti ze svého hříchu. Svou nepravost jsem nezatajil.
1: Řekl jsem, vyznávám se Hospodinu ze své ničemnosti. A ty jsi odpustil, co jsem zavinil hříchem.
0: Proto se bude k tobě modlit každý zbožný. Včas tísně.
1: Až budou dorážet přívaly vod, k němu nedosáhnou.
0: Ty jsi mé útočiště, už je dříšně úzkostí. Zachrneš mě radostí ze záchrany.
1: Poučím tě a ukážu ti cestu, kudy máš kráčet. poradím ti, budu tě mít stále na očích.
0: Nebuďte jako kůň či mezek bez rozumu, jejich bujnost se krotí úzdou a ohlávkou, jinak k tobě nepřiběhnou.
1: Bezmožný má hodně bolestí. Milosrdenství však oklopuje toho, kdo doufá v Hospodina.
0: Radujte se z Hospodina a těšte se spravedliví. Jásejte všichni, kdo jste upřímného srdce.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu. Bůh mu dal moc a čest i královskou vládu. Budou mu sloužit všechny národy.
0: Děkujeme ti, Pane Bože vševládný, který jsi a který jsi byl.
1: Že jsi převzal svou velkou moc a ujal se z vlády.
0: Pohané se rozzuřili, ale tu přišel tvůj hněv a čas soudit mrtvé.
1: Dát odměnu tvým služebníkům, prorokům a věřícím a těm, kdo se tě bojí, malým i velkým.
0: A zahubit ty, kdo hubili zemi.
1: Od nynějška patří vítězství, moc a královská vláda našemu Bohu a panování jeho pomazanému.
0: Neboť byl svržen žalobník našich bratří, který na ně žaloval před naším Bohem ve dne v noci.
1: Oni nad ním zvítězili beránkovou krví a slovem svého svědectví.
0: Protože nemilovali svůj život natolik, že by se zalekli smrti.
1: Proto se veselte nebesa a vy, kteří v nich přebýváte.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Bůh mu dal moc a čest i královskou vládu.
0: Vládu.
1: Budou mu sloužit všechny národy.
0: Krátké čtení je z prvního listu Petrova. Budete jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoliv jste ho neviděli. V něho věříte, třeba že ho ještě nevidíte. Za to budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti, až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše.

0: Hospodin pomáhá svému lidu, živí nás jatrnou pšenicí.
1: Hospodin pomáhá svému lidu, živí nás jadrnou pšenicí.
0: Medem ze skály nás sytí,
1: živí nás jadrnou pšenicí.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Hospodin pomáhá svému lidu, živí nás jadrnou pšenicí. Bůh zesadil mocné z trůnu a ponížené povýšil.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný, jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení, k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele. Pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku i nyní i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Bůh sesadil mocné z trůnu a ponížené povýšil. Chvalme Boha, neboť On nám pomáhá a v něm spočívá celá naše naděje. Zbožně ho vzívejme.
1: Bože, pohlédni na své syny. Ty jsi uzavřel se svým lidem věčnou smlouvu.
0: Povzbuzuj nás, ať neustále uvažujeme o tvých velikých dílech.
1: Zdokonaluj ve své lásce všechny kněze.
0: A své věřící zachovávej vždy v jednotě ducha a svazku pokoje.
1: Učiň, ať stavíme město Boží na zemi podle tvého plánu.
0: Aby jeho stavitelé nepracovali nadarmo.
1: Pošli dělníky na svou žeň.
0: Aby bylo velebeno tvé jméno mezi národy.
1: Přidruž naše zemřelé, příbuzné a dobrodince ke svým svatým.
0: A dej nám jednou účast na jejich blaženosti.
1: Bože, pohlédni na své syny.
0: Bůh nás přijal ve křtu za vlastní, proto se k němu smíme obracet modlitbou, kterou Kristus svěřil své církvi.
1: Otče náš, jen jsi na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Bože, tvé světlo vítězí i nad nejtemnější tmou. Chraň nás tuto noc před nepřátelskými úklady, abychom tě ráno opět mohli s celou církví chválit. Skrze tvého Syna Ježíše Krista našeho Pána, neboť On s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do věčného života.
1: Amen.

21 hodin a 15 minut a právě v tuto chvíli začíná modlitba živého růžence. Dnes se budeme modlit růženec světla. Můžete volat na číslo 739 850 345. Kdybyste měli zájem pomodlit se s námi jeden z desátků, volejte tedy na číslo 739 850 345. A připomínám, že zveme přednostně ty z vás, kteří doposud nezavolali.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. A nyní nastává prostor, kdy můžete volat do živého vysílání.

0: tuto chvíli vítám ve vysílání pana Jiřího. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chvála Kristu a paní Marii. Chtěl bych se vás, kdybyste se mu pomohli první desátek ružence světla a chtěl bych věnovat vlastně zvláště tak, aby vlastně skončily války na celém světě, zvláště taky to nemocné, trpící nejen na těle, ale i třeba psychické problémy, za ozdravení vztahu v našich rodinách a za příhodné počasí. Takže mohu začít?
0: Určitě, můžeme začít.
1: Takže, Otče náš, jen si na nebesích, posvěd si jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi, chleb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme našim viníkům.

0: a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Takže zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji vám moc a přeju vám dneska příjemnou službu a dobrý večer.
0: Pane Bohem. S Pánem Bohem i vám, ať se vám daří.
1: Děkuji.

0: Nyní vítám ve vysílání Anešku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Můžeš předložit nějaké úmysly, na které by ses ráda pomodlila?
1: Za maminku a za tátu, který bude zítra dělat zkoušky na letadlo.
0: Dobře, tak pojďme na to.
1: Oče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš,
0: který zjevil v Káně svou božskou moc. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který v Káně zjevil svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky a na věky věku. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přijed do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
0: Tak moc děkujeme za zavolání a těšíme se zase někdy příště naslyšenou. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.

0: tuto chvíli vítám ve vysílání paní Emílii. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Já bych prosila, abyste se se mnou pomodlili na poděkování za přijaté milosti, za živou zemřelou rodinu, duše v očišci, na které nikdo nepamatuje, svatého otce, celou církev, pana prezidenta, obrácení hříšníků, ukončení válek a za všechny nemocné. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrá vás, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty s mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. A zapomněla jsem za mír ve světě a hlavně na té Ukrajině, to je strašný zabíjení dětí a lidí. Děkuji všem s Pánem Bohem a dobrou noc.
0: Také děkujem s Pánem Bohem, dobrou noc.

0: V tuto chvíli vítám paní Marii. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Pána Kristu a paní Marii. Já jsem tady Marie z Moravy, chtěla bych se pomodlit za posílu v nemoci pro moje sourozence, za moje mnoučata a kmotřence, za dary Ducha Svatého pro ně, za lásku, víru, porozumění a odpuštění v rodinách, za obrácení hříšníků a za všeho, za Svatého Otce a za našeho prezidenta, aby pořádně nedobíjali, ať ho nechají na pokoji. Je to takové smutné ty jejich schůze. A za všechny dary a milosti, které jsem se sem obdržela. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nám řepomení zjevil svou slávu.
0: Jenom vás poprosím, slyším se v ozvěně. Máte vyplé rádio?
1: No mám, chtěl jsem ho zás vyplát. Viděla jsem, že to tam začalo ozvědna, tak jsem ho vyplála.
0: Teď myslím, že to je lepší, tak budeme pokračovat.
1: Ano. Tedy nahoře promění zjevil svou slávu. Svatá Maria, Matko, prosta nás hříšně hodinu smrti našem. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný pro života tvého Ježíš, který nahoře promění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře promění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře promění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře promění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře promění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře promění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře promění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře promění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře promění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který nahoře promění zjevil svou slávu.
0: Svatá Maria, Matko Boží, prosa nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, ochraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Sláva Otci, s Pánem Bohem, Pán Bůh zapleď, s Pánem Bohem.
0: Děkujeme za zavolání a s Pánem Bohem.
1: S Pánem Bohem, dobrou noc.

0: Nyní vítám ve vysílání paní Rozálii. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Všechny srdečně zdravím v tomto velkém vedru. A děkuji za to, že jsem se mohla dovolat. Chtěla bych tento poslední desátek věnovat nejenom svému vnukovi, ale všem záchranářům, kteří jsou ve Venezuele. Za svými psy celý kolektiv, aby šťastně se vrátili a našli hodně, hodně těch, kteří mu budou pomoct. Ale bych se chtěla pomodlit za svatého otce, za všechny zemřelé na našem zbytově, za všechny staré opuštěné lidi a za mír na světě a aby už ty katastrofy nebyly. Oče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria a milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravas Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který ustanovil Eucharistii.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Ještě bych prosím chtěla říct, že tady ten desátek je uvětovala za všechny zemřelé, které odpočívají na našem hřbitově. Za svoji živou, zemřelou rodinu, a za dar Svatého Ducha všem a hlavně všem nemocným přeji hodně Božího požehnání a hlavně, aby se všichni ve zdraví vrátili a našli hodně lidí, kteří budou potřebovat jejich pomoc. Zdravá z Královna, Matko milosrdenství, živote, sladkosti i naděje naše, buď zdravá. Kdo vě, voláme, vyzahodí si nové Evy. Kdo vě, vzdycháme, i ti odpuštění. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči. Ježíše, požehnám života svého, nám potom to putování ukaž. O milostivá, přivětivá, přesladká Panna Marie, oroduj za nás, královno posvátného růžen, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbení. Bože, tvůj jednorozený syn nám svým životem smrtí, smrtvých stání získal věčnou spásu. Dej nám to svým posvátném růženci. Blahoslaveme, Panny Marie, o těchto tajemstvích rozjímáme. Také v provedleních žijeme a dosáhneme toho, co slibuji. Pod ochranu tvou se utíká svatá Boží rodičko. Rozbavi našimi nepohrdaj v potrebách naš. Ale z každého nebezpečenství vysvoboď nás lidsky. Pano slavná a požehnaná, Pani naše, prostřednice naše, orodovnice naše, usina a nám svilování vyproš. Synu svému nás doprovod. Synu svému nás doporuč. A on zastývá a přivětivá situátka Panna Mária. Dobrý Bože, ty jsi stvořitel a dárce život. Děkujeme ti za život náš i životy našich příbuzných a přátel. S důvěrou ti svěřujeme naše zemřelé a prosíme, aby si přijal do náruče své lásky. Ukažíme své milosrdenství a přijmi jejich osvěry ve sněmu. Odpočinutí věčné, své jim zemřelým Pane a světlo věčné, ať je světlí, ať odpočívají na ten pokoj. Amen. Srdečně vám děkuji všem a prosím, omluvte moji tím dispozici, nemůžu jinak. Všem vám přeji hodně zdraví, Božího požehnání a ráno, aby jsme se probudili, poděkovali Pánu Bohu za každý den, který nám je dán. Vám v proglase srdečně děkuji za to, že tuhle službu pro nás máte. A vám všem velký zaplať Pán Bůh za to, že jste sdíleli se mnou tady ten desátek. Přeji krásnou požehnanou noc vám všem a ještě jednou velký dík a můžu zaplať. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkujeme za zavolání. Ať se vám daří. S Pánem Bohem. Děkuji. To byla paní Rozálie. Děkujeme tedy všem, kteří se dnes dovolali. Kromě paní Rozálie to byl ještě pan Jiří, Aneška, Emílie a Marie. Zase se budeme těšit u růžence nebo u jiného poslechu naslyšenou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel. Tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on.
0: Zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: 13. část.

0: V zimě zapadá slunce za Polanskými horami brzy po třetí hodině a oni sem dospěli již za soumraku. Před stavením na kraji vsi řekla Hanele:
1: Dej zastavit zde, Ivo. Burkalo má pro koně místo, u nás je v konírně dříví. A nechci, aby se lidé dívali, kdo to jede. Cizí rolničky se ve vsi poznají a je to jen 20 minut.
0: A zas se jí těžce vdechlo. Schodili kupy kožichů a vystoupili. Hanele ohrnula límec pláště. Procházeli mimo první chýše vsi.
1: Ta cesta se ti tak líbila a nechtěla jsem ti ji kazit,
0: řekla za chvíli.
1: Nechala jsem si to až sem. Mnoho jsem o tom ovšem dnes v noci přemýšlela. Chceš to tak? Bude to tak. Nerozumím tomu úplně ani dnes, ale něco jsem za toho čtvrt roku přec pochopila. Snad to musí být, řekla tvá maminka. Jsi jako oni jako ty. Neustoupíte nikdo, protože myslíte, že by se zbořil svět. Já jsem mezi vámi a mně bude nejtíž. Nevím, co bude. Snad mě odvedou z domu a ty mě zde už neuvidíš. Není mnoho míst, kam mě mohou schovat. Snad k Abrahamovičovům, snad ke Kahanovům, sotva do mikve. Mimo Polanu jen k sestrám. Nezapomínej, že jsem první. A to, co činím, že se v Polaně ještě nestalo. Budu se bránit jen tolik, kolik bude nezbytné. Nalezl bys mě snadno. Ale nehledej. Vše bys tím jen stížil. Ale hlavní věc. Nedělej poplachy. Děj se, co děj. Přijdu za tebou sama. Zítra, za týden, za rok. Třeba busa. Peníze na cestu mám schovány.
0: Kráčeli kolem Fuxova domu. Umrzlá cesta pod jejich kroky zvonila, začínal padat drobný sníh.
1: Často jsem si v Ostravě myslívala, není-li vše, co dnes podnikáme, zbytečné, když je naděje tak malá, vlastně žádná, a zda by nebylo lépe oznámit písemně už sňatek. Ne, je to lépe takhle. Třeba se rozloučit. Je slušné vypravit pohřeb, jen aby nebyl příliš hlučný.
0: Šli kolem zšeřelého Kacova dvorku a domnívalali se, kdy Hanele, představujíc si tuto chvíli, že se jí rozbuší srdce, mýlila se. Ani si neuvědomila, že jej míjejí. Blížili se k Šafarovu domu, velkému a schátralému, který se rýsoval v šeru večera a padajícího sněhu.
1: Dědečkův dům.
0: Neřekla mu o tom, ani když už byli před ním. Jen se zastavila a křečovitě mu stiskla ruku.
1: Miláčku, neopouštěj mě.
0: Ne z jejího klidného hlasu, jen podle milostného slova, kterým ho nazvala poprvé, mohl vystihnout ti velikost její úzkosti. A již vyběhla po třech starých mlýnských kamenech, které zde byly místo schodů, na pavlač. Energicky otevřela dveře do kuchyně. Ivo Karadžič šel za ní. Neviděl leč šero a v něm červeně svítící otvory kamnových dvířek, ale Hanele přistoupila k jakémusi neurčitému stínu.
1: To jsem já, maminko.
0: A splynula s ním, zřejmě obětím. Tatínku, rozjásala se maminka.
1: To je pan Karadžič.
0: Odněkud přišel otec. Na podání jeho ruky bylo cítit, jak je v rozpacích. Maminka rozsvěcovala loučkou zapálenou v kamnech petrolejovou lampičku. Roztřásly se jí ruce a nemohla to dokázat jí.
1: Rozžehla za ní Hanele.
0: Žlutý plamínek v šeru skomírajícího dne jí připomněl časné jitro před čtvrt rokem, kdy odtud odjížděla. Při prvním zablesknutí světla se tváře obou rodičů obrátily k hostu. Matčiny oči se rozzářily a ústa se přívětivě usmívala. Ale otcovi zraky zůstaly na ženichovi lpěti. A otcova tvář se pomalu rozšiřovala a ještě více a ještě trochu a jeho ústa také a jeho oči. Hle, ten náramný nos, jaký na Podkarpatsku nebyl nikdy vídán. Ty krásné mandlové oči pod uhelným obočím, ta půvabně řezaná ústa, ty tváře po půldenním neholení černé jako Nachamkesova učně. Ze srdce Josefa Šafara padala tíha, celé balvany z něho padaly a suť kamení. A ono zde leželo, osvobozené, holé, teplé a bíjící. A to srdce teď Josef Šafar přinášel na dlaních Ivovi Karadžičovi. Buďte mi vítán. A tiskl oběma rukama ruku hostovu a jeho tvář se smála. Vítám vás, pane Karadžiči. A strašné jméno, které mu způsobilo tolik starostí, zaznělo najednou známě a příjemně. Hlupák Pinches, hlupák on a moudrá jeho žena. Radostně se na ní obrátil a oba, rozumějíce si, se na sebe usmáli. A šel ještě jednou k Hanele, jako by ani ji nebyl, přivítal. Vítám tě, Hanele. Vítám tě, dceruško. Nemám vám dát co k večeři, vykřikla najednou zoufale maminka. Ivo Karadžič požádal Hanele, než se zšeří úplně, aby mu ukázala dům, o kterém od ní tolik slyšel. A Hanele, tušíc, že ani ona, ani on se už nikdy nebudou moci poradovat i z příbytku jejího mládí, mu ukazovala pustou krčmu a krám přes tatínkovi námitky, vodila ho poloprázdnými pokoji, kde se houpala prkna, prohlížela s ním dvůr s ťapkami od drůbeže, teď zasněženými, kolny a hospodářská stavení.
1: Ne, do sadu s ním nešla.
0: Na ten měla vzpomínky příliš nepěkné. Vypadalo to opravdu jako loučení, kdy všechny předměty podivně oživují, kdy se s nimi laskáme a chce se nám pohladit je, ne-li dlaní, alespoň pohledem. Otec, který si tuto zevrubnou prohlídku vysvětloval po svém a s trochou neklidu chodil s nimi, se usmíval. Snažil se býti co nejpřívětivější. Měl potřebu stále se dotýkati zeťova rukávu a marně přemýšleje, čím by se mohl pochlubiti, vypravoval o slávě dědečkově. Hanele byla co chvíli volána matkou do kuchyně, kde zběžně a ne dosti ochotně.
1: Na tom nejméně záleží, maminko, myslila si.
0: Odpovídala na rozčilené otázky. Je bohat? Nebude chtít věno? Je hodný? Je z dobré rodiny? Žijí ještě rodiče? A zase se vracela na dvůr do sypkého sněžení, aby mohla milenci v šeru stisknout paži. Nebo v chlévě poškrabujíc brinduši mezi rohy a s hlavou mazlivě položenou na jejím krku, říci lhostejně, jako by mu něco vysvětlovala.
1: Zbožňuji vás, miláčku.
0: Nebo zavírajíc na vráteň stodolu.
1: Postřehl jste, miláčku, že vás zbožňuji.
0: A on pochopil, že volí před otcem takové knižní výrazy proto, že Josef Šafar tolik česky nerozumí. Pak večeřeli v dědečkově pokojíku, jehož dveře vedou do krčmy. Čaj, smažená vejce, kousek barchesu od šábesu již poněkud tvrdého a matka byla velmi nešťastná, že nemůže jiného poskytnouti hostu, na kterého tolik let čekala v stálé úzkosti, že snad nepřijde. Hanele byla roztržitá a stále neklidnější. Za to Ivo Karadžič byl pln naděje, vesel, vyprávěl o Ostravě a cestě slovenském, žertoval a maminka jim byla stále nadšenější. Ale otec, třeba že se blaženě usmíval, poslouchal poněkud nepozorně. Tušil, že ho ještě dnes, snad již za chvíli, čeká nepříjemný rozhovor. Mýlil se jen o jeho obsahu. Hanele nesnesla napětí chvíle. Nemohla již.
1: Ať se to rozhodne hned.
0: Když dopili čaj a matka se chystala přinést nový, vstala a pravila:
1: Pojď, maminko, Ivo si má s tatínkem co povídat.
0: Zbledla. Pohleděla na Iva. Také maminka se na něho úpěnlivě podívala. Odešli. Ivo Karadžič si zapálil cigaretu. Maličko se usmíval. Jistě, dohodnou se. Také zde je přec Evropa. Hanele vám snad psala, pane Šafare, že ji mám rád a že zamýšlím požádat vás o její ruku. Ale dříve než tak učiním, byl bych rád, aby byly některé věci objasněny. Vlastně, aby byla vysvětlena jedna věc. Srdce Josefa Šafara se dostalo do drobného víření. Můj milý pane, pravil a hlas se mu úzkostlivě chvěl. Nevím, zda vám Hana vypravovala o našem neštěstí. Dával jsem dcerám velká věna. Hanele za dnešních poměrů velké věno dáti nemohu. Ale je to už má jediná dcera. A vše, co mám, a vše, co snad jednou budu mít, vím, pane Šafare, že Hanička nemá věno. Nežádám je. Nepotřebuji ho. Vydělám dosti, abych slušně uživil rodinu. S tím si starosti nedělejte. Jaký to člověk? Karadžič, Karadžič, Karadžič. Jaký to nádherný člověk? Nitro Josefa Šafara jásalo. Padala z něho poslední tíha, která na něm ještě zbyla. Jaký to den? A kdo mohl očekávat, že takový v životě ještě přijde? Máte asi mou dceru velice rád. Také obličej Josefa Šafara jásal. A tváří v tvář takovému štěstí nenalézal v sobě Ivo Karadžič dosti odvahy a váhal. Ovšem, že mám vaši dceru velice rád, říkal těm zářícím očím a usmívajícím se ústům. Jinak bych přec neprosil o její ruku. Seděli naproti sobě. Mezi nimi byl bílý ubrus a šálka.

0: Oči starého muže vystupovaly z důlků.
1: Nerozumím vám, milý pane,
0: šeptal. Nejsem žid, pane Šafare. Z obličeje starého muže pomalu mizela všechna barva a z očí všechen lesk. Pomalu se chopil oběma rukama desky stolu. Pomalu vstával. Stál, opíraje se dlaněmi o stůl, kýval se dopředu, dozadu a jeho mrtvé oči utkvívaly v prázdnu, nic nevnímajíce. A opakoval jako tehdy v Praze Hanele.
1: Vy nejste žid?
0: Ne.
1: Jste pokřtěn?
0: Znělo to, jako by z hrdla přitištěného. Jsem bez vyznání.
1: Promiňte mi, neumím příliš dobře česky. Znamená to, že nevěříte v našeho jediného Boha?
0: Tak.
1: To je ještě horší, můj pane.
0: A Josef Šafar tak pomalu, jak prve vstal, teď usedával. Chopil se za hlavu. Mlčel. Rána, která ho srazila z takové výšky, byla příliš náhlá. Tep jeho života umdléval a chtělo se mu zemřít.
1: Ale co zde pak pohledáváte, můj pane?
0: Zašeptal. Jakou tu mají váhu všechny pádné důkazy pronesené s takovou přesvědčivostí na stech přednáškách, schůzích a táborech? A který z nich zde nabude alespoň tolik platnosti, aby byl s porozuměním vyslechnut? Ten o Bohu, fikci nedokonalé lidské mysli, která nedovede pochopit podstatu času a prostoru a pomáhá si tím, že si místo jedné hádanky dává druhou? Či ten o společenském vývoji, o východu, kde v jednoduchých podmínkách pomysl Boha má ještě účel a snad i oprávněnost, a o západu, kde Bůh zemřel a byl vystřídán božstvy novými? Nebo budou snad působiti důkazy přírodovědné a přednáška o výběru druhů? Nebo historické s poučením o vzniku Bible a mýtu? O stvoření Jehovy z bohů asyrských, babylonských, egyptských a jeho dějných proměnách? Či má užívat důvodů zcela primitivních a otázek trochu nehorázných, jako kdo udělal Boha? Odkud měl Kain ženu? Jak mohl Noé vzít do archy brouka Majku, byla-li potopa na podzim, a pavoučka babí leťáka byla-li na jaře? Nebo snad bude lépe dovolávat se otcovských citů a prosit, aby nebylo ničeno štěstí dvou lidí jen pro představu, pro pouhé nic, pro páru a dým? Či se utíkati k ubohostem? Ves se nedoví, že nejsem žid? Nikdo nikdy se to nedoví? Ach, Ivo Karadžič se nepamatuje, jakých všech důvodů použil. Zatímco zde Josef Šafar seděl s očima umrlýma, se spánky v dlaních a s prsty zabořenými do řídkých šedivých vlasů. Poslouchal ho? Či ho vůbec neslyšel? Spustil záclony očních víček a ucpal si měkostí lalůčků uši? Hlava starého muže pomalu klesala níž a níže, až se dotkla čelem ubrusu. Ale vstyčil ji, jako by se za svou slabost styděl. Narovnal se a namáhavě pravil.

Promiňte mi, prosím, můj pane, přijdu za okamžik. Šel krčmou do kuchyně. Tam večeřel gazda Dvůjlo. Vstoupil do pokoje, na stole hořela jen svíčka. Hanele stála u okna, jsouc stýlem podepřena o jeho rám a nehybně hleděla před sebe na hranu stropu a protější stěny. Uplakaná matka seděla u stolu. Bylo zřejmé, že je také zde jasno. Otec se jal prudce přecházeti z rohu do rohu. Při každém druhém kroku se zvysoka plácal do stehen. Nepromluvil slova. Poběhal místností a zas vyrazil ven. V dědečkově pokojíku ho očekával Ivo Karadžič. Jaký nesmysl to všechno, myslel si. Šel mu v ústrety. Pane Šafare, pravil, napřahuje proti němu dlaně. Pane Šafare, pro nic. Dejte mi, Hanele. Nebudete toho nikdy litovat. Starý muž se teď usadil na židli vedle Iva Karadžiče, kde prve seděla dívka. Hleděl mu upřeně do tváře. Jeho výraz byl nekonečně smutný. Hleďte, můj milý pane, pravil. Říkáte, že nejste žid. Mýlíte se. Vaši rodiče, budiš jim pokoj, byli židé. Můj pane, také vy jste žid, ať chcete či nechcete. Jste žid, i když se rouháte a nevěříte v Boha. A vašeho židovství vás nemůže zbavit žádný spolek a žádný křest. Měl byste děkovat, že je tomu tak, že zůstáváte princem královským se všemi právy, jaká nemá nikdo jiný, ani na tomto, ani na onom světě. Ale nevěříte v Boha. Hele, můj pane, podával jste žíznícímu sklenici pramenité vody a když po ní lačně natahoval ruce, vzal jste mu ji od úst a rozbil jste ji. Vraťte se k Izraeli, můj sladký pane. Pak vám dám své dítě, ze srdce vám je dám. Budu vám žehnati nejmocnějšími požehnáními. Budu vás milovati, budu nejšťastnějším člověkem v Polaně. Budu jásati a slaviti vítězství nad svými nepřáteli. Ach, kdybyste věděl, co to pro mne znamená. Ivo Karadžič uvažoval. Bylo mu starého muže líto. Je mi těžko vás pochopit, řekl. Nevím, proč mrtvý a proč malomocný chceli si vaše dcera vzíti slušného člověka, ale rozumím vám tak, že by vám pak bylo nepříjemné žíti mezi zdejšími fanatiky. Dobře. Nabízím vám východisko a činím to velmi upřímně. Prodejte, co je zde vašeho a přestěhujte se k nám do Ostravy. Budete moci ještě pracovat a všem nám bude dobře. Také Haničce bude veseleji. Budu vám dobrým zetěm a nebudete nikdy litovat. Hanelin otec mírně zavrtěl hlavou. Děkuji vám velice, můj pane. Ale neučiním to. Ivo Karadžič se mračil, přemýšleje. Pravil jste,
že jsem nikdy nepřestal býti Židem, řekl. Co tedy znamená vraťte se k Izraeli? Také formálně, můj pane. A vztahoval k jeho tváři dlaně, jako by ho chtěl prosit a hladit zároveň. Pak bude vše dobré. Och, och, pak bude vše dobré, krásné, krásné, dobré, krásné, dobré. Ivo Karadžič viděl, jak se starci zalévají oči slzami. Ivo Karadžič byl dojat, ale svraštil obočí. Byl jsem připraven na tuto výzvu, pane Šafare, a bál jsem se jí. Pro Hanele učiním vše. Toto jediné nemohu. Starcova hlava pomalu přikyvovala, jakoby na souhlas. Je to vaše poslední slovo? Šeptal. V této věci poslední, pane Šafare. Hlava starého muže pomalu kývala. Pak vstal a odešel. Byl venku dlouho. Míjeli 5 minuty. Ivo Karadžič čekal. Minulo 15:15. Mračil se. Zapaloval si cigarety, zas je odkládal a čajové misky byly plny nedopalků. Vstal a také on začal přecházet místností. Proč nejde? Pohlédl na hodinky. 30 minut? Jímal ho strach o Hanele, stával se neklidným. Konečně bylo slyšet Josefa Šafara v krčmě. Ivo Karadžič usedl, očekávaje jeho příchodu. Ale Josef Šafar nešel. Co se děje? Ivo Karadžič otevřel do krčmy dveře. Ve tmě tam svítila malá svíčka. Hanelin otec jakoby něco rovnal na nálevním stole, ale nic tu k rovnání nebylo a zřejmě se tak jen tvářil. Neobrátil se. Pane Šafare, klidně se vstyčil. Přejete si, můj pane? Řekl to zdvořile jako k hostu, kterému snad má ještě nalíti. Ivo Karadžič postoupil o 2 kroky. Z dědečkova pokoje sem otevřenými dveřmi proudili světlo a kouř. Místnost nabývala zvláštní barvy a vůně. Pane Šafare, rád bych mluvil s Hanele. Asi to nebude možné. Hanele už spí.

0: Novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové na pokračování čtou Jiří Miroslav Alůšek a Kristýna Kubačková. Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný. O zvuk se starali Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: Vážení posluchači, vítejte u pořadu Na stole je téma, kde si budeme dnes povídat o festivale, který nás čeká 20. až 22.8.2026 ve Vsetíně. Bude to multižánrový festival United, jestli jsem si to našel správně. A jestli si pamatuju jméno mého hosta, tak vítám v pořadu Danielu Hurtovou, ředitelku tohoto festivalu. Dobrý den.
1: Dobrý den a moc děkuji za pozvání.
0: Mě na úvod bude zajímat možná ne tak festival, ale jak jste se dostala k tomu, že jste ředitelka takového festivalu.
1: Já jsem spojená s festivalem téměř po celou dobu jeho fungování. Festival United vznikl před 17 lety, nebo ta myšlenka, a vznikl náhodou u nás v obýváku, protože manžel byl jeden ze zakládajících členů toho festivalového týmu. Takže nějaký vztah k festivalu mám už od jeho začátku. Nicméně byla jsem s dětmi na mateřské dovolené, takže jsem jenom dobrovolničila a pomáhala jsem, když byly nějaké velké krize, tak přesto, že jsme měli maličké děti, tak mi to nedalo a musela jsem něco aspoň pomoct. A později jsem se rozhodla se nevrátit ke své profesi, nevrátila jsem se do lékárny, ale začala jsem dělat nějakou produkční činnost pro Festival United a posledních 6 let jsem jeho ředitelkou.
0: Manžel se pořád angažuje, nebo jste vzala tu roli a řekla jste, že ho nechcete, že nechcete s ním spolupracovat a máte to plně ve svých rukou?
1: Manžel je stále při festivalu v organizačním týmu, v tom nejužším. Stará se o finance, takže je to velmi důležitá role. A díky tomu, že jsme takhle společně v tom projektu, tak nám to trošičku zabírá i ten náš volný čas společný, který máme, a musím říct, že je to smysluplné a že jsme v tom spolu rádi, takže zatím se nějak jako neplánuje, že by manžel kvůli mé roli měl opouštět tým, protože je velkou oporou.
0: Já zůstanu ještě u vás. Vy jste říkala, že jste spjatá s festivalem hned od samého začátku. Co vás nejvíc baví nebo na co se nejvíc těšíte, ať už teda ředitelka, nebo jestli v těch prvních začátcích jako účastnice, nebo ne jako ředitelka, ale v nižších šarších?
1: Festival je krásný v tom, že dává prostor mladým lidem se společně radovat. A dává jim prostor společně poznávat Pána Boha a tu cestu víry. Dává jim prostor v tom, že můžou padat různé předsudky a bariéry, protože my to pořádáme jako mezidenominační festival, zapojeno je velká řada církví a tím pádem i naši účastníci jsou z různých církví. Takže mě baví ty příběhy, které potom slyším o tom, že a ztratili nějaké falešné představy o jiných církvích, že tam vznikly nová přátelství, vznikla tam inspirace do služby a do nějakého dobrovolnictví, protože my vždycky lidi vysíláme z toho festivalu s tím, ať to, co přijali, to, co načerpali, tak ať s tím odjíždějí domů do svých domovů a tam v těch společenstvích, tam v té místní církvi, ať jsou doma, ať dělají to, k čemu jsou povolaní na těch místech. Takže to propojení toho nadšení, ale i těch výsledků, i té následné činnosti, tak to mě moc baví a zároveň naplňuje po celou dobu, ať už jsem byla dobrovolník, nebo teďka už na ten částečný úvazek jako ředitelka.
0: Představili jsme vás, představili jsme, na co vy se těšíte. Pojďme si představit vůbec festival. Budeme tady mluvit o něm celou dobu. Jak byste to zhrnula? Většinou se říká stručně, ale klidně se můžete rozpovídat a představte mi to, na co se můžu těšit, pokud bych se vydal na váš festival.
1: Festival United je křesťanský multižánrový festival. A my říkáme, že to pořádáme pro mladé věřící a jejich nevěřící kamarády, přátelé. A celých 16 let tomu je tak, že přijíždějí lidé, kteří věří, kteří to mají jasné, tu cestu s Pánem Bohem a přijíždějí taky lidé, kteří hledají a mají spousty otázek. Festival má takové motto, chceme být Kristem propojení, proměnění a povolání. Je zajímavé, že když se změní trošičku společnost, mění se hudební styly, tak tady toto motto nám zatím celých 16 let dávalo smysl a stále dává, protože chceme nabídnout to propojení různých církví, chceme nabídnout kromě hudby i mluvené slovo, různé semináře a kázání, které můžou lidem přinést nějaké nasměřování do života, tak to je ta proměna, která může nastat. A to povolání je právě to, co jsem zmínila už předtím, že pozbuzujeme lidi, aby to, co načerpali, to, co je poinspirovalo, to, co je oslovilo na festivalu, aby to zkusili třeba přetavit v nějakou konkrétní činnost v místech tam, odkud přijeli a přinesli něco nového třeba do těch svých společenství. Takže festival je kombinací hudby, mluveného slova, praktických workshopů, spousty doprovodných programů. Máme tam program pro rodiny s dětma nebo pro děti. Asi třetím rokem pořádáme i seznamku, takže je tam příležitost pro pár desítek lidí, kteří mají zájem takhle se zúčastnit. Jsou tam různé atrakce, ale jsou tam i stánky neziskových organizací, které mají výzvu k zapojení. Jsou tam různé další aktivity, které ty účastníky můžou propojit. Festival je třídenní, takže je tam i dostatek prostoru pro návštěvu programu, návštěvu modlitební místnosti, návštěvu karavanu, který nabízí modlitbu přímo na ulici. A tady takhle jako proplout, buď sám nebo s kamarády, těmi třemi dny na maloměstě, protože Vsetín, tak hrdě můžu říct, že je opravdovým maloměstem a zveme tam lidi z celé republiky.
0: Já se odpíchnu od toho, že vy jste řekla, že to je třídenní festival. Vypadají všechny ty tři dny stejně nebo se něčím liší? Nebo jak je to koncipováno všechny ty tři dny?
1: Začínáme ve čtvrtek hlavním programem na Dolním náměstí. Zároveň ten hlavní program večerní je spojítkem mezi těmi všemi třemi festivalovými dny. Probíhá ve čtvrtek, v pátek i v sobotu. A my naplníme centrum města, protože účastníků přijíždí okolo 4000 na festival, takže je to opravdu poznat ve Vsetíně, že se tam objeví tolik lidí. A ostatní dny jsou doplněny ranními chvalami. Máme na to velký sál Domu kultury, takže začínáme zase dalším hlavním programem zaměřeným na kázání a společnou chválu. Potom se rozbíhá blok seminářů, který naplňuje ten čas od 11:30 zhruba do 4 do odpoledne. Lidi si v jeden čas můžou vybírat z mnoha seminářů a workshopů. A potom zase už přichází čas, kdy jsou různé doprovodné programy, rozhovory, panelové diskuze a následuje ten večerní program. Ty programy jsou vesměs křesťanské, chceme zvát zejména kapely, které mají přesah právě do toho našeho prostředí. A hledáme účinkující, kteří mají co říct. Pokud se týká seminářů, je to velmi pestré, takže tam je i pestrá paleta potom k tomu výběru. A stejně tak i ty workshopy, které jsou dalším stěžením kamenem pro náš festival, tak jsou sportovní, taneční, hudební, takže i nějaká praktická věc se dá u nás naučit.
0: Jestli jsem to pochopil správně, tak účastníci si vlastně mohou vybrat z těch workshopů, tam je to na výběr a večer pak čeká koncert, nebo jsou i ty koncerty součástí vlastně toho volitelného programu?
1: Ranní worship, ráno, jak tomu říkáme, a hlavní večerní program jsou programy, které nemají v tu chvíli konkurenci na jiné scéně, takže to jsou ty dva stěžejní kameny, kde to opravdu skládáme jako takový pestrý program, protože není to jenom koncert, je tam kázání, bývá součástí často taneční vystoupení, někdy nějaké multimediální prvky. Je to místo, kde se na chvíli potká celý ten festival dohromady. A právě ten střed dne je místem, kde si každý vybírá z té řady programů, které probíhají ve stejný čas, a tam je velká příležitost si volit ten svůj program.

0: Posloucháte Radio Proglas, pořád na stole je téma, kde se s ředitelkou festivalu United Danielou Hurtovou bavím právě o tomto festivalu. A teď po písničce pojďme se podívat na konkrétní program, který účastníky čeká. My jsme si před písní právě představili, jak probíhají ty dny rámcově, ale pojďme na nějaká lákadla, na které bychom mohli mladé pozvat. Co byste řekla sama za sebe, že může nejvíc stáhnout? Jaká přednáška nebo jaký workshop?
1: Tak kdybychom začali tím mluveným slovem, což jsou u nás právě ty semináře, jak jim říkáme, tak ze zkušenosti vím, že často táhnou různé témata, které se týkají třeba duševního zdraví, spirituality, různých společenských otázek. Tak kdybych začala i tak třeba od konce z toho, co jsem teďka vyjmenovala, tak velmi navštěvovaným řečníkem a i letos pozvaným byl Michal Malý, který je politolog. A letošním roce se budeme bavit o tom, na tom jeho semináři, jak být součástí a tak nějak přirozeně toho, co se děje kolem nás. Jestli politika je pro každého nebo ne a jak každý občan může být tím platným občanem právě na místě tam, kde bydlí. Představí nám různé možnosti, jak být občanská společnost a jak jako křesťané bychom se k tomu mohli taky třeba postavit. A velmi zajímavým hostem, když bych zůstala tady u tohoto okruhu a v tomto tématu, tak bude bývalý premiér slovenský pan Heger, který jednak bude mít přednášku, ale taky s ním budeme vést v dalším bloku i rozhovor. Téma je křesťan v politice a myslím si, že pan Heger k tomu tématu má co říct. Je aktivním křesťanem na Slovensku s vládou tehdy, jak je měli, tak ta situace nebyla úplně jednoduchá, tak mě zajímají jeho postoje, jeho životní příběh, jak to tehdy prožíval. Potom bych navázala možná takovým zajímavým tématem, které přiveze letos profesor Hošek, který je taky pravidelným řečníkem na našem festivalu. On bude mít téma o nebi, co se můžeme dočíst v Bibli. Myslím si, že je to zajímavé téma a tak, jak máme tu zkušenost těch minulých let, tak nám pan profesor Pavel Hošek vždycky naplní ten největší sál přednáškový, který máme, protože ty jeho přednášky jsou opravdu velmi poutavé. Z těch třeba současných, aktuálnějších témat nebo takových jako úplně nejbližších mladým lidem nabídne přednášku seminář Ivana Eder, která vede komunikační oddělení v jedné církvi. Jsou to adventisté v Čechách a ona se bude zabývat tím, jak být sám sebou v digitálním světě. Je to velká otázka pro mladé lidi, nakolik být součástí, nakolik se nechat pohltit sociálními sítěmi, hledat v tomto dobré, ustát si tu výzvu, která v tom je, tu polohu, kdy už nám to třeba úplně neprospívá, trávit veškerý svůj volný čas na sociálních sítích a ona se bude právě tímto tématem zabývat.
0: Já když jsem se díval, tak zaujal mi host můj kolega Petr Vizina.
1: Ano, ten taky přijede, už po několika ten náš festival. Je to novinář, publikuje, bude mít takové záhadné téma, bych řekla, a jmenuje se to Krása je v očích toho, kdo se dívá. A je to pan novinář s velkým N, který dokáže určitě zaujmout i takhle napřímo, tak určitě se taky těším na jeho přednášku.
0: To jsme si teda představili workshopy. A jestli jsem pochopil správně, tak ty workshopy jsou program v menší skupinách, kde se bude debatovat nad nějakým tématem, jestli je to tak?
1: Já to upřesním. Máme dva formáty na festivalu. Prvním jsou semináře, to jsou přednášky, o těch jsem teďka mluvila, a druhým formátem jsou workshopy. Semináře probíhají v přednáškových místech, v sálech a v kostelích, takže kapacita bývá od 150 do 800 míst. Tam je možnost pouze v závěru té přednášky toho semináře se zeptat řečníka a neprobíhá tam žádná diskuze, protože v tomto množství lidí by to nebylo možné. Naopak praktické workshopy, kterých je o něco méně, ale jsou zase zaměřené na to, že jsou trošku delší, tak tam probíhá už ta interakce s tím vedoucím workshopu a jsou takové více praktičtější. Takže v letošním roce, kdybych mohla přidat ještě k těm seminářům zmíněným ty workshopy, tak se budeme zabývat třeba nějakými hudebními tématy. Hudebník z Ameriky, z velké církve, přijíždí, jmenuje se Corey Simon, je hudebním pastorem, takže vlastně ho živí hudba v církvi a bude vést praktický workshop, jak pracovat s chválovou kapelou. A tím, že je profesionál jak hudebník, tak v tom vedení, tak věřím, že v tom má co předat. Nebo když bych úplně do jiného tématu šla v těch workshopech, které budou praktické, takové více diskuzní, tak přijede Irena Smékalová, která má téma duševní pohoda není náhoda. A tam už se bude více prakticky zabývat s těmi účastníky toho workshopu, jak na to, jak trošku ovlivňovat svůj život, aby ta duševní pohoda opravdu byla a byli jsme více v rovnováze.
0: To jsme si představili teď slovo. Myslím si, že je z čeho vybírat. A když bychom šli teda do hudby, na co se můžu těšit, pokud mám radši hudbu než mluvené slovo?
1: Na hudební představení bych pozvala zejména naše zahraniční účinkující. A vždycky to bývá moc pěkným zpestřením pro každý hlavní večerní program. A plus někteří mají ještě nějaké menší vystoupení. V letošním roce přijíždějí z Ameriky s takovým projektem, který je spíš klidnější, taková meditativní hudba, právě Corey Simon, kterého jsem zmínila, jmenuje se to Alter Poetry. Z Velké Británie budeme mít velmi mladou energickou kapelu Saints. Z Velké Británie, která je velmi dobrým místem pro vznik kapel křesťanských, musím říct, tak budou přijíždět taky Moises Brothers a tentokrát máme i německou kapelu, která má anglický název Good Weather Forecast. K ním se připojuje velká řada českých a slovenských oblíbených kapel, tak ráda bych zmínila třeba z těch slovenských, že přijede projekt Godzone. A určitě posluchači znají kapelu SP. Ti přijíždějí, bude to větší vystoupení, které přinese prvky jak chval, tak tam budou repeři, jsou tam prvky, které Slováci umí moc pěkně doplnit do toho, aby to bylo pestré, ten program takové vyvážené. Z dalších slovenských kapel bych třeba zmínila Martin Dom Worship z Bratislavy, anebo taky zpěvačku Janu Zibalovou. Není to vůbec všechno. Posluchači můžou určitě navštívit naše webové stránky nebo se podívat do naší aplikace mobilní, kde je kompletní seznam účinkujících a ještě se bude asi 14 dní rozšiřovat, kdy už bude potom uzavřený program. Tak ještě z českých tam doplním. Třeba ze Slezska, z Třinecka přijíždí kapela Spotlight. Tam je to známé to místo, že je to líhní hudebníků českých, tak jsem ráda, že to není jenom v sekuláru, ale že to platí i o českých kapelách, protože Spotlight je taková, bych řekla, mladá, talentovaná kapela, která hraje velmi současný styl. Nebo na tom Slezsku ještě zůstanu, kapela Lift Up nás povede ve chvalách. Z jiného žánru bude tam rap, bude tam folk, Bude tam písničkář Pavel Helan, takže věřím, že všichni si něco vyberou podle svého vkusu.
0: Na to jsem se chtěl právě zeptat. Já teda vůbec nejsem hudební redaktor, já jsem hudbou naprosto nepolíben, ale vy jste vlastně začala vyjmenovávat rap, pop, něco úplně z jiné dimenze, například metal nebo něco takového tam můžeme čekat, nebo se spíš držíte při zemi?
1: V tomto ohledu musím říct, že návštěvníci a fanoušci rozhodli už před lety, když jsme festival začínali před 16 lety, tak tvrdší hudba, ať nějaká hard rocková nebo metalová, byla poměrně dost oblíbená. A teď musím říct, že těch fanoušků pořád ubývá a ubývá, takže ačkoliv některé ročníky zařadíme i nějakou tvrdší hudbu, tak si to najde těch svých pár skalních fanoušků a ostatní, to širší publikum to tolik neoslovuje. Tak řekla bych, že je to na našem festivalu vývoj a my samozřejmě reagujeme na to, aby se to posluchačům líbilo nebo našim návštěvníkům. Tak v letošním roce myslím, že takovou to hudbu nemáme a to neznamená, že nebude příští rok třeba někdo z účinkujících pozvaných. A musím říct, že i v české, na té české a slovenské křesťanské scéně těch kapel ubývá. Nevznikají tohoto žánru nové, tak je to dané tím trošku.
0: Já vás možná ještě zaskočím, jak jsem říkal, že jsem naprosto nepolíben hudbou. Já mám svůj oblíbený žánr, teda když už si něco pustím, a to je punk. Existuje něco jako křesťanský punk?
1: Určitě existoval. Myslím, že se toho dotýkala kapela Runaway My Son, ale ti už nehrajou. A existuje, ale je to trošičku na ústupu, bych řekla. Není to úplně tím nejvyhledávanějším a tím nejpreferovanějším stylem, kde by třeba i nově vznikající kapely zabrousily. Tak to vás trošičku zklamu. Letos tady kapela tohoto žánru nebude součástí Festivalu United.
0: Nechám teda prostor ostatním. A konec konců, pojďme si pustit další písničku a po ní se podíváme, jak se dostat na festival. I

0: Posloucháte Radio Proglas, pořád na stole je téma, kde s Danielou Hurtovou probíráme festival, multižánrový festival United. A my jsme si představili podrobně program, jak jenom nám to čas dovolil. A pojďme se teďka podívat, doufám, že jsme vás nalákali, a jak se na takový festival dostat. Ale než pozveme vůbec na to, že se můžete zúčastnit, tak je tu ještě jedna možnost, jak se účastnit tohoto festivalu, a to je jet jako dobrovolník, protože si myslím, že určitě potřebujete každou volnou ruku k dispozici pomoct s čímkoliv. Je to tak, že jo?
1: Je to tak a je to výzva i na posluchače, na děti posluchačů. A moc ráda bych pozvala k dobrovolnictví. Festival funguje celé roky díky tomu, že k týmu, který připravuje festival celý rok, se přímo na místě připojí dobrovolníci. Takových dobrovolníků je potřeba asi 130 a stále jsou volná místa pro přihlášení. A dobrovolníci na místě se stávají tváří festivalu, jsou to ti, se kterými si účastníci setkávají, ať už při vstupném, při příchodu na festival, v ubytování, protože poskytujeme i ubytování ve školách, tak při jiných příležitostech. Jsou dobrovolníci ti, kteří jsou tím naším kontaktem, jsou tou prodlouženou rukou. My dobrovolníky zveme už před festivalem, aby byli součástí takové dobrovolnické konference. Není to jenom o práci, je to taky o komunitě. Připravujeme pro ně programy, takže pro dobrovolníky začíná festival už v úterý večer a je ta předfestivalová příprava plná různých programů, budování té komunity dobrovolnické a potom společně pracují na festivalu. Obohacující na tom je to, že člověk pozná festival z jiné stránky. Není před tím pódiem, ale je často někdy za pódiem, je v kontaktu jak s účinkujícími, tak s těmi pořadateli. Jsou tam věci, které jsou viditelné, ale jsou tam taky služby, které jsou takové nenápadné, neviditelné, ale na nich ten festival stojí. Jsme rádi za každého, kdo tady tuto možnost zvažuje, protože bez dobrovolníků bychom opravdu festival nemohli uspořádat. Ještě bych asi doplnila, že informace o dobrovolnictví jsou na našich webových stránkách www.festivalunited.cz. Nahoře je sekce dobrovolníci a dobrovolnictví. Tam jsou veškeré informace, jak se přihlásit, a taky jsou tam seznamy třeba týmů, které potřebují ještě posílit.
0: Já jsem o tom chtěl mluvit, že každý máme jiné dary, které můžeme nabídnout. Můžete nějak nastínit, z čeho jde vybírat?
1: Hledáme lidi, kteří by se připojili k týmu, který hlídá festival. Každé dveře, každý vstup, každá škola potřebuje nějaký dozor. Potřebujeme lidi, kteří ohlídají ty místa, takové ty klíčové místa. Potřebujeme lidi, kteří se podílejí na občerstvení, které se připravuje pro naše účinkující. Takže je to práce v zázemí, na takovém drobném cateringu, kdy se podílejí potom na těch místech, kde už se naši účinkující vyskytují, tak jim zajistí to, aby se účinkující u nás cítili dobře. Na festival, než projdete k tomu programu, tak musíte projít takzvanou registrací a tam jsou vyměňované zakoupené vstupenky za festivalové náramky, podávají se tam veškeré informace o festivalu a taky je tam potřeba řada lidí, kteří by odbavili naše účastníky, aby to šlo všechno hladce a plynule. Máme tam tým, který má na starosti atrakce, máme velmi šikovného partnera, pána, který zapůjčuje a vozí atrakce pro děti, ale taky pro naše účastníky různé skákací hrady, zorbing koule, čtyřkola, na kterých spolu s kamarádama objedete celé město, vyjedete si na výlet, jsou to takové rikše. Bývají tam různé další věci, takové prvky, o které se taky starají naši dobrovolníci. Hledáme taky lidi do technického týmu, protože musíme zajistit stage. A tyto lidé se připojují k profíkům, kteří zodpovídají za tu provedenou práci, ale je tam potřeba hodně pomocných rukou, které to zajistí. A zajišťujeme ozvučení na seminářích, na těch mnoha místech, kde festival probíhá. Takže to jsou ty základní věci, kde naši dobrovolníci jsou potřeba.
0: A jenom mě napadá, co bych měl jako dobrovolník umět. Vy jste říkala technické zázemí nebo nějaká příprava cateringu. Můžu úplně, já teďka nechci říkat, že bych byl úplný jelito, ale prakticky bez žádných zkušeností můžu se přihlásit jako dobrovolník třeba do technického týmu.
1: A my v každém tom přihláškovém formuláři máme na výběr, co by člověk rád dělal, co může nabídnout a taky je tam možnost, co bych nechtěl dělat nebo co bych chtěl nejméně, kde bych chtěl být zařazen. A myslím si, že každý člověk, který zvládá běžné věci, starat se sám o sebe, může nějakým způsobem přiložit ruku k dílu. Asi nemůže být každý součástí technického týmu, v tom smyslu, že by zajišťoval nějakou ozvučovací techniku, ale může být tou pomocnou rukou, která je součástí toho týmu, pomáhá třeba kapelám kolem těch stagí a něco se ten člověk může i přiučit. Může se takhle zorientovat v tom prostředí. Někdo vůbec neinklinuje tady k té fyzické práci a k technice, rád se zapojí do práce s počítačem, třeba na těch registracích, kde je potřeba ty účastníky vždycky vyhledat kódem a podat jim informace. A myslím si, že pro každého se najde nějaká práce a je fajn, když nám lidi dají vědět to, co by rádi dělali a to, co by neradi dělali a snažíme se jim vyhovět. A potom je tam speciální kategorie, která se jmenuje Pomůžu, kde bude potřeba. A takové lidi máme taky rádi, když to zakliknou.
0: Máte tam nějaké místo třeba pro mě, který rád mluví a moc toho nenadělá?
1: Přemýšlím. A vítat účastníky právě na tom registračním týmu, tam je to hodně o komunikaci a člověk se moc nenachodí, musí sedět za tím počítačem. Mluvení, přemýšlím. Potom potřebujeme kontaktní lidi na těch místech, kdy třeba jsou sice na těch svých stanovištích, ale je potřeba mluvit s těma lidma, být vstřícný, podat informace, přivítat je. Takže určitě pro vás místo máme. Děkuju za nabídku.
0: A myslím si, že když teda udáte mě, tak udáte úplně kohokoliv. Ale přeci jenom, kdyby někdo nechtěl jít jako dobrovolník, ale jako účastník, co všechno musí udělat pro to, aby se dostal do Vsetína toho 20. srpna?
1: Nabízíme v prodeji vstupenky. Vstupenky lze nakoupit na našem webu, jak už jsem říkala, festivalunited.cz a nebo také mobilní aplikaci. Předprodej vstupenek končí pár dní před festivalem, ale lidé můžou nakupovat vstupenky i přímo při festivalu. Takže jakmile skončí webový předprodej, který je samozřejmě cenově výhodnější, než přijet na místo, tak se otevírá ta příležitost koupit vstupenky přímo na festivalu, platba možná i hotově, i kartou a je možné taky zakoupit celofestivalové vstupné nebo vstupné na jednotlivé dny. To by třeba taky pro někoho mohla být příležitost, že když zveřejníme program a bude pro něj atraktivní jeden konkrétní den nebo se nedostává tolik času, je určitě možné i jednotlivé dny si vybrat a koupit si vstupenku přímo na místě, tom prodeji u Domu kultury. Takže zmínila bych možná ještě možnost pro větší skupiny lidí, které přijíždějí na festival. Máme cenově zvýhodněné vstupenky pro skupiny, takže taky informace na našem webu, že je to možné a je to taky cenově výhodné. Součástí vstupenky je také možnost přespání ve škole, na karimatce ve vlastním spacáku a tuto možnost taky velká řada našich účastníků využívá. Uh-huh.
0: Je součástí vstupenky tady přespání, ale i strava, nebo stravu si účastníci zajišťují sami?
1: Strava našich účastníků je ve vlastní režii, ale je poměrně jednoduše vyřešitelná, protože festival je uprostřed města, nacházejí se tam restaurace, obchody, takže je to na každém, jakou variantu zvolí, nelze u nás objednat stravu.
0: Vy jste v úvodu pořadu naznačila, že United je pro věřící kamarády a věřící lidi a jejich nevěřící kamarády. Není teda podmínkou, že musí mít věřící, abych se přihlásila ten festival, že ne?
1: Není. Jsme moc rádi, když kdokoliv, koho zaujme náš program, se zúčastní, přijede nakouknout, vybere si z velké řady toho programu, ať už hudebního, tak nehudebního. Je taková možná i velká výzva na lidi, kteří jezdí pravidelně na festival. Rozhlédněte se, jestli někdo není kolem vás, koho by to mohlo zaujmout, protože jak se nejvíc objevují lidé, noví lidé na festivalu, je tak, že je někdo pozve, kdo má tu dobrou zkušenost. Takže to je moje velká výzva na všechny ty, kdo zažili festival United v těch posledních 16 letech. Přiberte kamarády, přiberte známé a přijeďte na Vsetín, určitě to stojí za to.
0: Aha. Když jsme u toho věřící, nevěřící, vy jste říkala, že i na denominaci vůbec nezáleží. Když nezáleží na těch denominacích, a jaký je řešený třeba ten duchovní program vyloženě jako po linii bohoslužeb, nebo neřeším ty chvály, tam jste říkala, že to je společně, ale jsou nachystané i nějaké bohoslužby, a případně nějaké modlitby konkrétně pro tu danou denominaci.
1: A my připravujeme ten festivalový program tak, aby byl přijatelný pro lidi ze všech denominací. Řeknu to konkrétně, máme 5 hlavních programů, 3 večerní a 2 ranní, ty worship rána. A každý ten program má svého řečníka. A řečníci jsou z různých denominací. A například letos z katolické církve přijíždí Jan Paty Pavlíček. A je to mladý farář, který má na starosti brněnskou diecézi, umí oslovit lidi jak z římskokatolické církve, tak z jakékoliv jiné. Je vidět, že má rád mladé lidi a že jim rozumí. Podle stejného klíče vybíráme lidi i z dalších církví. Kazatelkou církve, která se jmenuje Slovo života, Žanet Obrechtová, přijíždí z Milovic a je taky jednou z těch hlavních řečnic. Je velmi oblíbená u mladých lidí, věnuje se mladé generaci a už ty poslední roky. Takhle bych mohla pokračovat dál. Další hlavní řečnici je Rachel Bícová, ta je z křesťanského společenství, je to paní, která pracuje i jako psychoterapeutka, kromě toho, že i káže. Takže ten její pohled na to téma, které máme, bude zase třeba trošičku jiný než nějakého pana faráře. Zase to může ale oslovit lidi napříč těmi denominacemi. Z církve bratrské je tam Tomáš Kadlec, a zakladatel jednoho olomouckého sboru církve bratrské, pracuje s vysokoškolákama, taky není problém s porozuměním s různými denominacemi a tím pátým je Daniel Skokan ze společenství na lodi z ICF Praha, taky pracující s mladým společenstvím. Takže to je ten klíč. My hledáme lidi, kteří dokážou napříč církvemi oslovit. Dokážou přinést evangelium a mají porozumění, protože jsme tam společně. Takže nehledáme to, co máme rozdílné, to, co by mohlo být tím konfliktem, ale jdeme po těch základech, které v Bibli máme.

0: 22. srpna navštívit Vsetín a festival United. Jenom zmíním, jak jsme se bavili na začátku po písničce, tak můžete využít toho, že přijedete jako dobrovolníci, takže pokud máte prázdniny, prodlužte si festival už od úterý a vy ostatní od čtvrtka, tak můžete přijet a navštívit program, který jsme si teď představili. Já moc děkuji ředitelce festivalu Daniele Hurtové.
1: Já děkuji za pozvání a budu se na všechny moc těšit 20. srpna ve Vsetíně.
0: Já moc děkuji za rozhovor a doufám, že tam potkáte plno našich posluchačů. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

požíračka srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit.

až je zas jednou potkám v parku, jak ptákům káže přiletět. Zeptám se, co říká všemu zmatku, který vládne týhle planetě. Třeba mi řekne, že se pletu.

0: potřebujete vypnout, zapněte Rádio Proglas.
1: Cítím se lehký, protože ty taky. Vítr nás odvane, jsme jedním bodem, už se nic nestane.

0: V následujícím úryvku z knihy Prameny světla jmenuje Tomáš kardinál Špidlík nepřímé účinky, které má na lidskou duši přijetí svátosti Eucharistie. Očištění od hříchu. Tridentský sněm odmítl tvrzení, že by hlavním a jediným užitkem Eucharistie bylo odpuštění hříchu. Nelze proto upouštět od svátosti pokání. Přesto však mešní modlitby častěji prosí o to, aby nás toto přijetí tvého těla a krve očistilo od viny. Aby nedošlo k nedorozumění, dodal s ním, že přijímání nás zbavuje hříchů lehkých a uchraňuje od těžkých. Děje se to aspoň nepřímo, podle názoru mnoha teologů. Pěkně to vyjádřil svatý Bonaventura obrazným způsobem, když napsal: Eucharistie působí, že láska je více žhavá a ta pomáhá strávit res hříchu. Tridentský katechismus tvrdí, nikdo ať nepochybuje o tom, že Eucharistie promíjí a odpouští lehké hříchy, kterým se obecně říká všední. Časný trest. Všechny dobré skutky mají zvláštní cenu. Zadosti učinit za tresty, které jsme si zasloužili. Tím větší je tato hodnota, čím větší je láska, která nás vede. Eucharistie rozmnožuje lásku, působí, že všechny naše modlitby a skutky mají větší sílu. Dalším účinkem přijetí Eucharistie je ochrana před těžkým hříchem. Podle svatého Tomáše Akvinského je potřeba rozumět především duchovně příslubu Evangelia, že nezemře, kdo bude jíst eucharistický chléb. Nezemře smrtí duchovní. Římský katechismus praví, tato svatá tajemství, to jest přijímání těla Kristova, mají sílu, aby nás ochránila od těžkých chyb, aby nám poskytla ochranu proti útoku pokušení. Jsou nebeskou zárukou, že se naše duše nesnadno poskvrní a zkazí smrtelnou vášní. Ochrana před lehkým hříchem. Lehkých provinění se dopouštíme ze slabosti, z vlažnosti. Eucharistie je chlebem, jenž sílí srdce člověka, zapaluje lásku, přemáhá tedy vlažnost. Bezpečnost před zlým duchem. Svatý Jan Zlatoústý píše, Boží krev zahání ďábly, přivolává dobré anděly. Když v nás vidí krev páně, ďáblové prchají, andělé přibíhají. Když odcházíme od stolu páně, je to, jako by z nás šlehaly plameny, které obracejí ďábly na útěk. Jistěji vzdoruje pokušení silnější láska k Bohu. Oslabení zlých nákloností. Pro velkou lásku ustupují do pozadí malé záliby. Láska k Bohu utlumuje lásku k světu, k tělu. Duše cítí méně jejich přitažlivost. Pokrm duše. Pokrmem se nahrazují ztráty, obnovují síly k životu. Eucharistie, podle slov svatého Františka Salaského, hojí duševní ztráty, dává sílu k činům, k zachovávání přikázání, rad a dobrých vnuknutí. Zdroj horlivosti. Proto je potřebné svaté přijímání zvláště v dobách životních zkoušek, například v pronásledování, silných pokušeních, v nebezpečí, že bychom mohli ztratit víru nebo ctnost. Útěcha a radost. V tridentském katechismu čteme tato slova. Přirozená jídla slouží nejen k tomu, aby zachovávala tělo, ale dávají mu i vzrůst. Pro chuť pak jsou zdrojem nového potěšení a nových sladkostí. podobně i svatý eucharistický pokrm duši udržuje a nadto ještě jí dává prožívat stále větší a větší radost v božích věcech. Proto ho právem přirovnáváme k maně, ve které byla všecka potěšení a všecky chuti. Síla modlitby. Modlitba se koná skrze Krista, našeho Pána, proto ji Otec vyslyší. Eucharistie nás s Kristem spojuje. Proto máme využít okamžik po svatém přijímání co nejvíce k modlitbě.
1: Krátce před půlnocí se pomodlíme Simeonovo kantikum. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Aleluja. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k oslavě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků.
2: Amen. Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Aleluja. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Partnerem pořadu je Dallmayr Česká republika, dodavatel kávy a kávovarů.
1: Dobré pozdní ráno, milí posluchači, pokud nás posloucháte v premiérovém vysílání a naživo v cyklu pořadu Na stole je téma. Dneska je na stole téma rozhovor s Jožkou Bazalou, senátorem. Vítej, Jožko.
2: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
1: A tak jak bývá zvykem, tak nejprve si tě představíme jako člověka z regionu, kde se hodně tancuje, hodně pěstuje folklor. A také nebudeme moci zapomenout na tvoje dlouholeté působení právě místní. Takže pojďme na to. Jaký ty máš vztah ve folkloru?
2: Tak určitě kladný, protože jsem v tom vyrůstal od malička, ale když už vzpomínal jsi ten region, tak já bych chtěl říct, také se tam i pracuje. Ale že tam jenom netancujeme a nespíváme, ale představte si to, kromě toho modlení se tam také i pracuje, to znamená, je to region, který je bohatý na zemědělství samozřejmě a taky na strojní výrobu, protože jsou tam letecké fabriky jako bývalý Mesid a také bývalý Letkunovice.
1: Ano, a to je tam teďka myslím vzkvétá, že už je to lepší, protože tam byly to obytiště Rusko, dneska už se to podařilo, myslím, přesměrovat ten aircraft Industries, nebo jak se to jmenuje.
2: Ano, je to ano. Tak. Bylo tam teď z hodou okolností den otevřených dveří, slavili 90 let svého trvání, takže byla možnost se tam potkat s bývalýma zaměstnancama, spolu zaměstnancama, s kterýma tam člověk nějakým způsobem pracoval, protože já jsem v tom leteckém průmyslu pracoval asi 22 let. Což je, není malé období a samozřejmě mnozí jsme zestárli, tak jsme se tak poznávali, jestli jsi to ty, nejsi to ty.
1: A, jako ta letadla v tom muzeu.
2: Jako ta letadla v tom muzeu, ale v každém případě to bylo příjemné a na druhé straně člověk má radost z toho, že ta fabrika nějakým způsobem funguje, dostává zakázky postupně, spíš v současné době a to je všude, mají nedostatek zaměstnanců a odborníků, protože jednak je ta práce přesná, ale také to nýtování je těžká práce, jako to prostě není nic jednoduchého a není mnoho lidí, kteří by se do toho za každou cenu hrnuli, takže to je potřeba nějakým způsobem zdůraznit, ale v každém případě je to dneska moderně vybavená továrna, která myslím si, že má prostor a bude záležet, jestli se jí podaří samozřejmě splnit všechny ty závazky, které v současné době má.
1: Možná pro vzdálenější posluchače zmíníme takovou přece jenom zvláštnost, jo? Protože to je jakýsi život souměstí, takže Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice, to je poměrně hodně obyvatel, ale jsou tam vlastně samostatné správy těchto míst. Jak se spolupracuje takhle municipalitám?
2: Ano, je to tak. Tak porevolučně, nebo před revolucí, v 90. roce, to bylo jedno velké Uherské Hradiště, které se skládalo z několika těch místních částí, ať už je to Mařetice, ať už jsou to Jarošov, Míkovice, Derfla a podobně. A vlastně, jak v tu chvíli přišla svoboda, tak se jaksi rozhodli lidé, jak v Kunovicích, tak ve Starém Městě vyhlásit referenda. Ty referenda proběhly, takže se má to město osamostatnit a vznikly tam dvě samosprávy, nejdříve Uherské Hradiště a potom obce Kunovice a Staré Město, které později potom i Kunovice byly povýšeny na město, ve Staré Město konkrétně v roce 97, za okolností, kdy přišly povodně do Uherského Hradiště nebo vůbec na Moravu jako takovou, takže vlastně potom byly povýšeny na města. A já, protože jsem bývalý představitelem Starého Města, tak můžu říct, že ta spolupráce nakonec byla velmi fajn, tak jak na druhé straně jsme byli strašení, že nepoteče voda, že nebude jezdit po ulička a podobně. To všechno z toho se nic nestalo a dneska si troufnu říct, že obě dvě ty samostatné obce nebo města, Kunovice i Staré Město, rostou do krásy. Je to poznat, že vlastně v tu chvíli ti lidé můžou rozhodovat sami o sebe, o své samosprávě, volí si své představitele. tak si myslím, že tam je pokrok obrovský, ale samozřejmě férové říct je také v Uherském Hradišti, jako jo, ať jsme féroví. Uh-huh. A ta spolupráce mezi jednotlivýma starostama, po případě starostkama, i to v Kunovicích byla paní starostkama Ivana Majíčková, tak ta spolupráce byla vždycky dobrá, vždycky na vysoké úrovni. A co bylo potřeba, tak jsme vždycky dokázali tahnout za jeden provaz, a to třeba i v rámci třeba Zlínského kraje nebo potom té státní správy.
1: No a to bylo zajímavé, že teda některé ty části svůj vlastní kostel vždycky měli, a jeden, který vysloveně chyběl, tak byl právě ve Starém Městě. A ještě než se k tomu dostaneme, tak řeknu, ty jsi byl tedy místostarostou od kdy do kdy.
2: Jestli můžu takhle, tak já jsem se vyučil letu v Kunovicích jako nástrojař, pak jsem šel na vojnu, po vojně jsem si udělal střední průmyslovou školu a pracoval jsem v letu v technologii přípravků, to znamená zrovna v období, kdy se v letu vyvíjela takzvaná 610, protože ta 410 je pro 19 cestujících a ta 610, která vlastně to byla velká, měla to být velká naděje, jak si k budoucnosti letu Kunovice, tak byla pro 40 cestujících. A první vzlet měla v prosinci v roce 1988, to znamená rok před revolucí, a především byla teda určena pro sovětský trh a trh Varšavské smlouvy. Bohužel potom, bohužel přišla revoluce a najednou se rozpadl ten východní trh jako takový, což znamenalo, že je potřeba certifikovat to letadlo i pro západní normy jako takové, a to se úplně nepodařilo, takže ta 610 jaksi vlastně zůstal na vývoji, udělalo se pár kusů, některé, většina z nich teda skončila, takže jsou někde v muzeích, popřípadě jsou rozřezány, a v tom Starém Městě v Kovostýlu, jak přijíždíte, tak tam vlastně stojí na podstavci 610 vlastně to první letadlo, které vzletlo, které jaksi mělo být velkou nadějí. A já když jsem nastupoval v uvozovkách z té dělnické profese do technologie, tak vlastně probíhala vývoj toho, té 610 jako takové. Takže to je k tomu. Jaká byla ta další otázka?
1: No, vlastně na tu účast.
2: Rozumím. No a takže já jsem 20 let pracoval v letu, a potom v roce 1998, když se blížily komunální volby, tak jsem byl osloven, protože jsem vedl ještě i folklorní soubor Dolina ve Starém Městě, tak jsem byl osloven, jestli bych nešel na kandidátku v té době Lidovců, KDU-ČSL. No a dostal jsem se do zastupitelstva v roce 1998. V roce 2000, když František Slavík za čtyřkoalicí kandidoval na hejtmana, tak jsem byl osloven, jestli bych, když by se tam dostal jako na toho hejtmana, tak jestli bych nešel na starostu, protože se to takto předpokládalo. No a tam v tom roce 2000 jsem nebyl úspěšný, ale tak jsme dokončili ten náš mandát 98-2002, a 2002 jsem potom byl lídrem za KDU-ČSL nebo za Lidovce ve Starém Městě. Vyhráli jsme volby a podařilo se mi jaksi získat místo starosty, a sloužil jsem jako 2002-2006 co by starosta. A 2006 jsme opět vyhráli volby a tam už jsme si to, dejme tomu, nenechali vzít, a stal jsem se starostou. A sloužil jsem vlastně jako starosta až do roku 2020, kdy jsem kandidoval na senátora, a vlastně od té doby jsem senátorem a starostování jsem se vzdal. Byl jsem ještě 2 roky potom místostarostou a teď v současné době, kromě zastupitelstva Zlínského kraje, tak jsem ještě i radní na městě nebo ve Starém Městě. Člen rady města.
1: Jak pomáhají tady tyhle ty zkušenosti nabrané v municipalitě, teda v tom nižším stupni, právě pro práci senátora? Čili celoplošné.
2: Rozumím. Je to velmi významné. Na druhé straně jsou to 2 rozdílné světy.
1: Aha.
2: Protože ta obec nebo město má k dispozici nějaký rozpočet, má svůj nějaký majetek a má taky své nějaké povinnosti, to znamená, když to řeknu, péče o mateřské školy, základní školy, péče o komunikace, o svoz odpadů, odpadové hospodářství, a zkrátka, jestli máte k tomu nějaký rozpočet, je to potom samozřejmě na kulturní akce, na sportovní záležitosti a tak dále, když potom jdete v uvozovkách do té Prahy, tak tam k dispozici jako senátoři žádný rozpočet nemáte, ale děláte tu legislativu. To znamená, děláte to, jakým způsobem třeba výběrová řízení se mají dělat, jakým způsobem se má zacházet s majetkem. To znamená, že se pokud chce město, dávám příklad, prodat nějaký majetek, kusek zahrádky nebo nějaký pozemek, tak ho musí zveřejnit, dostat ještě dopředu zveřejní, tak, aby se to všichni dozvěděli a podobně. A to je to, co vlastně není úplně vidět. A vlastně, aby to bylo právoplatné, přehnaně řečeno ten prodej toho majetku, tak aby ta obec dělala to, co udělá, to, a samospráva to, co dělat má. A obrácení máme dohlížet zase na to, aby, a tvoříme vlastně ty procesy, které takto mají být, to jsem řekl jenom jeden z příkladů. Takže to, v tomto směru je to velký rozdíl a nemáte k tomu ani moc finančních prostředků, myslím v rámci toho, abyste o sobě dal takto vědět, to je jedna věc. A druhá věc, to jestli jsme to vlastně udělali dobře, se dozvídáte až po čase.
1: Jo,
2: to znamená, a proto lidé třeba jsou nikdy nespokojení, že jsme na někoho zapomněli, ne, co jsme opomněli, nebo obráceně, že to nedává systém. Přestože to prochází různým připomínkovým řízením, tak tohle je právě věc, která, to je ten velký rozdíl, ta samospráva, ať už je to na obcích, na městech, popřípadě na velkých městech, nebo i na krajích, jako v rámci kraje, tak tam jsou přesně jasně dané pravidla, když to my jsme ti, kteří připravují ty procesy jako takové a schvalujeme ty procesy, popřípadě děláme změny zákona.
1: No, pojďme teda teď ještě právě do Starého Města, do té zkušenosti právě toho starosty. A já se zeptám na spolupráci s církví, protože myslím, že každý v této zemi ví, že na velmi pamětihodném místě, cyrilometodějském, promodleném, vlastně vyrostl až jako k nevíře, jo? Protože ten rozměr, ta velikost a to všechno, ten záměr je velikánský. Tak vyrostl chrám Ducha Svatého z pera pana architekta Ivo Grobevšeka ze Slovinska a tam asi nějaká ta spolupráce byla docela viditelná.
2: Ano, byla, přemýšlím, odkud začít, tak asi to Staré Město, když se řekne Staré Město, tak je to z největší pravděpodobností podle archeologů původní centrum Velké Moravy a samozřejmě kolem dokola, ať už to je Metodějova výše na Uherském Hradišti a částečně celé to Staré Město, které je v tom prostoru jako takovém, tak podle archeologických nálezů se zdá, že by to mohlo být centrum Moravy a z toho také potom vycházela ta architektura jako taková s tím, že ten kostel se chtěl ve Starém Městě stavit do hrozně dlouhá léta. Jako jo, a buď na to nebyly finanční prostředky, nebo se musela napřed farnost vydělit z farnosti Uherské Hradiště. Až to všechno proběhlo, tak potom přišel trošku jiný režim, který tomu nepřál a vlastně vznikl tam spolek svatého Michaela, který měl za úkol výstavbu toho kostela jako takového a vlastně až porevolučně se našla síla, vůle, která nejdříve se hledalo v tom Starém Městě, kde postavit ten kostel, najít ten prostor a nakonec se tam našel prostor v rámci památníku Velké Moravy, jeho blízkého prostoru a vlastně tam se potom rozhodlo město a farnost, že se ten kostel vystaví s tím, že jsou to dva kostely, jeden to je původní z té do Velké Moravy a ten nový kostel svatého Ducha, když jsme k tomu měli výstavu, takzvaný Dialog věků, který měl jaksi připomínat pořád tu velkomoravskou historii a k tomu Ivo Goropevšekovi je potřeba říci, že tenkrát byl doporučen jako člověk, který má postavený nebo postavil, byl autorem toho kostela v Mariboru, velmi podobného, který je i ve Starém Městě. My jsme se tam měli několikrát podívat na to, zda je velký, malý a tak dále, tak dále. A vlastně Ivo Goropevšek byl také žákem Plečníka, který v Praze upravoval chrám svatého Víta, celý ten prostor jako takový. Takže jak si tam ta odbornost tam jednoznačně byla. A myslím si, že ten kostel je skutečně objemný, když to řeknu takhle z toho. Na druhé straně, když jste potom uvnitř, tak to tak zdaleka nepůsobí. A jestli můžu, tak je to vlastně kruhovitého rázu. ano. Což znamená jaksi nekonečno, když bych to takhle řekl, posazen na 12 sloupcích, sloupech jako 12 apoštolech spojeným Ducha Svatého a přesto dané jako žaroucho, to znamená lehká střecha. Takže to je prostě symbol toho kostela jako takového. A vlastně jsou tam potom dvě věže symbolizující Cyrila Metoděje. To je celá vlastně taková, jak kdyby symbolika, jestli můžu, ale vy jste se mě ptali na tu spolupráci, jakým způsobem to mohlo
1: být. Já jsem tě totiž například viděl každý rok na tom velehradském koncertě, který Hradiště a Nuro Pavlice a vždycky si tam zval nějaké milé hosty. Jo. Takže vlastně i ten výtěžek z toho, jo, že to byl vlastně ten do detailu, my vám přispějeme takhle, ale ještě přispějeme a podpoříme ten koncert, který byl každoročně.
2: To byl velkomoravský koncert ve Starém městě. Jako, a pořád stále je, on pořád pokračuje. Ano. Já jsem tenkrát, co by starosta oslovil Jiřího, ale kdy už to trošičku vypadalo, že by to mohl být kostel. Myslím si, že to bylo někde v roce 2011. Zaprosím, neberte mě za slova, myslím, že to nějak bylo. Kdy vlastně na staveništi, kde jsme posekali kopřivy a postavili jak pódium, tak postavili lavice a vlastně proběhl první velkomoravský koncert, která tam hrála Spiritual Quintet a vlastně výtěžek z toho byl věnován tomu kostelu. Je potřeba říci, že po Starém městě probíhaly pravidelně sbírky, kdy lidé chodili dům od domu a přiznají řečeno žádali na kostel a nebylo to ani pro ně jednoduché, mnohým se to prostě nelíbilo. To byla první věc, to znamená vůbec umožnění té sbírky, aby to město povolilo, musel to povolovat dokonce i Zlínský kraj. První věc. Druhá věc, naspořené prostředky, které byly, tak byly skoro a v dobrém slova smyslu utopeno v těch pilotech, které tam ten kostel je postavený na pilotech, na tom jsou tyhle ty sloupy, včetně věží kostela svatého Ducha. Je potřeba říct, že je to železobetonová konstrukce, takže nějaké brigády tam také nebyly možné, takže to museli pokud možno dělat i odborné firmy, které na to prostě měly prostor, no a pak šlo o to, aby to město nějakým způsobem přispělo a to tenkrát hodně záleželo na otci Miroslavu a stále to na něm záleží, protože ty finanční prostředky byly nemalé, no a teď šlo o to, jakým způsobem k tomu přispěje město a víme sami dobře, že zastupitelé řeknou, sami máme málo. takže takhle, přesto se to podařilo. Podařilo se udělat jakási dohody, že jsme tam byli schopni přispět každý rok 2 miliony korun. Ten kostel se začal stavět.
1: To není málo teda.
2: Na to městečko, které má 6,5 tisíce, nebo v té době skoro 6800 obyvatel, dobře to říkám, tak vlastně najít v tom rozhodu,

0: postupně přijížděli na ten velkomoravský koncert, kdy na tom prvním byl dokonce i Petr Pithart, jako bývalý předseda Senátu, už tenkrát ne, ale jako bývalý předseda, tak to přijel podpořit a přijeli to podpořit i jiní, dejme tomu představitelé, poslanci, senátoři, nějakým způsobem se to dařilo propagovat. Hradičan sám je jaksi významné těleso, které je v čele s Jiřím Pavlicou, které jak si k tomu pomáhalo, taky svojí přítomností, svojí propagací. A Jiří to ještě vždycky uváděl, že to nestavíme jenom pro sebe, že to stavíme pro tu budoucí generaci. A vlastně v roce 2014 ten kostel byl jaksi otevřen, byl posvěcen, ne požehnán, ale posvěcen s tím, že vlastně my jsme potom měli ještě to štěstí, protože město vždycky říkalo, my uděláme to okolí. No, ale najednou farnost přišla s tím, že už to skoro bude a teď jakým způsobem to okolí, tak jsme potom hledali samozřejmě finanční prostředky, evropské finanční prostředky a dneska je z toho krásný komplex, podle mého názoru. Je tam bývalý jezuitský sklep, je jeden z mála křížových sklepů na Moravě, někde z roku 1620.
1: Mohu říct, že to je asi jediný chrám v republice, kde je výtah, který může tedy zmáčknete správné tlačítko, svět přímo z kostela do sklepa jezuitského.
0: Ještě tam výtah není, jenom je to naplánované, takže stále je tam 200 schodů nahoru, já jsem to počítal, jedna věž je teda udělaná jako výhlídka, to zase bylo trošičku na můj popud, kdy jsme jezdili v uvozovkách po Itálii a podobně a uvědomili jsme si, že spousta těch věží kostela je dána k dispozici. Ten původní projekt s tím nepočítal, že by to mohla být výhlídková terasa jako taková, tak Ivo Goropešek tam udělal změnu a vlastně ty vyhlídkové věže se, na ta jedna z věží se stala teda jakože vyhlídková, jde se přímo z jezuitského sklepa. My tam máme, jako město tam má informační centrum a vlastně je možnost jak do toho jezuitského sklepa, tak do těch věží, do té jedné z věží se jít podívat po schodech nahoru, podívat se do toho okolí. No nám se potom podařilo udělat to náměstíčko, ono je tam, dokonce jsou tam dvě náměstí, takzvané horní náměstí a spodní náměstí. To horní náměstí je vlastně vstup do památníku Velké Moravy a cyrilometodického centra, dneska nově postaveného do kostela svatého Ducha. Když po tom sedíte dole, tak je tam vlastně dneska udělané náměstí, na kterém se do budoucna plánuje pevné pódium, které bude sloužit ke koncertům a hlavně celou dobu jsme povídali o tom, že chceme mít centrální náměstí v Starém Městě. Mm-hmm. Protože to nikdy nebylo. Vždycky to byla jenom průjezdná obec nebo průjezdná dědina, nazvěte si to, jak chcete. A vlastně tím, že se ten kostel, dejme tomu, otevřel veřejnosti, město najednou mohlo dobudovat i to ostatní zázemí jako takové. A dneska se tam ohřádají koncerty, velikonoční jarmarky, vánoční jarmarky a tak dále. Mikuláši, samozřejmě na Slovácku hody, to je potřeba jaksi zdůraznit, krátké jasně, je to dneska otevřené jakýsi způsobem centrum, ještě samozřejmě není dobudováno, protože teď čekáme na ty okolní obyvatele, kteří tam prostě postaví možná nějaké hotely, nějaké zázemí, bytové zázemí a tak dále.
1: Ale vidím, že ten plán je jen o málo menší než barcelonská Sagrada Familia. Takže to zatím určitě, času dost.
0: Děkuji. Kostel byl teďka v minulém roce byl vysvěcen, takže už je to skutečně se vším všudy. Tu architekturu nebo tu výzdobu tam dělali Oliva
1: a pan Ivo Novák.
0: Ivo Novák, přesně tak.
1: Ano.
0: Otmar Oliva, nebo se Otmar Oliva.
1: No tak my jsme vlastně Maribor poznali právě skrze Otmara Olivu, který zase tam dělal tu výzdobu těch základních věcí. Ano.
0: Já chci říct jenom jednu věc. Investorem celé té záležitosti byla farnost. Uh-huh. A strašně moc tam taky záleželo. Nejenom, když to řeknu, na představitelích města, ale samozřejmě na tom hlavním správci farnosti, to byl Miroslav Suchomel, který v uvozovkách to dával všechno nějakým způsobem dohromady, modlil se za to a hlavně se snažil tak, aby jsme pokud možno dokázali vycházet se všema těma lidma ve Starém Městě jako obyvatelama. To bylo strašně moc důležité. Není jenom o tom, že to vystavíte a postavíte, ale tak, aby to přijmuli i ti občané, protože těch jaksi

0: to hánění tam bylo celkem hodně, aha, ale zvládli jsme to. Myslím si, že jsme to zvládli. Dneska už to lidé prostě aspoň z mého pohledu berou jako jakousi automatickou věc, že to tak to má být. Město tam pořádá spoustu akcí a nějakým způsobem i ten památník Velké Moravě navštěvován. To znamená, dneska přehnaně řečeno návštěva Velehradu jako takového, kdo jde na to duchovno, tak potom přechází do toho Staroměsta, nebo obráceně do Staroměsta, jde do kostela svatého Ducha, na památník Velké Moravy a potom na Velehrad.
1: Tady tu kapitolu možná uzavřeme mým konstatováním, že otec Mirek, můj kolega, to dělal systémem Lotrandu a Zobejda, ubrečela jsem ho. Takže on opravdu svou povahou a svojí odvahou vlastně ty lidi přesvědčoval takovým osobním nasazením. Takže moc krát děkuji za tohleto svědectví. A jenom na závěr se zeptám, kolik ještě zbývá třeba na úvěru?
0: Nemám přesnou informaci. My jsme nejdříve šli, že to bylo financováno Komerční bankou a farno zručila. A vím, že pak se to nějak přeúvěrovalo, že teďka farnost ručí arcibiskupství Olomouckém. Na to říkám dobře, protože nejsem už teďka v detailu, ale ještě tam bude asi nějakých 6 milionů korun. Jasně. Zhruba jako, jo.
1: Takže by někdo
0: ale
1: mohl
0: zdaleka, chtěl přiskat, zdaleka není to ještě dostavěno. Jasně. Ještě se mají dávat zvonice, teď je tam dělaný Velkomoravský kříž, teď se tam dokonce v kopuli dělá, by byla, protože tam teplo, protože to skleněný kostel, tak je to v těchto horkách, je to jak kdyby ve skleníku, tak jak je kopule, tak bude otvíravá, tak aby ten vzduch nějakým způsobem cirkuloval a podobně. Ale v každém případě jako je tam radost si sednout. To myslíme s tím, protože on je jaksi kruhový, tím pádem na sebe vzájemně trošku jako vidíme. Je to trasovité, to znamená, je to po jednotlivých schodech jako dáno, takže si myslím si, že ten zážitek, kdo jaksi je věřící a potřebuje tu víru jako takovou, potřebuje to slovo Boží, tak si myslím si, že tam ten prožitek je skutečně silný, kor ještě v podání otce Miroslava. Mm-hmm.
1: Tak my teď obrátíme list, poprosíme o předělovou píseň, která nás navodí už na další strunu svých dovedností a vztahů, a to je folklor.

0: Hovoříme se senátorem Josefem Bazalou, hovoříme v cyklu pořadu Na stole je téma. My jsme, Joško, dobře probrali možná takové ty místní věci, které jsou ale ohromně zajímavé, já myslím, pro všechny, nejenom pro lidi bydlící teda v tom trojměstí, dneska bychom řekli.
1: Souměstí.
0: Já jsem mimochodem byl právě při těch hrůzách, těch prvních povodní, takže umím si představit tenkrát, jak to bylo, protože to bylo setkání mládeže a my jsme vlastně jeli mnoha těm účastníkům říct, že se nemají kam vrátit, protože ještě voda z jejich domů neopadla a v lepším případě ty domy ještě stojí.
1: To je jedno velké samostatné téma, nechtěli do toho zabrousit,
0: ale teďka půjdeme právě k folkloru. Ty jsi od malička, protože jsi v tomhletom kraji, kde se dobře pěstuje tradice. A takže jsi byl sám aktivní. Mluv.
1: No tak nějak mě to bylo dáno a skutečností je, že rodiče chodili do Orla, tatínek do Sokolu v Babicích, maminka do Orla v Uštěnovicích. A jednak tam sportovali a druhá věc je, že tatínek byl celkem solidní tanečník, jako takového lidového tance.
0: Takže synek měl vzor.
1: A ty moje jakési začátky a prvky byly tak, že ve Starém městě je tradice vyhrávání Josefom. Aha. Chodí dechovka. Aha. A v den, kdy Josefové 19. března mají svátek, tak obchází jednotlivé Josefy, kteří v tom té obci nebo městě bydlí a chodí vyhrávat. A je potřeba si uvědomit, já jsem se narodil v roce 1960 a v tom někde v roce 65, 66 těch Josefů bylo po té obci hrozné množství, protože každý druhý byl Josef nebo Jan. Takže chodila ta dechovka i k nám, teda zavítali s tím, protože soused z jedné strany byl Josef a naproti byl Josef, tak říkali, tak půjdeme i vedle, protože navíc tatínek byl řezník, tak ho všichni znali. Tak se zastavili u nás a vlastně tam já jsem poprvé začal cifrovat, jako při té návštěvě. Jako.
0: Aha.
1: No a potom, když přišel věk do šesté třídy, tak jsme začali chodit do Dolinečky, do deváté třídy, tak jsem tancoval v dětském souboru Dolinečka ve Starém městě. No a když potom přišly ty roky studentské, tak jsem byl pozván do Velkého souboru Dolina v roce 1975. Začal chodit do Doliny jako takové soubor, který tam v současné době oslavuje 70. výročí od svého založení. 70. výročí od svého založení, to znamená v roce 1956 vlastně. Jeden z prvních tanců, které byl, tak byl samozřejmě slovácký verbuňk. Pak jsem šel na vojnu. A měl jsem velké štěstí, protože jsem hledal, kde bych mohl někde i na té vojně tancovat. Já jsem se dostal do Liptovského Mikuláše, tam byla vysoká vojenská škola protivzdušné obrany a spojaři tam sídlili podobně a z hodou okolností tam studenti měli založený nebo zakládali folklorní soubor. Nazvali ho Vách, protože Liptovským Mikulášem teče řeka Vách a ten soubor tam funguje do představte si to dnes. Protože tam vždycky i na tom Slovensku a v Liptovském Mikuláši byl velice dobrý dětský soubor Dumbier. Takže potom po našem odchodu tam začali chodit i ti místní, když to řeknu tanečníci a podobně, takže ten soubor dodneska nějakým způsobem je aktivní, jezdí po různých festivalech, byli dokonce ve Strážnici. No a vlastně při tom založení, tak já jsem se tam dostal na vojnu. No a když jsem se vrátil, v roce 81 z vojny, tak jsem byl jako tanečníkem toho souboru Dolina a v roce 1986 na Strážnickém festivalu vyhlásili obnovenou soutěž ve slováckém verbuňku. Tak jsme se přihlásili, byli tam chlapci z Hradištěnu, z Kunovianu a z celého okolí, z celého Slovácka, vlastně tak, jak tu soutěž známe dodnes, ale protože když to řeknu, etnografové a muzikologové přesně nevěděli, jak se ten verbuňk vyvíjí, v jakém bude stavu. Takže vlastně i ten první ročník byl takové zkušební kola, teď to myslím v dobrém slova smyslu, že se vlastně hledalo, jak ten verbuňk je zachován, jak se udržel v těch jednotlivých folklorních souborech a podobně. No já jsem měl to štěstí, že jsem skončil na druhém místě.
0: Mm-hmm.
1: Pak přišel další rok, 80. 7, zase na druhém místě, 88, na druhém místě, 89, taky na druhém místě. Vždycky mě porazili kluci z Podluží, konkrétně Ruda Tuček, který to třikrát vyhrál.
2: To si teda dovolil hodně,
1: ale já jsem se potom říkal, tak když už nemám na to první místo, tak jsem ten další ročník v roce 90 nešel do soutěže. A porosli se tady, co se děje? Co se děje?
2: Kde je?
1: No a tak jsem řekl, neříkal jsem nic. Zavolali mě, abych dělal asistenta poroty, takže někdy v roce 92 jsem se stal asistentem poroty a potom, nevím, po dvou letech nebo po třech letech jsem se stal jako členem poroty, strážnicí. A byl přitom založen také sbor lektorů a znalců slováckého verbuňku. A Karel Pavliští, který byl jedním z těch obnovitelů a hlavním tahonem Jan Krist a Jan Miroslav Krist a Karel Pavlištík, tak si potom přál, abych se stál předsedou toho sboru lektorů. Takže ještě mám tu funkci, že jsem předsedou sboru lektorů a znalců slováckého verbuňku, který pracuje při Národním ústavu lidové kultury ve Strážnici. A vlastně všichni ti chlapci, kteří tancují ten slovácký verbuň, tak mají někde ten úkol, aby také rozvíjeli ten verbuň, chodili učit a podobně. Takže a my se tam vždycky scházíme jednou, dvakrát do roka, jednak porota samotná, která je ve Strážnici určená. A obráceně znalci si děláme své poznatky, jako jo, to znamená, kam se ten verbuň vyvíjí, jestli jsou zachovávány všechny ty regionální styly, které je potřeba, a tak dále, tak dále. A ještě teda jedna věc, a už dám zase prostor na nějaké otázky, postupně vlastně vznikly také regionální kola. A vlastně my, kteří jsme z těch regionů, tak jsme se stali garantama těch regionálních kol, to znamená na Podluží, ve Strážnici, v Lipově, nebo na Horňácku, na Uherskobrodsku, na Kyjovsku, na Hanáckém Slovácku, na Brněnsku. A vlastně napřed se odehrávají ty regionální kola a kluci z nich postupují potom do Strážnice s tím, že ten vítěz toho regionální kola postupuje přímo do finále a dalších pět chlapců postupuje do předkola, protože dopoledne bývá předkolo a odpoledne bývá ve Strážnici finále. Které je jakýsi vyvrcholením té soutěže jako takového a vlastně vyvrcholení toho snažení. Ale já bych možná ještě jednu věc řekl. Ten verbuň a národopiscům a etnografům a vůbec lidí, kteří jsou, jim nejde ani tak o tu soutěž. Jim jde o to, aby pokud možno v souborech se cifrovalo, aby se ten verbuň udržoval jako živé tradici. To znamená, aby se tancoval především na hodech, popřípadně na fašancích, na různých dožínkách nebo jakýchkoliv národopisných slavnostech. A byla to pokud možno živá kultura. To znamená, nemusí všichni vítězit, ale aby pokud možno chlapce, které to zajímá, chodí do folklorních souborů nebo dělají jenom hodové chasy. Dobré slova smyslu, jenom hodové chasy. Nesmírně důležité, aby se ten verbuň udržoval.
2: Mm-hmm. Takže tady jsi teda zasadil hlubší brázdu, než bych si myslel, takže pro mě je to objevné. Takže vy jste byli vlastně docela podstatným prvkem pro ten děj, který potom nastal, a to je úspěšný zápis do nehmotného dědictví při UNESCO.
1: A pokud se dobře pamatuje, tak to bylo v roce 2005 a zase Jan Miroslav Krist, Karel Pavlištík ještě a pracovníci Národní ústavu lidové kultury, myslím si, že Honza Blahušek, byli ti, kteří připravovali v vozovkách materiály k tomu, aby ten verbuň byl zapsán a to se podařilo.
2: A tam se muselo právě hodně dokazovat, že to je živé.
1: A to
2: jste vlastně živili.
1: A vlastně tam šlo tam vlastně 6 nebo 7 kazes z těch jednotlivých regionů. Nejenom soutěže jako takové, ale že se ten verbuň v těch jednotlivých regionech zachovává právě u těch jaksi národopisných slavností nebo folklorních tradic, jak jsem už jmenoval, jak svobody a podobně. Jestli můžu jenom ještě k té Strážnici a obnovené soutěži. Já jsem záměrně řekl obnovené soutěži, protože ta soutěž probíhala i v 50. letech minulého století. Ale protože chlapci slováčtí byli jak páví a nechtěli uznat, že někdo je druhý nebo třetí, tak tam docházelo i někdy těžkým výměnám, tak Strážnický festival to radši zrušil, tu soutěž. A proto se mluví v tom roce 86 o obnovené soutěži. A měli z toho taký strach, jaký budeme my, kteří tam půjdeme do té soutěže. tak to udělali tak, že tam dali pokud možno opravdu lidi fundované, kteří mají jednak tituly, vzdělání, něco mají za sebou, profesionální tanečníci třeba Československého státního souboru písně a tanců v té době a tak dále, tak dále. Zkrátka jasně tak, aby když poroci řeknou, toto je první, toto je druhý, toto je třetí, tak aby jsme se náhodou mezi sebou nebyli.
2: No, já nemohu se nezeptat, bude to teď zabroušení do takové aktuální situace, tak ty jsi seděl vlastně jako předseda poroty právě při té soutěži, když navštívil letošní festival právě pan ministr zahraničních věcí.
1: No já přemýšlím, jestli mu chci dělat reklamu.
2: Aha, takhle, dobře, rozumím.
1: Myslím si, že to bylo na Facebookích popsáno, na různých tiskových zprávách, já jsem se k tomu několikrát vyjádřil, zkrátka jasně to bylo nevhodné a to základní, co chci říci, bylo to spontánní, bylo to to, jak to lidé cítili a vnímali, jak ti politici vystupují v jiných příležitostech, kdy je lidé vidí, jedna věc, druhá věc, ten Verbund je skutečně jakýsi svátek a tam na nějaké politické projevy nebo vůbec nějaké,
2: vůbec
1: tam prostor není, jako já tam sedím jako senátor už několik let a nikdo se ani nespomene, že jsem nějaký senátor, prostě tam jsem jeden z řady těch porodců, kteří tam sedí, ti lidé, kteří na folklor chodí, tak vidí, kdo jsem, znají mě a víc k tomu není potřeba, jak si kasi ani jak si dále říkat a myslím si, že k tomu vše potřebné bylo řečeno. Bylo to za mě nevhodné.
2: Dobře, děkuju. My teď zabrousím ještě do jedné malé podrobnosti, kterou možná málo kdo ví, a totiž na Jižní Moravě je známá svým svatým životem matka Vojtěcha Antonína Hasmandová, pochována ve Znojmě na Hradišti a já na ní mám ještě takovou tichou vzpomínku právě také, protože my jsme se jeli dívat, kde bychom mohli vystavět vysílač pro glasu a právě on byl ve věži svatého Hipolita právě na Hradišti a ona má k tobě vztah, ty k ní máš vztah.
1: No ano, je to tak, protože to byla teta mojí maminky, Toníčka Hasmandová, sestra Vojtěcha, představená, která byla v 50. letech perzekuovaná, byla zavřená a pak teda jaksi se dostala znovu do řádu a sloužila s tím, že mojí maminky sestra byla taky řádová sestra Marie Vojtěšková, Leonka, jako řádově nazvaná, a takže to byla jedna rodina a oni vždycky dostávali jaksi dovolenou, možná na týdenní, že měli možnost jet ke svým rodičům. Tak se scházeli vlastně u té mojí babičky Marie Huštěnovicích a tam samozřejmě ona pocházela asi šesti dětí, myslím tam moje babička Marie, a byli tam ještě další a vlastně přijížděli z té své služby do těch rodných Huštěnovic a to vlastně zase moje tety si prostě udělali čas ten týden, jak si neexistovala rodina, pravidelně odpoledne po práci jezdívali k té mojí babičce, tam sedávali a povídali si o historii, o životě, jaký prožili, jaký byli, jakým způsobem získali víru, jakým způsobem prožívali tyto jednak dětství, jednak i současnou situaci. V té době to nebylo nic jednoduché, protože byla normalizace a tak dále. V 50. letech byli církevní představitelé perzekuováni, zavírání a tak dále, tak dále. Když se ve starém městě pořádali hody a chtělo se jít do kostela, tak se šlo tajně, aby to pokud možno nikdo nevěděl a tak dále, tak zpátky ještě k té sestře představené Vojtěše a ona tam potom samozřejmě, tam probíhaly modlitby a všechny ty události, které jsou a hlavně si povídali o životě, povídali si o dětech, o vnoučatech a tak dále a tak dále a vůbec o tom životě jako takové. Bylo to velmi příjemné a vzpomínám na to jako dodnesná věc, kdy zase ta rodina držela pohromadě, přestože jak si oni byli ve světě, protože sloužili v řádech a jedno s druhým, ale prostě měli ten týden pro tu svoji rodinu, pro tu svoji rodnou obec, pro to svoje rodné místo a vlastně všichni ti ty neteře se tam scházeli vzájemně a povídali a bylo to z mého pohledu a z dnešního světa velmi silné.
2: To je obdivodná vzpomínka, to je určitě také pro mnohé z nás objevné. Já teď půjdu od toho lidského obrázku kandidáta na pokračování v Senátu k těm technickým věcem, o co ty se vlastně staráš. Máš to tady vypsáno, já to dokonce takhle, jak to je, přečtu. Obchvat souměstí, Staré město, Uherské Hradiště, Kunovice, napojení na D55, to v podstatě téměř už je naše. Dokončení protipovodňového opatření Uherského Hradiště, to je běh na dlouhou trať, předpokládám, ochrana pitné vody v Uherském Ostrohu pro Jižní Moravu, obce Horňácka před těžbou, rychlejší a kvalitnější dopravní napojení celého regionu, cyklostezka podél Baťova kanálu a teď tady třeba ochrana vlastnických práv k zemědělské půdě, to by bylo asi na samostatný rozhovor, že to není jenom tak. Kvalitní novela stavebního zákona, jeho digitalizace, zlepšení možností dostupného bydlení a pracovní příležitosti na Slovácku a spolupráci podnikatelů. Jak se ti daří? Jaké máš pocity z toho, jak jsi říkal, že je to opravdu odlišný svět, ten Senát, oproti tady té municipalitě a práce na místě?
1: Asi by stálo za to napřed představit trošku ten region, jestli můžu, protože Senát je 81 senátorů, 81 obvodů a ten náš senátní obvod 81 s názvem Uhersko Hradišťko, Veselsko a Horňácko se vlastně nachází na té slovenské hranici v dobrém slova smyslu a pokud víte, že je dálnice mezi Babicem a Moravským Pískem, tak to je vlastně ten můj senátní obvod, který se skládá z těch jednotlivých obcí, jako je Huštěnovice, Jelubí, Velehrad, Salaš, všechny obce pod Buchlovem, dále potom Polešovice, Ořechovice, Ořechov Vážaný, Tučapí, Moravský Písek, a teď to jde do Veselí nad Moravou, plus obce Horňácká, Velká nad Veličkou, Hroznová Lhota, Hrubá Vrbka, Malá Vrbka, Tasov, Kuželov, Strání, jsme zpátky, zase, a vracíme se zpátky, Horní Němčí, Dolní Němčí, Ostrovská Nová Ves, Hluk, a z Hluku už se potom dostáváme pomaličky do Kunovice, Kněžpole, a jsme vlastně v tom souměstí Staré město Uherské Hradiště Kunovice. No a já v těch, dejme tomu, z těch materiálech vlastně chci popsat to, co mě zajímá, to, co je prostě pro ty obce jako důležité a významné. Samozřejmě oni dneska bojují ani ne tak možná s rozpočtama, jak bojují s tím, že nemají lékaře, že nemají pediatry, nemají, dejme tomu, dostatek učitelů, anebo obráceně nemají třeba napojení dostatečné na ty centrální města jako takové. Takže za mě jaksi nejdůležitější je se dobudování té dálnice z Olomouce do Břeclaví, aby to napojení prostě na ten svět bylo jednoznačně rychlejší a to samozřejmě také potom odlehčí, co se týká dopravy těm jednotlivým městům a já vím, že už tento úsek dálnice, který v současné době funguje, tak nesmírně odlehčil Babicům, nesmírně odlehčil Huštěnovicům a už také v Kunovicích a dál v Ostrovské Nové Vsi a v Uherském Ostrohu, zkrátka jasně je to poznat, že tam něco takového bylo vybudováno.
2: A my Brňáci se těšíme, protože to křížení D1, D2, tam ubude prostě tento provoz.
1: To je jedna věc. Druhá věc, vzpomínali jsme tady někdy na začátku povodně 97, kdy vlastně, dejme tomu, část těch povodní je protipovodňových opatření je zbudováno, ale některá část ještě není. A když byly minulém roce, jak si zvýšená voda na Moravě, tak se znovu přemýšlelo na tým, jestli Uherského Hradiška nemocnice se má evakuovat nebo to udrží. Jako jo. A když si představíme, že je to 20 let po povodních, tak by to chtělo už dokončit. Já vím, že se na tom pracuje, ale to je moje role, aby se na to člověk vyptával nějakým způsobem o tom debatoval s jednotlivýma ministrama, především s ministerskýma úředníkama, kteří jsou tam, dejme tomu, dlouhodobě, aby se ta věc nějakým způsobem dokončila, dotáhla do konce. Hodně se mluví teďka v rámci toho stavebního řízení i o, dejme tomu, jak kdyby těžebných prostorech jako takových. A já v tom regionu třeba mám Uherský Ostrov, kde je zdroj pitné vody, a ten, když by se měl těžit materiál, protože jsou tam štěrkopísky, tak by mohli také nějakým způsobem spadnout voda ve studních a lidé by neměli dostatek vody. Takže to jsou, dejme tomu, důležité témata, které je potřeba sledovat, zjistit, kam se to posune dál. Samozřejmě jsem si vědom toho, že tak je potřeba z něčeho stavět. Když chceme stavět dálnice a stavět vysokorychlostní tratě, tak to jsou věci, které z mého pohledu jaksi jsou důležité, aby člověk nějakým způsobem zastupoval ten region jako takový a dával si na to pokud možno pozor. Je tam vzpomenutá i ta cyklostezka, která by napojila Horňácko v rámci při Veličce jako takové. Vím, že obce nad tím nějakým způsobem pracují, ale zase tam je jaksi dominantní povodí Moravy, s kterým je potřeba komunikovat, jakým způsobem tam a prostě tu cyklostezku protáhnout, protože zase by to, je to dostupné pro turistický ruch. A ten turistický ruch je důležitý zase v tom, že on přináší nějakým způsobem finanční prostředky, protože když jedeme na dovolenou, když už se vydáme, že jedeme na dovolenou, tak většinou chceme poznat ten kraj a chceme tam na druhé straně taky trošku užít života. To znamená, jak si využít toho pekaře, využít toho prodejce, který tam prostě nabízí chleba, který tam nabízí ubytování, který tam nabízí víno a podobně. Takže to jsou všechno věci, které nějakým způsobem člověk monitoruje a podobně. Já ještě, jestli můžu, tak jak jezdím po těch starostech, tak vidím, co se kde buduje. V Uštěnovicích udělané nové náměstí, v Polešovicích se buduje nové hřiště, nová tribuna. Ve Veselí nad Moravou je udělaných několik kruhových křižovatek, nové náměstí je tam krásně zbudováno.
2: Jezdí on tudy.
1: A tak dále. To znamená, troufnu si říct, že v každé obci vím, kde co starosta buduje, co potřebuje, jakým způsobem se o to stará, anebo obráceně na to získává dotace. Protože
2: a rozumíte si.
1: Byty dotace je trošku sprosté slovo. Na druhé straně je to jakýsi prostor, jak vylepšit rozpočet té obce a oni mohli zbudovat něco, co prostě je smysluplného, nebo to, na co by neměli dostatek finančních prostředků. Je tam taky prostor i v rámci, dejme tomu nějakým způsobem, hospodaření s vodou, to znamená tak, aby mohli dělat vsakovací parkoviště, aby, dejme tomu, jak si pokud možno zadrželi tu vodu a víme, jak je v dnešní době, nebo toto období, jaké jsou horká, jak vlastně všichni čekáme, kdy konečně zaprší a zase nesmí moc, aby nám to všechno nespláchlo a podobně, takže to všechno jsou věci, které člověk nějakým způsobem se snaží řešit a obráceně potom to nějakým způsobem taky projednávat. Buď to promítnout do těch zákonů jako takových, nebo do různých nařízení, anebo obráceně pomocí sehnat finanční prostředky, anebo když už se podaří sehnat a je tam třeba někde nějaká chyba, tak jestli je to skutečně tak závažné, že třeba ne všechny finanční prostředky přijdou, dejme tomu celé, které byly slíbené.
2: Já možná k tomu slovu dotace, protože jsou tady některé názory, že dotace by vůbec neměly existovat, já to považuji za naprosto pošetilé, protože to je vlastně jenom o to, že teď se soustředíme na to, abychom to udělali tady, abyste to měli hotové a příště půjdeme sem, čili je to více mě přerozdělování, které si každý i doma v rodině dělá, takže nejde o to, že dostanu od někoho něco a ono se potom zapráší a už z toho není nic, jo. Takže řekl bych, že každá rozumná země právě umí moudře rozdělovat ty věci tak, aby žádná oblast nezaostala a aby to rostlo tak nějak stejnoměrně, že? Tak přátelé, to byl pěkný hovor, já jsem za něj moc rád a děkuju za všechnu tu práci v Senátu a mám dojem, že tady se u tebe spojuje hodně taková ta zkušenost, že když přijdeš za tím starostou, tak on ví, že z tohle to všechno prožil, že byl na stejné lodi leta a že víš, jaké okruhy problémů se musí řešit, aby se došlo ke šťastnému výsledku.
1: Jestli můžu, já ještě trošku se vrátím k tomu starostování a děkuji za ten postřeh, že to takto vnímáte, protože já jsem byl také, když jsem starostoval jsem asi 14 let, tak jsem byl také předsedou mikrorajonu Staroměstsko, to je 19 obcí, kde jsme se pravidelně scházeli a vzájemně si nějakým způsobem sdělovali své myšlenky, své potřeby a to, co by jsme pro ten region byli schopni udělat, anebo jsme také psali třeba na Zlínský kraj, aby nám pomohli někde s nějakou dopravní obsluhou, aby tam byl zaveden autobus a podobně. To jsou všechno, co ti starostové řeší a já když za něma jezdím, tak vždycky se zeptám, napřed, kolik je vás obyvatel, jaký máte rozpočet, to jsou první dvě věci, které mě zajímají a teďka také debatujeme o tom, kdy oni třeba chtějí někde opravit kulturní dům a jakým způsobem, protože tak, jak jezdím, tak vidím, že všady je někde kulturní dům, někde potřebuji ještě dobudovat kuchyň nebo nějakou dětskou skupinu. To je dneska velké téma, protože asi jsem o tom mluvil taky na začátku, že není dostatek pracovních sil. No a na druhé straně maminky s dětmi by některé už rádi šly do zaměstnání, ale potřebují tak, aby měli jistotu, že o ty děti bude postaráno, že prostě budou zabezpečeny, oni můžou trochu také budovat kariéru a vlastně vychovávat děti, což my všichni potřebujeme, protože potřebujeme, aby pokud možno ty rodiny byly zabezpečeny a to se trochu dostávám k dostupnému bydlení. A to dostupné bydlení z mého pohledu nejlépe dokáže zabezpečit právě ta samospráva, která bude přesně cílit pro ty mladé lidi, které to potřebuje, dokáže tam také udržet rozumný nájem, tak aby na to ti lidé dosáhli a částečně, aby se také mohli odrazit a potom si třeba pořídit něco nového nebo něco co, na co dosáhnou. To si myslím, že je moc důležité. No a s čím tady bojujeme, a to bojujeme všichni, vy v Brně ne, promiňte, protože naše děti, které jak si skončí střední školu, mnohé odchází na vysoké školy, do Brna, do Olomouce, do Prahy, některé do zahraničí a najednou se nám nechtějí vracet domů na tu naši Moravu. Jako, a to je velká škoda a proto je potřeba vytvořit podmínky, aby pokud možno pro ně bylo zajímavé bydlet, dejme tomu, ve vlastním, pokud možno tam, kde se narodili, tam, kde jaksi mají své kořeny a dejme tomu, měli to zaměstnání i mimo ten domov jako takový, což dneska právě ty dálnice, vysokorychlostní tratě a popřípadě i ty home office by mohly umožnit a tím pádem nemusí Brno se rozrůstat kolem dokola a hledat nové příležitosti. Tak to je takový můj pohled, vnímám to takhle, že je to nesmírně důležité, protože ta populace konkrétně v Zlínském kraji a vůbec na venkově skutečně stárne a jednak i ten úbytek nových narozených dětí a úbytek, nebo lépe řečeno úbytek lidí, kteří zůstávají mimo ten svůj domov je teda rapidní a velký.
2: Já jsem jménem Brňanů a jménem dostředivé síly Brněnska omlouvám. Ano, protože jsem si toho vědom. Máme tady, ano, paní hnedka vedle tady sedí, tady jsou Hrského Brodu.
1: Ne, je to tak prostě.
2: Koukej se, vrátí domů. Je to tam potřeba, je to krásný kraj a já jsem čtvrtinový Valašskou Kloboučák, jako jo, po dědečkovi, takže jako mám krásný vztah i tady k této části. A tak toto byl, milí přátelé, rozhovor s Josefem Bazalou, senátorem. Dozvěděli jsme se vlastně, jaké by člověk měl mít předpoklady, aby mohl dělat od těch malých věcí, jako je zastupitel, až po velké věci, jako je senátor, jaký je mezi tím třeba rozdíl, jak být aktivním člověkem, jak být věřícím. A to všechno tedy na příkladu Josefa Bazaly, kterému děkuji moc za tento rozhovor a přeji hodně sil, hodně zdraví a hodně tady toho elánu, který stále je v tobě vidět, Jožko. Všechno dobré, díky.
1: Děkuji moc a já také přeji všem posluchačům hlavně pevné zdraví, protože to je to nejdůležitější a ať se vám daří. Děkuji moc za pozvání a za příjemný rozhovor.
2: Hovořil Martin Holík.

0: Tato kočka poslouchá Proglas.
1: Je tu 1 hodina ráno a s ní i koncert komorní hudby. Začneme sonátou pro housle a klavír číslo 10 G-dur Ludvíka van Beethovena. Na housle zahraje Petr Messier a na klavír Stanislav Boguňa.

Právě jsme slyšeli sonátu pro housle a klavír číslo 10 G-dur Ludvíka van Beethovena. Na housle se představil Petr Messier a na klavír Stanislav Boguňa. My pokračujeme klavírním kvartetem číslo 2 S-dur Antonína Dvořáka. Doprovází Dvořákovo klavírní kvarteto. To je ve složení Slávky Wernerové na klavír, Štěpána Pražáka na housle, Petra Wernera na violu a Jana Žďánského na violončelo.

Dnešní koncert komorní hudby je u konce. Dozněl klavírní kvartet číslo 2 S-dur opus 87 Antonína Dvořáka v podání Dvořákova klavírního kvartetu. Proglas přebírá relaci Rádia 7.

Vážení posluchači, jmenuji se Jaroslav Pokorný a v současnosti jsem kazatelem ve sboru Církve bratrské v Opavě. Už půl roku spolu procházíme Božím slovem, zaznamenaným v Bibli, a snažíme se mu porozumět a nechat ho mluvit do života nás, lidí 21. století. Zkuste si připomenout nějakého člověka, který pro vás je nebo byl v životě opravdu důležitý, s kterým vás spojuje významný vztah. Máte? A teď si vzpomeňte, jak to začalo. Na vaše první setkání. Případně na vaše setkání, kde poprvé přeskočila určitá jiskra blízkosti, přátelství či lásky. Je to pro vás silná a podstatná vzpomínka, že? Když s mou manželkou vedeme manželské večery, nikdy nevynecháme příběh našeho prvního setkání, které trvalo asi 8 hodin a kde jsme oba prožili při sdílení našich životů pocit zvláštní vzájemné blízkosti. Dodnes si pamatujeme, v kolik hodin jsme se tehdy sešli a v kolik jsme se rozloučili. Něco podobného prožili někteří lidé, když se poprvé setkali s Ježíšem. Vypráví o tom například jedna z biblických knih Nového zákona, Janovo evangelium, hned v první kapitole, verších 35 až 42. Druhého dne tam Jan znovu stál se dvěma ze svých učedníků. Když uviděl Ježíše, jak prochází kolem, řekl: hle, Beránek Boží. Jakmile ti dva učedníci uslyšeli, co říká, odešli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a uviděl, jak jdou za ním. Co hledáte? Zeptal se jich. Řekli mu: rabi, což se překládá učiteli, kde bydlíš? Pojďte se podívat, odpověděl jim. A tak se šli podívat, kde bydlí, a toho dne už u něj zůstali. Bylo to kolem 4. odpoledne. Jeden z těch dvou, kteří to od Jana slyšeli a následovali ho, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten jako první nalezl svého bratra Šimona. Řekl mu: našli jsme Mesiáše, což je v překladu Kristus, a přivedl ho k